0: nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
1: Sňašli graci bez hudby!
0: To je fakt. To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou imidž.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože... Jako ono to, mám to na ně, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, v ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i svítečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no,
6: mě
7: dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče vraň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, dobře, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat, jo.
6: To je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám sklerotickým hercům dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2, to ale... jsou mi věci, to byly věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám, no do.
7: No dobře.
8: Tak, Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smat Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co tě prská?
6: Prská, no do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce. A jaký to byly hvězdy. Jo.
7: Klid,
8: a to nechá!
7: Klid. Prosím vás, ne, klid, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
8: Lehnou, pojďte. Prosím tě.
7: Jdi si lehnou, připravte se mi, já to ohlásím.
6: Shakespeare, to viděl.
8: Lehni!
6: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty... Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, ale...
7: Prosím vás, klid. Dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to... Čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si vždycky, buď to jedno nebo druhý. To je víc. výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale nějakého.
9: Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: To je nebojček. Tady mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Co je neboj? Opadaj. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Ježi, počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On se říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničeho nic opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám a tam sedí člověk, který dělá
2: Ona byl, ona Alžběta.
3: Jsi opravdu, ale přísám, v v životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on jen začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jde tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnadit nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, vodil tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Houndy?
3: Já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muří noha, soba pálená, starý hmoždí, špetka koření, kozí chlup a bouška vzdálená, k tomu špejle z Vytrnic. Nápoj lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V čarování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škrabráte teď babu.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, volko, muž, mě okradli, co za tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně. Není slepý, já slepý, na mě slepý. Pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý? Nebyl slepý, byl statečný.
5: A ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že o hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle.
3: Co děláš, vlastně? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady tý tašce nosit.
5: To je dobrý čeč.
3: Ten druhý za chvilku začne dělat co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: No to chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
6: Český rozhlas Dvojka.

touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských

0: jsem se mohla schovat před lidma, mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
1: Je.
0: Doma nikde nikdo.
1: A jak se to stalo?
0: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalýho volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi: hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, kdybych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, takže já šla si vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu, nic méně prostě. Pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
2: Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
0: Je to tam všechno, no, má je natur.
2: Yeah.
0: To by byl klip, hele.
2: To natura, no. No, jasně, to je píseň, složit tomu píseň. To bylo dobrý.
0: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, jeď v loni. Říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
3: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
4: Velká noc, svátá noc.
5: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
5: A že bys to tady aspoň jednou uklidil.

0: Co říkáš, tady ten chlívek, co?
1: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
0: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
1: Teďka právě, jo.
0: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
1: ale
0: co?
1: Ale jako nemůžu.
0: Ale je normální, tohle.
2: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
0: Ale základ máme. To nejdůležitější. Víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda
2: slavíme, slavím. Jasně.
0: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
2: Jo. A o to jde.
0: Ale otevři, někdo klepe.
2: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
0: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
2: Ale...
1: Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
0: No, co zveš?
1: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
1: To je odtud směrem na východ.
0: Zdrástvuj a neřvi.
1: Já nejsem z Ruska.
0: Ale zveš.
1: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětli jednu věc. Když ty seš vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že si neudělal na nás čas ani o Vánocích?
0: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: Já už z toho byl.
0: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
1: Tak to je váš cíl.
0: Neprskej na něj, ty.
1: O, nebesa nelhala.
0: Ježi, kdo tě poslal.
1: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
0: Tak byl mi asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
1: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
0: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se tě na tom nelíbí, jako? Co se tě nelíbí na jméně našeho synka?
1: Přináším dary od našeho Valašského krále.
0: To děláš dobře, vy.
1: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
0: Vážně.
1: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
0: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak onejsa, co sebe, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
1: Ano, to
3: je to jméno, co mu pincové
0: říkali. Ale to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, jedáš, to bylo jméno.
1: Mně se to líbilo, hodil
0: se
1: to
0: k tomu. Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
3: No nic, nechám tu dary.
0: O ne, kde tu?
3: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
0: Prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
3: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
1: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
0: Že
1: jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
0: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
1: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
0: Ano, ano. Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Práška z něho bude.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Tadyhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to je jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta. Před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně. Ale...
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem... to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au dom... Ne, to se musí říct v pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte, když se bouchnete?
4: Ale... To vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu no. nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nevali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: V krku?
3: Byla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale... a trepat ano, nožičkami.
3: No,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem
4: to je...
3: Já to by měl přeci vytáhnout.
4: To ne, to je panice. To je... Ale... Tam išlo o život.
3: Je
4: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco. Měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka. Tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale
3: ano. No a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no. Doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct. To byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale taky třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestáhli na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat, no, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda, maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmu parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Live z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře zdáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měl jí v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluk.

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem. Tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rity Franklin.

Průvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že by z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968 a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevýjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dobrý den, dobré dopoledne, přeje Iva Piskalová a jsem moc ráda, že nám vyšlo setkání s hvězdou Národního divadla Moravskoslezského. Ona se teď Martinka Šnitová-Vlčková správně podívala nahoru. Martinko, vítej ve studiu. Ahoj.
4: Ahoj, no, Ivi, krásný den.
3: Trošku nám to setkání narušily některé okolnosti, ale jsme tu obě a to je důležité. Marti, já jsem řekla Šnitová Vlčková, ale ty používáš jen Vlčková.
4: Ano, krásný den vám přeji všem. Používám jenom Vlčková, ale vlastně, když mě někdo ještě nazve Šnitová Vlčková, tak mi to vůbec nevadí.
3: Dobře, ale tvému muži možná trošičku, jo, ale ne, je to úžasné, že ses rozhodla i vlastně v období, kdy ses vdávala, tak si byla opravdu, šla si z role do role jako Šnitová a přesto ses rozhodla vzít si mužovo jméno.
4: Tak mně to přišlo vlastně jako naprosto jako přirozená jasná věc. Vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, že bych se jmenovala jinak. Samozřejmě, když jsem potom na sociálních sítích si chtěla zadat své nové jméno, tak mě to upozornilo, že to nejde, protože Martin Vlčkových je tolik.
3: To je pravda.
4: Takže to jsem mu potom vyčítala. Říkám, podívej, jakou oběť jsem udělala, abych vlastně, jako, protože jsem s ním pak měla docela práci, protože jsem opravdu jsem netušila, kolik Vlčkových existuje a jakože jich tak. Je opravdu hodně. No. Ale neměnila bych.
3: Ale v Národním divadle Moravskoslezském je jenom jedna a když jdeme do divadla a ona hraje, tak si to všichni nadmíru užíváme. To mi určitě všichni potvrdí, kdo byli teď v uplynulých sezónách se podívat na Martinu. Marti, je pravda, že jsi se kdysi chtěla stát doktorkou? Že by si šla klidně na medicínu?
4: Já chci ještě moc teda poděkovat za tak krásná slova. Děkuju, moc si toho vážím.
3: To víš, že jsem ti to po každém představení říkala, že to tak prostě je.
4: A je to jako krásné, samozřejmě to člověka opravdu jako neskutečně vždycky nabíjí, že ta práce prostě má, věřím, smysl, nebo ta profese, tomu nemůžeme říkat práce, profese, že má smysl. A ano, když se mě ptá, že jsem opravdu chtěla jít na medicínu, no, pozoru své tety, tak vlastně mě to strašně jako lákalo. A říkala jsem si, že bych prostě se opravdu jako mohla učit a starat se o nemocné lidi. Ale vlastně tím, jak jsem pořád zpívala a neměla jsem s ničím problém prostě si kdekoliv vstoupnout a něco prostě zaspívat, předvést, tak se ta kariéra potom ubírala už jiným směrem a tím pádem vlastně jsem už prostě šla někam
3: říkala,
4: jinam. No.
3: Že se krve nebojíš, že třeba někomu něco ošetřit, tak ti nedělá problém.
4: Ne, to právě vůbec
3: zůstalo
4: ne.
3: Vlastně to mi tady zůstalo, ta věc. A říká, že si od malička vystupovala prý snad s orchestrem v 6 letech?
4: No, poprvé v 6 letech. A fakt jsem se vůbec nebála. Mám pocit, že dneska se mnohdy člověk jakoby obává ještě daleko víc, než když jsem byla jako dítě.
3: A co jsi zpívala s tím orchestrem? Jako,
4: no,
3: jakou lidovku?
4: No, lidovky to byly. Aha. Lidovky. A to už chodila... Jemili princi a spí, to si pamatuju, to byla ta věc, ta píseň krásná.
3: A to už si chodila do Zušky v té době?
4: No, já jsem od 5 let chodila.
3: Jo.
4: Mě všude tak nějak posílali od 5 let. Já jsem byla i v 5 letech na táboře, na 3 týdny sama.
3: A ty jsi narozená v červnu, ne? Pokud si pamatuju. A pak jsi jela na tábor?
4: No,
3: letech. A to jako, jak se stalo?
4: To ještě bylo na Slovensku, teda jela i moje sestra, i sestřenice, ty byly o 2 roky starší, takže ty byly... Jakože na mě měli jako dohlížet a ještě samozřejmě bratranec, ten byl ještě o víc let jako starší, tak jsme tam byli celá rodina, no ale já jsem tam fakt byla jako v 5 letech, no a měla jsem i noční hlídky s dalšími, jako při mě to, já jsem se ničeho nebála.
3: Tak to bych do tebe absolutně neřekla, taková křehounká dívenka, já si pamatuju na ty tvé začátky, ještě když si končila konzervatoř před těmi 22 zhruba lety, Marti?
4: No,
3: tak nějak
4: já jsem vlastně od 16 jsem tady jako u nás v divadle.
3: Hostovala jako
4: no,
3: studentka.
4: A to mi bylo 16 a teď mě je 39, takže už je to docela dost let. No?
3: Docela dost let, ty jsi vlastně, myslím 2003 si už tak jako byla, ale v angažmá stále si byla až po té, co si udělala vysokou?
4: No já jsem vlastně nějak 2002-2003 začala hostovat, ale hned vlastně v zápětí, myslím o tři roky později už jsem jako byla v angažmá.
3: A už si pomaličku šla do těch obrovských rolí, kterých je nespočet. Já jsem tady řekla Mamma Mia, tak to je ta role poslední, milí posluchači, ve které Martina hrála maminku 20-leté slečny, ale my jsme se po premiéře shodli, že vlastně proč ne? Její opravdová dcera je tedy výrazně mladší.

0: Hostem Českého rozhlasu Ostrava je dnes Martina Vlčková, solistka Národního divadla Moravskoslezského. Nebojím se říct hvězda zdejší muzikálové scény, protože to tak je, Marti. Opravdu, když ty hraješ teď ty role, které si myslím chytily za srdce každého, kdo tě viděl, ať už v Chicagu nebo v zmíněné Mamma Mia, tak vidí, že se posunula neuvěřitelně. Já bych ti to neříkala, kdybych to tak necítila, opravdu nelichotím, když to tak není. Prosím tě, vrátíme se, ale ještě trošičku.
1: Já moc děkuju.
0: Vrátíme se ještě trošičku, protože říkali jsme, že jsi nastoupila vlastně ve 23, 25 letech. Jsi, teď se tady teprve jako ten muzikál takový, jaký je dneska, budoval, že jo? Vzpomeneš si na ty začátky toho, když došlo k té proměně a tak začalo na to si to dělat jinak?
1: Na to si vzpomínám, no, tak prostě ten žánr se prostě posouval jako jinam a těch muzikálů jsme dělali víc a víc. Sice opereta ještě jakoby nějakou dobu zůstala, což jsem byla ráda, protože mě to vždycky jako svým způsobem prostě bavilo, naplňovalo a hlavně jsem se na ní taky, myslím, toho dost naučila, takže vždycky na ní jako budu vzpomínat jako opravdu dobrém. A bylo to vlastně super takové propojení. Mě to strašně bavilo, jak jsem to mohla tehda kombinovat. Jo, sice to bylo jako velmi hlasově náročné, protože prostě ty žánry, jako když jeden večer se hraje klasická opereta, další den
0: Polská
1: krev třeba, nebo Krásná Helena, další den prostě byl třeba Divotvorný hrnec, do toho Mrazík, do toho zase, tak to bylo samozřejmě jakoby hlasově náročnější, ale mě to vždycky neskutečně bavilo. Já jsem byla fakt vděčná za tak nádherné role, které mě potkaly, protože já jsem fakt, musím zaklepat, jsem si zahrála snad skoro úplně všechno.
0: Já když jsem se dívala opravdu na ten tvůj výčet, tak jsem si říkala, která muzikálová role tam nebyla, protože ty tři první, které si teď vyjmenovala, tak ty vlastně za ty si byla nominována, Natálii. Je za Hrnec.
1: Jo, je to je vlastně pravda.
0: No. Za všechny tady tyto. A nakonec vlastně ta Thálie přišla před 6 lety, že?
1: Tak ne, to bude už.
0: Jo, 2019. Já si dělám do poznámek teď. A za jakou roli to bylo, prosím, připomeň.
1: Tak to bylo za muzikál Děj se, co děj, za roli Reno Svíny, no. To bylo pro mě velmi náročné zkoušení, protože se tam hodně tancovalo, stepovalo. A vůbec mi mě nenapadlo, že by za to mohlo přijít nějaké ocenění. A hlavně, že mě to tak jako chytne. Jo? Já jsem z toho fakt měla docela zpočátku jako obavy, strach. Říkám, to není úplně jako role mě šitá asi jako na tělo s tím celým jakoby zápřahem prostě i s tím tancováním a hlavně stepováním, protože to není jakoby prostě věc, kterou člověk jako prostě dělá. No, ale nějakým způsobem prostě jsem to v sobě zlomila, makala jsem a tu roli jsem nějak jako si, jakoby, myslím, celkem fajn jako utvořila. Ne tak, že bych stepovala šíleným způsobem nebo tancovala šíleným způsobem, ale myslím, že se to tak jako nakombinovalo, že mi to vlastně bylo velmi přirozené a že mě to velmi jako posunulo, ale že prostě to nebylo jenom o stepu a o tanci, ale že prostě jsem si tak nějak jako uchopila, že prostě se to tak hezky jako spojilo. To mě na tom nesmírně bavilo.
0: No tak Thálie asi nebyla zadarmo, ale není to spíš tak, že Funny Girl byl takový tvůj zlomový moment, tvoje zlomová role?
1: To je pravda. U Funny to je vlastně role, za kterou jsem nesmírně vděčná, protože to byla role, která vlastně vůbec nebyla, si myslím, jako pro mě, že jsem ji hrála poměrně jako mladá. Jo, ale vlastně tehdy režisér Lumír Olšovský tak vlastně se mnou opravdu skvěle prostě pracoval, hrozně mě to bavilo a tehda mi říkal, nesmíš se jako bát udělat si někde ostudu, něco plácnout, něco říct, protože takhle přesně ta Fanny jako prostě fungovala, jo? Musíš prostě se od toho odprostit a prostě jako ničeho se nebát. A je fakt, že tohle mi strašně otevřelo dveře, že vlastně člověk se stal jakoby takovým trošku komediantem a nebál se být někdy prostě i trapný. A třeba do té doby člověk měl s tím trošku problém, ale ta role to prostě potřebovala. A tohle mě strašně jako otevřelo dveře zase dál, takže jsem za Fanny fakt jako moc vděčná a kdyby mě třeba ještě někdy v budoucnu potkala, jo, tak bych se tomu vůbec nebránila.
0: Ale byla by jiná, než když
1: byla by určitě 30, jiná, no.
0: 34, zhruba 32 možná.
1: No, tak nějak.
0: A mně se moc líbí, že Martina Vlčková ani netají svůj věk, že klidně před chvílí řekla, že jí bylo 39. Ona je prostě člověk s otevřeným srdcem a bude vám teď i zpívat. Zkuste si tipnout, z jakého muzikálu je ta skladba, která teď zazní v našem vysílání, a my vám to samozřejmě po doznění řekneme.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Halo, to je recepce. Spojte mě prosím s apartmá pana De Vintra. Víte to jistě? Ne, ne, děkuji. Děkuji, merci beaucoup, monsieur. Můj bože, ještě jednou bych ho chtěla vidět.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava dospíval náš dnešní host Martina Vlčková. Marti, tak prosím odtaj, co posluchači slyšeli, ze kterého muzikálu to byla ukázka?
1: Tak byla to ukázka z muzikálu Rebeka a byla to píseň Ich, neboli u nás tak jmenovala jako Já.
0: Ten muzikál měl derniéru, že? Protože ano. Asi skončila práva, ale měla si ho ráda, že?
1: No, já jsem to zbožňovala, ale my všichni jsme to zbožňovali. Pro nás to fakt byla obrovská srdcovka. Vůbec celý ten zkušební proces byl naprosto luxusní. My jsme se scházeli pořád, my jsme byli pořád všichni na zkoušce. Jo. Ještě jsme tehda neměli nikdo moc děti, takže jsme měli fakt jako čas být prostě pořád v divadle. Takže my jsme šli vždycky po zkoušce na oběd, pak z oběda to byla káva, pak už jsme se přesunuli do klubu, do toho jsme zase pak šli zkoušet a bylo to prostě jako skvělý. A pak nás to strašně bavilo a jsme vděční, kolik let a kolik repríz vlastně nás s tímto úžasným muzikálem potkalo.
0: No, ale když si začala zkoušet úžasnou roli Velmi v Chicagu, tak to už nebylo o kávičce a o klubu, protože Violka prostě chtěla maminko mít odpoledne doma, že? Občas taky.
1: No, to bylo takový náročnější, vzhledem k tomu, že jsme s manželem, s Lukášem Vlčkem tam byli oba a oba ve velkých rolích a to zkoušení probíhalo ráno i večer, takže jsme se různě střídali. Tam bylo teda veliké štěstí, že Velma a jako právník Billy Flynn se vlastně tam zase až tolik nepotkají. Jo?
0: Ale když se potkají, tak...
1: Takže by se nám to jako dařilo takhle kombinovat, ale to bylo jako něco. A ještě vlastně po mateřské první taková a zase taneční role pro mě jako zase velmi náročná, tak prostě to bylo něco, no. Ale bylo to taky super.
0: Tam jsou neuvěřitelné taneční kreace, které ty tam děláš, jako i takové ty přemety dozadu. Víš, že jsem říkala, že mi to připadá úplně jako pro herečku, že ta choreografie je neuvěřitelně těžká.
1: Je, pro mě je taky jako dost těžká a já tam je spousta v mém případě jako tanečních nedokonalostí, protože já nemám takovou techniku, ale
0: v tom
1: prostě...
0: V Chicagu to nikdo nepozná, opravdu.
1: Já to poznám, Velma je tam. Já se vždycky směju, já si sebe jako dělám i ráda legraci, asi neberu vážně, a takže my se vždycky s tanečníkama smějem tohle, ale jako já si skutečně vážím toho, jak mě tam vlastně jako přijali a tak, jak mi pomáhali a vlastně jako tak jsme to zase jako nějakým způsobem jako vybojovali a zase jsme se prostě někam posunuli a toho si nesmírně cením a jsem šťastná, že to prostě přišlo. Takže jako takhle to prostě mělo být.
0: Ta premiéra byla, myslím, loni v dubnu, ne? Nebo tak nějak?
1: V únoru, myslím, se
0: už v únoru. Hmm? Protože tvůj muž za ní dostal tálí, že jo? Za toho právníka.
1: Dostal,
0: a já jsem tam viděla, že vlastně jeho dechberoucí slovní projev u soudu si nezadá se skutečnými mistry této branže. To jsem našla na stránkách, tak myslím, že to můžu potvrdit na stránkách Tálie. Vlastně, když tu nominaci zdůvodnili, proč to získala. Já myslím, že je to radost, když takhle to funguje na tom jevišti s tím, můžeme jako z vás to fakt je cítit, že to je opravdové.
1: Jo, já jsem jako vděčná, že nás jako potkalo tolik jako společných fakt jakoby inscenací a že jsme se takhle potkávali a taky mě jako neskutečně baví, když člověk jako vidí, jak ten druhý jako reaguje a jak jako roste prostě a Že ten výkon je prostě jako skvělý, no. Ne vždycky samozřejmě se podaří být za něco oceněný, ale když se to podaří, tak je to samozřejmě super.
0: Ale je super, že Lukáš vlastně přišel sem do Ostravy, i když v Brně byl vlastně obrovská hvězda.
1: Je to tak, no.
0: To teď jako veřejně Lukáši Vlčku.
1: Já jsem to dostala za úkol, jako jo.
0: Já
1: vlastně
0: vím.
1: Ho jsem dostat a šel, ale jako mám to skoro denně na talíři, jo. To zase nebudu lhát, že ne.
0: Že se necítí Ostravákem ještě, jo. Teď o něm bez něj to není hezké, Lukáši, už vás nebudeme brát do úst. Já jsem jenom tady chtěla zmínit, že jste také jako vaše žena držitelem talie, takže Violce, když je ukazujete, tak říkáte, to je moje, to je tátová.
1: No, ona je pozná, protože oni ať jako byť mají stejnou barvu, nebo jakože jsou vlastně jakože za stejný žánr, tak ta jeho je taková víc jako paradoxně růžovější a je taková trošku víc robustní, takže jde to poznat a máme takové dva výklenky, takže já mám svoji nahoře a on má tu moji pode mnou a vždycky Violka, tatínek má tu spodní vázu a maminka má tu horní vázu, takže
0: já myslím, že teď je více než jasné, jakou cestou Viola Vlčková, dcera Martiny a Lukáš Lukáše Vlčka půjde. Prostě to musí být herečka, to jinak nejde.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: S Martinou Vlčkovou, hvězdou Národního divadla Moravskoslezského muzikálové scény. Já to budu opakovat. A ona se vždycky tak jako zardí. No, je to tak. Jsme si povídali o letšem smrti, ale ty si řekla, že můžu otevřít jedno téma, se kterým ty žiješ, a to je migréna.
1: No.
0: Protože na jevišti záříš, zpíváš, tančíš, stepuješ, nevím co všechno, ale přesto prostě ty stavy někdy jsou hodně složité, že?
1: Jsou složité, no. Možná, kdyby mě někdy diváci viděli vlastně, jakmile se jdu z jeviště a jdu si vzít prášek a jdu domů po nějakém výkonu, tak by to možná hodně lidí vůbec jako nečekalo, ale protože spoustu lidí vůbec vždycky nechápe, je, tebe bolí hlava, to vůbec není poznat. Ale já jsem se s tím tak nějak od těch 16 prostě naučila žít, takže jako přijala jsem to, jo, protože vím, že jsou na světě jako daleko horší věci, tak si říkám, no tak prostě s tím nějakým způsobem budu bojovat, tak jsem se k tomu postavila čelem, nic jiného mi taky ani konec konců nezbývá. Nicméně dnešní medicína je prostě, jak jde neustále kupředu, tak teď jako netuším vlastně, jestli to skutečně tak jako zůstane, ale teď mám nějaké nové léky a klepu, že teď jsem jako týden bez léku proti bolesti, což se mi nestalo už jako hodně let, tak uvidíme, jestli třeba se to bude nějakým způsobem zlepšovat nebo tak, ale prostě bohužel toto s tím žiju a kdo, koho bolí hlava a kdo má migrény, tak ví, o čem mluvím. No.
0: Přesně tak, tmu a tak, ale to si ty nemůžeš dovolit.
1: Ne, já nemám nikdy tmu ani ticho, no. Protože vlastně funguju
0: normálně. Zkoušela si, opravdu jela si, i koncerty si zpívala, i charitativní projekty si v uplynulém roce měla, už když už Výloka je vlastně mnohem šikovnější, jakoby, nemyslím, že jako nebyla, ale že už není tak odkázaná jenom na maminku, ale že může být i s někým jiným.
1: Jo, tak my se samozřejmě s manželem střídáme, nebo hlídá Lukášova maminka a potom ještě moje kamarádka, občas sestra, prostě, takže vždycky nám někdo pomůže, ale vlastně ono se to paradoxně, jako v těhotenství to bylo ty bolesti nejhorší a vlastně po narození taky to tělo vlastně, no prostě, jako užila jsem si s tím svoje, ale jak říkám, no tak prostě každého něco trápí a děláme pro to maximum. No.
0: Takže lidem s touto diagnózou radíš, nebojte se, dá se s tím žít.
1: Ano.
0: Tak pojďme teď na závěr od migrény pryč. Je to opravdu nemoc nepříjemná, ale věřme, že ta nová léčba ti pomůže, aby si s mamami ji užívala, tak jako my si ji užíváme v tom sále. A Marti, teď zkoušíte teda už vlastně něco na příští sezónu?
1: No, my jsme na konci sezóny vlastně hned jako po premiéře Mamma Mia, tak jsme vlastně dostali noty a na nový muzikál, který bude v příští sezóně. Taková autorská věc, jmenuje se to Tak se nám stalo. A vlastně začali jsme to korepetovat a na konci sezóny jsme měli takové jako workshopy dvoudenní. No a vlastně, protože samozřejmě tam budou různě ještě dopisovat nějaké věci a tak. No a tím se to jako uzavřelo a vlastně teď budeme hlavně oprašovat, protože těch věcí samozřejmě, které nás teď čekají, jako zase velká jako spousta, těch představení je moc, hraje se skoro denně. No a pak vlastně se někdy podle mě ke konci roku zase začne zkoušet, Tak se nám stalo, a teď už to finálně půjde tak jako klasické zkoušení až do premiéry, která by měla být, pokud se nemýlím, v dubnu.
0: Roku 2026.
1: Ano.
0: A jaký plán máš teda na svou relaxaci? Jako, co chceš stíhat jako pro
1: relaxaci.
0: Své tělo?
1: No tak já bych samozřejmě chtěla jako chodit pravidelně cvičit a dělat něco pravidelně, což se mi jako doposud pořád jako nedařilo, protože vždycky je někde nějaká zkouška a když tam není, tak je představení a když už nemám ani zkoušku, ani představení, tak jí má Lukáš, tím pádem já jsem doma s Violkou, takže se nikam nedostala.
0: Takže nějakou jogu nebo?
1: No, přemýšlela jsem nad jogou, ale tak jako, abych se udržovala jako víc jako v kondici a posíla tělo, že jo, co si budem říkat, musí jako všichni, jako musíme prostě se o sebe starat, ať vypadáme dobře, tak tohle bych chtěla nějakým způsobem jakoby se dát v tomhle jako víc jako dokupy. No a tak jako užívat si i života a tak, když bude třeba pár dní někdy volných, tak třeba jako se sebrat někde a odjet, protože se nám taky teď moc jako nedařilo a teď vlastně, jak byly ty prázdniny a měli jsme jako možnost odjet někam na dovolenou, tak je to tak jako super, když ta rodina společně něco podnikne, tak toho bych si přála dělat jako víc, no ale jinak se těším vlastně na tu sezónu a na role, které mám na repertoáru a to vlastně, nebo já to tak teda mám, že vlastně člověk se na to pořád jako připravuje, jo, prostě, že před každým tím představením se vždycky člověk jako musí na to zasoustředit a zase si ty věci pořádně naspívat a když jsou tam choreografie, tak jít na baletní sál a tancovat, protože co si budem říkat, tak už mi není 20 let, nikdy jsem nebyla tanečnice, takže o to větší dřina to pro mě je.
0: Já ti moc děkuji, Martino, za to, že jsi udělala čas a přišla do studia Českého rozhlasu v Ostravě a dala nám nahlédnout i do tvého osobního života. Martina Vlčková přijala pozvání Ivy Piskalové. Moc děkuji.
1: Měj se hezky. Já taky moc děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas 2.

0: A ani dnes nechybí v noční vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Paní Radoslava Barvíková z Kopřivnice šije a vyrábí skřídky a trpaslíky. K ručním pracím se dostala vlastně až nedávno, když šla do penze. Její tvorba zdobí například zámek v Nové Horce, kde skřídci provázejí děti na speciální prohlídkové trase. Do Kopřivnice, rodiště trpaslíků a skřídků, se s mikrofonem vydala i naše kolegyně Petra Štrimplová.
1: Ty nůžky, to posluchač určitě slyší, kdybych to měla popsat, tak Radoslava Barvíková stříhá
2: čepice.
1: A my jsme čepice. V černé barvě. Co je to za látka?
2: To je flís.
1: Flís.
2: A bude z toho čepice, teď se to tak našpendlí. Mhm. Tady takhle, pak se to sešije na stroji a bude z toho čepice.
1: Tak a my máme nastříháno a paní Radoslava sedí teďka u šicího stroje a už to jede rovným stehem. Špendlíky jsou postupně vytahovány a tady se rýsuje krásná skřídčí čepice. Já se koukám na pár těch zhotovených kousků, které už plné výstrojí stojí tady u vás na stole v obýváku. Ti mají čepice pletené. Toto je z flísu černého. To je nějaký nový typ?
2: To je černé, protože to bude komíník.
1: Aha.
2: Skřítek komíníka. Já jsem to teďka zpabrala. Protože skřítek komíník bude mít výlou čepici a bude jí mít tak klapatou.
1: To nemá, tak musíte vymyslet nějakého, který bude mít černou.
2: Ale máme tam ještě objednávku jednu paní, která bude mít se svým logem a ten skřítek bude mít ještě hamburger v ruce, takže to bude pro paní, která prodává hamburgery.
1: Takže se užije černá flísová čepice.
2: Užije.
1: To je pravda, komíníci mají přece bílé čepice.
2: Ano, no. Mají a komíníci mají bílou čepici, bílé rukavice, bílé boty a jinak jsou černí. Mají podkovu v ruce a štětku.
1: Takže spektrum těch skřídků, které vy vyrábíte, je poměrně široké. Já bych se ráda dostala k těm novohoreckým, protože to je vlastně parta, která vznikla pro zámek v Nové Horce, ano, pro speciální pohádkovou trasu pro děti. Jak vznikla ta spolupráce? A kde jste hledala inspiraci? Já od Kastelána lecos vím, jaké ty postavy vlastně stvárňujete.

0: Mluvil mě pan Hybnar, že by něco takového chtěl, tak tam byla jeptiška, tuším nějak si zahradnici, hrabě tam byl, učitel. No a inspirace, to je jako sranda. My si sedneme na balkon, zakouříme a to se mi kouří z hlavy a tam jsou inspirace většinou.
1: Tak. Takže je to kolektivní práce. Já tady ukazuju na vašeho pana Chotě.
0: Manžel dělá botičky, ty mi vylívá betonem, pak to obrušuje, vyvrtá, no a když už je trpaslík hotový, tak to zalepí a já to potáhnu ty botičky latkou a ušitou botou. No.
1: On před chvilkou tady vytáhl dva takové flísové trpaslíčky, skřídky, to jsou fotbalisti, takže oni mají tenisky. Pojďte mi to popsat, ty boty. Přesný jméno vyzvím, pane Barvíku.
2: Svatopluk.
1: Svatopluk Barvík dělá botičky z betonu. Teď pro ně byl na balkoně. Jak to vzniká? Popište.
2: To je plastová formička, no a do toho se to vyleje a než ten beton úplně zatvrdne, tak se musí navrtat dírka na nohy.
1: A tohle je asi pánská velikost.
2: To je pro fotbalisty.
1: To je pro fotbalisty.
2: To je holčičky.
1: To je tak o dvě čísla, o tři menší
2: holčičková. No a toto je třeba hokejista, vyšší boty nebo pánská.
1: Funguje to i jako takové trošku závažíčko,
2: je
1: to, že toho skřídka
2: těžké,
1: pěkně...
2: On je stabilnější.
1: Stabilizuje, ano. No a tady ti flísoví fotbalisti, které jste donesl, ti tam ten beton nemají podle pohmatu?
0: Ne, to zase objednávám, ty tenisky přes Čínu objednané, tak měsíc to chodí. A vypadá to hezky.
1: A to jsou takzvané i Číny, se jim říká, že? Ty
0: no,
1: tenisky.
0: No.
1: Opravdu
0: to
1: velmi věrná podoba.
0: Všecko se to šije, vatelinem se to vyplní, takové loga, tak to si udělám na internetu přes Photoshop.
1: Ano.
0: Zalisuju, zavaxuju lisovačkou, vystřihnu a nalepím. Tak samo dělám i ty oči. Teď jsem nedávno dělala motorkáře.
1: Ano.
0: Ten byl s motorkou.
1: Já se dívám tady na ty stojící skřídky. Jeden má dokonce lucerničku, kterou lze rozsvítit. A ti skřídci mají ale úžasné ručičky.
0: Ano, to jsem teď nedávno našla paní, která to tiskne na 3D tiskárně, takže mi to na objednávku vytiskne.
1: Vychytané do posledního detailu, nádherná pětiprstá ruka, která je velikostně sladěná s tím skřídkem. On má obrovský nos, tak jak to skřítek
0: ten
1: má
0: nos
1: mít.
0: Dělám zase do punčochy, ten vatelín. No, zadělám to a napudruju ho pudrem.
1: Tak máte spotřebu silonek?
0: Ano.
1: Máte nějaké po známých kamarádkách nějaké dodávky?
0: Ne, to manžel kupuje v obchodě.
1: Že by se využili staré právě děravé.
0: Já nenosím sukně, takže ne.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Byt plný skřítků a trpaslíků, tak vypadá domácnost Barvíkových v Kopřivnici. Paní Radoslava s pomocí manžela Svatopluka totiž postavičky vyrábí. Do kuchyňské dílny nahlédla naše kolegyně Petra Štrimplová a zajímalo ji, jak vše vzniká.
1: Povězte, kdy vás, to je vlastně koparuční práce, různé, ano. Různorodé, vy sedíte za šicím strojem, máte jehlice v ruce, je to spousta i ručního šití, že nejenom s tím ano. strojem, je to vlastně doladění těch detailů, které se tam musí pěkně prostě nazdobit ten skřítek. Kdy vás to chytlo? Je to od dětství?
2: Ne, to vůbec. Já jsem to viděla někde na internetu trpaslíka, tak jsem první dětem, vnoučatům, no a pak mi říkali, no zkus to dát na internet, no a pak se zbláznili všichni.
1: Takže máte svoje webové stránky.
2: Ano, mám.
1: Je to vlastně koníček, ale až z poslední doby,
2: ano,
1: tak
2: no,
1: jak jste říkala,
2: roky, no.
1: Děti,
2: no.
1: Že jste zásobovala děti nebo vnoučata, teď už jsou skříci neodmyslitelnou součástí
2: jo.
1: vaší domácnosti. A to by mě zajímalo, pane Svatopluku, jaké to soužití tady s tou partou? Necourají po bytě různě, nezlobí, nešmejdí.
3: Ne, ale...
1: Vy máte pěkně živého pejska, který možná na to nějak i reaguje, ne?
3: No, jsem tam do nich šprtné, na to, ale někdy to tu je hrozné, to jsem trpaslík někde.
1: Takže se ráno proberete a první, co ale vidíte, jsou trpaslíci.
3: Trpaslíci, buď v obyvaku na stole, nebo v ložnici naproti postele.
2: Všude jsem trpaslík, než se odejde, než se to zavolí, no, no. než se to pošle.
1: Vymyšlíte tomu i nějaká jména?
2: Ne. Byla tu jedna paní a ta chtěla šmudlu, pro pana šmudlu, který se tak jmenoval, je to moje kamarádka. Tak to aj pěkně se udělalo, že jsem mu dala knížku a tam bylo napsané, jak být dobrý šmudla. A bylo to k 50 nám, tak tam bylo napsané 50 rád pro šmudlu. Tak to bylo tež takové hezké.
1: No a teď rodí se nějaký nápad, jak by mohl být ten trpaslík ještě jiný, ještě originálnější?
2: Nevím, to je teďka poslední nápad, ty pletené čepice a tak průběžně oni lidi třeba s něco chcou zvláštního, nebo holčičky taky děláme se sukinkama, tak podle nich, no, jaké mají přání.
1: A většinou se šije z toho flísu nejlíp,
2: většinou
1: nebo
2: toho,
1: ještě
2: no.
1: máte nějakou jinou oblíbenou?
2: No, třeba platěné, tak udělám platěné sukinky, tak nařasíme, ale většinou ten flís. Ten je tak nejlepší, nemusí se to moc obšívat a akorát ty ručičky se obšívají, zašívají, sem tam, tam dáme kapse a lepší se z toho tvaruje.
1: Takže pochopila jsem, brainstorming ten probíhá na balkoně, tam se to vymýšlí a rodí v obláčcích kouře u kávičky a pak je tady velká prostě týmová realizace, práce. No a než v krabici odejdou, tak je to většinou, kolik jich tady taky rozpracovaných
2: hodně.
1: Nebo v různém stádiu.
2: Hodně.
1: Takže je to domácnost 2+, pes plus...
2: Plus hodně trpaslíku.
1: No, někdo z vašich dětí, nebo nevím, koukám se na fotky vašich vnoučat, jak jsou velcí, k tomu třeba se snažil čichnout, má nějaké takové
2: ani tak ne, ale touhy, jsou taky
1: prací.
2: Zruční, dcera je zručná, vnučka taky, ona tak spíš kvítka, nebo...
1: Takže něco, nějaké geny, ale tam předané
2: určitě
1: by
2: určitě jsou, no, dcera taky je kreativní, taky má dobré nápady, ale... No jak trpaslík, tak ne, no to spíš mě chytilo. Jsem na důchodě, takže nemám co dělat, takže dělám trpaslíky.
1: Tak ať vám to dlouho vydrží, ať se tím bavíte nejen vy, kroutí rukama, ale ty boty betonové, ty jsou jako kvalitně odvedená práce. To
2: my jsme původně dělali se sadry, jsme zkoušeli, ale ono ne vždy, ale lámalo se to, jak se to posílalo, tak pořád jsme vymýšleli, no a pak manžel přišel na to, že s betonem a je to dobrá. Ty jsou úplně luxusní, že se nelámou, jsou zátěžové, jsou dobré.
1: Takže pane Svatobloku, máte na balkoně takovou malou betonárku, tam si to smícháte?
2: Ne, to všechno v kuchyni.
1: V kuchyni se to děje,
3: na stole a do garaže navrtat.
1: Takže se první uvaří oběd a pak se betonujou nohy.
3: Ne, první se udělají boty a pak oběd.
1: Já děkuji moc za povídání. Tolik u Barvíkových z Kopřivnice Petra Štremplová, Český rozhlas. Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Náhrada za benzín se zvýší o víc než 7 korun. Nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí má začít platit od 1. října. Šéf iránské diplomacie Arakčí sdělil zmocněnci Vitkovovi podmínky pro otevření Hormuzského průlivu. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty až 20 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se proti lednu ceny zvýší o víc než 20%, může rezort částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo a ministerstvo tedy teď předložilo návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
2: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
0: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44,50 za litr. Za benzín se vyplácí stále jenom 34,70, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší. Podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu si vyslechl zvláštní americký zmocněnec Steve Witkoff. Podle agentury Reuters jde například o okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a Steve Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. Dnes odpoledne vystoupí na zasedání s národním projevem český prezident Petr Pavel. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Ve Slatiňanech dnes národní hřebčín představí nové stáje za víc než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
3: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou a také mimo ten hlavní turistický ruch.
0: Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2. hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Podle meteorologů ale podzim začal už 1. září a skončí 30. listopadu. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodli už ve 2 hrách. Marie Bousková zdolala ve 3 sadách Kartalovou, Linda Nosková si poradila s Bulterovou. V pátečním semifinále si naše tenistky zahrají s vítězkami dnešního souboje Kazachstánu se Španělskem.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky, ráno se mohou objevit mlhy. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 15, na horách do 9 stupňů, na Šumavě až 12.
1: Doprava.
0: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je silnější provoz kolem Jesenice. Od 79. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku u sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru stojí kamion, blokuje odstavný pruh, je označený světelnou šipkou, ale projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
5: Hezký dobrý den, krásné ráno všem, co vstáváte s Dvojkou i ve středu 23. září. Bertám speciálně popřejeme všechno nej a posíláme lásku, tu nebezpečnou věc a Petra Muka. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

Krásný den, posloucháte Dvojku, Petr Muk zaspíval a to v čase 5.08. A teď české noviny. Davy lidí včera oblehli pobočky České národní banky, chtěli získat pamětní bankovku o nominální hodnotě 5000 korun, kterou banka vydala ke stému výročí svého založení. Zmiňuje to mimo jiné Dnešní Právo. Stačí zatopit v kamnech, pustit kotel na ohřev vody, přitopit si v garáži či dílně a může dojít k tragédii. Návrat topné sezóny riziko výrazně zvyšuje. V chladných měsících bývá totiž otrav jedovatým plynem, který není vidět ani cítit, tedy oxidem uhelnatým nejvíc. Každý rok tento tichý zabiják přivede do nemocnic stovky lidí a desítky jich usmrtí. Přitom existují způsoby, jak tomu předejít. O nich se zmiňuje Dnešní Mladá fronta dnes. No a ceny plynu na burze rostou kvůli výpadkům LNG z Perského zálivu. Kvůli tomu stoupají i velkoobchodní ceny elektřiny, která na plynu dost závisí. Energie si zafixujte na 2 až 3 roky, radí Deník N. No a teď už pokračujeme s Daliborem Jandou. Říkal si hurikán.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes má být poměrně slunečno, bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno bude také se občas vyskytovat nějaká ta mlha. No a nejvyšší teploty ty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě kolem 12 stupňů Celsia. Teď je to všude bez deště a aktuální teploty se pohybují někde i okolo nuly, tedy zejména na Šumavě a většinou kolem 6 až 8 stupňů Celsia.
2: Vláďa Slezák a vaše ráno
0: na Dvojce. Take me.

Posloucháte Dvojku. Začal nám podzim a je také Mezinárodní den neslyšících. V roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle objevil planetu Neptun. Mimochodem za tu dobu oběhla kolem Slunce pouze jedenkrát. Poprvé se tak stalo v roce 2011. Jeden oběh kolem Slunce totiž trvá 165 pozemských let. Také se začaly vyrábět první žvíkačky na světě v roce 1848 a v roce 1875 začaly v Praze poprvé jezdit tramvaje, tehdy tažené koňmi. První vozy vyjeli od tehdy rozestavěného Národního divadla ve 15:45 odpoledne. V době největšího rozmachu měla koňská tramvaj 115 vozů a 400 koní. Koňka jezdila denně od 6:30 ráno do 10:00 večer v 7-minutových intervalech. Zanikla začátkem 20. století, kdy se prosadila elektrická tramvaj. Také byl patentován audiofon, první pomůcka pro neslyšící v roce 1879. A v roce 1889 vznikla japonská firma Nintendo jako výrobce hracích karet a hraček, nyní výrobce videoher a herních konzolí. No a čeština, ta byla zavedena jako vnitřní úřední jazyk u vrchních zemských soudů v Praze a v Brně už v roce 1886.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. 26. září nás čekají počátky.
2: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
3: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
1: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
4: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovíckého pokladu v Praze. Evropská unie schválila prodloužení sankcí uvalených zhruba na 3000 běloruských a ruských občanů a firem. Shodly se na tom členské státy. Tentokrát sankce prodlouží o 3 roky oproti původním 6 měsícům. Po dlouhých jednáních a tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska ale ze sankčního seznamu zmizí jména dvou ruských oligarchů. Ceny dálničních známek by se v příštím roce neměly měnit. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez změny by byly české známky kvůli dalšímu zdražování jedny z nejdražších v Evropě. Naopak opozice upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 miliardy korun ročně. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky z příjmu z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o víc než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Před 110 lety se narodil český stíhač Karel Kuttwasser, nejúspěšnější český pilot v britském královském letectvu. Za druhé světové války v barvách RAF se střelil 18 nepřátelských letadel. Další 2 zneškodnil ještě předtím pod francouzskou vlajkou. Nejvíc úspěchů měl v roce 1942 při nočních přepadech německých letadel u jejich letišť. Při své nejúspěšnější misi se střelil 3 bombardéry.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno. Na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno se mohou objevit mlhy. Teploty 16 až 20 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 15, na horách okolo 9 stupňů a na Šumavě až 12.
1: Doprava.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova, u Mladé Boleslavy exit 46, na Kosmonosy velmi opatrně, tam přímo ve sjezdu se střetla 2 osobní auta, blokují provoz v jednom pruhu, zdržení ale teď ještě nenaberete. Na Tachovsku na silnici 21 na spojnici D5 a Plané na konci obchvatu Brodu leží na vozovce sražená zvěř, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
5: Mockrát díky, hezké ráno. Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Miloň Čepelka dnes slaví 90. Popřát mu můžete i s vysíláním už o víkendu. No a víc uslyšíte za chviličku. Teď je středa 23. září, už je taky podzim a Bertám popřejeme všechno nej.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: To byl filmový Rocky a teď už na dvojce reportáž. Přestože se na jevišti ostýchal, už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jenom hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dnes slaví právě své 90. narozeniny. A za dvojku zcela jistě přejeme všechno nejlepší.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku Cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje. Ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku, nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básně.

hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, na Šumavě teď je dokonce mrzne, někde jsou i minus 2 stupně Celsia, nicméně většina území je v tuto chvíli s teplotami od 5 do 9 stupňů Celsia a má být poměrně slunečno, bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky, ráno také ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. A teď tu bude také bitva o Karlův most a Michal Prokop a pak taky Tereza Karndlová. Hezké ráno.
0: Vaše ráno
2: s Vláďou Slezákem na Dvojce.

0: To byl Michal Prokop a teď také Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 23. září 1952 se stalo dnem, kdy americkou politiku zachránil pes. Tehdejší senátor Richard Nixon v televizním projevu obhajoval svou finanční kauzu. Uprostřed výkladu o penězích vytáhl příběh o černobílém kokršpanělovi jménem Checkers, kterého dostala jeho rodina jako dárek. Pes se stal tak známým, že podle něj dostal projev své historické jméno. Naši psi jsou taky neobyčejní. Šedočerná zebrína v momentě, kdy vezmu do ruky konzervu s paštičkou, aniž by mě mohla vidět a slyšet, tak se běhne dvě patra, aby o nic nepřišla. Bílohnědá tortila často pronikne za branku, když k nám jde kurýr nebo návštěva. A pak se sama neohroženě vydá ulicí a dokáže neslyšet, jak na ní řvu, i když mám hlas silný jako siréna. A náš 3-kilový pudlík Vilík za jakékoliv situace využije naší nepozornosti a počůrá každý balík, který k nám přijde, dřív, než ho stihneme rozbalit. No jo, každý si vejská, kdo má pejska.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A teď už taky slibovaná samozřejmě Tereza Kernlová. Vládě Slezák vám popře hezký den za chvilku. Ranní dvojka.

0: A setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude Jan Romportl, popularizátor umělé inteligence. Kam až se technologie posunou v příštích letech a jak změní náš každodenní život? Musíme se bát toho, že nám umělá inteligence vezme práci? Nebo je to naopak obrovská příležitost? Poslouchejte náš rozhovor s Janem Romportlem o umělé inteligenci.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Hudba.
3: Já jsem se pro hudbu narodil.
2: Tanec. Divadlo.
4: Tak jdem.
2: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pořádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
4: Je to dobrý.
2: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ukrajina by přijala jakoukoliv formu energetického příměří. Po jednání s Donaldem Trumpem to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. Pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty až 20 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
2: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dal zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
3: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
2: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
0: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
4: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
0: Součástí novely je taky prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a nejen do půlnoci, tak jako teď. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na tři zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod East-West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout Hormuzskému průlivu. Ten je částečně zablokovaný kvůli americko-izraelským útokům na Irán. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie i v Česku. Zastupitelé v Krkonošském Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Společnost Harachov Five Star, která chce hotel stavět, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu, vybudovat do lokality novou silnici a postavit ve městě zdravotnické středisko. Zasedání zastupitelstva bude posledním před komunálními volbami, které budou 9. a 10. října.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, na východě ojediněle přeháníky, ráno se mohou objevit mlhy, teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 15, na horách do 9 stupňů, na Šumavě až 12.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova na exitu 46 Kosmonosy odklízejí následky střetu dvou osobních aut. Jede se jen jedním pruhem a je tam kratší fronta. Na Pardubicku na silnici 36 na trase od hlavního tahu 11 do Borohrádku kousek za Česticemi zasahují policisté a záchranáři u vážnější nehody dvou osobních aut. Projíždí se Kyvadlově. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Teď už ranní Dvojka.

0: je to tady. Je to tady. Tolik jsme se báli a tak špatně to dopadlo. Vítejte, milí posluchači, dnes je 23. září. U ženy se podle bontonu neříká věk, ale protože naše Regina vypadá a podle mě i je v podstatě 20 letá, tak můžeme úplně v klidu říct, že je 50.
1: A já tady mám, já jsem to taky nechtěl říkat, ale mám tady, tady jsem si napsal takový text. Nejsem pouhé číslo, jsem polovina cesty k věku, kterého se dožije málo který ovocný strom, ale lidská moudrost v něm vrcholí. V římských legiích mě znali jako jediné písmeno, které dává směr i řád. A to bylo to L jako let. Když mé číslice oddělíš, první z nich je symbolem ruky s pěti prsty, která umí pohladit to druhé, to neznamená nic. Pokud mě zrcadlíš, nestratím svou tvář, ale pokud se podíváš zpět do historie, nosím v sobě celé jedno půl století. Dnes mě možná ukrojíš z dortu, ale ze zad už mě nesundáš.
2: Mně si chce plakat. Děkuju, děkuju.
0: Přemýšlel jsem nad tím, jak bude vypadat dnešní vysílání, protože nechceme tradiční posluchače zatížit našimi osobními problémy.
2: Děkuju.
0: Ale zároveň musíme. A já jsem si, Regi, řekl, že ti dáme takový dárek, protože ty všechno máš, nebo respektive, co ti koupit.
2: No jasně.
0: Ale my ti dáme s Jakubem mezi 6:30 a 8:30 svá srdce.
2: Yeah.
0: A dáme ti je do každé ruky a ty si budeš vybírat vždy z té levé nebo z té pravé. A co ti můžeme nabídnout, je třeba ještě hudba. A já jsem si řekl, že našim posluchačům určitě nebude vadit, když budeme hrát jenom to, co si řekneš ty.
2: Jo, takhle.
0: Jsou určité skladby, které zahrát nejdou. Já jsem si včera dělal takovou přípravu a tvoje oblíbená kapela Insania, tak jsem fakt hledal něco a to je takový peklo, že to pouštět jako nejde.
1: Právě, to peklo mě zrovna baví.
0: Ale zároveň ta naše drobná 20letá, nebo vypadáš navíc na 18 nebo na 16, ta naše dívenka má v duši někdy takový zvláštní temno. A já jsem si řekl, že to našim posluchačům trošku poodhalím a pustím vám teď příběh muže, který se rozhodl, že si vezme hvězdu z nebe.

0: Tak jsme vám, milí posluchači, poodhalili trochu temné duše Reginy Květoňové. Jsi spokojená?
1: Já jsem nadšená. Děkuji, prosím to za krásnou úvodní píseň Polyho.
0: Tvého kamaráda.
1: Mého kamaráda.
2: Já si myslím, že budeš nadšená ještě víc, až se asi otevřeš e-mailovou schránku, protože ta, už teď tam je asi 315.
0: A tam už jsou odpovědi
2: na přání k narozeninám. Ano, ano, mezi nimi samozřejmě odpověď na špek. Tak jo.
0: No ale je to... Tak prostě tak to je. Tak jdeme na to.
1: Tak jdeme na to.
3: Špekové ráno na dvojce.
0: Já bych jenom vyhlásil takovou akci, Jakube, že kdyby náhodou vás dnešní ranní špek nezaujal, můžete psát jenom přání Reginy.
2: No klidně, hele, ale klidně, samozřejmě, ale on vás zaujme, nebojte
0: jo,
2: se.
0: Jo, těšíme se.
2: Tak, teď prosím vás, čeština musí jít stranou, jo, na chvíli. Jsou nejvěrnější milenkou, já bych mohl říct milenkami, ale prostě se to nehodí. Jsou nejvěrnější milenkou, z jejichž obětí se nevymaníš.
1: Ty špeky.
2: No. A je to jedno slovo, prosím vás, jo. Uzamykají spojenectví bez velké slávy. A teď už, když se objevíme, nic si neplánuj. Už máš jasný harmonogram. To je něco podobného, jako když se objeví tví kamarádi a chtějí oslavit tvé narození. Tak už si nic neplánuj.
0: A to je, jenom promiň, to je množné číslo?
2: Pomnožné.
0: Pomnožné.
2: Takže takhle s tím pracuju. Takže se omlouvám teď za češtinu, ale potřeboval jsem to napsat tak, jak je to napsané. Nejsme rozhodně moderním vynálezem. Už nás znali asi Řané.
0: Hoří v tobě. Takže nejsi kamna.
2: Nejsi kamna. Objímáme pevně, ač nemáme tě rády. Chladná je naše náruč, když chopíme se vlády. Zdobíme ti ruce, zdobíme ti nohy, zavřeme tvou volnost, zlomíme tvé vlohy.
1: Já mám mráz po zádech.
0: Já taky.
2: A v mytologii jsme často hráli hlavní roli. Cinkáme, jo, tady nemám čím. Cinkáme.
0: Ty tady nemáš skleničku, to se divím.
2: Máš profesor Dudleba, fakt. Cinkáme, ale opravdu nejde o oslavu. A v současné době, nebo dnes nás uvidíte už jenom v historickém filmu.
0: Jseš nějaká nemoc?
2: Ne. Dobře, tak
0: napsala,
2: zkusíme to.
0: Napsala mi Martina Lihartová Neštovice.
2: Tak jo, tak naším partnerem je klíč. To je důležité. Takže ještě jednou. A nebo můžu říct, jsme tvou nejvěrnější milenkou, přičemž z našeho obětí se nevymaníš. Uzamykáme spojenectví bez velké slávy. Když se objevíme, nic si neplánuj. Už máš jasný harmonogram. Nejsme rozhodně moderním vynálezem. Sám vynálezem. Myslím, že Neštovice nejsou vynález. Už nás znali asi Řané. A objímáme pevně, ač nemáme tě rády. Chladná je naše náruč, když chopíme se vlády. Zdobíme ti ruce, zdobíme ti nohy. Zavřeme tvou volnost, zlomíme ti vlohy. Naším partnerem je klíč a v mytologii jsme hráli poměrně zásadní roli. Tak já vám ještě napovím. Dnes nás uvidí starší právě. To je ono.
0: Regina už něco napsala.
2: Regina psala a neříkej to.
0: Ne.
2: Bohužel ne.
1: Bohužel nemohu.
2: Jsou starší.
1: To je takhle, že by to bylo...
2: Spíš bych šel k tomu youtuberovi. Ano. Přesně tak.
1: Tak já
0: ty jsi na to přišla?
1: Jo.
0: A ty to všechno nejlepší k narození.
1: Děkuji. No ale to je těžký slovo.
2: Je. No a dnes nás uvidíte jen v historickém filmu. Myslíš si, že je to, Regi, ještě na další nápovědu? Mám jí.
1: No jak tak koukám filmu. Kolem sebe, tak dobře, možná tak ještě jo. Dej.
2: Tak, Prometheus, Hera, Andromeda, Ares a mnohem později i Hrabě Monte Cristo.
0: To je teda s Dášou. Vy, Dášo.
2: A Alexander Dumá.
0: Dáša Dumá.
1: Dáša taky.
2: Dumá. Dáša taky Dumá. No.
1: No.
2: A ty tušíš, Dalibore? Hmm. No, Asi jo, ne? No. Je to takový narozeninový ručníček.
0: Takže dvojka zavináč rozhlas.cz, případně můžete psát na adresu regina.kvitoňová@narozeniny.cz.
2: Přesně tak.

0: dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 20 minut ve středu 23. září. Si myslím, že víme, co je ve Špeku, jenom to zkusíme. Jenom ty jsi psala nějaký první tip, Regie, co to
2: ano,
1: bylo?
2: Teď už
1: to
2: ten asi můžete říct.
3: To byla pouta.
2: No a to napsala, ano, a to napsala Lucka, že jde venčit pejska, že má pocit, že to jsou pouta, ale že to je asi špatně. Musíte jít ještě dál do historie, až opravdu k Asiřanům.
1: Ale to slovo se opravdu nepoužívá.
2: Ne.
1: Co?
2: Ne. Ne, ne. Že ne. Pouta se používají. O tom něco víme.
1: Nás k tobě, Regino, tady se Kubem drží taková pouta, takové okovy. Kovy.
3: To mi je líto, to zní tak jako smutně, ne? Okovy jsou takový zásadní, takový žalářoidní.
2: Takové omezující svobodu.
1: Ano, ale je to... ano, je to zavazující, ale je to vlastně, jak jsi říkal, všeobjímající.
2: Víš, třeba chceš přivítat a znáte se a je tvůj oblíbený youtuber Kovy, tak může říct, o, Kovy, přišel. No já vím, no, tak je to taková dětská, dětský trust, ale...
1: O, Kovy.
2: O, Kovy přišel.
1: To je jako, nevím, kdybych měl ve Špeku šálu a řekl, je to Karel Šála.
2: No tak, no, tak to je, tak to je, to je blbý, to už je blbý, to máš pravdu.
1: No, takže v té lavině e-mailů se pokusíme nějakým způsobem najít správné odpovědi, ale to určitě není žádný problém.
2: No to.
3: No ale už to i Jakub tady připomněl v písničce, stejně jako Josef psal, dej mi pár okovů.
1: A jsem jen tvůj.
3: Ano. To je taková už starší píseň.
1: To je právě, to je právě, to je právě ten Karel Šála.
3: Právě.
1: Že ti tam v tom š se objeví h. Asi tak. Dobře, nevyšlo to. Dobré ráno, milá trojko. Že by okovy, milá Regi. Všechno nejlepší k narozeninám. Ať jste šťastná, hlavně zdraví. Tereza.
3: Děkuju.
2: A Jirenka nám ještě pomohla zmoudřet. Pomnožné číslo mě mate, ale existuje i okov, přátelé. Ale ten je nějak ve studni k vytahování toho větrače.
1: Vlastně, to je okov. Jo. Ano. Jo. Ten jsme kdysi ve Špeku měli, to si pamatuju, a to jsem měl já. To je dávno. A bylo to komplikované zadání, ale pak jsme na to nějak společně přišli, protože si myslím, že tam byla nápověda ještě rumpál, nebo něco,
2: jo,
1: já už nevím, nějak okov.
2: Okov. To bylo i v křížovkách.
1: Ano.
2: Dáša bude vědět, jako jejich autorka bývala křížovek. Jo, já jsem měl tajenku v pondělí. To jsme vzpomínali na Dášu.
1: A Dáša nejedla?
2: Dáša nejedla, kteráž to sedí vedle nás.
3: Netváří se nadšeně.
2: Už ne.
3: Už ne.
1: A kdo dělá Honzovi Rosákovi ty křížovky na pátek?
4: To myslím, že je přítel Kozderkový.
1: Jo, dobře, tak děkujeme moc krát za jasnou odpověď a jedeme dál.
3: Dobré ráno, myslím si, že by to mohlo být pouto nebo řetězy, sloužící jako pouta, a to pouto nejenom jako podstatné jméno konkrétní, ale i jako podstatné jméno abstraktní, když jsme k něčemu nebo k někomu připoutáni a nemůžeme se osvobodit. Zdravím vás, Markéta z Prahy.
1: Ale my jsme připoutáni rádi. Ještě napsala Marcela Číšková Sebuzín, ten nejlepší ročník 1972. Reginko, vítej v klubu. A napsala Klepeta.
3: Jo, to je
2: no jo, dej mu Klepeta. Dej mu Klepeta.
3: Mě totiž napadlo, jak tam Jakub hovořil o ruce, nohy, nebo nějak to tam bylo takhle, tak jsem si představila náramky, ale pak najednou tam vlastně přišly takové jako horší popisy. Říkám, tak to jsou náramky s tím řetízkem. Vlastně.
1: Jo, jo.
3: Spojený.
1: Ale Klepeta, dej mi pár klepetů. A jsem jen tvůj.
3: No, klepetů?
1: No klepetů, no, aby to šlo zaspívat, že jo. Dej mi pár klepet.
2: A napsal i Michal ročník 77, dobré jitro 23, jako dvojko trojko. Mm-hmm. A poslal ti Regi pravděpodobně, a já je nespočítám teď, 23 růžiček v e-mailu. Vše nej do další z mnoha etap života Regi. Tak jestli se Špekem má co dočinění youtuber, tak znám jediného, je to Kovy. No tak jasně, tak to jsou okovy.
1: Okovy.
2: Okovy.
1: Vladimír ze Žadce 1955 napsal okovy a paní Regině vše nejlepší, ten věk jí závidím. Ale Vladimíre, každý věk je dobrý.
3: To je pravda.
1: Si myslím, ne?
3: No určitě.
2: Jasně,
1: kromě trošku ta puberta se musí přežít.
3: No ale to je pro to okolí komplikované. No ale někdy i pro tebe.
1: No někdy i pro mě. No.
2: Ale my se jí s Regí držíme, si myslím.
1: I vůbec
2: přes ten věk. Zdatně. Nejprve jsem si myslela, že to budou špeky, možná šperky, ale ty nevymysleli asi řané. Jitka, jsou to okovy.
3: Budou to okovy, tento týden mám zatím všechno, hurá, sláva. Píšu poprvé, abych poděkoval za Poliho píseň, super. Krasode, yeah. Vírka.
1: To je krásný. Teda. No jo, tak když už jsme tady teda zmiňovali tu šálu, no. Co vy na to?
3: Budeme se šálit?
1: Karel šála.
3: Jo, takhle.
1: Tak si to připomene. Dobře, je to starší písnička, ale parád.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zločin, který připomínal brutální vraždy 90. let. Došlo dokonce i na vaření v sudu. Nelítostné vrahy odhalila pardubická mordparta. Kriminálka. Tyrani na pervitinu.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi. K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Společnost Škoda jaderné strojírenství ráno podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonu pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum víc než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Tenistka Barbora Krejčíková už zhruba za hodinu a půl nastoupí ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Její soupeřkou bude obhájkyně titulu Belgičanka Mertensová. V prvním kole Krejčíková zdolala Němku Frýcamovou, kterou porazila ve třech setech, když v utkání odvrátila 2 mečboly. Na okruhu WTA se tak česká hráčka dostala k vítězství po 4 porážkách za sebou.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky, ráno se mohou objevit mlhy, teploty 16 až 20 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 15, na horách do 9 stupňů, na Šumavě až 12 stupňů.
0: Doprava.
3: Na D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta opatrně za sjezdem na Opatovice nad Labem. Na kilometru 135 havarovalo nákladní auto, skončilo mimo dálnici. Na místě už jsou záchranáři, projíždí se jen levým pruhem. Na příjezdu do Prahy z Brna dejte pozor. Na 4. kilometru v Brněnské ulici u čerpací stanice Orlen leží na vozovce nepořádek a vybočuje se tam. V Liberecké směrem do centra se popojíždí už z Cínovecké od sjezdu na Novopatskou až do Nové Povltavské před Blanku. Zdržení je kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.

0: tuhle píseň, kterou naspíval tedy Stevie Wonder a složil, si pouštíme úplnou náhodou. Není to proto, že by někdo z nás měl narozeniny. Jenom je Regině dnes 50.
1: Ale přátelé, přišlo asi 250 e-mailů.
2: Já se snažím poctivě odpovídat, ale jde mi to pomalu. Omlouvám se, snad co do večera stihnu.
0: Markéta 1975, milá Reginko, všechno nejlepší, okovy, hurá, veselou mysl. Díky za krásná rána, moc ráda poslouchám vaší dvojku, trojku. To je taková dvojtrojka vlastně.
1: Milá Regi, všechno nejlepší ke krásným narozeninám. Já dostala rozum až po 50. Eva, ročník 65. Hradec
2: Králové. No tak já to vyzkouším, Evi. Děkuju, jak to bude s tím rozumem, jestli přijde. Dneska možná už zaklepal.
0: A i Pavel ti přeje krásná pouta do dalších 50 let. A pevné zdraví.
2: Děkuju.
0: Pavel Zvyškova, 1962.
2: Napsal taky Jarda, ročník 64. Nikdy jsem vaše špekáčky neuhodl. Stejně to zkusím. Jsou to okovy, napadly mě náramky, ale to bude asi taky blbě.
0: Ne, Jardo, tak náramky.
2: Správná dostávky, jo.
0: To je synonymum.
1: Tak nejsou úplně ozdobné. Krátké, krásné, dobré narozeninové ráno, Regi, vše nejlepší, hodně zdraví a úsměv stále na rtech. Vítejte v klubu, píše je Jana.
2: Děkuju.
0: A Lenka z Malých Svatoněvic napsala...

0: Je tu dobře, nebojte se nic. Děkuji. Lída z Horácka.
1: Mě napadá, napsala Monča Skunic, mě napadá Železná pana nebo Vězení. Tak co to teda je? Psala. Ale, no Iron Maiden, že jo?
0: Ano. To je jiná muzika.
2: No. A napsal taky to, když je to na rukou i na nohou, jsou to chlupy. I ty pod okovy.
1: To je pro tebe další písnička.
2: Děkuji.

0: Barry White.
1: Tak to je teda majitel obrovského hlasu.
2: Krása.
1: Pro Reginu Kvitoňovou, ano, teď jsme se tady o tom úplně vteřinkově bavili, jasně, že chodí ty e-maily, jsou plné gratulací. Rigi, nejenom, že si to zasloužíš, ale prostě je to asi logická reakce, ale my, no, nebojte se, budeme i normálně vysílat.
0: Jo.
2: Já taky děkuju.
1: Jakože budeme říkat i jako jiné věci, než jenom, že má Regina narozeniny.
2: Bylo by to, myslím, už tak za hodinku dost otravné.
0: Tak já začnu tím, jak nazval Libor celou tu dnešní ranní akci, napsal špekcátiny, což se mně hrozně líbí. Dobré ráno, Schrdlic. Tak ty špekcátiny, přátelé, štěstí, zdraví, ať se daří naší milé Regince a šlape to dlouhá léta celé ranní rodince. No a špek je, byl a bude ještě dlouho v nás.
1: A napsala hezký. Helena 68 a Slávek 63, že při její krásné rozdíl experimentálně ověřeno, 50 je pohoda.
2: No, krásný. Je. Já se opravdu těším, jak tak pozoruju to okolí, které už v té rodině sátníků žije, tak já se tady cítím moc dobře, děkuji. Jsem tady s vámi ráda. Jsem ráda přistoupila.
1: Ale je to úplně v pořádku, co bude Leošovi Marešovi, jak je 50, ne? Mu teď bylo.
2: No.
0: A máme tu dotaz od Marušky. Dobré ráno, zdravím vás a moc rádi vás všichni doma posloucháme. Slyšíme váš hlas a nevíme ale, jak vypadáte,

0: kromě pana Gondíka, kde můžeme najít vaše fotografie? My je taky nemůžeme najít. Maruško. Ať máte ucelenější zážitek.
1: Ale myslím, že ta rozhlasová imaginace nebo představivost, to je asi to nejlepší. To, že znáte pana Gondíka, to je mi dost líto. Vlastně. Protože ten pohled na něj, to teda nic moc.
2: No, se na tebe dívá dobře.
0: Jo.
1: No. Na pana Gondíka?
2: Ano.
0: No jasně, to bychom to nevydrželi.
1: Tak to nechme, nechme to stranou. Já jsem se na něj díval ráno v zrcadle a je to opravdu, nepřeju vám to.
2: No ale...
0: Tak to máš špatný zrcadlo.
2: Jak se na situaci dívá třeba Anka, která mi také přeje, Anko, moc za to děkuju, k dnešním druhým 25. narozeninám. Víš, tak taky je to,
0: to
2: vlastně
0: je přijatelnější
2: úhel pohledu.
0: Přejeme naší nejmilejší regii hlavně hodně štěstí. Na Titaniku bylo hodně zdravých, bohatých a mladých, ale štěstíčko, to jim hold chybělo. Pozdravím, údržba Prostějov.
1: Je, údržba Prostějov.
0: Bedřichu, díky.
1: Stavte se tady u nás, my potřebujeme tady. No, jedem dál, za chviličku pan profesor. A je tady další písnička, tentokrát je to Jiří Korn.
2: Aha, je.
1: Neboj se, není to myšleno osobně, Regi, i když je to jenom název písničky. Ještě tě mám plnou náruč.
2: Jirka Korn je dobrý ve všem.

0: Je 6 hodin 46 minut, já vás vítám, milí posluchači, při poslechu našeho ranního vysílání. Posloucháte Trojku na dvojce a zároveň je tady vlastně další host, to už je čtyřka. Pane profesore, dobrý den.
1: Krásné ráno.
0: Co pak jste to přinesl, to vypadá jako...
1: No, přinesem vám ochutnat.
2: To lítá.
1: Mě bouchly okurky.
0: Aha.
1: Nakládačky.
0: Nakládačky. A je jenom ten lák, teď lejete si na telefon,
1: jestli byste chtěli ochutnat...
0: Jo, že bychom...
1: To je speciál, ano, sladkokyselý lák.
0: Mm-hmm.
1: Já s ním vždycky, já ho piju během oslav i po oslavách.
0: Jo, takhle, on se hodí.
1: Hodí se. A říkal jsem si, že tady asi...
2: A vy zavařujete pouze lák bez okurek, pane profesore?
1: No, to, no, aby se ho tam vešlo víc.
2: Jo, to je pravda.
1: Okurky jsou zbytečné.
0: No, to je pravda.
1: Člověk pak ukouše.
0: Ano, to máte pravdu, že
1: to
0: vlastně
1: pijete,
0: proč?
1: On je vhodný na cesty do Čutory.
0: Ano.
2: Je ho tam víc.
0: A vidím, že je ho tam logicky, ale to máte pravdu, to je zase zákon hmoty, ne? Nebo je to nějaká fyzika.
1: A ochutnejte, pane Dalibore.
0: Když tam nejsou...
1: A je, jak tam, ten lák, je tam lák... cibulka, jak ho dělám? Uvařím ocet, naliju do něj trochu vody, malinko rumu musíte přidat.
0: Rumu?
1: Jo, jo, jako konzervant. Jako konzervant, ale malinko, jo, maximálně půl na půl. A trochu cibulky a...
2: Ten píše, pane profesore.
0: Je teda, pane profesore, myslím si, že kdybych uvařil ocet, tak asi
1: tak
0: na té...
1: Tak nic neuvidíte chvíli doma. Ale musím říct, že se vám tam aspoň neobjeví jediná moucha. Octomilky, to je pravda. Těch, to jsou mraky octomilek, ale oni jsou přátelské poměrně. A nelezou vám tam pak komáři.
0: Nelíbí. Dobře, tak jsme tady zjistili, ano, proč vlastně nezavařovat okurky, stačí pouze lák.
1: Ano, ano.
0: Ale tady máme ještě jiný problém, protože v podstatě jde o to, abyste rozluštil, co tím autor článku myslel. Japonský venkov čelí invazi robotických kachen. Mají zmírnit šok z té demografické krize. Mm. Jak se v tom má běžný japonský občan vyznat? Díky kachna husa, ne, promiňte, omlouvám se, divoká husa.
1: Divoká husa. To není zrovna takové jako slavnostní téma, ale
0: to máte
1: dobře,
0: pravdu, to je...
1: dobře husa. No, jedním z impulzů robotizace v Japonsku, no tak,
0: říkat, tak
1: klidně pijte lák a běžte se projít. Protože
2: já právě radši nic neříkám, aby to nebylo zkusím. S tou potrefenou.
1: Já na to zkusím odpovědět. No, jedním opravdu z impulzů té robotizace v Japonsku je poměrně složitá demografická situace, která se dotýká zejména tedy venkovských oblastí, a protože tamní populace stárne, myslím lidí teď, mladí se stěhují do měst, no a ty původní formy zemědělství pochopitelně tím úbytkem trpí, a zrovna to jsou zemědělské oblasti, které mají velmi velkou a dlouhou zemědělskou historii. Takže by byla škoda, aby tam to zemědělství ustalo během té migrace těch lidí. No a jeden z nápadů, jak zachovat tu zemědělskou produkci v těchto oblastech, je například nasazení umělých kachen na rýžová pole, protože oni odcházejí z některých oblastí i kachny. Prostě se jim chce do větších měst, takže odcházejí. No tak museli vymyslet nějakou alternativu a týká se to opravdu převážně těch rýžových polí. Ten nápad se zrodil ale v mé hlavě nejdřív, Japonci po něm doslova šílí, protože semena klíčí v mělké vodě té rýže, jenom abyste věděli, jak to všechno funguje. No aby se zde nedařilo plevelům a škůdcům, tak by ta voda měla být neustále zakalená. Jo, zhruba jako rybník tam u nás, v kterém se pravidelně koupeme.
0: Ano, my jsme teď jeli kolem.
1: Ano,
2: krásně zelený.
0: Krásně zelený.
1: To je důležité. Tam jde o to, aby se omezila ta funkce fotosyntézy. No a o to se doposud starali přirozeně živé kachny, jenže je sežrali dravci a zbytek jsem vystřílel já, a jinak teda odešli do měst. A no, proč? Proč? Já vím, že z kachny by se, i když teď je sezóna kachen, můžou se střílet, ale proč? No, abych ten svůj nápad prodal, že?
0: Aha.
1: No, takže musel jsem nějak zasáhnout. No, ale zvlášť, když je kladen důraz na ta ekologické pěstování, tak ta ekologie neznamená jen bez chemie, ale znamená především tu namahavou lidskou práci a čas, což si mnoho lidí už neuvědomuje. No, proto jsem přišel i s řešením pro sběr mandelinky bramborové třeba podobně. Mimochodem, když se vrátím k těm kachnám, tak ty kachny se starají o to, aby se neustále, myslím ty robotické, plují pomalinku po vodě, on to vypadá jako kýbl s nožičkama, A on pluje po vodě, je napájen solárním, ze solárních panelů, to znamená, že nějaká ta údržba je minimální a jen tak lehce kalí vodu pod tou rýží. To znamená, že způsobuje to samé, co živé kachny.
0: A jak s tím souvisí ta mandelinka bramborová?
1: K tý se teďka dostanu.
0: Představte si, pane profesore, já jsem si, když jsem byl malý, myslel, že to je mandelinka bramborová.
1: No a proč ne?
0: Že jo, no, to bylo dojemné.
2: Kalí vodu, předsedo.
1: No, takže jsem přišel s řešením pro sběr té mandelinky bramborové. To je také problém zemědělství. Stroj jsem nazval Mandelab a ten název už mám jen ho vyrobit ještě. Ta mandelinka ještě teda není.
0: A ten vyrábí váš kolega Mišpulín.
1: Jak to víte? No, my máme takový klub čtyřlístek. No a tu jsem zkoušel v 60. letech, ale prosím vás, robotická autonomní plečka. Ne plačka, prosím vás. Plečka. Na pletí. Já jsem ji zkoušel.
0: To už jste mám pocit přijel.
1: Ano, fan plečka tady. Ano, komisař, myslím, nebo inspektor.
0: Jo, no, to je
2: klečka.
1: To byl klečka, skoro plečka.
0: To je krachta.
1: Já jsem ji zkoušel v 60. letech, také byla automatizovaná, měla fotobuňku, ale tehdy jsem si ji musel vyrobit na kolině samozřejmě, samodomo takzvaně, ze starých židlí, lyží, hnětače, brýlí, trubky od toalety a pár maruščinných zrcátek a pár dílů stavebnice Merkur. A byla tam fotobuňka na té plečce a ta ten stroj řídila. Bohužel problém byl, že se ta fotobuňka zacákala bahnem a začala vytahovat cukrovou řepu místo lebedy, kterou jsem tam nechtěl. Takže ještě to musím doladit.
0: Nemluvíte o něčem jiném.
1: Já piju ten lák.
0: Já mám pocit, že jste úplně přeskočil.
1: No ale mám takhle i autonomní srpku. Tažné, přátelé, tažné. No ale tak podobně jako kachny mám samozřejmě na dvorku.
2: Na dvojku chuť.
0: Já bych jenom našim posluchačům připomněl, že
1: stébla.
0: Posloucháte ranní dvorku.
1: No, tak já už bych to nechal být asi, ne? Přátelé, ještě... No tak kromě těch elektrokachen, těch robotických kachen, tak mám i slepičky třeba, elektroslepičky, aby se měl kohoutek o co starat. Také tam mám robotické koně a kozy. No tam je výhoda u těch robotických koní a koz... že oni co spasou, tak sobě rovnou usuší.
0: Aha.
1: Takže už jenom tím, tou extrahovanou látkou už je pouze seno. Ano? Z té zadní části koně.
0: Tak pane profesore, děkujeme moc krát. Myslím si, že elegantnější téma u příležitosti narozeniny, které jste nemohli vybrat.
1: Všechno nejlepší.
0: Prosím?
1: Všechno nejlepší. Přinesu vám kachnu.
2: Děkuju.
0: Na víně.
1: Pečeno.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Neplatiče alimentů zřejmě čekají přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Evropské unie. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
5: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
6: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
5: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
7: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
5: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o víc než 14%. Benzin byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Pondělí oznámila, že marže obchodníkům zastropuje na 2,5 koruny na litr paliva a sníží taky spotřební daň na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpykává 5,5 roku za břížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy JIKORD v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
8: Máme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
9: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele JIKORDu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
10: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
9: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas. We'll be right back.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky, teploty 16 až 20 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 15, na horách většinou okolo 9 stupňů.
2: Doprava.
4: Na D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta opatrně za sjezdem na Opatovice na kilometru 135 havarovalo nákladní auto, skončilo mimo dálnici. Na místě už jsou záchranáři, projíždí se jen levým pruhem. Plzeňská D5 se před Prahou ucpává u Rudné, nesouvisle se popojíždí ze 6. kilometru až na začátek Rozvadovské spojky. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
11: Jeda, pardon, já jsem musel něco jiného. No nic, omlouvám se, to mi nějak nevyšlo. Je to všechno nejlepší, Regino. Tak, konec. Máme tady další téma. Olí Tyrbarová přijde s tématem vypouštění bazénu, respektive se zjistilo, že když i letíte někde letadlem, tak vidíte všechna taková ta modrá kolečka nebo ty oválky. Jakých je moc, hodně jich je.
12: Je pravda, že za každým domkem skoro člověk i ve vlaku, když jedete, tak někdy vidíte, že skoro u každého domu dnes bazén je.
11: No a teď končí sezóna a teď co s tou vodou?
12: No?
13: V které jsou chemikálie.
11: Přesně tak. Už za chviličku. A teď si dáme zase nějakou písničku tady pro paní...
13: Pro paní Kytičku.
12: Děkuju.

0: Leň s ňou pro vás, milí posluchači, a pro Reginu Květoňovou, ale teď se budeme věnovat trvale umístěným bazénům. Představte si, že na zahradách v České republice jich je kolem 500 000. A podobně také počet nafukovacích a jiných sezónních bazénů. A svou službu letos rozhodně udělali, ale teď už to nakoupání asi nebude. Je čas uklidit, dejme tomu, spadené listí, možná i nějaké nečistoty, zazimovat je. No jo, ale kdy se bazén vyplatí vypustit a hlavně kam? A mimochodem, abychom náhodou nedostali nějakou pokutu. To vše si řekneme s Olí Štrejbarovou. Olí, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Tak platí, že vodu z bazénu stačí na zimu pouze upustit, aby prostě tam něco na dně pořád bylo. U nadzemních bazénů je zatížení důležité, aby nedošlo k pohybu v zimě, případně smršťování. A v neposlední řadě to platí pro bazény zapuštěné, protože ta případná spodní voda by mohla ho poškodit. V zimě totiž působí ten tlak spodní vody, který za normálního stavu vyrovnává hmotnost té vody v bazénu. No ale když ji vypustíme, tak ze spodu zůstane a může nám tu vanu nazdvihnout jako loď, když si to tak představí. Malé bazény, které slouží spíše k osvěžení než k plavání, ty se vyplatí vypustit, vysušit, uklidit na zimu, zabránit to možnému poškození, nejenom rámových spojů, to je vzkaz k části rodiny, která mi furt nevěří, dejte to do té stodoly.
0: No a ta voda uvnitř se za půl roku neskazí nebo nějakým způsobem nekontaminuje?
1: Kdo používá k dezinfekci vody klasickou chlorovou chemii, tak použije takový zazimovací roztok. On působí preventivně proti vzniku řas, kažení vody a jako ochranu před mrazem můžeme použít takzvané dilatační zimní plováky. Oni to prý nabízejí bazénové firmy, dávají se na hladinu bazénu, aby rozdělili tu vodní plochu a led netrhal stěnu bazénu nebo neroztahoval. Ale četla jsem, že jako náhradu můžeme použít i petlahve, klasické od nápojů, které zhruba do poloviny naplníme pískem a zavřeme. I to nám pomůže.
0: A teď ta otázka, kdy se vyplatí nebo kdy máme vypustit bazén?
1: Nejlepší vypustit nebo upustit na podzim před příchodem mrazu, čili teď zazimování a částečné vypouštění děláme, když klesne ta trvalá teplota vody pod 10 stupňů, ale ještě než začne mrznout. Takový ten signál může být to, že se spustí radiátory, to platí po 3 dnech po sobě jdoucích, když je méně než 13 stupňů, tuším, ale pozor, meteorologové říkají, že příští týden bude příchod babího léta, bude i 25 stupňů, nicméně to asi nemění nic na tom, že už je čas, že koupat se už asi nebudeme.
0: No s tím vypouštěním vody, jak jsme o tom hovořili v úvodu, to není jenom tak, protože pokud to uděláme špatně, můžeme dostat dokonce pokutu. Tak trošku nám to vysvětlete.
1: Ono nakládání s vodou v naší zemi obecně upravuje vodní zákon a z něj plyne určitě to hlavní pravidlo, že do dešťové kanalizace ani přímo do vodoteče bazénová voda prostě nepatří. Tam smí jenom čistá srážková voda a chlorovaná voda by uškodila vodním organismům. Za nepovolené vypouštění do veřejné kanalizace hrozí citelná pokuta, ale pravidla se liší obec od obce a podle typu kanalizace, takže než se pouštíme nebo pustíme do vypouštění velkého objemu vody do kanalizace, je dobré zajít na úřad, poptat se a nebo také v místní vodárenské společnosti.
0: No a ty říkáte citelná pokuta, tak o jaké pokutě mluvíme, o jaké částce?
1: Za špatné a nelegální vypouštění bazénu hrozí běžnému člověku, fyzickým osobám pokuta do výše 50 000 korun. U závažnějších případů nebo u firem to může být i více. No ale nejde jenom o ty peníze. Jsou tady věci, které jsou k nezaplacení a to jsou sousedské vztahy. Takže pokud voda nateče na cizí pozemek nebo způsobí škodu na majetku, tak kromě pokuty od úřadu řešíme i občanskou právní odpovědnost za škodu a špatné vztahy se sousedy. A to nikdo nechce.
0: No a kam teda máme vypustit tu vodu z bazénu, aby to bylo legální a ohleduplné?
1: Tak nejlépe vsáknout na vlastní pozemek po odeznění chloru. Čili necháme několik dní odstát s odkrytou hladinou, ať na to pěkně svítí a chlor mizí. Pouštíme ji pomalu, rozptýleně, nejlépe na trávník. Citlivé rostliny a keře s ní raději nezaléváme, i když někteří zahrádkáři tvrdí, že to dělají, že když dlouho stojí, že už je pak bezproblémová a že to květům nebo rostlinám prospívá, ale obecně se to nedoporučuje.
0: No, tak ještě nám řekněte, čím to je, že Česko je v počtu bazénů takovou velmocí.
1: No, ale to skutečně tak, ta čísla to ukazují. Lepší poměr v Evropě mají už jenom Španělé a Francouzi. Ona tomu nahrává určitě i změna klimatu u nás. Bazén je investice, může stát i 500 000 korun, roční provoz pak dalších, já nevím, 15 000 korun. Ovšem, pokud vynecháme ty dovolené v rezortu, které už díky těm teplotám u nás možná ani nepotřebujeme, tak se ty náklady vrátí prý do 6 až 7 let. Navíc bazén obvykle zvýší hodnotu nemovitosti, to je další plus, ale také je tu mínus, a to je to, že pořád platí, že soukromé bazény na českých zahradách jsou považovány za neekologické, enormní spotřeba pitné vody, vysoká zátěž pro energetickou síť a hlavně ta agresivní chemie. Některé obce v létě zakazují jejich napouštění a pak je nám takový bazén k ničemu. No.
0: Tak děkujeme, že jste nás hlavně upozornila na ty věci, které se týkají toho vypouštění té vody v případě, že tedy to dělat opravdu nemáme. Tak děkujeme.
1: Hezký den, hezky to oslavte.
0: To byla Olí Štrýbarová. No teď tady máme další písničku o lásce.
2: Co? To hezký.
0: To jsou věci.
2: Věci. Hezký.
0: Tě máme s Jakubem rádi.
2: A to já vás mám taky ráda. Jo. A mám se moc dobře, že jsem tady s vámi. Jo. Už tak dlouho.
0: Vládkyně.

0: 7 hodin 19 minut, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, byť jsme tady vlastně Trojka, ale vy jste naše spojka, vy jste prostě nej. A chtěli bychom vám teď ukázat v rozhlase samozřejmě takový zvláštní žlutý předmět, který mi Jakub dal teď do ruky. Na rovinu říkám, nikdy v životě jsem to neviděl. Nevím, jestli to je velké retro nebo ještě větší retro. A nedokážu jako přesně říct, co to je. Je to, vypadá to úplně přesně jako banán. Je to z plastu a je to velmi ošklivé.
1: Ano.
2: Ale chtělo by se do toho kousnout, opravdu to má tu žlutou...
1: Je to velmi ošklivé, ale chtělo by se do toho kousnout.
2: Banánovou barvu. A jsou v tom dírečky.
1: Ano. Aby pouzdro dýchalo. Je to pouzdro na banán, které jsem dostal tady od našeho kamaráda a kolegy Lukáše Kamena, protože my si nosíme s Regí pravidelně do práce banány, dnes jsem si ho nevzal. Nicméně včera jsem u sebe ten banán měl, takže jsem měl možnost to pouzdro vyzkoušet a ten banán se mi tam nevešel. Takže jsme se s Regí shodli na dvou variantách. Já jsem říkal, první, že bych chodil s tím pouzdrem na nákup a vždycky bych vyzkoušel, jestli mě tam ten banán vejde. A Regi říká, no počkejte, já mám lepší nápad. Že bychom udělali pouzdro v pouzdře, takové matriošky, že bys měl různé velikosti. To znamená, jo, že bys nemusel chodit z pouzdry nakupovat, ale doma by si pak rozdělil banány do jednotlivých pouzder podle velikosti.
0: A jaký to má smysl?
1: Vůbec žádný. No, smysl má ten, že ten banán se ti neobouchá, protože já, když ho hodím jenom do batohu a pak tam hodím kovadlinu,
0: s kterou tak, běžně chodíš,
1: tak mám banánové smuty, zatímco Regi vozí většinou banány na sedačce, spolujezdce v autě, prostě když má banán, tak jede autem, zásadně, aby se nepoškodil. Tak to pouzdro je možná ekologičtější i ekonomičtější, ale...
0: Je zvláštní, že mně přijde, že kdyby třeba vyráběli takhle plastová, nebo plastové... Co to je?
2: Obaly. Ochranný.
0: Jako takové krytky, tak třeba, že bych to měl na citrony, na pomeranče, na mandariky. Že bych šel prostě do obchodu, měl plnou tašku plastových obalů.
1: Přesně tak, což je ekologické velmi. Ano,
2: ale zase ty citrony, víš, nebo pomeranče nejsou tak náchylné na ten oťuk. To jsou zase jablka. To se někdy nestane, že třeba jablko, přinesu krásná jablka, jedno se zakutálí dolů, já už pak nevím, které to je, a ono si tam začne pěkně hnít v té misce na ovoce.
1: Já jenom, když si představím pouzdro na jablko, třeba Jona Gold, to jsou jablka, která jedno má asi půl kila. Kdyby se ještě měl dát do pouzdra, tak to pouzdro je velké jak meloun.
0: A teď jsem chtěl říct pouzdro na meloun.
1: Pouzdro, přesně tak. Nebo na dýni, že jo. Která také jako je náchylná k oťuku.
2: To by člověk měl ještě jednu kuchyni nebo nějakou další místnost, kde by měl pouzdrana ty ovocné a zeleninové kusy.
0: Mě tam zaujalo to, jak jsi říkala, že se ti zakutálilo to jablíčko, ale pak si řekla, že je v misce na tom. Ty máš tu misku pod linkou nebo pod stolem.
2: Ne, já ho samozřejmě najdu, kam se zakutálí a dám ho do té dědovy mísy na stůl, ono to i hezky vypadá.
1: A opláchneš ho předtím?
2: No to už jsou třeba právě umytá, víš?
1: Ale to, co se ti zakutálelo?
2: No, ono už je jako umyté, je tam v útěrce, já to utřu, dám to do té mísy, ale třeba zapomenu na to, že tam ještě jedno je, tak zvednu útěrku a najednou bum, bum, bum, bum, a je tam taková ta hnědý kolečko v no to místě toho otluku.
1: Já myslím, že tam vracíš to zakutálené, rovnou obalené tím prachem. Ne, tak je to jinak.
0: A co to je?
2: My doma prach bum, bum, bum.
0: A co to je dědova mísa?
2: No to je taková mísa na ovoce.
1: Počkej.
2: Ona asi nemá až tolik let, ale vypadá staře. No a je to taková jako hezká věc, ne? Mísa s ovocem.
1: To je, dědova mísa, to je Jan Neruda.
2: Ano.
1: Nerudova mísa.
2: To už je takový děd.
0: Když jsme u toho Nerudy, tak nám napsal Miloslav Večerka, kam s ním, je to slavný fejeton, který napsal český spisovatel Jan Neruda v roce 1878. On tedy to psal v souvislosti kam s vodou z bazénu, že se historie opakuje. Ale i v tomto případě.
2: Vždycky něco najdeme, s čím si nevíme rady, kam to umístit.
0: Já myslím totiž, že dědova mísa je třeba, že to je nějaký třeba v lázních, rozumíš?
2: V nemocnicích, ne?
1: Místo bažanta, jo.
2: No, právě.
1: Dědova mísa. Mimochodem pouzdro na banán se dá koupit i za 460 korun.
2: Neříkej.
1: Ani náhodou.
0: A to je nějaký Versáče, ne?
1: Za to si koupíš tolik banánů, že můžeš tlouct.
0: Máme tady další píseň Versáče pro naší paní Reginu. Píseň se jmenuje Láska moja, Elán.
2: Vy jste moje lásky.

0: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítal ji i generální tajemník NATO Mark Rutte. Maročané jdou dnes k parlamentním volbám. Zvolí všech 395 členů sněmovny reprezentantů. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI. Jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli volbám Maroku posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Seuty. Začala astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. České tenistky se po postupu do semifinále poháru Billie Jean Kingové dozví své soupeřky. V čínském Shenzhenu se Španělsko utká s Kazachstánem po 11. hodině našeho času. To naši tenisté už své soupeře pro čtvrtfinále Davisova poháru poznali. Los jim určil Kanadu. Finálový turnaj se bude hrát na konci listopadu v Itálii.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky, teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě jen do 15 a na horách většinou kolem 9 stupňů.
2: Doprava.
1: Na D1 z Brna do Ostravy velmi opatrně za sjezdem na hranice. Na 310. kilometru havarovalo osobní auto, blokuje levý pruh, na místě už jsou hasiči. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auta je to na 50 minut, pro kamiony zdržení výrazně delší. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní dvojka. Yeah.

0: 7 hodin 33 minuty v bavorské metropoli a od víkendu v plném proudu Oktoberfest.
1: Hezky.
0: A celý ten Oktoberfest uvádí čerstvá padesátnice Regina Květanová.
1: A napsal Jiří, to se to udržuje mládí a svěžec s takovým kolektivem. Tak já za svůj kolektiv, mých spolupracovníků a vás všech posluchačů velice děkuji.
0: My také děkujeme.

0: ne zahajovat ten víkendový program. Je to takový legendární festival.
1: No počkejte, tak Ale skute.
0: Ale skute. No, za tou pivní kulturou do Mnichova přijíždí tisíce lidí, tak asi začneme tím třeba, kolik stojí tuplák piva a odkud, nebo radši skončíme. Tím bych skončil si to, protože to bude si myslím hodně v souvislosti s těmi náklady. A možná to jde. Odkud třeba přijíždí nejvíc lidí? Jsou to jenom Němci?
1: Němci převažují, to v každém případě, taky to nemají daleko, takže asi nepřekvapím, když řeknu, že většinu z těch 6, 6,5, někdy 7 miliony návštěvníků na jednom ročníku Oktoberfestu, ten letošní je 191. tvoří opravdu Mnichované, Bavořané a Němci, 41% všech hostů jsou Mnichované, no a 4% jsou z jiných částí Německa a 21% je ze zahraničí. Přijíždí zejména, nevím, jestli byste si tipnul, Američané. Ti vévodí, no to... 20% všech zahraničních hostů tvoří hosté ze Spojených států amerických. Loni to bylo více než 270 tisíc návštěvníků a pak 13% tvoří nebo představují Italové. Ale vím sama ze zkušenosti, že tam zní i čeština, ale jak říkám, převažují prostě domácí.
2: 7 milionů lidí, protože těch piv teda kolik
0: to
2: musí
0: být? To je velikost 48 fotbalových hřišť, ten areál celý. Ale jenom skočím otázku, na kterou asi nevím, protože on je přece, to by se mělo jmenovat Septemberfest.
1: Ano, tak to je historicky dáno, ano, ano, a je to Oktoberfest.
0: Je to Oktoberfest, no.
1: Na počest svatby, vlastně i proto to místo se jmenuje, je to v překladu Terezina Louka, ale jinak tomu Němci neřekl než Wiesn, protože Wiese je Louka, Terezin Wiese, takže ve zkrátce Wiesn.
0: Regina se tady pozastavila nad tím množstvím návštěvníků, jak říkám, velikost 48 fotbalových hřišť, to není úplně málo, to je hezká louka, taková pěkná louka. Jak je zajištěna třeba bezpečnost, protože ta současná doba, víte, není úplně...
1: To je pravda, i proto Němci, nebo konkrétně teda město Mnichov, přepracovalo ten bezpečnostní koncept, vylepšilo ho, protože jak jste řekl správně, tak je to obrovská masa lidí, velká koncentrace, zejména o víkendech, já vždycky říkám, ale bez nadsázky, já osobně bych šla na Oktoberfest v úterý v 10.30 dopoledne, což taky bude plno, ale zpět k tomu bezpečnostnímu konceptu, pardon, vidíte, mám za sebou sérii různých koncertů, tak jsem ještě někde v Helsinkách nebo v Lucernu, takže ke konceptu zpět 26 nových kamer, vedle stávajících 56 kamer policie, také zapojili umělou inteligenci, ta vyhodnocuje právě ten proud návštěvníků, kde už je příliš velká koncentrace, pak se spustí dokonce alarm. Vzniklo také nové koordinační středisko kvůli výměně informací mezi bezpečnostními služkami a pořadateli a také jsou připraveni na, už jste zmínil, ty různé hybridní ruské hrozby, které se stupňují v Evropě, takže případné nebezpečí dronů nad Wiesn, nad tou loukou. No a už mnoho let teda existuje takzvané místo Safe Space, což je místo, kde mohou zejména, je to primárně určeno dívkám nebo ženám, se přijít poradit nebo požádat o pomoc, pokud se necítí dobře, komfortně, jsou obtěžováni nebo nedej bože by došlo ještě na horší věci, tak to je záchytný bod, kde najdou pomoc, radu, ale třeba chodí tam i lidé, na které dolehla třeba nějaká tíseň psychická, ale myslím si, je to primárně tady určeno ženám, ale podle mě, když se obrátí s pomocí, s prozbou o pomoc i muž, tak určitě nebude odmítnut. Takže snaží se opravdu ten bezpečnostní koncept čím dál více vylepšovat a celkově na bezpečnost dohlíží 600 policistů.
0: Teď k té ceně. Přišel nám e-mail od Josefa K. z Německa.
1: Zdravím.
0: No jo, to byly časy, kdy stál Eine Maß auf dem Wiesn 5 Deutsche Mark. A já jich tam urazil klidně i 6. Což je, no Maß. No
1: to je litr?
0: To je 12 piv.

0: Tak, ano, tak.
1: Film v Deutsche Mark to už nestojí.
0: To už není, už máme eura, nebo teda Němci mají eura. Je to letos jen mírné zdražení oproti tomu loňskému roku a ta cena se pohybuje mezi 14 eury 80 centy, maximálně zaplatíte 15 eur 80 centů za más, piva neboli prostě tuplák.
1: No, ale to je jako zdražení, protože vlastně 6 eur byla taková ta standardní cena, ale to už je asi pryč.
0: To už je pryč. Tak všechny ty ceny, pochopitelně jsme někde jinde, jsme v roce 2026. Jenom pro zajímavost, litr takové té kohoutkové nebo obyčejné vody stojí 11 eur na, v tom areálu. Tak jinak, kdyby se tam někdo chystal, tak doporučuji vzít si hlavně hotovost. Jsou sice v tom areálu i bankomaty, ale preferuje se právě zaplatit v hotovosti.
1: Vážně, to já jsem myslel úplně naopak. Právě, že na těch velkých akcích, co jsem teda tady zažil i v Letňanech, tak tam všude píšou, neberte si, nechceme peníze, všichni chtějí třeba jenom karty a tak. Ale to je dobrá připomínka, to je velmi důležité. Je to, myslím, pro lidi, kteří tam jdou.
0: A jinak nebrat si, protože takhle vstup je zdarma, to je, myslím, známé. Pouze jedna v uvozovkách stará louka, původní tam, kde se ta svatba kdysi konala, tak ta je spoplatněna. Myslím si, že je to letos, jsou to 4 eura, ale co se týče, neberte si žádné velké batohy, velké tašky objemné, je to do 3 litrů, co do obsahu, nějaký baťůžek malý, no a pochopitelně žádné různé spreje, nože, ani lahve. Při vstupu na Terezinu louku projdete kontrolou, takže zbytečně se tam pak nezdržovat nebo neřešit to, co byste tam neměli mít. Je to o zábavě, je to o pití, o dobrém jídle a tady bych ještě zmínila, že pochopitelně je tam celá řada, není to jenom o tekutém pivu, ale jsou tam různé stánky, tobogán, kolotoče a to je vlastně speciální kultura těchto různých vystavovatelů a ti jsou nově na, co se týče Německa, dostali se na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
1: A typ od Zity Senkové, kdy tam máte, je to Dienstag Cent 30.
0: Ja, also, bis bald.
1: Tak naschledanou, děkujeme.
0: Krásný den, naslyšenou.
1: Je to jedno takové velké sladké mámení.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Bude chladněji, mnohem chladněji, než bylo. Teď ta rána, například Karlovy Vary, kolem 2 stupňů Celsia, někde už se objevily i přízemní mrazíky, týká se to Krušných hor a Šumavy. Naopak stále na východě, týká se to tedy převážně Moravy, Slezska, tak tam naměříte mezi 8 až 11 stupni Celsia, ale tam je obecně malinko teplej a většinou je hezky jasná nebo polojasná obloha. Sem tam třeba kolem Pardubického kraje se může objevit nějaký ten mráček, nějaký obláček. Když se podívám na ten den, tak ty teploty dnes mezi 16 až 20 stupni, což není málo, vzhledem k tomu, že je hezky a hezky má zůstat, aspoň do odpoledních hodin, možná se na východě někde během odpoledne nebo k večeru občas objeví mráček, z kterého může zakapat, ale opravdu to nebude nic výrazného. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia, a to v 1000 metrech. A když se podívám na zítřek, tak ten bude velmi podobný. Teploty ale malinko nižší, přes den o 2 stupínky do 15 stupňů naměříme a ta rána chladná 7 až 2 stupně Celsia, když to otočím v tom obráceném gardu. A opět má být jasno nebo skoro jasno a postupně směrem od východu se přidá nějaký ten déšť nebo mráček. Ale zase, bude to lokální.
3: Ale to je zaděláno na takový ten hezký podzim. Začnou se barvit listy, že? Bude to jako hezký.
2: A nebojte se, totiž ono má být po tomhle chladném období krátkém relativně, má být zase teplo. Měly by se teploty dostat až někde ke 24 stupňům.
4: My dnes celé ráno z nějakých jako neúplně nejasných důvodů pouštíme veškerou hudbu pro paní Reginu Květoňovou. Myslím, že snad doufám tedy, že baví i vás. A teď je taková písnička, která není úplně tematicky o lásce, ani o královně, protože ty jsi královna, ne? Mm-hmm. Ty jsi Regina, královna. Je to takový příběh o něčem, co vůbec neznáš.
3: A co to je?
5: Mám prostě

0: 7 hodin 52 minuty, stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Dvojka, napsala Magdaléna a to je moc hezký e-mail. Milá ranní Dvojko, Trojko, milá Regi, když jsem ráno slyšela, že dneska oslavujete své 50. narozeniny, musela jsem vám napsat. Mně je totiž dnes 25. Tak všechno nejkrásnější a hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Poslouchám vás moc ráda, ať jsem doma nebo v zahraničí, jste nejlepší. 25-50, ale vlastně...
1: Vy jste půlka mě, Magdaleno.
0: Teď půlka, ale ta záhada té matematiky spočívá v tom, že příští rok vám bude 26, Magdaleno, což je dvakrát už 52, ale to budete v 51. Víš, že to je unikátní?
1: No, to je spravedlivé, myslím.
0: Já jsem si teď vzpomněl, že jsem Oscar Haack, to byl takový herec, relativně malého vzrůstu, ale obrovský sympaťák, nevím, jestli si ho vybavujete, asi ne. A on se narodil 14. března 1930. Mm-hmm. Já jsem se narodil 14. března 1970. Takže v roce 2000, jemu bylo 70, mě bylo 30, že někdy takhle dojde k takovým záhadným matematickým náhodám, tak není to ničím zajímavý.
2: Právě.
0: Právě si to...
2: Tak já ti zase tady, já ti 30 tady... krát 2, 60 plus 10 je 70. 70. Takhle jsi to myslel.
1: No, to už je zajímavý.
2: Hele. To už je zajímavý.
0: Zajímavý je taky to, že Regině je 50 a tobě je 52.
2: Ano, dobře si to pamatuješ.
0: To je zvláštní, viď? To jsou věci.
2: A tobě je jenom 6?
0: No 6, co? 6.
1: Ale jak někdo z vás napsal...
0: To je strašně moc.
1: To je moc. Ale že už to stát je na pořád.
2: 172? 162. Pardon.
0: 172?
2: 162, ne?
1: Na mě se nedívej.
0: Já jsem se urázil.
2: Ani ne. Počkej, ani ne.
1: Ani ne.
0: A to ne?
2: 158.
0: Přesně tak.
2: Volej 158, prosím.

0: Naše sesterská stanice Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
2: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
3: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Prezident Pavel dnes vystoupí na valném shromáždění OSN. Dálniční známky od příštího roku zřejmě nezdraží, novelu posoudí poslanci. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty až 20 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
5: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
4: Ceny dálničních známek by se v Česku nemusely v příštím roce měnit. Počítá s ním novela o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
6: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
4: Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonů pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla budoucnu stavět malé modulární reaktory v Česku. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje jako možné lokality hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Ostravští zastupitelé dnes budou řešit změnu územního plánu, aby umožnili vyřešení problému s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
7: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 15, na horách kolem 9 stupňů a na Šumavě až 12 stupňů.
1: Doprava.
4: Na D5 se z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na Mýto na 41. a půltém kilometru. Zasahují tam u hromadné nehody před omezením. Projíždí se jen jedním pruhem a už se tvoří fronta. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 se zastavíte za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru a pomalu pojedete až na 19. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za Městcem Králové na 56. a půltém kilometru, tedy za sjezdem, stojí v omezení osobní auto v pravém pruhu. I tam už se tvoří kolona. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
8: Tak my jsme Ranní dvojka, i když vlastně trojka, a teď už čtyřka, protože je tady s námi Jan Svatoš. Honzo, dobré ráno.
9: Dobré ráno.
8: Moc se těšíme zase na povídání s tebou, vždy, jako každou středu. A já jsem přemýšlel nad tím, Honzo, jo, tady se ševelí, pardon. Tak, ne, tak si povíš, no jasně.
9: Tak to jsou zákulisní informace.
8: Ne, dneska není žádná příležitost ke slavě. Já ten oblek na sobě mám jenom tak, já chodím rád v obleku.
9: Já jsem se právě říkal, že není 1. maj nebo něco.
8: Ne, vůbec ne, já běhám v obleku, to víš, jo. Jako velmi rád. Takže to je všechno, nic. Ne, to, Regina neslaví narozeniny.
9: Ne, to už vůbec
8: ne, nemá dneska padesátiny. Ne. A nepouštíme všechny písničky jenom pro ní.

0: 8 hodin 8 minut a já vítám ještě jednou ve studiu Honzu Svatoše. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Mosty, to jsou technické stavby, ale nejenom technické, které třeba zkracují vzdálenosti, propojují nás s někým třeba jiným, jako například Karel Zich, Alenka Filipová.
1: Tady sedí, no, Regina.
0: Ano, tady sedí vedle tebe. Jsou to výrazné monumenty, za kterými lidé cestují po celém světě. Teď jsou některá slova. Já jsem rád, že jsi zmínil Karlův most, protože 18. května v roce 2020 se nám tady zrodil ranní špek. A v ranním špeku byl Karlův most.
1: Tak to mě potom musíš říct, to mě zajímá.
0: Ano, ano. To zadání bylo...
1: Popísníš se.
0: Popísníš se, no. No. Ale ne vždy bylo jednoduché postavit most, který si dones připomínají třeba v americké Takoma
1: Bridge. Je pravda, že tam je naprosto neuvěřitelné, zaprvé pokud posluchači jsou na mobilu, mají tam internet, tak doporučuji opravdu si vyhledat video, když dají Takoma Bridge rok 1940, tak uvidí obrázky, které vypadají na první pohled jako AI, ale není to tak, je to vlastně historický případ, který dopadl naštěstí dobře. Vlastně ten most byl postaven v červenci roku 1940 a už 7. listopadu se zbortila. Potom, až uvidíš to video, tak tam se zrodil pojem, nebo respektive to demonstrace toho, že stavitelé mostů mají dávat pozor, musíš video.
0: Potom... Já ale vím, co to je.
1: Aeroelastika. A je to vlastně, je to vypadá to na tom záběru, který byl pořízen mimochodem na 16mm film, samozřejmě němý, ale je to vlastně unikátní, že to bylo i zdokumentováno, protože on toho 7. listopadu spadl, nikdo nezemřel, ale spadly tam nějaká auta. A zrodil se vlastně případ nebo definice toho, co je aeroelastika, což stavitelé mostu a statikové všichni dobře vědí, ale ta nějaký, teď je to tam krásně vidět, je to, jak kdyby bylo prostě z gumové hmoty.
0: Gumy, ano, ano.
1: Je nezajímavé, že ten most byl postaven od počátku špatně, on tady čelil teda větru o rychlosti 68 km v hodině, ale hlavně oni stavitelé šetřili na té mostovce, ta vozovka byla mnohem užší a ten most byl hlavně postaven přímo do jako překážka tomu větru, to znamená, že to je bylo to postaveno a muselo to potom spadnout, tady vět i ten dokumentarista. Ale ty záběry jsou děsivé a potom pochopitelně končí to tak, že ten most, záběr z dálky, destrukce. A od té doby vlastně se zakotvil i ve všech učebnicích statiky, tady teďka krásně vidět i ten pád.
0: Tak teď jsme vám popsali v rozhlase něco, co jste neviděli, ale no, je myslím, pravda, že stačí to zadat do vyhledávače a on se to okamžitě objeví. No a teď bychom si možná mohli připomenout jednu takovou skladbu, která se jmenuje London Bridge is Falling Down, neboli The Count Basie, že London Bridge padá.
1: To jsme se učili všichni v angličtině, ta písnička je znám. Ale tady...

0: Ano, tak o co šlo?
1: Já jsem vybral hlavně jazzovou, doufám, že jsem tě potěšil, protože pochopitelně těch verzí je celá řada. Miroš Birka to naspíval s dětským sborem. Mm-hmm. Je to písnička pro děti, pochopitelně. Ono se u toho dělá něco, jako když se u nás říká prašná brána otevřená. Jinými slovy, ten text, na kterém se malí děti učí, malé děti učí angličtinu, tak je do jisté míry takovou jako sarkastickou takovým zhrnutím nebo inventářem různých materiálů, protože tam se připomíná, že ten most byl nejdřív vlastně zbudován z wood and clay, to znamená ze dřeva a z bláta, potom z kamenu, potom iron and steel, to znamená ocel, a nakonec ze silver and gold, a všechno to, stejně to bylo k ničemu, protože ten most neuvěřitelně a neustále padal. Je pravda, že ten slavný London Bridge od toho 13. století, kdy byl vybudován, tak on čelil obrovské zátěži, hlavně odporu řeky Temže, která ho brala ne jako něco, co má pomáhat lidem, ale jako překážku ve svém řečišti. Měl 19 mostních pilířů, ale středověcí Angličané na tom mostu v první třeba fázi vybudovali hned domy a obchody, tím to opět zatížili, takže ten odpor byl ještě větší, takže neustále tam byly problémy, a ta píseň to vlastně zmotňuje. Ono se vykládalo, nebo se ten text se vykládal tak, že je tam možná i reflexe nějakých starých vikingských nájezdů, protože v jedné sáze se píše o tom, že Londýňané ten most strhli z obranných důvodů, jak se to dělalo třeba za druhé světové války, když Anglii napadli vikingové, ale to nelze už doložit, ale pochopitelně i tady, podobně jako u jiných mostů, ten most, my ho známe vždycky, ty různé mosty, Pontarial, to London Bridge nebo i Karlův most, jako něco, co stojí tady na věky, ale není to tak, ta historie těch mostů je o opakovaném budování, pádech a znovu budování.
2: Známe fotku, nebo spíš možná kresbu o tragédii s Karlovým, nebo Karlův most měl taky velmi pohnutou historii, ale prý dokonce i tím něco získal?
1: Tak je to pravda, když se člověk zabývá historií, nebo když tam se procházíš po Karlovém mostě a všimáš si detailu, nebo víš, kam se máš podívat, tak je to neuvěřitelné, protože tam ty památky na tu povodeň, na ty povodně, mm-hmm. bylo jich několik, je celá řada. Mimochodem, když se člověk prochází po malé straně, tak jsou všude ty značky, nejen té povodně z roku 2009, ale i ty předchozí. 2002, potom ta další byla, nebo ta velká byla 1890 a potom 1784 nebo 1840, jejich celá řada. Co tím získal? No pochopitelně, ta pointa je taková, že máme pocit, že když se díváme na Karlův most, že to je most z doby Karla IV., ale není to tak. Právě ty povodně tím, že opakovaně bortili nejen oblouky, ale i podemílali pilíře, tak ten most byl podobně jako v tom případě London Bridge doplňován. Dokonce na té straně blíže ke starému městu, ke staroměstskému břehu, tak v těch pilířích jsou dneska dutiny, protože to bylo vybudováno pomocí kesonů. Tam jsou takové nádherné fotografie, lidé to nemají si toho šanci všimnout, ale tam jsou dva kanály. Logická otázka, kanál většinou znamená kanalizaci, ale není to tak, tam jsou vlastně duté prostory, které pomohly vlastně opět ten most trošku odlehčit vlastně z důvodu stability, takže se dá vlézt přímo do takových dutin, tam je třeba soška svaté Barbory, to člověk běžně neví, ale může se všimnout tam do těch míst, kam se do nich leze. Celá řada těch soch, která tam dneska stojí, tak jsou pochopitelně kopie, a ten důvod toho je, že třeba některé skončily v lapidáru právě po těch povodních, protože když se to zbortilo, tak ty sochy od Browna, Brokofa a dalších padaly přímo do Vltavy. To se stalo třeba i v roce 1784 při té povodní, která byla mimochodem způsobena výbuchem islandské sopky, tak uprostřed nebo zhruba necelém prostředku toho mostu byla i strážnice, kde bylo zhruba nějakých 5 vojáků. Ta povodeň přišla náhle v tom únoru a ta strážnice s těmi vojáky spadla přímo do té Vltavy. Takže těch událostí je celá řada. Kdybyste někdy šli se mnou, já vždycky provádím po mostě v 6 hodin ráno, kdy tam je i prostě naprostá nádherná atmosféra, je tam klid, nejsou tam lidé, takže se ty věci dají ukazovat, a třeba se dá ukázat i to, že když se podíváš na Karlův most, právě třeba od staroměstské mostecké věže, tak zjistíš, že on není ani stejně široký, ale dokonce není ani rovný.
2: To je zatáčka.
1: Je, tam, je to obrovská zatáčka, jde to krásně vyfotit, a je to i z toho důvodu opět, že to je vlastně obrana proti povodním, proti ledovým krám, těch možností nebo těch opatření je celá řada.
2: To byl Honza Svatoš. Honzo, děkuju. Mimochodem, po Karlově mostě jezdila jeden čas i auta.
1: I tramvaje.
2: I tramvaje. A sem přišel patrně, teda s Kytkou, asi tobě, Honzo, šéf autodopravy u nás v Českém rozhlase, David Šichauer. Davide, dobré ráno. Ty jsi přišel připomenout, že na, po Karlově Mostě jezdila auta.
0: Jo, ale to už si naštěstí nepamatuji.
2: A kde jsi se tu vzal tady s Kytičkou?
0: Já jsem přišel.
2: Pojď takhle sem k nám, ať to slyšíme.
0: Jen tak lehce.
2: Ty jdeš jenom kolem.
0: Jdu kolem, jenom do práce. Nebo do to, a chtěl jsem popřát Regince, protože má dneska krásné, významné jubileum. A ať je stále tak šťastná, usmívavá dalších stejně let, co jí nyní je. Takže všechno nejlepší, prosím tě, Regi, ještě jednou. A to jenom taková jenom, aby se směla hezky.
3: Já, to je ale krásná, děkuju.
0: Tak nemáš za
3: to. Děkuju
2: moc. Takže je šéf přes automobily a potom je tady také šéf přes techniku Honza Městka, který přišel asi ze stejného důvodu, že si chtěl poslechnout povídání o tom, jak padají mosty. Tak.

0: Stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, je 8 hodin 20 minut, dnes je 23. září. A je teda pravda, že to dnešní vysílání je takové specifické, protože mě, tady, počkej, někdo volá, já mám napsáno Libor Bouček, Libore?
1: Haló?
0: Ano, tady Dvojka. S Reginou.
1: No já nevolám tobě, já volám Regi a jí chci jenom popřát všechno nejlepší, tak se prostě jenom snažím a jsem rád, že se to propojilo, milá Regi. Všechno nejlepší přeji k dnešku.
2: No, Libor, moc děkuju, mám se tady krásně, díky vám všem, mám od rána úplně úžasný, vymalovaný den, jsem šťastná, děkuju moc.
1: Není vůbec za co.
0: Libore, tak děkuji ti, že jsi mi zavolal.
1: Já jsem na Regině, že jo? No.
0: Jo.
2: Já Libore, děkuji, že jsi...
1: I tobě přeju hezké ráno.
0: Ano.
2: Děkuji, že jsi da Liborovi zavolal.
0: Děkujem. Tak ahoj.
2: Děkuju.
0: Ahoj. Ježiš, to jsou normálně tady telefony.
2: Teda to jsou věci.
0: To jsou teda věci,
2: to
0: vy.
2: To jsou věci.
0: No, počkej.
2: Přála mi i moje sestra.
0: Ano.
2: A to vám mohu prozradit takové rodinné tajemství, díky které já na světě vlastně jsem.
0: Aha.
2: Protože moji rodiče, nebo naši rodiče, chtěli mít jenom jedno dítě. A to měli v osobě mé sestry. A ta tak dlouho žadonila, otravovala rodiče, že ve 13 jejich letech jsem se narodila já, aby dala pokoj. Takže já tímto děkuji své sestře za to, že jsem na světě.
0: Aha.
2: Tak mi psala, doufám, že to nebyl tak blbej nápad.
0: Jo, sestra. No. Počkej, taky volá sestra. Haló?
1: Haló?
2: Je, yeah, další sestra. Yeah. Ahoj.
1: Tak kdo pak se nám to narodil?
2: Je.
1: Tak já přeju taky všechno nejlepší.
2: Děkuju, Adélko, děkuju moc.
1: Je to krásný, trošku ti přeju víc těch faldíčků. 50 letých, je to nádherný věk. Teď už budeš jenom šťastná, teď to všechno začíná. Budeš lidem říkat pravdu, bude ti všechno jedno, je to krásný.
2: Osvobozující, že? Asi.
1: Ano, je to velice osvobozující.
2: Já se na to vlastně začínám čím dál tím víc těšit. Děkuju moc.
1: To 100%. Krásný den, Květuš.
2: Děkuju. To je takové naše familiární oslovování.
0: Počkej, další telefon. Haló?
3: Haló?
0: To je Vladimír Kroc.
3: Jo, dobrý den.
2: Je, dobrý den, Vladimíre.
0: Vladimíre, jestli se nevím, vy jste na Islandu.
3: No je to tak, ano.
2: A tam se to už taky ví?
0: Na Islandu se to taky ví?
3: Tady tím žiju přímo. Kromě toho, že dneska podzimní rovnodennost, tak říkali, že máte 50.
0: No.
2: Tak to je strašný.
3: Já jsem chtěl popřát, můžu?
2: No já moc ráda poslouchám, děkuju.
3: No vlastně je to taková rada, na potopce Miloně.
2: Ano, v jakém smyslu?
0: V jakém smyslu?
3: No. Abyste mohla oslavit za 40 let ty 90.
2: Jo, takhle. Vezmu si to k srdci.
3: Slaví Milan Čepelka to číslo.
0: No jistě, ano.
2: No, tak
0: ano,
2: to se třeba někde potkáme v nějakém zařízení.
0: Vladimíre, no tak děkujeme a jsme rádi, že kromě veškerých energií na Islandu také soptí informace o tom, že Regina je 50 leta.
3: Tak přeju samozřejmě, ať si uchová svůj šarm a hlavně vtip minimálně dalších těch let, co se dožila dnes.
2: Děkuju.
0: Děkuji, Vladimíre, nashledanou.
3: Buďte zdravá, ať se daří, mějte se.
2: Děkuju, nashledanou.
3: Děkuju.
0: Ale tady pořád někdo volá. Já jsem z toho úplně...
2: Jak je to možný?
0: Co? Já jsem z toho
2: se úplně... stalo něco?
0: Co?
2: Se něco stalo?
0: Já nevím, tady počkej, zase někdo volá. Co se to děje? To se někde rozhlásilo? Nebo
2: já nevím, v rádiu to možná říkali.
0: To nerozumím. Ne, to v rádiu to neříkali. Ne. Já jsem se díval na Wikipedii, jestli tam je Regina Květoňová 23. září. Není.
2: Nevadí.
0: Haló?
2: To je James Bond.
0: Haló?
4: Ahoj, tady Martin Hrdinka.
2: Je, nazdar, Martine.
4: Ahoj. Ahoj, já volám jenom, že jsem se dozvěděl, že Regina má 50, tak všechno nejlepší.
0: A kde jsi to dozvěděl?
4: No, říkali to v rádiu.
0: Jo, tak to je pořádku úplně. No tak jo.
2: Děkuju moc, Martine.
4: 50 je 100, tak jo. Všechno nejlepší.
2: Jsi zlatý, děkuju ti.
0: Tak jo, ahoj, díky. Počkej, tady se ale normálně telefon netrhne, Regi, to snad ani není možný, že jo?
2: Co mám dělat?
0: Já nevím, no tak to jsou věci. Počkej, on zase někdo volá. Regi, to je normálně ústředná.
2: Píše Zuzka Vlková,
0: ano.
2: Naše produkční bývalá vedoucí produkce, která už teď slaví.
0: Počkej, volá Vasil Fridrich.
2: Je.
0: Halo, Vasile.
5: No.
0: Když jsme spolu včera hráli, nebo ty myslíš, že jsem byl špatný, že jo?
5: Byl jsi výborný, strašně se stylem hraní podobal jednomu skvělému herci, který hraje za rohem Smeček, jmenuje se Jirka Plojhar. A vlastně, když na tom budeš ještě chvilku pracovat, tak myslím, že budeš stejně dobrý jako on časem.
0: Moc ti děkuju, že jsi mi zavolal kvůli tomu, jsi zlatý.
5: No ale to jsem s tebou jsem nechtěl mluvit. Podstatnej samozřejmě. Protože ale máš u sebe lidi, kteří jsou významní a který mám skutečně rád ze celého srdce. A jsou to lidi, kteří slaví dneska kulatý narozeniny, takže všecko nejlepší, Regi. Vyřetí to prosím tě za mě a dej pusu velkou.
2: Děkuju.
0: No ale tady sedí proti mně, to já jí pusu dávat. Tak jí to dej ty takhle do telefonu.
5: Regi, ubičku ti posílám a přeju z celého mého rozervaného srdce a z celé mé zíralé duše ti přeju všecko nejlepší, protože já vím, co to je mít 50, je to nádherný a svět opravdu začíná až tím dnem.
2: Je, ty jsi zlatý. Děkuju moc, Vasílku, moc si toho vážím, děkuju.
5: Měj se krásně, tak hezký den a nezlobte tam děti.
0: Ne, my nezlobíme, ale děkujeme a volá děkuju. Tady další Vláďa Duben, náš posluchač pravidelný. Dobrý den, Vláďo.
6: Všecko nejlepší Regině.
2: Děkuju.
6: Strašně moc rád vás poslouchám. Reginu, Jakuba, tebe, Dalibore, promiň, že tykám. Úplně vybuší srdce. Všecko nejlepší.
2: Moc
6: to je vlastně všecko.
2: Moc děkuju, to úplně stačí a vám buší srdce a mě se derou do očí pomalu slzy.
0: Děkujeme. No a já asi už s tím musíme skončit,
2: musíme,
0: že?
2: Musíme.
0: Já jsem ti řekl, Aduš, pardon, musíme s tím skončit. Tak jo, no tak se loučí. Počkej, on zase někdo volá, ale to už je asi závěr, ne? Protože už musíme do pořadu, jak to vidíš. Já mám ale napsáno, že volá Poli, to já nevím přesně. Poli?
7: Ano. Haló. Je tam někde Regina?
2: Ahoj, tady jsou.
7: Já bych ti chtěl, Regi, jestli mě slyšíš.
2: Ano, slyším.
7: Bych tě chtěl popřát krásné narozeniny, i když jsi nám utekla do Prahy a chybíš nám tady. Ale tak to číslo říkat nebudu, aby ses neděsila, ale pěkný narozky přejmu.
2: Jsi zlatý. Dokonce jsem k narozeninám dostala i jednu tvoji písničku hned ve vysílání na začátku.
7: Žijovaje, děkuju, muchas gracias a ještě chci říct, že přijedou koledni, teda jak se jim říká, gratulanti.
2: Už jedou z Brna, jo?
7: Jo, už jedou z Brna do Prahy a budou ti blahopřát.
2: Tak se moc těším.
7: Jo, doufám, že jste se nějak domlouvali, nebo možná, nevím, jestli se potkáte, ale oni si tě najdou.
2: Děkuju moc, Poli, pozdravuj celý Brno a velkou pusu jako Brnovu, si nám tobě a všem.
7: Děkuji.
2: Ahoj. Tak.
0: Máme tě rádi, Jirgi.
2: A já vás mám taky ráda. A musím říct, že cítím tolik přízně ze všech stran, že je mi, jako by mi bylo 12 třeba. Až tolik energie přišlo.
8: Triček to bude vypadat na pohřbu.
2: No, to se těším.
8: To bude lidí.
0: A ještě ti přeje všechno nejlepší, Bolek, Půlivka, Ondra Vetchý, ale ty nějak dneska ráno nemohli.
2: Já tomu rozumím.
0: A loučí se raní trojka.
2: Těšíme se zítra.
0: Na dvojce.
8: Pusu.
2: Zítra už to bude normální.
8: Jo.
2: Děkujeme.
8: Jo, neboj, snad jo.
2: Posílám pusu všem.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
9: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí? Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
11: Co říkáte této myšlence?
10: Jak to vidí?
9: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
11: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata. Pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy. Buďte vítán. Dobrý den. Sladili jsme se. S pedagogem katedry ruských a východoevropských studií se budeme věnovat zejména výsledkům voleb do ruské státní dumy, co se po nich v Rusku změní, zda a v čem ovlivní ruskou agresi na Ukrajině a jak by měla Evropa reagovat na zesilující hybridní útoky Moskvy. Zita Senková přeje nerušený poslech.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Jak to vidí?
11: Jednotné Rusko, které je úzce spjaté s Vladimírem Putinem, prezidentem Ruské federace, podle očekávání ovládlo volby do státní dumy, získalo 58%. Je to, pane Svobodo, výsledek, který si Kreml přál?
12: Tak je to výsledek, který si Kreml přál, protože kdyby si ho nepřál, tak to tak nedopadne. Ty výsledky jsou zpochybňované, už nyní máme. Ono je tam poměrně jednoduše vidět, že čím víc roste účast, tím víc roste i výsledek pro jednotné Rusko, což prakticky možné není. Jsou velká podezření na to hraničící s jistotou, že ty výsledky jsou výrazně nafukované, ale pokud už je budu takhle brát Kreml, pro Kreml je to vlastně velmi dobrý výsledek, protože oni říkají, že vlastně je to výsledek, který je výrazně lepší, než byl v těch mírových dobách, že je i vyšší účast. Oni tvrdí, že je to tím, že vlastně ty ukrajinské útoky podnítily to vlastenectví Rusů a ti šli odevzdat hlasy jednotnému Rusku. Tady samozřejmě můžeme o tom dosti pochybovat. Já bych jenom uvedl ten výsledek z Čečenska, kde Ramzan Kadyrov získal 99,85% hlasů, což ať si každý udělá obrázek, jestli je nebo není možné.
11: Šlo, jak už jste naznačil, pane Svobodo, o první volby do dolní komory parlamentu od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. O těch volbách, těch aktuálních, se psalo také jako jistém referendu Vladimíra Putina. Přinesli vůbec teda nějaké překvapení?
12: Tak překvapení, ono zajímavé bylo třeba to, že vlastně ta strana Spravedlivé Rusko, to je taková obskurní stranička, která se čím dál více profiluje jako hodně proválečná, ona vlastně z těch všech stran vystupovala jako nejvíc proválečná, tak získala 5,1% hlasů, údajně tedy, a ještě dlouhou dobu, nebo těsně před koncem vlastně měli těsně pod těch 5%, čili byla tendence vlastně tuhletu stranu jakoby do té státní dumy dostat i prostřednictvím té percentuální části, protože polovina se volí poměrně, druhá polovina většinově. Překvapením asi ani nebylo to, že jednotné Rusko získalo 209 většinových mandátů z 225. V těch zbylých okrsích, co vím, tak většinou to bylo tak, že ono ani nekandidovalo, přepustilo ta místa vlastně někomu jinému, čili ona ty výsledky nejsou až zas tak překvapivé, možná se čekalo o něco méně, jako že bude přisouzeno jednotnému Rusku. Co se týče komunistů, tam je ten výsledek asi očekávatelný.
11: To je druhé místo.
12: Jasně, oni sice vystoupili předevčírem, tuším, že nebo včera s tím, že výsledky jsou sfalšované a že se musí ukončit válka, ale tím to taky skončí. Gennadij Zjuganov takhle mluvil, jejich předseda, ale upřímně tím to také skončí. Oni jsou taková jako plyšová opozice v tomhletom směru, že vlastně vždycky jako řeknou, tohle je špatně, ale vlastně neudělají nic jiného. Jinak další ty strany, ti pseudoliberálové, noví lidé, to je taková lehce jako protestní strana po té, co bylo vyřazeno jabloko, ale zase velká část lidí vlastně říká, proč máme volit nějakou, nebo proč máme jakoby dávat hlas nějaké pseudoliberální straně, když stejně ty hlasy si zmanipulují, jak chtějí, takže velká část těch protestů se odehrála i tak, že lidi nešli volit.
11: Když jste se zmínil nyní o nových lidech, která o té, řekněme, středopravé straně, ta získala bezmála 8%, jenom připomenu, že to konečné výsledky hlasování se dozvíme pozítří, 25. září. U té strany Noví lidé, která se umístila na čtvrtém místě, tak se profiluje jako modernější, liberálnější alternativa. Co lze čekat od strany na místě třetím, nacionalistická, liberálně demokratická strana Ruska, necelých 9% podle dosavadních údajů?
12: Tak ona, ta strana, je taková hodně zmatená po té, co vlastně zemřel jejich dlouholetý vůdce Vladimír Žirinovský. To byla, jako můžeme si o něm myslet, co chceme, ale charismatická postava. On těmi skandály na sebe strhával pozornost, vykřikoval ta hesla typu těším se, až si ruský voják omije holinky v Indickém oceánu a podobné věci. Ale byl vždycky jako loajální, ale co bylo důležité, on prostě dokázal přitahovat část obyvatelstva, která měla sklon, řekněme, k těm extrémním proudům. Jo, to byla i jeho role vlastně, aby ti extremisté nezískávali to svoje vyjádření někde prostě na ulici, někde, kde si to Kreml až tak příliš nepřeje.

0: prakticky bez toho vůdce něčím.
1: Jak mimochodem hlasovala Moskva?
0: To se přiznám, že jsem ještě úplně do detailů nestudoval. Vím, že třeba zajímavé výsledky byly v okrsku, kde je takzvaná Moscow City. To jsou takové ty moderní mrakodrapy, kde ti noví lidé získali výrazně více a vyhráli dokonce jednotné Rusko. Tam bylo poraženo teď v poslední zprávě. Já jsem ještě projížděl Telegram, tak jsem koukal, že vlastně ty výsledky nakonec byly nějakým způsobem přepsané, ale to bych musel úplně jít do detailů a ty detaily uvidíme opravdu toho 25.
1: Přesně tak. Už tady zaznělo opoziční strana Jabloko, ta byla z toho volebního klání už před ním vyřazena, nicméně uspěla v novgorodské oblasti. Tak proč směl kandidovat právě tam?
0: Tak pravděpodobně proto, aby se vytvořilo zdání, že existuje jakási demokracie, že Jabloku přeci nikdo nebránil, kdyby neporušovali zákon, tak mohli kandidovat. Oni vystupovali s takovým s mírovým programem, je třeba ukončit válku a takhle, ale zase v mezích toho ruského koloritu, čili oni v tomhle tom byli nebezpeční na té celostátní úrovni a ne snad proto, že by hrozilo, že Jabloko vlastně získá nějak supermoc hlasů, to se dalo ošetřit a ošetřilo by se to pravděpodobně, ale to, že by vůbec tato otázka vešla jakoby do toho obecného povědomí, že by najednou lidé jako si říkali a oni si říkají, ale že by někdo zvedl ty hlasy a vlastně najednou by lidi vystupovali ve prospěch Jabloka, tohle bylo nebezpečné, kdežto v nějaké novgorodské oblasti, jedna oblast, OK, řekne se, tam žijou liberálové, takže jako není problém, ale nehrozilo to na té centrální úrovni.
1: Jak volby probíhaly na okupovaných územích Ukrajiny, pane Svobodo?
0: Báječně, přijde k vám ozbrojenec se samopalem a řekne hlasujte a hlasujte svobodně. Jo, tak jako to není těžké uhodnout. Kreml tam samozřejmě potřeboval zaznamenat vysokou volební účast. Jo, protože oni sami vědí, že vlastně ta referenda nebo pseudoreferenda, která uspořádali na podzim 22, takže příliš velkou důvěru nevzbudila. To nevzbudilo důvěru opravdu ani v Rusku, jako i tam to berou s rezervou. Sergej Lavrov sice čas od času říká, jaké to bylo jako vyjádření vůle těch Ukrajinců nebo těch lidí, kteří tam žijí, patřit k Rusku, ale nemyslím si, nebo on tomu určitě nevěří, on je na to příliš inteligentní a nemyslím si, že tomu věří vůbec někdo. Jo, čili pro Kreml je to důležité z toho důvodu, aby oni vlastně dokazovali, že ti lidé už se cítí Rusy, že vlastně ta území patří Rusku, že vlastně to bylo vyjádření téhle vůle a ty volby, jestli chceme tomu takhle říkat, tak podle toho dopadly. Nezapomínejme, že tam volili taky vojáci, kteří tam jsou.
1: Udrží si tedy Kreml nadále pevnou pozici?
0: Kreml by si udržel pevnou pozici, ať by vyhrál, kdo by vyhrál. Samozřejmě tady jste neměli příliš volbu. On, Vladimir Putin, už ta předvolební kampaň, když si to odtočíme jakoby zpátky, tak ta předvolební kampaň Vladimir Putin říkal, je to, jak už jste zmiňovala, referendum o té speciální vojenské operaci, hlasujte pro jednotné Rusko, tím vyjádříte podporu vlastně tomu, co dělají, vyjádříte podporu těm našim hrdinům speciální vojenské operace. Mimochodem těch oni říkají, že dostali do státní dumy 86, pak to redukovali na nějaký 49, tuším, že on ten důvod byl, že ti zbylí, prostě to byli reální politici, kteří prostě oznámili, že jdou do té speciální vojenské operace nebo válce proti Ukrajině a vlastně seděli někde, nechci říct asi úplně v bezpečí, ale řekněme nešli rozhodně do těch útoků, čili Kreml by si udržel pozici tak jako tak, ale tím, že vlastně jednotné Rusko bude mít tu ústavní většinu, mluví se o 355 mandátech ze 450, tak vlastně nebude muset vůbec nic řešit a bude argumentovat, my máme tu podporu, my máme tu celonárodní podporu a cokoliv.

0: cokoliv se bude dít, tak vlastně oni budou říkat, vy, když protestujete proti tomuhle, jste proti národu.
1: Karel Svoboda, rusista, komentuje volby do státní dumy.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Jak, pane Svobodo, ruské volby ovlivní agresi proti Ukrajině? Už několik měsíců se spekuluje například o vyhlášení dalšího kola mobilizace.
0: Já samozřejmě nemůžu vylučovat to, že vyhlásí mobilizaci, že ji vyhlásí opravdu natvrdo, ale já osobně můj tip byl, a v tom nějak i pokračuju, že ona ta mobilizace bude taková skrytá. Ono v Rusku mobilizovat je docela jednoduché, protože vy prostě zmáčknete tlačítko a těm lidem se rozešlou SMSky, nastupte toho tolikátého a tolikátého na svůj vojenský útvar a oni s tím nic nenadělají.
1: A nastoupí?
0: Musíte, protože pokud nenastoupíte, tak vás odříznou od všech služeb, od všeho. Vy vlastně v Rusko, zní to paradoxně prostě pro lidi, kteří mají představu, že Rusko jsou zemlianky a opelci, ale Rusko je v tomhletom směru extrémně digitalizované. No jasně, Moskva je jedna věc, ale celkově Rusko je opravdu velmi digitalizované. Vy přes ten ruský portál, přes ten oficiální portál můžete a dokonce musíte vlastně vyřizovat téměř všechno, čili nedostanete, pokud nenastoupíte, nedostanete se k doktorovi, máte problémy s pojištěním, s výplatami čehokoliv, nemůžete si nic zařídit prakticky, takže můžete odejít do lesů a tam někde lovit medvědy nebo být loven medvědy, ale to je asi tak to jediné, co můžete dělat, pokud nenastoupíte.
1: Pociťují běžní občané Ruska čím dál víc náklady agrese Moskvy vůči Ukrajině?
0: Samozřejmě, to je jeden z důvodů, proč ty výsledky těch voleb opět, pokud chceme mluvit o volbách, zbuzují velké pochyby, protože se sešlo hned několik faktorů, které vlastně zbuzují nevoli a tu nevoli my vidíme i na číslech, oficiálně daných číslech od VCIOMu, což je jedna ze sociologických společností, hodně jako provládní levada centra a těch, že vlastně je znatelný pokles podpory Vladimira Putina, podpory vlastně i takových těch věcí typu všechno jde správným směrem, Rusové to pociťují. Jo. Zase to není tak, že by všichni nenáviděli Vladimira Putina, aspoň ne podle těch čísel, to si nemalujeme. Ale vidíme tam určitou nespokojenost s rostoucími cenami, zvláště i s tím, že ceny vám rostou a vlastně Rostat vám říká, všechno je v pořádku, všechno je v klidu, vlastně inflace je minimální, ale vy to vidíte v obchodech, jo. Ono, ekonomové proto mají vysvětlení, ale tady je to znatelné, prostě útoky dronů, které vlastně Rusové vidí a ten stát proto nic nedělá. Teď na ně uvaluje novou daň, mimochodem po volbách. Jo, čili tohle všechno vlastně oni vidí, cítí, a nejsou s tím spokojení a proti tomu vám Kreml oznámí, že ty výsledky dopadly rekordně. Ela Pamfilová, šéfka Centrální volební komise, oznámí, že byly zaznamenány všude dva případy nějakých porušení zákona při volbách. Takže on ten pocit jako rozčarování a určité bezmoci v Rusku panuje a Rusové to cítí.
1: A mohou s tím něco udělat? Je šance změnit něco nebo přispět k té změně právě ve volbách?
0: Ne, ve volbách.
1: Nebo jak jinak?
0: Ve volbách rozhodně ne. Ty volby nejsou nastavené na to, abyste si zvolila, koho jste chtěla. Tam jako...
1: Jaké mají možnosti? Jiné možnosti?
0: Prakticky žádné, protože vy, když vylezete teď zrovna včera nebo dneska ráno, teď nevím, vyšel ten případ Čecha, který dostal pokutu za to, že uspořádal veřejnou akci poblíž Kremlu, kdy prostě vzal jenom kus papíru, tam nevím, co přesně bylo napsané, ale schytal diskreditaci armády, pořádání veřejných akcí na zakázaném místě. A to podotýkám, že byl jeden člověk, který otevřel list papíru. Jo, a Rusko, jak je digitalizované, tak samozřejmě jsou instalované i systémy rozpoznávání obličejů. vás třeba nezbalí okamžitě za účast na nějaké demonstraci, ale přijdou si pro vás později, to jsme viděli už dříve, čili ty možnosti jsou velmi, velmi omezené tím, jak postoupila vlastně ta technika sledování lidí a reálně Rusové s tím mají problémy a jedna věc je, kterou vám jsou schopni říct, nebo dneska už bohužel ty moje kontakty jako nemohou moc mluvit, protože prostě i ty fígle typu napíšu, smažu, aby nebylo jako nic dohledatelné, tak ani to už nefunguje. Čili oni vám vlastně jako na jednu stranu řeknou, jsme unavení z Vladimira Putina, možná kdyby přišel někdo jiný, tak se ty věci pohnou vlastně lepším směrem a kdyby přišel někdo jiný, tak možná řekne, OK, ukončíme tu válku tam, kde jsme a už nebudeme pokračovat a vlastně zruší se sankce a všechno bude v pohodě. Tak tenhle ten názor, já aspoň co jsem zaznamenával, prostě tak je poměrně častý, ale nechtějí to Rusové říkat úplně nahlas a je to spíše takové hodně zaobalené.
1: Vysvětluje Karel Svoboda, pedagog katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Americký prezident Donald Trump včera na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku prohlásil, že Spojené státy ruskou válku na Ukrajině ukončí a to dříve, než mnozí očekávají. Tak co si o tom myslíte, pane Svobodo?
0: Samozřejmě s postupem času jsem se naučil brát Donalda Trumpa ještě méně vážně, nebo s větší rezervou, ne méně vážně, s větší rezervou, než jsem ho bral předtím. Donald Trump si libuje v těch vyjádřeních, za ten výraz, že vlastně všechno zvládne, všechno ukončí jedním telefonátem a já nevím čím vším. Výsledkem samozřejmě není to ukončení, ten mír, ale on potřebuje nějaký výsledek, nějaký úspěch a zatím ta jeho vláda není příliš úspěšná. Naráží tohle všechno samozřejmě na to, že Rusové mu řeknou, my to chceme ukončit, a pak dodají to ale a tam ten seznam podmínek a to jsou podmínky znovu opakuji typu denacifikace a podobné, které prakticky nějak neovlivníte.
1: Faktem ale je, že Donald Trump v pátek podepsal rozsáhlé sankce vůči Rusku, umožňují uvalit až 100% cla na odběratele ruské ropy. Ten nový americký sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Tak vidíte tady třeba nějaký nástroj, zda by mohly tyto nové americké sankce dostat režim v Rusku pod větší tlak?
0: Nástroj samozřejmě to je, akorát je otázka, jestli bude použit. Jo. To je vždycky ta základní věc a jak bude použit. Prostě sekera sama o sobě vám nic nezmůže. Když je v rukou nešiky, tak spíš hrozí zranění a teprve člověk, který s ní umí pracovat, tak s ní dokáže neskutečné věci. Takže záleží na tom, jak je to ten nástroj vždycky použit. A tady mám obavy, že vzhledem k tomu, že Donald Trump zároveň s těmi svými úsporami, chceme-li to opět takhle nazývat, tak vykuchal vlastně ty americké státní orgány, které dohlížely na dodržování sankcí, tak se vlastně jako jeden nástroj si vyrobil, aby se té ruky, která vlastně ten nástroj, tu sekiru držela, tak aby se jí zbavil. Čili ono je to takové dvojsečné.
1: Ano. To se povedlo. Jinak dnes se v New Yorku sejdou ministři zahraničí Ruska a Spojených států Sergej Lavrov a Marco Rubio. Možná je zajímavé, že i ve stejný den, tedy dnes, promluví před valným shromážděním ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Tak je to další, řekněme, budeme-li optimisté, pane Svobodo, kamínek vlastně v těch jednáních, která jednoho dne ukončí tu válku.
0: Samozřejmě, jednoho dne ta válka skončí. Jo. To je prostě objektivní fakt. I stoletá válka jednoho dne skončila. Ale to byl ošklivý vtip, uznávám. Ale Marco Rubio v tomhletom směru je vlastně z té americké administrativy, z toho, co vidíme, řekl bych nejrealističtější, protože ta jednání, která vedla Steve Witkoff a a Jared Kushner, tak to byla spíše taková americká ostuda. Marco Rubio, je na něm vidět ta politická praxe a on má poměrně jasný názor na to, kdo za tu válku může. Na druhou stranu Sergej Lavrov, to je prostě extrémně zkušený mistr Něd a ten jako nenechá žádný prostor Rubiovi, čili já si od toho zas tak moc neslibuju, ale nějaký posun to asi je.
1: Co si myslíte o tom, že nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší přiznal, že jeho opulentní několikadenní svatební oslavy, část z nich zaplatil ruský oligarcha spjatý s Kremlem, prezident Trump, otec novomanžela, podle agentury Reuters prohlásil, že Umara Kremleva neznal a že tyto kontroverze nejsou nic velkého. Trump junior měl tu částku poslat zpět.
0: Tak já, mně to přijde hodně velké, jestliže prostě vám nějaký chlápek, o kterém vy neznáte, utvrdíte, že nic nevíte, zaplatí část svatby, tak to asi problém je a málo kdo platí $100,000, aniž by za to něco chtěl. A jenom tady je otázka, proč to má vlastně Donald Trump a jeho syn zapotřebí, protože oni tak chudí nejsou, aby si tohle nemohli dovolit. Čili je to celé takové obskurní, ale docela mi to sedí k Donaldu Trumpovi a jeho rodině.
1: Už jen velice krátce poprosím, pane Svobodo, jak by podle vás měla Evropa odpovědět Rusku na jeho hybridní útoky? Předsedkyně Evropské komise von der Leyen volá po společném evropském postupu.
0: To zní strašně krásně, ale já mám obavy, že se spíše rozpadá ta jednota, když vidím slovenskou pozici. Čili ano, ta jednotná evropská pozice by byla ideální, ale reálně prostě si nejsem jistý, že to takhle dopadne.
1: To si myslí Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji vám za váš čas vysvětlení a přeji vše dobré.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.com.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. Zelenský a Trump spolu mluvili o energetickém příměří i střelách Patriot. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzín do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzín s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun 80 haléřů za litr. Skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cenu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
2: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
0: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun 50 haléřů za litr. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Tématem byly i ukrajinské přípravy na zimu a střely do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum víc než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfinu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek, Elim Cham z Hongkongu.
3: Solistou bude miláček pražského publika a miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Shalhoub, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
4: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
3: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnivák.
4: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů. Na severu a severovýchodě naměří kolem 15, na horách kolem 9 stupňů, na Šumavě až 12.
1: Doprava.
0: Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na chodce Rady. Na 24.5 kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, a to před omezením. Náhle se tam vybočuje. Na D11 z Hradce Králové za sjezdem na Lysou nad Labem na 11. kilometru je také srážka dvou aut a i tam se musí vybočovat. Na D5 se z Plzně směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru. Fronta pokračuje až do omezení na konci dálnice, tam se projíždí jen pravým pruhem. Celé je to asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na vás už se těší Dva na Dvojce.
1: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří přicházejí 4:30 po 9:00 s přáním hezkého středečního dne.
6: Mimo jiné se dnes budeme ptát na to, jestli jste potkali někdy sebe sama. A to jinak než v zrcadle. Dvojníci, takové totiž bude naše téma. Existují jaksi teorie, které tvrdí, že každý máme na světě svého dvojníka, s čímž já tedy rozhodně souhlasím.
1: Hlavně neexistují teorie o tom, že máme nějakou pravděpodobnost vysokou, že ho potkáme. Ale tak možná se to všechno změní na základě vašich zkušeností, o kterých nám dneska budete psát.
6: Já už jsem téměř potkal svého dvojníka,
1: opravdu?
6: Nebo aspoň jsem na to byl upozorněn a viděl jsem ho na fotce.
1: Alain Delon.
6: No tak, i Alain Delon, ale i mnoho dalších.
1: Tak uvidíme, kam se posune to naše dnešní povídání. Každopádně těšíme se na vás. Hezké dopoledne z Dvojky.
7: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Dnes tedy o dvojnících společně s vámi a se dvěma na dvojce. Samé dvojky to budou. O dvojnících proto, že nás zaujal jeden příběh, na který jste možná také už narazili. Je to taková stručná informace, ke které je ovšem potřeba vidět fotografii nebo ideálně dvě fotografie, abyste mohli srovnávat.
3: Je to tak a té fotografie, pokud budete chtít, zcela jistě najdete. Policerní portrét Američanky Sireny Annie Kovastové se stal totiž virální senzací. Žena, o které právě teď mluvíme, kterou zároveň zatkli kvůli krádeži baterií v obchodě, totiž nápadně připomíná herečku a zpěvačku Jennifer Lopez.
2: Když mi kolegyně v kanceláři tu fotografii ukázali, tak musím říct, že by na to mohlo být něco pravdy.
3: Musel by jí nalíčit.
2: No právě, já jsem nikdy neviděl Jennifer Lopez po ránu.
3: A chtěl bys?
2: Že bys? Ale tak jako proč ne, abych věděl, o čem hovořím.
3: Tak samozřejmě, jako, že to takže, je tady jediný důvod.
2: Takže si dokážu představit, že ta dáma by ano, po nějakém drobném, ale opravdu drobném zásahu vizážistů mohla vypadat jako Jennifer Lopez, je to pravda?
3: Je to tak, no tak co ta 35-letá žena tedy provedla v Minnesotě, byla podezřelá z krádeže dvou akumulátorů pro elektrické nářadí, to všechno v ceně $580, což je zhruba něco málo přes 12 000 korun.
2: No a někteří vtipálci na internetu vyzvali právě Jennifer Lopez, aby podstoupila test DNA a přesvědčila se tak, jestli s tou Kvastovou zmíněnou není pokrevně spřízněná. Nevíme, jestli na to Jennifer Lopez přistoupila.
3: Ano, třeba by řekli, že to musí za příbuznou uhradit.
2: A třeba se to vůbec nedozvěděla, že?
3: To je pravda. A možná i pro Jennifer Lopez těch 12 000 korun, to by bylo nic.
2: No, mnoho lidí, kteří se tím zabývají, ale možná samotnou Jennifer Lopez, že to je to úplně jedno, pravděpodobně.
3: Ano, mohlo se to samozřejmě stát. Každopádně nám to přivodilo nápad, že bychom se vás rádi zeptali, jestli máte nějakého svého dvojníka, nebo jestli jste naopak vy podobní nějaké třeba známé osobnosti.
2: Stalo se vám někdy, že si vás někdo kvůli té podobě spletl s někým jiným, ať už známým nebo neznámým, nebo jste opravdu vy někdy narazili na člověka, o kterém, kdyby to nebylo vyloučeno, jste si mohli říct, že jste téměř jako dvojčata.
3: A možná vaše myšlenky povedeme ještě o kousíček dál. Zkuste si představit, že byste někomu ze známých osobností podobnými mohli být. Kdo by to byl? Komu byste chtěli být i podobní?
2: Zajímavá otázka, Šárko, kterou si doplnila ještě teď.
3: 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes. Dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa.

0: Každý máme svého dvojníka, takový titulek jsme dali tomu našemu dnešnímu setkání a už nám píšete, Kristýna se přidala. Dobré dopoledne píšu, protože někde žije moje dvojnice, nevidím ji, ale jednou vystupuje z tramvaje a málem mě na nástupišti objímá cizí muž. Koukám úžasle a až přistoupil ještě blíž, začal se omlouvat, že si mě spletl s jinou osobou. Odpustila jsem mu, ale potěšilo mě, že mám někde dvojnici, napsala Kristýna.
1: Ty jsi nám tady v průběhu písničky říkala, že nevíš o tom, že bys měla nějakou dvojnici, ale mně vlastně došlo, že byly doby, bylo období a nikoli kvůli tomu, že byste si byli tak podobné, tak tuším, že tebe s jednou tvou kolegyní si poměrně dost lidí zaměňovalo z takových těch televizních dob před 20, 25, no a dál to nebudu říkat. Není to tak, že...
0: S kterou kolegyní?
1: No já si teď, jestli to byla Pavlína Wolfová nebo někdo, že když se řeklo Šárka Kubelková, tak ne každému hned bylo jasné, jestli seš to ty nebo ta druhá. Ale nevím teď, která byla
0: vzhledem
1: ta druhá.
0: K tomu, že má Pavlína Wolfová asi 155 cm.
1: A no to na obrazovce vlasy. Nepoznáš.
0: To jsem nikdy nezaznamenal, že by se mě někdo protl s Pavlínou Wolfovou. No, možná spíš proto, že jsme obě dvě dělali Ačko.
1: No to byl ten
0: tak,
1: důvod.
0: Když se řeklo Ačko, ale my jsme vůbec v Ačku byli na začátku, Jiří, tři.
1: Ještě ke všemu.
0: My jsme byli tři holky a jeden kluk, Honza Musil.
1: A třetí holka byla?
0: Gabriela Bártíková.
1: Gabriela, tak to už tedy si
0: omlouvám. To byla blondýnka. A to by se nelíbí blondýny, to je tím. Ano.
1: Tak já si na to vzpomenu, ale možná...
0: To by mě takový. Zajímalo, no tak to si vzpomeň. Ale ty jsi říkal, že jsi viděl svého dvojníka. Kde jste se potkali?
1: Já jsem viděl svého dvojníka na obrázku, protože letos, a mně už se to stalo, já nevím, dvakrát, třikrát, protože ono zase není těžké, když je člověk plešatý a má bratku, tak takových lidí, jako chodí po světě relativně dost.
0: Já si myslím, že ty jsi originál.
1: To samozřejmě, ale letos na jednom festivalu ve Vysokém Chojně, který jsem moderoval, tak za mnou přišel nějaký posluchač, tam návštěvník toho festivalu a říkal mi, jestli se mnou může vyfotit, protože jsem neuvěřitelně podobný a teď tuším, že jeho tchánovi nebo někomu takovému a ukazoval mi fotografii toho člověka a opravdu dá se říct, že jsem to byl prakticky já tak za 10-12 let bych to viděl. Tak jsme si udělali obrázek a on to poslal
0: tak to
1: svému příbuznému.
0: Zase si odcházel s tím, že víš, jak to bude vypadat.
1: Jak
0: jasně, to bude pokračovat.
1: Jasně, vypadal skvěle ten člověk.
0: No tak.
1: Takže jestli takhle, tak dobrý.
0: Nezbývá, než se na to těšit. O dvojnicích si s vámi povídáme, budeme moc rádi, když nám napíšete, jestli jste někomu podobní nebo naopak někdo vám. A také jsme přidali takovou myšlenku, pokud byste chtěli být někomu podobní, kdo by to byl, s kým si budeme povídat za chvíli, s jedním dvojníkem.
1: Je to tak, s dvojníkem alespoň profesí, dá se říct, protože on se v toho dvojníka promění, když je na scéně. S námi už za chvíli bude Michal Kluch, zpěvák, frontman kapely Queenie.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva na dvojce.

0: Každý máme svého dvojníka, o tom je dneska řeč a vy nám píšete, přidala se naše posluchačka Renata z Prahy. Milá Šárko a milý Jiří, ano, dvojnici určitě mám, ale neviděla jsem ji, setkala jsem se jenom s paní, která mne pozdravila nadšeným hlasem, ale jiným jménem. Já jsem se na něj podívala udiveně a vysvětlila jsem, že se jmenuji jinak. Ona na mě koukala nevěřícně, skoro jako bych lhala, pak jsme se rozpačitě rozešli. Takže někde jinde asi opravdu chodím, píše Renata.
1: My si zatím povídáme o dvojní v tom smyslu, že jsme někomu podobní, nebo jsme potkali někoho, kdo je nám podobný, nebo nějaké známé osobnosti, ale teď si budeme povídat s člověkem, pro něhož je dvojnictví v určitém smyslu slova vlastně profesí a dělá to naprosto fantasticky. A já, když jsem vystoupení kapely Queenie minulou sobotu v Říčanech na náměstí, kde jsem moderoval, viděl poprvé v životě, do té doby jsem o nich jenom slyšel, a to samou chválu a superlativy, tak tedy musím říct, že jsem odcházel z toho moderování s bradou, jaksi až u země.
0: Ano.
1: Jak mě to uzemnilo.
0: Ano,
1: bylo to skvělé.
0: A to Jirkovi Holoubkovi mohu potvrdit, vydrželo dodnes.
1: Ano,
0: tedy.
1: Ještě mám odřen.
0: Ano, je to pravda. Každopádně to, co pravil, mohu potvrdit, byť jsem kapelu Queenie a Michála Klucha, který je teď s námi ve spojení po telefonních linkách, viděla již vícekrát. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne, dobrý den, zdravím posluchače, zdravím moderátory. A Jirko, mě teď teprve dochází, že jsme se vlastně potkali v těch Říčanech, že jste to byl vy, protože já dvojku poslouchám, ale mě to tam vůbec nedoteklo, takže děkuju za kompliment a ještě jednou teda jsem vás rád viděl.
1: Bylo to fantastické, já jsem vás taky rád viděl a musím říct, že to show je opravdu jako úžasné a že když si povídáme o dvojnicích, tak vy vlastně, ale přesně v rámci profese pódiového vystupování, jste to dotáhl, nebojím se říct, do dokonalosti. Jak těžké to je a co možná z toho Freddieho Mercuryho bylo nejtěžší, když pomineme hlas a zpívání, což je disciplína sama pro sebe, ale ta stylizace, pohyby, gesta, grimasy, co bylo nejtěžší?
2: No víte, já si totiž myslím, že nejtěžší je nebýt dvojníkem. Mm-hmm. Jo? Navodit tu iluzi, aby divák měl pocit, že se dívá v fouzovkách na kapelu Queen, byť samozřejmě v prostorách třeba menších klubů nebo městských slavností, když si to člověk porovná s tou původní kapelou na těch stadionech, to může být trošku jako samozřejmě složitější, ale dejme tomu teda, že se ten divák zaposlouchá, zakouká a má ten pocit, že kouká na ten originál, tak to je vlastně ta iluze, kterou potřebujeme navodit a myslím si, že k tomu velkou měrou dopomáhá to, že to, co předvádíme, tak přestože vy tam vidíte ten knír, ty pohyby, ty kostýmy, tak je do jisté míry autentické a jde to z nás. A kdyby to z nás nešlo, tak by to nebylo uvěřitelné a tím pádem by tomu ten divák té iluze nepodlehl.
0: Hmm. Mm-hmm. Michale, zastavme se chvíli u té iluze, o které hovoříte a vezměte nás trochu do těch začátků, jak vlastně tohleto celé vzniklo, jak jste se dali dohromady a zcela jistě předpoklady toho, že Queenie mohou hrát Queen, tam museli být?
2: No, ono to bylo velmi spontánní, protože my jsme měli kapelu, se kterou jsme se znali krátce, byli jsme tři kluci, hráli jsme si písničky Deep Purple, Led Zeppelin a samozřejmě Queen. A pak jsme zjistili, jak jsme se poznávali, že ty Queeny máme všichni jakoby nejradši, tak jsme si začali hrát víc a víc, až jsme měli asi nějakých 12 písniček a řekli jsme si zkrátka, že bychom mohli do té naší bandy jako sehnat další kumpány, který potřebujeme k tomu, aby to zaznělo kompletně, to zná i s pianem, s basovou kytarou. A když jsme to udělali a měli jsme už těch písniček třeba 15, tak jsme si řekli, že by byla škoda, kdybychom, nebo možná nás to táhlo před toho diváka, že bychom prostě chtěli ten repertoár někomu zahrát, ukázat. No ale řekli jsme si, že teda je to samozřejmě velké sousto a že když to budeme chtít dělat, tak v zájmu, nebo spíše ve smyslu úcty k tomu originálu, tak to musíme dělat nejlépe, jak umíme. No a to je naše filozofie, která nás provází těch 20 let. Takže nebyl tam žádný kalkul, žádná jako potřeba živit se hudbou nebo něčím takovým, prostě my jsme to jenom chtěli hrát.
1: A daří se vám to skvěle, to opravdu musíme zdůraznit. K těm 20 letům, které jste zmínil, se ještě dostaneme, protože ono se bude oslavovat, ale mě teď vlastně napadá a nepočítal jsem to teď v hlavě v rychlosti. My si letos připomínáme a není to vlastně tak dlouho, 5. září, jestli si to dobře pamatuji, 80. Freddieho Mercuryho, no. Ale teď mě napadá, Michaeli, už jste přežil Freddieho? Myšleno, už jste starší, než bylo on, nebo ještě ne?
2: Já už jsem ho o nějaký měsíc na těch posledních koncertech s ním, já jsem ho přežil, ano. Takže teď vlastně se otevírá taková nová etapa, já nevím, co dál. když se dívám na Toma Cruise.
1: On toho za sebou naštěstí nechal dost.
2: Jo, ale jako když se dívám na Toma Cruise, tak si myslím, že bych nějaký pátek ještě mohl jako vydržet, no, tak dělám pro to maximum. A akorát teda nechci postupovat k listýry a nějaký ty vrsty už trošku jako explicitnější zákroky, ale teď si to nechci dělat legraci, no, zkrátka zatím nás to furt baví a diváky to baví, takže jedeme dál, show must go on.
0: Frontman kapely Queeny, zpěvák Michal Kluch si s námi na dvojce povídá, no samozřejmě musíme skončit pozvánkou, kde vás mohou naši posluchači vidět?
2: No my teď budeme tu naši sezónu kulminovat v O2 areně, v nové brněnské té aréně a v Ostrava aréně, která teď změnila název, nevím zatím na co. No to bude příští rok v únoru, kde vystoupíme s Janáčkou Filharmonií Ostravskou a ten velký poslední koncert nebo dva koncerty, který jsme měli v Outuraně v loňském roce, tak chceme zopakovat, že to bylo fakt skvělý, bylo nás asi 120 nebo 130 na jevišti a byla to jako oslava opravdu té muziky, čili do Outuraně se vrátíme a k tomu jsme přivzali ještě ty dvě arény, tu novou brněnskou a teda tu ostravskou.
1: A počítáme, že lístky jsou už k mání, anebo už nejsou? No, protože ono to u vás není neobvyklé, že je vyprodáno.
2: Jo, ale ještě, no tak bohu dík, bohužel, ještě jsou k mání samozřejmě, tak se těšíme, bude to fakt super.
0: Michal Kluch společně s námi na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, děkujeme za to moc milé setkání, to povídání a přejeme, ať se vám daří.
2: Já taky a mějte se všichni hezky.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Tak o dvojnicích nám píše jednu SMSku naše posluchačka Petra. No to tedy věřím, že to musel být zážitek. Stojí tady dobrý den. Jednou mě na autobusovém nádraží legitimovali těžce odění policisté, že jsem podobná jedné hledané osobě. No krve by se ve mně nedořezalo, píše Petra.
1: Řada vašich zpráv vybíráme mezi nimi. Ahoj, moji milí moderátoři, jsem ročník 1946. Za mladami všichni říkali, že jsem velmi podobná Evě Pilarové. To napsala Stáňa a Zdena se přidává. Měli jsme jednoho příbuzného a ten byl podobný Mečiarovi.
0: A píše taky náš posluchač Jirka, dobré dopoledne, kdysi jsem v telce uviděl svého dvojníka, byl to doktor Koukolík. A že jsme si opravdu podobní, mi jednou potvrdila sestřička u nás na poliklinice, protože vyšla z ordinace, podívala se na mě a řekla, dobrý den, pane doktore, tak jsem jí ujistil, že nejsem doktor, ale soustružník.
1: Vaše další zprávy za chvilku, ale teď se zastavíme u jednoho tématu, které nás zaujalo v dnešním vydání deníku N. Mně i proto, že před několika minutami mi přišla zpráva, že objednávka z jednoho obchodu, která měla dorazit do boxu u nás na návsi, bude opožděná už asi druhý den, ale já jsem trpělivý a vůbec mi to nevadí. Ale vlastně mi to nevadí i proto, že až to dorazí, tak v tom boxu si to mohu vyzvednout jako kdykoliv, dá se říct. No a jde o to, že Česko, představte si, už má přes 1 000 000 výdejních schránek, přičemž ještě před 6 lety to byla opravdu rarita a bylo tady pár stovek boxů. Dnes je to tak, že je tady 19 832 balíkomatů, v každém je v průměru 60 schránek, čili celkem je po Česku zhruba 1 200 000 těch otevíracích schránek a kdybychom ty balíkomaty postavili za sebe, tak z toho bude fronta skříní dlouhá 59 kilometrů.
0: Pane jo, vidíš v tom výhodu? Tedy asi jo, vzhledem k tomu, že se to může 24 hodin denně vyzvednout. Na druhou stranu možná někdy by stálo za to lépe zvažovat, kam je postavit.
1: Ano, o to jde, protože ta služba je samozřejmě bezvadná, je pohodlná, je příjemná. Ovšem někdy jak si víc přemýšlet přesně o tom umístění těch boxů a o tom, jak to vypadá ve veřejném prostoru, za to by to určitě stálo, ale například jedna z těch firem říká, že od září pokračují v expanzi a v průměru zprovozňují, a to je jenom jedna z těch firem, nový box každých 6 hodin. Takhle přibývají.
0: To jsou věci, no tak přemýšlím nad tím, když se příliš nepřemýšlí, kam je postavit, kam to všechno může dovést. No snad nebudeme mít kolem sebe všude výdejní boxy.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Český rozhlas 2.
7: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si o dvojnicích pod titulkem Každý máme někde svého dvojníka a vy nám píšete o těch, o kterých víte, a nebo o lidech, kterých dvojníky jste vy sami.
1: Šárka z Frenštátu se připojuje formou SMS-kovou k tomu našemu dnešnímu povídání a napsala nám: Dobrý den, můj manžel je podobný panu prezidentovi Pavlovi. Když byla volba prezidenta, tak máme fotku z rodinné sešlosti, kde sedí pod obrazovkou a nad ním je pan prezident. A jsou si opravdu celkem podobní, napsala Šárka z Frenštátu. Milá Šárko, to váš manžel je tady skutku fešák.
0: Já jsem se teď začetl do příběhu Richarda z Kokořínska, zkusím to nějak zestručnit, ale prostě jde o to, že tady Richard je pravděpodobně podobný Radkovi Pastrňákovi z kapely Buty, protože je tady napsan takový příběh, kdy si ho někdo spletl, a já jsem čekal, jestli na konci bude to, že Richard je kuchař. A proč o tom mluvím? Protože v jedné restauraci jsme narazili na kuchaře před nějakými několika lety, který jakoby z oka vypadl Radkovi Pastrňákovi. A nám to nedalo a někdo z nás prostě mu to řekl a on nebyl vůbec rád, protože to pravděpodobně už slyšel tisíckrát, už to nechtěl poslouchat, ale úplně jako čisté dvojče, tak tehdy to nás velmi překvapilo.
1: A na co si přišel? Je tam napsáno, jestli je to kuchař? Nevíme. Nevíme, každopádně za zprávu děkujeme.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
0: A dnes je tady opět jedna z našich pravidelných kratochvílí a zastavení. Občas hádáte zvuk, občas máte možnost popřát někomu k narozeninám a občas také dostanete úkol napsat krátkou veršovánku.
1: Je to tak a to je tady právě dnes, tak pojďte si s námi zarýmovat. Nabízíme jedny speciální ponožky dvou na dvojce, které se jmenují Šárka a Jirka. Co k tomu potřebujete? Napsat tu nejlepší rýmovačku pro dnešní den, ve které budou slova, která jsme pro vás připravili. A je tam nos, podzim, ruka, práce a zadosti učinění.
0: To jde hezky dohromady s tou prací, takže slova pro dnešek ještě jednou, pokud jste to nestihli: nos, podzim, ruka, práce a zadosti učinění. Ta básnička nemusí být dlouhá, my už se na ně těšíme.
1: Je to tak a posílat nám ty svoje veršovánky můžete buď na 702 222 220 anebo do e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Nos, podzim, ruka, práce a zadosti učinění. Pět slov, která jsme vám před chvílí nabídli jako slova pro použití k veršovánce, která, alespoň tedy jedna z nich, bude určitě odměněna a přišlo nám jich hodně, až nás to překvapilo. Ano. Většinou chvilku trvá, než se ty básničky jaksi u nás sejdou, protože rozumíme tomu, že člověk se potřebuje soustředit. Dnes to tedy byl fofr, nějaká asi jednoduchá slova Šárko si vymyslela a Jana například napsala krásnou. Na krmítku sedí kos a mne ráno studěl nos. Na zahradě tolik práce a to prosím bez legrace. Nastal podzim a já se modlím, páč mě bolí ruka, scháním na pomoc šikovného kluka. Je to velké zadosti učinění, toto rychlé básničení, napsala Jana.
1: Teď, jak to tak slyším, tak mi to přijde hezké. Nedáme dneska dvoje ponožky?
0: Můžeme dát dvoje ponožky. Tak... Nebo každou ponožku pošleme? Ne, dáme dvoje ponožky.
1: Dáme dvoje ponožky. Jedny jsou vaše, tak gratulujeme. Já jsem tady objevila ještě jednu, na které jsme se s Jirkou shodli, že by si také zasloužila ocenění od Pavly. Podzim fouká, mrzne nos, v práci toho máme dost, ruka maká, pot se lije, zadosti učinění, šéf nám za to kafe vypije.
0: Tak tohle jsou dvě oceněné básničky, moc krát děkujeme, posíláme ponožky a za chvilku se ještě vracíme k vašim zprávám o dvojnicích. I swear.

0: Bylo to s vámi moc milé. Dneska dopoledne v první společné hodině jsme si povídali o dvojnicích. Ještě jedna moc hezká zpráva od Jindry z Plzně. Pěkný den vám dvěma na dvojce v okrajové čtvrti. Mě zastavil muž, oslovil jiným jménem a ptal se na mého bratra, údajně fotbalového spoluhráče. Ale ještě horší byl tchán, který na konečné mé trolejbusové linky mě osobně se viděl líbat s nějakým cizím pánem, píše Jindra z Brna. Tady z Plzně snad to nepřineslo. Pardon, omlouvám se, nějaké nepokoje v domácnosti.
1: A Hanka na závěr. Před 15 lety manžel pracoval jako správce Hibernie a kolem jdoucí Slovák se ho optal: prepáčte, vin jestě pan Janda? No a na vysvětlení řekl, že pan Janda by asi nepracoval u Hibernie na žebříku.
0: Tak děkujeme za tu společnost první hodince. Máme před sebou ještě jednu, nabídneme poradnu. Dnes si budeme povídat o dýních.
1: A uvidíme, jestli přijde Jiří Šedivý, kterého očekáváme, kuchař, cukrář, pedagog, nebo nějaký jeho dvojník.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude Jan Romportl, popularizátor umělé inteligence. Kam až se technologie posunou v příštích letech a jak změní náš každodenní život? Musíme se bát toho, že nám umělá inteligence vezme práci? Nebo je to naopak obrovská příležitost? Poslouchejte náš rozhovor s Janem Romportlem o umělé inteligenci.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou kvůli škrtům stávkovat. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty až 20 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonu pro její malé modulární reaktory. Mělo by jí to jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonu takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
3: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice. Příměstská železniční doprava byla dočasně pozastavená. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura Unian. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v solomianské čtvrti trosky blíž neurčených zbraní mezi obytné budovy. V obloloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy. Televize by měla příští rok přijít přepočtu o víc než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
5: Zaměstnanci France Télévision přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
6: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
7: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
6: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
7: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, teploty většinou 16 až 20 stupňů, na horách kolem 9.
0: Doprava.
3: Na D5 z Plzně do Prahy zpozorněte za sjezdem na Mýto, na 44. kilometru se dojíždí do kolony, která vás zdrží asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Šárka Volemanová a Jirka Hloubek.
8: A taky dýně. Jako téma naší dnešní poradny budeme se bavit o dýních, o jejich zpracování a samozřejmě i o tom, že to, že rostou dýně a že se o nich hovoří, přináší jednu jedinou informaci. Začíná podzim.
9: Na které druhy dýní můžeme narazit, jak s nimi pracovat a jak v kuchyni popustit bez obav uzdu své fantazii, co všechno se z dýní dá udělat. O tom bude řeč v následujících minutách s panem doktorem Jiřím Šedivým ze střední školy gastronomie u Krbu a také s vašimi dotazy, pokud nějaké budou.
8: Je to tak a prostor pro ně bude i dnes ve druhé a třetí části naší poradny. Je 5:30 po 10:00 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Hostem dnešní poradny pan doktor Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A ku podivu, ač to po tomto úvodu tak nezní, ale budeme mluvit o dýních. Hezké dopoledne, Jiří.
3: Dobrý den.
4: Hezké dopoledne. Začněme rovnou nákupem tedy, Jiří. Pokud si jdeme koupit dýni a přineseme ji domů, tak kam s ní tedy? Někam do tmy, do sklepa, nebo ne, nechat ji, dáme ji třeba do lednice, když ji hned nebudeme pracovávat, jak si ji naložit na začátku?
3: Tak musím říct, že dáváme si pozor na to, aby ta dýně neměla porušený povrch, aby byla dobře vyzrálá, krásně barevná. No a dýně má ráda sucho, prosím, a ne do vlhkého sklepa, a tak nám ta dýně vydrží poměrně dlouho. To je úplný základ. Nedávat, často se setkávám i s tím, tedy dáme ji do sklepa, tam nám vydrží dlouho v chladu, ale ty sklepy mívají vždycky nějakou vyšší vlhkost a to je špatně. To dýně nemá ráda.
2: Dýní je řada druhů. Pracujeme v tomto smyslu se všemi prakticky stejně?
3: Depak. Musím říct, tady je třeba si říct, že máme různé druhy. A já jsem si dneska říkal, co říct na tohle téma, protože tam je toho tolik, že teda musím připomenout, že my máme druhy různé, zelené, žluté, bílé, krémové, dokonce pruhované nebo téměř černé. Ale pozor, můžou být i kulaté, různé polodlouhé, hruškovité, sploštělé, ale i takové ty okrasné turbany, bych řekl. A tady je třeba si říct, že ta dýně může mít, a to platí u všech těch dýní, tady bych připomněl, že může mít nahořklou chuť a v tomhle případě tedy tu dýni nebudeme konzumovat.
4: Mm-hmm. Vy jste teď zmínil několik druhů těch dýní. Na co kterou? S jakým rozmyslem vlastně máme ty dýně nakupovat?
3: Tak, to je dobrá otázka, Šárko, protože my máme ta asi nejvíc oblíbená dýně, aktuálně je Hokkaido. Všichni vaří polévku, výbornou polévku, já doporučuji, protože to je dýně, která má krásnou, aromatickou, takovou příjemnou chuť. Velice dobře se kombinuje s chili, s kokosovým mlékem. To je surovina nádherná, můžeme jí péct a to bych doporučil, když ji připravujeme na tu samotnou polévku, tak ji pečeme. Můžeme ji ale i uvařit, ale tím, že ji upečeme, tak to vždycky říkám studentům, všechno, co upečeme, tak tím zvýšíme chuťové vlastnosti té suroviny. A to je tady důležité. Takže doporučuji celou dýni upéct. Samozřejmě nejdřív rozpůlíme, odstraníme jádra a potom připravujeme polévku. Tady musím připomenout, že můžeme krásně dochutit, kombinovat, přidat různé další koření a můžeme používat nejenom na slano, ale i na sladko, přidat badián, skořici a muškátový květ. A no, to je krásná surovina, vůbec se nebojíme.
2: Jak Jiří vybrat v obchodě kvalitní zralou dýni? Je to podobná věda, jako třeba když vybíráme meloun, tam známe všichni to ťukání, každý se tváří, že tomu rozumí a pozná to a většinou to tak ani není,
4: to dopadne
2: že opak se divíme. Ale dá se nějak poznat zralá dobrá dýně?
3: Třeba zrovna u toho Hokkaida si dáváme pozor, aby byla dobře zbarvená, nebyla odřená, protože ty různé odřeniny, škrábance a pukliny, to je vstup pro bakterie a ty nám samozřejmě potom zapříčiní to kažení a tak dále. Ale je dobré i u té dýně sledovat to, jaké je tam zakončení. Ten konec té dýně by měl být dobře zaschlý, všímáme si, jestli tam není nějaké černé zabarvení a tak dále.
4: Děkujeme, to byla první dávka informací o dýních v naší dnešní poradně ve druhé části už s prostorem třeba právě pro vaši otázku. Pokud se chcete na něco zeptat i dnes můžete, 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, e-mailová adresa, ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dýně tématem naší dnešní poradny, o nich si povídáme a s námi ve studiu zůstává pan doktor Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: Jednu zásadní shakespearovskou otázku, Jiří. Nikoli být či nebýt, ale loupat či neloupat, dýni?
4: Tak, Hokkaido nemusíme loupat, prosím. To už jsem řekl na začátku, ale ty další dýně, prosím, ano.
3: Zejména, to je kvůli té hořkosti?
4: Není to kvůli té hořkosti, je to kvůli té slupce, která je tedy tvrdší konzistence a nerozmixovala by se nám potom v té celkové struktuře, v tom pyré, by nám udělala malé kousky, které by tam byly potom nepříjemné a to tam prostě nepatří. Já musím zmínit máslovou dýni, špagetovou dýni a taky muškátovou dýni. Ta muškátová dýně je specifická tím, že má příjemnou chuť a vůni, krásně voní. Stejně tak jako máslová dýně, která je krásně jemná a tyhle dvě dýně jsou vhodný pro přípravu právě různých dýňových koláčů. Ano, v minulosti se tady ty koláče běžně u nás připravovali. My jsme na ně trochu zapomněli. V Americe je to běžná záležitost a ty koláče uděláme jak z té máslové, jak z té muškátové, ale pozor, jsou dobré i právě z té zmíněné Hokkaido dýně. Krásně tu dýně můžeme upéct a to pyré, to získané pyré potom, nebo tu dýně rozmixujeme a můžeme nádherně dochucovat. Přidáme vejce a přidáme i koření. Lehce to pyré můžeme provařit, aby nám tam zůstaly chuťové vlastnosti, jak už jsem zmínil, badian, skořice, muškátový oříšek, to všechno tam můžeme přidat a nesmím zapomenout na vanilku. To je krásná kombinace. A máme vlastně hotovou náplň. My potom můžeme udělat to, že máme tedy koláčovou formu, kterou vyložíme lineckým těstem, to krátce předpečeme, dáme, naplníme tedy tou náplní z toho dýňového pyré a pečeme. A máme nádherný, velice dobrý koláč.
2: Jiří, co semínka z dýně? Máme je vyhodit nebo se dají zužitkovat?
4: Nevyhazovat. Určitě nevyhazovat, propláchnout, osušit a můžeme krásně upéct v troubě. Pozor, nesmí se spálit. Přidáváme sůl, můžeme přidat koření, papriku, trochu oleje a té troubě pomalu pěkně upečeme. Jo, a zase je to výborná záležitost, kterou můžeme dál ještě rozdrobit, nebo jíst i samozřejmě samotnou.
3: Ještě se vrátíme k dýni, kterou už jste zmínil, a to je ta špagetová, protože naše posluchačka Zdeňka se ptá, jak připravit špagetovou dýni, dostala jsem jí, ale nevím, co s ní. Děkuji a pěkný den. Tedy se možná dostaňme k tomu, co s takovou špagetovou dýní, nějaký úplný základ, který by se určitě povedl a nesklame.
4: Tak tu špagetovou dýně, no, je tedy specifická tím, že opravdu ta vnitřní struktura je vlásen, čincová, taková krásný má, když tu dýně rozřízneme, tak tam jsou opravdu dlouhé prameny a může být teda náhražkou, můžeme ji použít jako náhražku těstovin. No a tu dýni, já ji připravuju tak, že ji upeču pomalu, pak ji krásně rozpůlím a ležící se nám krásně ta struktura těch špaget ukáže, takže dobře se s tou dýní
3: upečete
4: pracuje.
3: V celku,
4: tu dýně. Upeču tu dýně v celku, přesně tak, na 160 stupňů a do měka tedy. No a potom tu dýni rozříznu, vyndám špagety a můžeme připravovat s běžnými tedy omáčkami, s rajčatovou omáčkou, se sírovou omáčkou a tak dále. Nebo s bylinkovou.
2: Zní to dobře.
3: Zní to zajímavě. Boloňské,
4: můžeme
3: jí dýňové špagety.
4: Ano, anebo samozřejmě i ty dýňové špagety můžeme tedy promíchat s omáčkou a zapéct krásně v porcelánové misce. Tak je to moc dobré.
2: Mm-hmm. Tak děkujeme i za tento tip. Ještě k dalším se dostaneme ve třetí části poradny. Dnes si povídáme o dýních. Pořád je tu prostor pro vaše otázky, třeba na telefonním čísle 22 155 25 25.
1: Šárka Volemanová
0: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A dýně, to je téma pro dnešní poradnu s Jiřím Šedivým ze Střední školy gastronomie u Krbu a vašimi dotazy. Jeden by právě teď měl být k dispozici po telefonních linkách. Vítáme vás a můžete se ptát.
3: Dobrý den, Kutácko. A prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, jak jste říkal, že ty semínka se opečou a tak to se šlupkou, nebo to se musí voloupat, anebo potom, jako, protože ty semínka jsou malinké a dá to dost práce, jako na to loupání. Mm-hmm.
2: Co vy na to, Jiří? Děkujeme za zavolání, poslechněte si odpověď.
4: Tak samozřejmě se slupkou ty semínka bychom měli proprat, vysušit a osušit tedy a potom tedy dát, doporučuji, na pečící papír. A jak už jsem zmínil přidat trochu oleje, sůl nebo to koření a pomalu upéct. No, chce to trošku práce. Samozřejmě jsou dýně, které mají větší ty semínka, ale potom dýně, u nich ty semínka jsou samozřejmě menší a tam je třeba si s tím dát práci.
5: Mm-hmm. Píše další dotaz naše posluchačka, která se podepsala jako Hanka z Příbora a píše: Dobrý den, letos se mi urodilo hodně dýní, chtěla bych poradit, jak je zpracovat. Jsou vhodné na toustové pomazánky? Tady píše, že těch dýní má několik a různé druhy.
4: Výborně. To je dobře, že se vám takhle vyvedli. A prosím, ano. Ty dýně vám vydrží při správném skladování, jak už jsem zmínil, v suchu. Potom musím zmínit, že tedy i na pomazánky jsou dýně vhodné. A zase ty dýně, které jsou tedy víc, já bych řekl, chuťově tedy výraznější, a tady bych doporučoval, výborná je právě pomazánka z Hokkaido dýně, ale i z té muškátové se dá dobře připravit. Když zůstanu u té Hokkaido dýně, tady bych doporučil a u všech tedy upéct, dobře upéct a potom samozřejmě z té upečené dužniny my tu pomazánku krásně připravím. Je důležité dobré dochucení, sůl, bílý pepř a můžeme přidat potom i papriku, ale tu každý samozřejmě nemá rád a můžeme to pyré tedy spojit s tvarohem a nebo použít džervé. Ale nebo také připomínám, že můžeme krásně kombinovat se sýrem, doporučuji čedar, nivu, tak je docela, ať se to tedy nezdá, tak nám to udělá nádhernou konzistenci a ještě ten toast můžeme právě s tím sýrem nádherně zapéct, gratinovat, takže taky doporučuji.
2: Náš čas se krátí, ale ještě na jednu věc se určitě zeptám, dýně jako hranolky.
4: Výborně, ale zejména výborně můžeme, ale doporučuji jako přílohu. Nejenom, že můžeme udělat dýně jako pyré nebo jako kaši, ale můžeme udělat i dýňové hranolky. Nemusíme je nutně smažit, ale můžeme je krásně upéct. Takže zase na pečící papír udělat hranolky, lehce pokápnu olejem, sůl, pepř a výborná příloha.
5: Nedá mi to, co dýňové risotto.
4: Děkuju za připomenutí, abych na něj úplně zapomněl.
2: To nebyla nabídka, to byl dotaz.
4: Výborně.
5: To by Jiří nechtěl, vzhledem k tomu, jak vaří on a já, to by byl smutný den.
4: Ale musím říct, že určitě, jasně, musím tady připomenout, že výborné tedy dýňové risotto, to už je stálice, velice oblíbené a začíná sezóna dýňového risotta. Na to nezapomínejme a zase začneme připravovat běžně risotto a přidáme dýňové pyré.
2: No, a jsme opět u dýně Hokkaido nebo i jiné můžeme použít?
4: Ta Hokkaido je výrazná, já ji doporučuji, protože nám to risotto samozřejmě i krásně obarví, dodá tam krásnou tedy barvu po té samotné dýni. Takže děkuju za připomenutí.
5: Ano, rádo se stalo samozřejmě, myslím vám na to. Jiří Šedivý, naším hostem dnes v poradně, která je právě teď u konce. Děkujeme za to dnešní setkání, za povídání a brzy zase naschledanou tady u nás na dvojce.
4: Já děkuju a chci jenom připomenout, nebojte se vařit z dýni, je to krásná surovina a přeju hodně úspěchů, mějte se krásně, naschledanou.
2: To byl Jiří Šedivý, taky děkujeme.

0: Káva o čtvrté a samozřejmě pozvánka k ní. Léto skončilo, přichází podzim a s ním pro mnohé změna nálady, zpomalení, možná i zlenivění. Proč nás s nástupem zkracujících se dnů přepadají chmury a splín? Co si naordinovat pro svoji duševní pohodu? O tom se bude povídat dnes odpoledne. Hostem bude psycholog Dalibor Špok a moderovat kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová.
1: Aleš Cibulka na červeném koberci už za chvilku, on je teď samé narozeniny. Měli jsme tady 80. dnes prý přijdou 90. Jsme zvědaví, jestli zítra, tedy ve čtvrtek, na nás vytáhne nějakou stovku. Ale zatím jsme teprve ve středě, Aleš už nás slyší a jsme ve spojení a za chvíli prozradí víc.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
6: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
7: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
6: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
7: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
6: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: A my už se velmi těšíme na dnešní procházku po červeném koberci. S námi ve spojení Aleš Cibulka. Hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, těším se i já.
4: Aleši, já jsem to před chviličkou zmínil, včera jsme si připomínali 80. Arnošta Goldflama a ty se sloučil s tím, že my to ještě jaksi překročíme tu včera nasazenou laťku a to sice 90. Tak jak to bude? Podaří se ti splnit ten slib?
3: Je to tak. Ano, splním ten slib. Představte si, velký den, 90. narozeniny. Dneska slaví básník, textař, herec, zpěvák, scenarista, moderátor, cimrmanolog, pan Miloni Čepelka. Miloni, krásné dobré dopoledne, vítejte na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme všechno nejlepší k té 90.
5: Děkuju, zdravím všechny posluchače, vás samozřejmě především.
4: Děkujeme a přejeme také se Šárkou.
2: Ano, samozřejmě všechno nejlepší, ano,
4: hodně zdraví.
3: Miloni, prozraďte, jaké to je. Člověk se probudí a je mu 90. Nějaký pátek se na to připravuje, nějak si to rovná v hlavě a najednou 90. Napadlo by vás to někdy za mladé?
5: V životě ne. Opravdu jsem to nečekal, že tohle mě čeká, protože, no zkrátka, člověk, je to dobře možná, protože když si naplánujete dlouhý věk a pak to nedopadne, no tak by byl člověk smutný, pokud by si to ještě uvědomoval. Ale no zkrátka, je to tak a i když na druhou stranu častěji mě přepadají myšlenky, že už na tenhle svět nepatřím, nebo se mění příliš rychle, no tak jsem na něm rád pořád.
3: No zaplať pámbu. Ano, milovník starých časů jenom pro naše posluchače po dlouhé době voláme na pevnou linku. To už se nám dlouho nestalo, ale Miloni, 90 pro muže, to je jako celkem normální věc. Ovšem, cimrmanologové vědí, že vy jste tedy nejlepší herečka cimrmanovského souboru. Těch žen bylo celkem 7. Jak tedy tu 90 berete jako žena?
5: Já to beru jako muž, jako žena, pořád stejně. Co s tím? No, tak prostě přišlo to, je to, tak děkuju.
4: Možná, Aleši, ale v tom je kousíček toho kouzla, protože je dokázáno, že ženy se dožívají průměrně vyššího věku než muži.
2: Ano, takže to znamená v této kombinaci. Pravda.
4: Takže v této kombinaci to bude prostě absolutní rekord potom.
3: Takže
5: já
3: mamka Žílová
5: může za to,
3: Miloni, jak se máte, co děláte? Vy jste muž činorodý, nedokážu si představit, že už jste jenom doma a užíváte si zaslouženého odpočinku. To byste nebyl vy.
5: Čím teď žijete, ne, co vás baví? Já pořád hraju v divadle, pořád se snažím něco psát, verše i prózu, pořád ještě jezdím s Patrikem Ulrichem anebo s Petrou Tenorovou nebo Eliškou Lifnerovou jako autor textu k šansonům Patra Ulricha, který mě objevil na stará kolena a udělal mi tím radost. Vlastně mě tím nalil, dožil nové krve, že si všimnul mých starých básniček a teď jsou z nich písničky a ku podivu lidem se líbí, tak to mě dělá velkou radost, ano.
3: Nádherný oslý můstek k písni, kterou si teď zahrajeme na vlnách Českého rozhlasu a mnohé tím jistě překvapíme. Marta Kubišová a Dobrodružství s Bohem Panem. Prozraďte, jak to bylo v tom 68. roce. Milon Čepelka, milí posluchači, je totiž autorem tohoto kouzelného textu. Co se vám vybaví?
5: To bylo tak, že přišel tehdejší dramaturg tanečního orchestru Československého rozhlasu Jindra Brabec, s kterým jsem se více méně dobře znal.

0: A dal mi noty a říkal, bude to zpívat Marta, tak k tomu něco napiš. A já jsem si to tak jako přebroukal, protože jsem doma neměl ani klavír, ani nic. Na housle už jsem dávno zapomněl. A tak mě to okouzlilo, že zkrátka jsem lehl na koberec a během asi 3/4 hodiny to byla takzvaná hvězdná minuta života mého. Prostě jsem tenhle ten text spáchal a pak už se jenom těšil, až to bude, a když to bylo a paní Marta to naspívala, no tak jsem se těšil o to víc.
1: A teď už budou naši posluchači navždy vědět, že autorem textu je Miloň Čepelka. Miloň, hodně zdraví, pozdravujte svoji paní a já doufám, že vám k narozeninám upekla tu vaši dírkovanou buchtu, pamatujete?
0: pamatuju, že vám chutnala, fajn.
1: Ano, bylo výborné. Mějte se krásně, hodně zdraví a užijte si ten dnešní, no, ať se daří.
0: A držte mi palce, pa.
2: Budeme. Držíme samozřejmě, držíme, určitě se. Všichni. Děkujeme pěkně Aleši za to hezké setkání a povídání. No a teď už ta písnička, o které jste mluvili. Těšíme se samozřejmě i na ně a děkujeme za Červený koberec.
1: A já po té radě od Miloně jdu si lehnout na koberec, třeba mě taky něco napadne. Samozřejmě na červený.

0: A jak jistě víte, naši milí posluchači, na dvojce nám každý večer od 22 hodin běží Čerba na pokračování, to určitě víme všichni. A máme stále rozečtenou knihu, kterou napsala Alena Mornštajnová a jmenuje se Čas voz. Načetli ji Andrea Elsnerová a Kamil Halbich a vyprávějí nám příběh Báry. Jejíž život se nevyvíjí podle jejich představ.
1: Ani další postava, muže jménem Ptáčník, nemá na růžích usláno a je to podivín, který miluje ptáky víc než lidi. No a jak to dopadne, když se jejich osudy protnou, právě o tom je román Čas voz. Ten si pro vás dvojka v režii Dimitrie Dudíka připravila.
0: Další díl poslouchejte tedy dnes večer od 22 hodin nebo kdykoliv na webu dvojky či v aplikaci Můj rozhlas.
1: Blížíme se k 11. hodině a my vás za chvíli pozveme k poslechu blízkých setkání. Pokud jste nás slyšeli včera dopoledne a zaslechli jste také krátké povídání po telefonu s Adélou Gondíkovou, tak možná tušíte, protože Adéla včera v tom telefonátu naznačila téma, o kterém dnes bude řeč.
0: No a pokud jste to včera neslyšeli, vůbec nevadí, protože my vám to a to moc rádi za chviličku prozradíme.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: To byl Sting ještě s kapelou Police už mnoho let, kdy vznikla tahle ta písnička, o které Sting říká, že je vlastně stalkerská, protože ji napsal, když se rozcházel se svojí manželkou.
1: Aha.
0: A je to napsáno o tom, že ji opravdu sleduje na každém kroku, aby si to dobře zapamatovala, ale pak ho to přešlo, ale z té písničky je hit.
1: No vidíš, tak to si přispěl ještě jako zajímavostí, předpokládám, že nejenom do mého života, ale i toho posluchačského. Určitě spoustu zajímavostí a důležitých informací přinese i další setkání, a to bude blízké. Adéla Gondíková se už za pár minut stane průvodkyní a jejím hostem bude odborník na umělou inteligenci Jan Romportl.
0: Zveme tedy k poslechu po 11. hodině. No a my se rozloučíme, ale jenom proto, abychom se mohli přivítat zase zítra dopoledne. Budeme tady opět mezi 9. a 11. a těšíme se na vás.
1: Je to tak, budou tu dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zločin, který připomínal brutální vraždy 90. let. Došlo dokonce i na vaření v sudu. Nelítostné vrahy odhalila pardubická mordparta. Kriminálka. Tyrani na pervitinu.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Sněmovna může i dnes jednat a hlasovat v nočních hodinách. Po Piračkovidu, který vyzýval k útoku na poslance, žádá o podmíněné propuštění z vězení. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. Prvním čtení by se mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat bude od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu, ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
5: Návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
4: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil zhruba před 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Zastupitelé v Krkonošském Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Společnost Harachov Five Star, která chce hotel stavět, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu, vybudovat do lokality novou silnici a postavit ve městě zdravotnické středisko. Zasedání zastupitelstva začne v 17 hodin. Ve Slatíňanech dnes Národní hřebčín představí nové stáje za víc než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
6: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou a také mimo ten hlavní turistický ruch.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 15, na horách do 9 stupňů.
0: Doprava.
4: Na D11 z Prahy do Hradce Králové trvají komplikace za sjezdem na Úvaly. Na 9. kilometru vyšetřují v levém pruhu srážku dvou osobních aut. Kolona ze 7. kilometru je na 15 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy čekejte hustý provoz před omezením u Cerhovic. Ze 45. na 41. kilometr je to na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání a Adéla Gondíková.
7: Umělá inteligence je jako most mezi přítomností a budoucností. Na jedné straně se řítí dechberoucí rychlostí k průlomovým objevům a inovacím, na té druhé straně už dnes dokáže řešit řadu praktických úkolů v mnoha odvětvích. Nám, lidem, zbývá tedy jediné – učit se, růst a nezůstávat pozadu. To jsou slova mého dnešního hosta. Výzkumu umělé inteligence se věnuje přes 20 let jako expert, konzultant, podnikatel i manažer a také popularizátor umělé inteligence – pan Jan Rumportl. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Já vás tady vítám. Já se tedy přiznám, že těch 20 let mě trošku překvapilo, protože já jsem umělou inteligenci v podstatě zaregistrovala až teď v létě. Tak jsem tedy 20 let za opicemi, dalo by se to tak říct.
8: Tak za opicemi to zní jako ošklivě, ale je to asi více jak 20 let, protože ten obor vznikl v podstatě už v 50. letech. A když já jsem v půlce 90. se na Gimplu rozhodoval, co půjdu studovat na výšku, tak jsem rovnou věděl, že to bude umělá inteligence. Takže já už jsem v půlce 90. let věděl, že do toho půjdu.
7: No ale to jste musel být snad jediný, ne? To tehdy přece se o tom ani moc jako nemluvil. No, asi v jiných jako kruzích, než jsem byla
8: já. V jiných kruzích asi jo. Umělá inteligence hodně byla používána třeba v počítačových hrách, ale většinou co těch 50 let od těch 50. do roku 2000 ukazovala spolehlivě, takže nefunguje. Tak jsem se rozhodl, že to zkusím změnit tenkrát.
7: A šel jste to studovat, tak i o vašich studiích se budeme povídat na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na Dvojce. S expertem na umělou inteligenci Janem Rumportlem si dnes povídáme v blízkých setkáních. My bychom asi možná měli začít tím, co to vlastně vůbec je a jak to funguje. Protože já si představuji takový ten počítač, kde mám nějaký software, ten musím někdy aktualizovat, aby mi to dál fungovalo, to asi musím i v telefonech. Tak možná jaký je rozdíl mezi softwarem a tou umělou inteligencí?
2: Tak umělá inteligence je software.
1: Je to.
2: Je to program, který nějakým způsobem běží. Třeba může běžet na mobilním telefonu, ale většinou na tom mobilním telefonu, třeba v případě aplikace ChatGPT, vidíme jenom takovou tu slupičku té uživatelské stránky té věci, ale reálně ta inteligence běží na obrovských serverech, vlastně ve výpočetních centrech, gigantických serverech. To je prostě, říká se tomu, umělá neuronová síť. To je taková trošku jako metafora té neuronové síti, co máme vlastně v mozku. V mozku, že nám žije vlastně 86 miliard živočichů jako jednobuněčných organismů neuronů, který se drží za synapse a střílejí mezi sebou elektřinou. A tohle to střílení tou elektřinou v tom mozku je to naše myšlení. To je prostě výpočetní proces. No a podobným způsobem, velmi zhruba, metaforicky, vlastně běží takhle ta umělá neuronová síť právě na těch serverech a ty vaše telefony, když se třeba bavíte s ChatGPT, tak jenom komunikujou s tou umělou neuronovou sítí někde v Americe.
1: To je výborný, ale takhle to tady nezačínalo, když už jsme se bavili.
2: Takhle to nezačínalo, to je otázka posledních 5 let třeba, Thailandsko.
1: Aha, a co bylo teda před těmi 20 lety, když byste začínal, protože já si říkám, když jste tady studoval vlastně tu umělou inteligenci, tak to jste v prváku začal někde, ale po 5 letech, když jste to dostudoval, nebo po 4 letech, už to přece muselo být daleko dál.
2: A tenkrát se to tak moc rychle to nešlo tenkrát. Tak vlastně já jsem začal někdy v roce 99 a rovnou jsem chtěl jít dělat vlastně strojový zpracování přirozený řeči přirozeného jazyka. To znamená počítače, který rozumí, co jim říkáte a který třeba umí mluvit. Tam to jsem měl vlastně pak jako disertaci, někdy vlastně třeba o dekádu pozdějc, ale od těch 50. let do těch 90. AI skutečně spolehlivě ukazovala, že nefunguje. A měla jenom nějaká jako velmi výjimečná uplatnění třeba v nějakých diagnostických systémech a v počítačových hrách. V počítačových hrách vlastně to bylo jako hlavní uplatnění AI. No a potom se vlastně, a opět, neuronové sítě, ty, jak jsem je tady popisoval, že tady jsou jádrem ChatGPT, tak s náma jsou taky od těch 50. let. Jenomže prostě se s nima moc za A neumělo pracovat a za B nešlo je na čem počítat. Prostě tam jde čistě o syrový výpočetní výkon. Takže někdy kolem toho roku 2000 až 2005 se začaly dělat skutečně jako průlomy v tom, jak používat ty umělé neuronové sítě. A první takové využití umělých neuronových sítí užitečné, se kterým jsme se možná tehdy před těmi 20 lety začali potkávat, je třeba rozpoznávání obrázku. Jo? Prostě dáte fotku, ano, to řekne, jestli na té fotce jste vy, nebo je tam auto, nebo sluníčko, nebo něco podobného. Tak to dělali tehdejší neuronové sítě. A od té doby už se v podstatě jenom přikládá pod kotel. A vlastně ještě tam byla jako snaha ty neuronové sítě začít používat ke zpracování řeči, textu, jazyka. A takové hlavní uplatnění tehdy bylo ke strojovému překladu. Takže možná kdo si pamatuje, že opravdu už jako je to poměrně dlouho, kdy Google představil Google Translate. Vlastně překladáč, jako kdo ho asi používal. Někdy kolem toho roku 2010 moc nefungoval, ale najednou kolem roku třeba 2013 se věci hodně změnily a začal fungovat výrazně líp, zdaleka ne jako teď. A to byl ten moment, kdy se ty umělé neuronové sítě v nějaké podobě vpravily do toho porozumění jazyku. Je to třeba už těch 13-15 let zpátky. A pak to v nějaké době se peklo. A kolem roku 2019 a hlavně 2020 byl ten veliký přelom. Vlastně na jaře 2020 všichni teda tady řešili COVID, ale vlastně ta firma OpenAI, která v tu dobu bylo 5 let a dneska ji známe kvůli ChatGPT, tak zveřejnila model GPT-3 a to byl skutečně ten průlom. Nebyl veřejně přístupný, věděli o něm víceméně odborníci, ale to byla ta AI, která potom dostala tu skořápku chatbota. Tak, jak ji vlastně známe dneska.
1: Vidíte, teď jste zmínil vlastně ten translator, kdy já si říkám, kolik aplikací vlastně používám, přitom všude hlásím, já umělou inteligenci nepoužívám, pro mě to není, já už jsem prostě starší, já už to nechci podporovat a nepotřebuju jí, mám přeci svůj mozek. Tak vlastně, kde všude ta umělá inteligence je, aniž bych to věděla, že ji používám?
2: Tak velká část je třeba jenom v autě, jo. Toto, že jenom jedete a auto vám drží pruh, jo, tak to taky rozpoznává v nějaké podobě tu scénu. To, že jste před 15 lety, skoro před 20 lety šli na Google a napsali něco a ono to vlastně našlo něco velmi blízkého tomu, co chcete. To už tam byla umělá inteligence. A to, že vám posledních 15 let Facebook, potom Instagram a potom TikTok vlastně dávají ten obsahový feed takový, že se nemůžete odloupnout od obrazovky. To odjakživa byla umělá inteligence. Cílení reklamy, umělá inteligence.
1: To jsou samozřejmě sociální sítě, to je další kapitola sama pro sebe, které se za chvilinku dostaneme. A já si myslím, že i právě k tomu ChatGPT se dostaneme za chvilinku.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dal matin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: Ano, aplikace. Naši posluchači možná znají aplikace ChatGPT, Gemini, Claude, nebo jak se to ještě jmenuje. Povídám si o umělé inteligenci s panem Janem Romportlem. Jsou všechny na stejné úrovni? Je to jedno, co používám?
1: Asi úplně na stejné úrovni nejsou. Tam je ještě rozdíl, musíme oddělit, co je ta aplikace a co je ten AI model pod tím. Takže je spousta různých aplikací, které se různě jmenujou. Ve skutečnosti používají třeba ty modely GPT od firmy OpenAI, anebo Claude od firmy Anthropic, nebo Gemini od firmy Google. Ale zhruba ty tři, jak jste pojmenovala, to znamená ChatGPT od OpenAI, Claude od Anthropicu a Gemini od Google, tak jsou víceméně na stejné úrovni. Kvalita těch modelů podkladová je plus minus stejná, a vlastně hodně se liší spíš i jakoby třeba využití. Typicky ChatGPT se častěji používá k takové každodenní spotřebitelské vlastně jako spotřebitelskému využití.
0: Informaci by se dalo říct.
1: Claude modely od Anthropicu jsou většinou jako třeba ve firemním prostředí, ty jsou extrémně hodně používaný k softwarovému vývoji. To znamená, když jste dneska programátor, tak na rozdíl před obdobím před rokem, tak dneska v podstatě často nenapíšete ani jednu řádku toho kódu v programovacím jazyce a všechno řešíte s Claudem.
0: Takže nám to hodně pomáhá.
1: No, pomáhá. Vidíme třeba u softwarových vývojářů, že částečně jim to pomáhá a částečně to jako psychicky trochu kruší, takže není to pro ně úplně jako dobré období pro softwarové vývojáře.
0: Já se přiznám, že jsem ji tedy objevila teď v létě a vlastně to beru jako takovou jednodušší vyhledávání na internetu. Předtím jste říkal, přesně napíšu něco do Google, ono mi to něco vyhledá, tak jako před 20 lety, ale teď mi to vlastně už rovnou řekne, je to takový jako jednodušší pro nás uživatele. Ale jak vlastně nám to pomůže dál, když se to bude dál vyvíjet, tak vlastně jak my ji můžeme ještě jinak využít?
1: No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že v tom běžném spotřebitelském využití, tak, že se bavíte s AI, který vypadá jako chatbot, tam plus minus jsme tak trochu jako na stropu toho, co teď jako, to, co teď děláme, je zhruba tak, jak nám to bude pomáhat. A vlastně pro spoustu lidí to nějak zásadně extra moc přínos, co by chatbot nepřinese. Ale tady je hrozně důležitý si říct, že opravdu ten chatbot je jenom špička ledovce. A že podklad jsou ty modely. V podstatě automatizovaná a komoditizovaná inteligence. Komoditizovaná ve smyslu, že to koupíte jako housky na krámě. Takže do té doby vlastně jediný, kdo na světě byl schopný poskytovat vlastně práci skrz inteligenci, byl člověk. Práci skrz kognici, skrz poznávání, máte oči, rozpoznáváte svět, tak tohle to všechno v podstatě teďka je už možné automatizovat na tu AI. Takže nepředstavujte si to jako toho chatbota, to je jenom taková omezená skořápka. Ale představujte si třeba, že výzkum bude automatizovaný pomocí AI. To znamená třeba urychlení výzkumu léčiv, urychlení výzkumu v oblasti fyziky, urychlení výzkumu v oblasti biotechnologií, což může taky přivolat různé démony ze strany jako třeba biotechnologických zbraní. Takže každá ta věc, kterou, a nebo zároveň automatizace drtivé většiny kancelářských profesí je v podstatě potenciálně možná. Už teď vidíme v jednotkách let, že může přijít. Otázka je, jestli se do ní skutečně pustíme.
0: To už se dostáváme k tomu nebezpečí. Já bych se ještě předtím chtěla zeptat, co to je obecná inteligence a superinteligence. To jsem někdy našla tyto výrazy, nevěděla jsem přesně, co to znamená.
1: Tak já maličko to uvedu víc ze široka. Inteligence, inteligence jenom taková, je schopnost dosahovat cíle. To je nejlepší definice inteligence. To je to, co máme my. Umělá inteligence je nebiologický systém, schopný dosahovat cíle. To znamená program, který je schopný dosahovat nějakého cíle. Většinou ty cíle bývají nějak úzce vymezené. Takže třeba program na hraní šachu umí se naučit hrát šachy. Program, který máte v Tesle, umí řídit tu Teslu. To je úzká umělá inteligence. A potom ten její největší stupeň je obecná umělá inteligence. To znamená nebiologický systém, který je schopný dosahovat libovolného cíle. A když tomu přidáme ještě lépe než člověk, tak je to ta superinteligence. To znamená, cokoliv, co dokáže člověk jako biologická entita, tak vedle začíná se rodit nebiologická entita, která to dokáže taky a potenciálně lépe.
0: No, tak si říkám, jestli se budou vůbec rozdávat Nobelovy ceny, když na to přijde umělá inteligence.
1: No, to je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že takhle, už třeba jedny z posledních Nobelových cen byly rozdané za umělou inteligenci vlastně. Jo? Třeba Demis Hassabis. Není to, že by se Nobelova cena dávala za obor umělé inteligence. Ona se většinou dá za nějaký jiný, třeba za fyziku v pokroku umělé inteligence. Ale skutečně je velká pravděpodobnost, že výzkum, ono to nevypadá, ale vědecko-technický pokrok, on v podstatě stagnuje. Jenom jsou nějaké oblasti, třeba informační vědy, kde stoupá, ale jinak jako jsou zajímavé studie, kde se ukazuje, že vlastně ta výtěžnost vědy moc jako neroste, ale zároveň naše civilizace je na tom extrémně závislá, naše ekonomika je závislá. Všechno to sází vlastně na ekonomicko-technologicko-vědecký růst, který nám stagnuje, a AI ho může zase dát tomu trochu jako raketový motor, ale samozřejmě to má stejné stránky.
0: Má to stejné stránky a přesto přeze všechno člověk dělá chyby, ale umělá inteligence zatím dělá také chyby. Řekneme si po písničce s Janem Rompertlem dál.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Expert na umělou inteligenci Jan Romportl je stále hostem v blízkých setkáních. S úsměvem se bavíme o umělé inteligenci, i když samozřejmě dojde na nějaké nebezpečí, abychom si byli vědomi toho, co všechno to umí a tak dále. Ale já jsem se chtěla dostat k těm chybám. Přece jen, když napíšu něco právě do ChatGPT, zeptám se na něco, tak ona mi ne vždycky odpoví správně. Ale musím to vědět já, protože když jsem si tam dala třeba, když jsem s tím začínala, Adéla Gondíková, tak mi to napsalo, že jsem se narodila v Plzni, přičemž se v Plzni narodil můj muž. Takže dělá chyby, nemůžu se na ní spolehnout, tudíž mi je k ničemu.
3: No, já bych neřekl, že není k ničemu, to je stejný jako člověk. Člověk dělá chyby a já, když třeba na DPP naberu nějakého juniorního analytika hned po škole, tak je bude dělat hromadu chyb a když je dostatečně ambiciózní, tak je bude maskovat úplně stejně, jako je maskuje umělá inteligence. U umělé inteligence se tomu říká, že halucinuje. U lidí se tomu říká, že kecaj prostě. Takže my jsme si vyvinuli schopnosti mezi lidma to nějak poznávat. Prostě máme ty schopnosti, že plus minus se nám daří poznávat, když nám někdo kecá, nebo víme, jak přistupovat k někomu extrémně juniornímu.
2: Jenže tady nemáme ty emoce. Vy to poznáte na člověku, že lže, protože se mu něco děje s očima, nebo nějak se kýve, něco přešlapuje a tak dále. Ale tady je to počítač a ten mi řekne informaci.
3: Ale to je pravda, když jako průměrný lhář nějak se to tam dá poznat, ale potom máme obrovské množství ambiciozních lidí v tom pracovním prostředí, který ani neví, že vlastně kecají. To jsou prostě, říká se tomu Dunning-Kruger efekt. To znamená, že někdo o něčem ví tak akorát špatně, že si myslí, že ví všechno a potom na něm nepoznáte nic. Mm-hmm. A přesně v tomhle režimu je teďka umělá inteligence, ale hrozně se to zlepšuje. Prostě před 3 lety to bylo de facto v tomhle smyslu nepoužitelný a teď ty halucinace se výrazně jako odstraňují, ale myslím si, že jednou z významných schopností, které můžou pro příštích několik jednotek let zvednout konkurenceschopnost člověka na pracovním trhu, je schopnost identifikovat to správný a to nesprávný z výstupu AI. Ale s touhletou schopností člověk nevydrží navždycky, protože skutečně ta rychlost vývoje schopností AI je, říká se, že exponenciální. To je takový to, když v každém kroku něco zdvojnásobíte. Je taková ta jako legenda o tvůrci šachu, že si ho sultán, že ho pozval a říká mu, dej mě na první políčko, co chceš za tu odměnu, že ho, za ta krásnou hru. A ten autor šachu říká, no tak na první políčko šachovnice dej jedno zrníčko rýže, na druhý 2, na další 4, na další 8, 16, 32, 64, vždycky se to zdvojnásobuje. Ten sultán si říká, no, to je jako pěkný pitomec, že chce takhle malej dar, jenomže na posledním políčku šachovnice je 2/63 zrníček rýže, což je víc než fotonů v celém vesmíru. A tohleto, tato nenápadnost, tomu se říká exponenciální růst. Aha. Nejdřív to vypadá furt nic. Viděli jsme to za covidu, že jo? 2 nemocný, 4 nemocný. A pak najednou, jak se dostáváme na ten zlom té exponenciály, tak to strašně rychle vystřeluje. A vlastně člověk neumí tohleto interně jako svojí myslí jako dobře uchopit, co to znamená exponenciální růst. My umíme takzvaný lineární růst. To je prostě sčítání věcí. Plus 5, plus 5, plus 5. Tak. To je lineární a to se tak nějak dovedeme představit. Ale ten švuňk, jaký to chytne, ten fofr, jaký to chytne na té exponenciále, ten nevnímáme. A je myslí, takže spousta lidí teďka má špatný soudy o umělé inteligenci, protože si říkají, no, tak já jsem si tady vzal ChatGPT před 2 rokama a ono to říkalo nesmysly a moc to nefunguje. Tak jsou úplně někde jinde. Ta schopnost AI, GPT modelu Claude, se třeba ze 100násobila až z 1000násobila v nějakých oblastech jenom za ty 2 roky. Takže je důležité se dívat, jako kam se to v budoucnu bude sunout. A já si myslím, že jako je důležitý říct, že pod tlakem bude obrovské množství pracovních profesí, zejména bílolímečkových. To znamená, pokud pracujete na počítači a hlavou, tak rovnou je dobré si to nelakovat na růžovo. Je prostě jasné, že ta role bude velmi brzo automatizovatelná. Já neříkám, že nutně úplně celá zmizí. Ono to taky bude takové, jaké si to my uděláme, ale zatím ten tlak je takový, že prostě vede k automatizaci, prostě firmy se snaží samozřejmě zvýšit svůj růst a snížit náklady, to znamená povede to k té automatizaci a ta cesta k tomu, jak se vlastně na to dívat z pohledu běžného člověka, je vlastně možná trochu jiná, než jako se snažit vlastně jet na mrtvém koni nebo běžet pro předem prohraný zápas.
2: No a to už se právě dostáváme trošku k tomu nebezpečí nebo k tomu, co nás asi pravděpodobně ovlivní, protože někdy jste říkal, že možná tak do 5 let 50% vlastně třeba lidí přestane mít práci. Jo, a jestli to není přehnané?
3: Já si myslím, že to není přehnané. Neříkám, že nebude mít práci, ale že během 5 let 50% těch profesí bude pod extrémním tlakem. Jestli to vyústí v to, že skutečně všechny ty pozice komplet budou automatizované, anebo jenom třeba část z nějaké pozice vždycky bude automatizovaná, to se úplně neví. Zároveň taky nevíme, jestli to tam skutečně jako připustíme, aby k té automatizaci došlo. Ale rozhodně jako zaznívá ve veřejném prostoru spousta takových chlácholivých řečí typu, no tak to je jak za průmyslové revoluce, jo, nebo prostě drožkáři se báli, že přijdou o práci a nakonec jsou z nich taxikáři.
2: To jsem se chtěla zeptat, jestli nějaká taková revoluce vlastně přirovnatelná.
3: No bohužel už není, protože ve všech předchozích revolucích vždycky naše kognitivní schopnosti, to znamená myšlenkové a percepční, myšlenkové a poznávací schopnosti. A zároveň naše inteligence bylo to, co nám dávalo tu ekonomickou uplatnitelnost. Vždycky bylo zapotřebí v tom taxíku člověka, který ho bude řídit. A to teďka v nějaké podobě padá. Takže já si myslím, že nejdůležitější cesta, jak se k tomu postavit, na jednu stranu strašidelná, na druhou stranu vlastně hrozně jako osvobozující, je si říct, dobře, tak jestliže stroje jsou v hrubé síle lepší než lidi, stroje velmi brzo budou v jemné motorice lepší než lidi a stroje jsou v inteligenci lepší než lidi, tak v čem teda člověk je lepší než stroj? A já si myslím, že bychom si měli říct úplně bez jakýchkoliv přikrášlování, že to jediné, co zůstává, je to, že v tom být člověkem. My vždycky budeme lepší než stroj v tom, že jsme lidma. A teď to nechci... No, každý si v tom může vzít třeba nějaký metafyzický, nějaký třeba náboženský jako podtext, ale i kdyby ne, tak úplně v tom ryze racionalistickém pojetí, tak to znamená, my jako lidi jsme v podstatě hypersociální opice a my máme po stovky tisíc let v naší DNA zakódovanou bytostnou fyzickou potřebu po jiném lidském kontaktu. Já když se takhle bavím s váma, já bych absolutně na rozhovor nešel dělat s AI, mě by to vůbec nezajímalo. Mně je hrozně důležitý, že tam je člověk. Když jdete k lékaři, diagnostiku udělá člověk, udělá AI v budoucnu, ale vy tam potřebujete mít toho člověka. U právníka to stejný. Judikáty bude prozkoumávat AI, ale vy tam potřebujete mít člověka v roli toho průvodce, v roli toho pečovatele. Takže za mě se neskutečně otvírá prostor renesance pečujících profesí.
2: Děkuju, moc jste mě potěšil tím, že jste přišel na rozhovor se mnou a ne s umělou inteligencí. Děkuju moc krát, Jan Rumportl, stále mým hostem.
1: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
5: Děreš ty kutvo!
6: Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
7: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
8: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
1: Na co nelze zapomenout?
7: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
9: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
10: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: profesí, která by mohla, ale zase nemůžou být všichni herci, že? Mm-hmm. A když si řeknu, že profese, kde se tedy dělá rukama, asi instalatéři, tesaři, truhláři, bych řekla, taky ty asi budou mít práci pořád, nebo ne?
1: Ty profese budou dlouho ještě, ty, jako je extrémně dlouho potrváno, extrémně dlouho, v dnešním pohledu třeba 10 let, jo, 15, těžko něco předjímat, ale kdy vám přijde humanoidní robot do koupelny za záchod se pošťourat, aby to spravil, tak to ještě dlouho potrvá. Respektive, jako potenciálně to bude možné, ale rozhodně to v nejbližší třeba dekádě nebude levnější než živý člověk. Takže zručné manuální práce jsou velmi bezpečné. Nicméně nejsou v bezpečí aktuální řemeslníci, protože spousta lidí vytlačených z těch profesí realisticky, a tohle to není nadsázka, spousta softwarových vývojářů se v nějaký moment s tím sekne a půjde dělat manuální profese. A budou strukturovanější, budou vlastně líp třeba schopní jednat v tom světě. To znamená, že ty aktuální řemeslníci by měli, nejsou taky v bezpečí, protože spousta jiných
0: budou
1: lidí...
0: Budou mít konkurenci, takzvaně.
1: Přijde nová konkurence. Takže já si myslím, že pro mě mimochodem to, co vidím, ten další vývoj AI, co znamená ta adaptabilita, tak třeba u dětí mě vlastně svým způsobem trochu jako odlehlo, protože mám dvě děti, jedno z nich teď bude po 14 a 9 let a ten 14-letý syn samozřejmě bude řešit, co se střední školou.
0: A to jsem se přesně chtěla zeptat, co ti dnešní mladí mají studovat? Protože architekti, designéři, to všechno je špatně, to všechno za nás udělá.
1: Moje odpověď je úplně jedno, co mají studovat, úplně jedno. Je to úplně jedno. Důležité je, aby něco studovali. Důležité je i studovat vysokou školu, pokud na to mají, nebo aspoň střední školu.
0: No ale to uplatnění nebude
1: žádný. To je jedno. To je jako studium, je forma rozvoje vlastních kognitivních kompetencí, adaptability. Je to prostě stejně tak, jako je nutný v první třídě učit se psát tuškou, protože to je nějaký do uzavření neuromotorického systému moderního člověka. Mm-hmm. A v životě už psát tuškou pak nebudete. Já už prostě to ani skoro neumím. Tak je to nutný dělat. Je nutný se učit cizí jazyky. I když bude prostě jako v reálném čase strojový překlad, prostě budete mít v kapse smartphone a budete mluvit česky a v přímém přenosu to bude mluvit čínsky za vás. To je realita, už teď se to děje. Pořád je nesmírně důležitý učit se přirozený jazyky, další jiný jazyky. Je důležitý učit se matematiku. To je prostě kultivace vlastního myšlení. Stejně tak, jo, takže je podstatný kultivovat vlastní myšlení, kultivovat obzory. Zároveň velká součást studia je prostě v nějaký formě vytváření vazeb na ty jiný lidi. Proč jsou třeba absolventi ze Stanfordu, z Oxfordu tak strašně úspěšní? To ne, jako samozřejmě, tam jako cream dala cream inteligence, ale drtivá většina je jejich sociální kapitál, protože oni jsou prostě mezi těma lidma, který pocházejí ze skupin úspěšných lidí. To znamená, budování mezilidských vztahů je extrémně důležitý. Takže za mě je to spíš jako osvobozující. Je trochu jedno, jestli půjde na tenhle ten gimpl, nebo na tamhle ten gimpl, nebo na obchodku, nebo kam se vlastně jako dostane. Důležitý je vnitřně učit se být takzvaně antikřehký. Antikřehký to je z jedné knihy od Nassima Taleba. Prostě křehká je sklenice, když vám padne na zem, rozbije se. Odolný je plastový kelímek, padne vám na zem a nic se mu nestane, ale taky mu to neprospěje. Ale třeba antikřehký je něco, co když prochází stresem, tak to prospívá. To je třeba imunitní systém. Veškerý život, rostliny, když vám strom poroste ve skleníku bez větru, tak se prostě tak praskne vlastní vahou v nějakou chvíli. Takže vlastně to vystavování se tomu neočekávatelnému stresu v říditelné podobě, tak to je něco, čím my se vlastně jako zocelujeme. A zároveň všichni by se měli vzdát představy, že existuje vzdělávání pro volbu povolání. To je koncept, který podle mě už byl mrtvej dávno. A teď nám to umělá inteligence stejně nasype, že už si nemáme co říct, jako dál o tom. A je to zároveň osvobozující i pro lidi ve středním věku. Prostě pokud teďka, jo, tak mě je třeba 45 a já prostě počítám s tím, že mě AI vezme nějakou část mojí práce, co bylo třeba programování. To už je pryč. A je prostě normální, že by teď lidi měli v 45, v 50 počítat.
0: A teď vám do toho vlezu, ano. Promiňte, omlouvám se, nadechl jste se, udělal jste chybu.
1: Že
0: že právě to je ten věk, kdy nás třeba ženy nebo obecně zaměstnavatelé 50-leté lidi vlastně moc už nechce zaměstnávat. Přitom, nedávno jsem viděla takovou reportáž, že vlastně jsou pro ně přínosní, protože už nemají ty malé děti, mají víc zkušeností, jsou pro ně cenný, ale už mají problém najít prostě v 50 letech práci jinou.
1: Myslím si, že to je pravda teď a ta situace se vlastně bude ještě zhoršovat v tom, jak větší množství 50-letých lidí v nějaké podobě přijde o práci. Co je největší problém lidí v tomhle vlastně našem a řekněme našem věku,

0: je přílišná konzervativnost. Prostě jsou strašně konzervativní a to je asi tak jediný problém.
1: Neradě máme změny.
0: Jestli jediný si tady z toho něco musíte zapsat za uši je, že se ten svět prostě bude dramaticky měnit a musíte v něm. Takže je jedno, jestli se dáte na cestu AI, budu něco dělat s AI. Jo? Já jen třeba tak celý život do těch 50 někde děláte v nějaký účetní firmě a překládáte prostě faktury z místa A na místo B, nebo děláte někde v mzdový účtárně a váš job je, že vám prostě přijdou maily z celé firmy a vy pozbíráte ty informace a pak rozešlete maily. Tohle je něco, co do jednotek let nebude existovat. A vy přijdete o práci. Ale bavila vás ta práce? Bylo to reálně ta náplň toho života? Bylo to něco, co jste celý život chtěli dělat? Já si myslím, že ve většině případů ne. Byla to nějaká jako pohoda, nějaký klid. A ten prostě končí. To se s tím nedá nic dělat. Ale možná v tom světě skutečně existují věci, které jsou lepší. Možná prostě třeba péče o jiného člověka. Cokoliv jiného, nebo nějaká tvůrčí činnost. Jo, a to, že jsem prostě někdy v 25 vklouznul do toho procesu takhle. On mě chytnul, pak mě prostě vyšťavili děti a rodina a pak mě to vyflusne na druhém konci toho procesu. A najednou mám do důchodu, tak tohle jistota končí. Ale ona nám taky končí spousta jiných jistot. Se podívejme na geopolitický vývoj, na jako národní bezpečnost. Takže my si prostě musíme přestat žít v tomhle tom pocitu falešné jistoty. Ale zároveň chci říct, to taky může být osvobozující a může to taky být impuls pro růst úplně nějakým dalším jiným směrem. Takže mně přijde, že v 50 si člověk může říct, no tak jsem na začátku jako druhý kariéry, nový kariéry. A do té doby jsem vždycky měl nějakou možnost si říct, no nějak to okecám z boku. Teď už ta možnost nebude. Takže pojďme se na to vzájemně připravit a vzájemně si k tomu pomoct.
1: Tak teď jsme skončili takovým tím zralým věkem a za chvilku se dostaneme k dětem, protože to je také velice důležité.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: S popularizátorem umělé inteligence Janem Romportlem jsme se dostali až vlastně k dětem, k mládí. Vy už jste děti své zmínil, jsou toho věku, to znamená, že oni už se narodili do toho světa umělé inteligence. Jak to oni prožívají? Konzultují to s vámi, smějí se vám? Protože vy jste vlastně, vy toho o tom víte samozřejmě hodně, ale my ne, jakože my jsme generace úplně jiná, my se s tím učíme žít, buď to přijímáme, nebo nepřijímáme, nebo co bude, nevíme, ale oni vlastně se do toho narodili.
3: No tak určitě to řeší, myslím, že asi i aniž bych to věděl, tak sledují různé moje rozhovory mediální a podobně. Syn třeba řeší teď v těch 14 letech, jestli má smysl, proč chtěl být právník, jestli to vůbec má smysl, jestli to není mrtvá profese. Takže to jsou diskuze, které vedu se svýma dětma a myslím, že každý by je měl vést v první řadě sám se sebou. Je moje práce ještě smysluplná? Dává to smysl, kam se vyvine za 5 let? A se svýma dětma. Často ty děti na to mají vlastně takový zdravější pohled, protože v nich ještě není úplně zabitá taková ta dynamika. Každý, a to si myslím si zase pro lidi středního věku důležitý vzbudit, vzpomeňte si, že v těch 16-17 letech jste trpěli takovým tím existenciální rozervaností. Prostě bouřili jste se a říkali jste si, to ten život bude jenom o tom chodit do té práce a prostě jo, a vydělávat a prostě jenom děti a sociální jistoty a pak důchod a smrt. A pak jste do toho nějak zapluli a zapomněli jste na tohle tu vnitřní plamen, který tam byl, ale on tam nějak furt je. A vězte, že AI ho vás prostě bude muset zbudit. Jo? Takže teďka pokud máte děti, bavte se s těma dětma a nechte se, jako ať ve vás tenhle ten plamen zbouzí.
2: Co jste synovi odpověděl na toho právníka?
3: Z mýho pohledu má rozhodně smysl, ale bude tam třeba asi nějaká generační obměna, protože já už ho připravuju na tu roli právníka v tom, že bude ta caring profession, ta pečující profese. To bude to, že ta důležitá jeho schopnost nebude, že bude umět co nejrychleji projít veškerou judikaturu, ale to, že bude ten člověk, který dokáže být skvělým mediátorem mezi jinýma lidma. Protože že spojuje ty rozervaný ostrovy nějakým způsobem a pořád jsme hypersociální opice homo sapiens a my prostě potřebujeme tam mít jinýho člověka, ke kterému máme důvěru. A skrz jeho důvěru můžeme třeba získat důvěru v něco jiného, třeba v systém. A to si myslím, že bude třeba nová role právníků. Jo, kdybych chtěl být lékař, tak mu budu vysvětlovat, že tohle to bude jako v lékařství podobná role. Dcera ta vlastně teprve v 9 letech ta zase se zhlídla v tom, že my vlastně máme startup Ellen AI, který řeší vlastně bezpečnost dětí na sociálních sítí. Je mimochodem pojmenovaný právě po té dceři, protože ona se jmenuje Ellen. Takže ta se zase velmi zajímá ve svých 9 letech toxicitou sociální sítí.
2: Tak to je zajímavé.
3: A to, jakým způsobem vlastně už teď v 9 letech začíná devastovat její vlastní spolužáky. A to, jakým způsobem vlastně prostě sociální sítě jsou něco jako novodobý azbest. Je neviditelná věc, kterou pustíte do své domácnosti a ona rozleptá emoční a duševní zdraví vás i vašich dětí. A to si myslím, to je skoro na samostatný
2: ano,
3: pořád.
2: Ano.
3: Ale z toho by mělo jako vyplývat, snažte se, příprava na svět s umělou inteligencí je být co nejvíc v offline světě, tady a teď, tváří v tvář, se svýma lidma kolem sebe blízkýma, protože to je něco, z čeho vy budete čerpat energii pro práci s AI.
2: Ale je to vlastně takový krok zpět, jako, ale to si myslím, že ti mladí vlastně docela mají. Pro některé z nich je právě být jako offline a nemít jako Instagram, je vlastně hrozně moderní. Oni nepijí alkohol, nechodí do restaurací.
3: Není to u všech. Bohužel ta hyperadiktivnost, to znamená to, že sociální sítě jsou extrémně designované tak, aby byly vlastně tvořily závislost, tak se chytá spousty děcek. Ale zase spousta děcek to taky v nějakou chvíli včas si toho všimne. A všímá si vlastně toho, jak jako opovrhují svojimi mileniálními rodiči, kteří skutečně jsou jako závislí na tom Instači a na Facebooku. A myslím si, že opravdu u té večeře by neměly ty telefony být, v těch školách by ty telefony neměly být. A měli bychom si skutečně to, že budeme fungovat v hyperpropojeném světě řízeným umělou inteligencí, tak jediný, jak jsem zmiňoval, co nám zůstane, je ta naše lidskost a mezilidský vztahy. A nějaká schopnost mít interface k té umělé inteligenci. Ale čím budeme pěstovat ty mezilidský vztahy? No rozhodně ne tím, že budeme trávit svůj život na sociálních sítích.
2: Hlavně v přírodě. Protože ti mladí chtějí, starají se o tu přírodu, takže já to vidím celkem pozitivně. Pojďme skončit nějak pozitivně.
3: Tak skončíme pozitivně v tom, že když to neuděláme špatně, je důležité tomu věnovat. Teď máme před sebou období 5 let extrémně křehký, kdy musíme extrémně dobře zapracovat na tom, jak AI bude vstupovat do světa, jak bude bezpečná nebo nebezpečná. nebezpečná. Pokud to zvládneme dobře, tak si prostě představte za 10 let svět bez rakoviny, svět bez Alzheimera, svět bez nedostatku energetických zdrojů, svět bez těch turbulencí v politické bezpečnostní sféře. Máme velmi významnou šanci, daleko více jak 50%, že se tam dostaneme. Jenom teda, jak se říká, musíme tomu štěstíčku naproti.
2: Tak to byl krásný konec, ale teď se opravdu cítím moc dobře. Mějte se moc krásně a děkuji za cenné informace v tuto dobu.
3: Děkuji za pozvání.
2: Jan Romportl byl mým hostem, mluvili jsme o umělé inteligenci.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
1: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat podle toho, že ten název ty kopanice.
0: Úchvatná krajina plná života, malebných zákoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
2: Co si víc můžeme přát, než být součástí toho.
0: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Náhrada za benzín při pracovních cestách by se měla od října zvýšit. Rusko při útocích na Kyjev zasáhlo benzínové pumpy i nákupní centrum, zemřel nejméně jeden člověk. Bude polojasno až jasno, místy oblačno, na východě ojedinělé přehánky, teploty do 20 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzín. Dosud byly výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích, v některých případech až o 10 korun na litr.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo úpravu vyhlášky. Podle ní by měla náhrada od října vzrůst o více než 7 korun na litr, potvrzuje mluvčí Jakub Slavík.
4: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr.
3: Tento způsob úhrady se používá jen v některých případech, vysvětluje daňový poradce společnosti Bradford Ford Consulting Jan Bonaventura.
4: Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
3: Podle hospodářské komory tuto náhradu uplatňuje jen malá část zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po raných úderech vypukl požár.
5: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Český rozhlas.
2: Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na víc než 1 miliardu korun. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii. V Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Opoziční poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček podpis smlouvy vítá. Podle něj je ale potřeba do projektu malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
6: Je tam hodně firm, který s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
2: Podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše bude možné české firmy do projektu reaktorů zapojovat i díky tomu, že ČEZ má v britské společnosti zhruba 1/5 podíl. Ostravští zastupitelé dnes budou řešit změnu územního plánu, aby umožnili vyřešení problémů s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
7: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttlwasser. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Další 2 předtím získal ve Francii.
8: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttlwasser popisoval v roce 1944.
9: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
8: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, místy oblačno na východě, ojediněle přehánky, teploty mezi 16 a 20 stupni, na severu a severovýchodě 15, na horách 9, na Šumavě až 12 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku čekejte občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek, místy i na polojasno a teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8 stupňů.
1: Doprava.
2: Dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy byla před Modřicemi chvíli zavřená. Na 3. kilometru je nehoda 3 nákladních vozidel. Kolona z 5. kilometru je asi na 20 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte od sjezdu na Vlašim z kilometru 49. Čtvrt hodiny pojedete k omezení za odpočívkou Střechov mezi kilometry 52,5 a 53. Je kvůli pracím silničářů zavřený pravý pruh. Hlavní zprávy jsou teď u konce a u mikrofonu už je Honza Kovařík.
10: Dobré poledne, 12.06, středa, mozkového tělocviku je třeba. Začíná pořad Byl jednou jeden rok, ve kterém se společně vypravíme proti proudu času a já začínám osobní vzpomínkou. Dost často jsem v tom roce pobýval na plzeňském náměstí Míru. Znalci mého rodného města vědí, že to je náměstí, na kterém se vyskytuje plzeňské rozhlasové studio, ale pozor, opodál je také 10. základní 9letá škola, tenkrát přičleněná k pedagogické fakultě. Co jsem tam dělal a se kterou z těch dvou zmíněných budov to mělo víc společného, to neřeknu, protože to by bylo na začátek příliš jednoduché. V číselné řadě vytvořené dnešním datem a číslem tohoto pořadu, pozor, pište si 23 9 20 26 10 81, tak tedy v této číselné řadě chybí jedna číslice, kterou budete ke konstrukci letopočtu nezbytně potřebovat. Snad pomůže při pátrání, že tentokrát hledáme hodně lichý rok. No a do třetice konkrétní nápověda. Včera naši vědci získali takovou evropskou cenu za fyziku, o které se často říká, že je předzvěstí možného ocenění cenou Nobelovou, tak jsem se podíval, kdo získal Nobelovu cenu za fyziku v hledaném roce. Vědci celkem ze 3 zemí. Leo Esaki pocházel z Japonska, Ivar Glever z Norska a oba společně zkoumali jevy týkající se tunelového jevu v polovodičích a supervodičích. Dalším laureátem Nobelovy ceny za fyziku v onom roce byl Brit Brian David Josephson za teoretickou předpověď vlastností superproudu přes tunelovou bariéru. No, moudrý z toho nejsem, ale stalo se to. A vy už teď tipujte, v kterém roce.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
1: na dvojce.

0: Skupina ABBA jako první hudební nápověda středečního Byl jednou jeden rok. První trojice typů nám definuje zřejmě dekádu, o kterou půjde. Jana typuje zatím bez vlastní vzpomínky 1984. Renata míří do jiné dekády, ale k jejímu konci, typuje totiž sedmdesátky, třeba rok 1979, a Michal má dojem z číselné nápovědy a chybějících číslic v té řadě, že by to mohl být rok 1985. Pojďme se podívat na nápovědu, která opět krásně navazuje na to, co jsme zažili včera. Včera se před pobočkami České národní banky tvořily dlouhatánské fronty, lidé chtěli tu pamětní bankovku a já, naivní hlupáček, jsem si myslel, že to byly všechno vášniví numizmatici a sběratelé. Už 2 hodiny po otevření poboček se prý objevily první kusy na různých portálech a někteří vykukové se nestydí za tu 5000 chtít necelých 7000, s tím, že ještě prý poroste na hodnotě. No, v našem roce se mezi oběživem v československých peněženkách žádná 5000 neobjevovala. Nejvyšší bankovkou té doby byla 500. A právě v našem roce šla do oběhu z brusu nová. Zodpovědní činitelé Československé státní banky si dali, jak se patří, záležet, aby ji veřejnosti podrobně představili. Vznikl o ní dokonce půlhodinový filmový dokument, z něhož nabídnu za okamžik úvodní pasáž. Ještě pro jistotu připomínám, že jsme v časech černobílé televize, tedy na samém konci této výhradně černobílé éry, ale je to tak. Proč to zdůrazňuji, pochopíte.
1: Představujeme vám novou československou 500 korunu. Vidíte její zkušební nátisk. Na bankovce převládá hnědá barva. Její líc zobrazuje tématiku slovenského národního povstání. Tyhle zvláštní pestrobarevné křivky symbolizují plameny povstání. Na rubu bankovky je hrad Děvín. Připomíná první spojení Čechů a Slováků v říši velkomoravské.
0: Ano, bankovka s dvojicí partizánů a siluetou hradu Děvín s námi zůstala od dnes hledaného roku až do rozpadu Československa, kdy ji nahradila v našich peněženkách Božena Němcová. Tak kdy ji šťastlivci mohli poprvé najít ve svém výplatním sáčku? No ano, pro vás mladší, kteří to nepamatujete, tou dobou se výplata dávala do papírového pytlíku a dokonce se ve většině případů vyplácela na dvakrát jako záloha a dobírka. Který rok by to tak asi mohl být? Jestli víte, pište mi SMS-kou nebo e-mailem, anebo si aspoň užívejte muziku z té doby. Tohle je Holubí dům.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Jedna z nejkrásnějších písní autorského tandemu Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, tedy Holubí dům v podání Jiřího Schellingera. Dohledal jsem si nějaké detaily. Natočena ve studiu Faraon o rok dříve, než poprvé vyšla v hledaném roce na gramofonové desce. Jak to typujete? Třeba David z Prostějova napsal, že to podle něj bude 1985. Ina tvrdí, že Holubí dům je 1973. Marcel z Prostějova podle té pětistovky a Holubího domu zamířil na letopočet 1979. No a Viktor dnes na dálnici D11 píše Ring Ring, to je snad jedno z prvních alb, tak třeba 1974, ale to mi tam zase nesedí, ta vaše základka a rozhlasový studio už vůbec ne. No tak já jsem přece říkal, že jsem se vyskytoval na tom náměstí. Na tom náměstí, na kterém je základní škola a krajské studio tehdy Československého rozhlasu v Plzni. Možná bych mohl přidat drobnou nianci, nikdy jsem se tam nevyskytoval sám. A teď pojďme pro nápovědu, která potěší milovníky čokolády. Řeč bude o slavné čokoládové značce Milka, jejíž počátky sahají do minulého století. Ten název firma používá od roku 1901. Jestli jste někdy přemýšleli, co vlastně Milka znamená, tak je to tak jednoduché, jako v němčině složit úvodní písmena slov Milch und Kakao. Milka. No, čekal jsem nějaký silnější příběh. Nevadí. Otec zakladatel Philipp Suchard začal čokoládu vyrábět ve Švýcarsku už v roce 1826, takže veledlouhá tradice. V roce, který tu dnes společně hledáme, se součástí značky poprvé stává nový symbol fialová kráva a objevuje se i v televizní reklamě, pochopitelně v zahraničí. Omluvte tedy zvukovou ukázku v cizím jazyce.
1: Milka, dans son papier mou, le bon chocolat Suchard au lait noisette.
0: Ano, děti měli z fialové krávy nezřízenou radost. O pár desítek let později ukázal jeden průzkum, že mnoho dětí po světě se domnívá, že krávy jsou ve skutečnosti fialové. No, co se tou dobou dělo v oblasti výroby a prodeje čokolády u nás? V našem roce uvedl Orion na trh pralinky z hořké čokolády s višňovou náplní, Maraska se ta delikatesa jmenovala, a o dva roky později byla představena první studentská pečeť. No, nevím, jak jste to měli vy, já jsem měl stejně nejraději nugátovou pochoutku. Tušíte už, který rok hledám? Pojďte, vemte do ruky telefon a vytočte 22 155 25 25. Popovídáme si o tom. A moc dlouho s tím nečekejte. Následující píseň v podání Dolly Parton má jen 2 minuty 40.

0: Na zvláštní vyžádání pisatele SMSky, který nestihl nebo nevešel se podpis, opakuji číslo dnešního pořadu 1081 a jinak děkuji všem, kteří se pokusili dovolat. Máme jen dvě volné telefonní linky. Na té první poslouchala předchozí písničku posluchačka Ivana. Já vás zdravím, Ivano, dobrý den. Ivano?
1: Ano, slyšíme se?
0: Ano, už vás slyším a jsem rád. Odkud voláte?
1: Volám od Dobříše, z malé vesnice Drhovy.
0: A na Dobříš, tam na tu stranu jezdím rád, neboť to je cesta k domovu. Tak jak to, Ivano, prosím vás, tipujete a proč?
1: Já si myslím, že by se mohlo jednat o rok 1973, protože je hodně lichý, vlastně nemá žádnou sudou číslici.
0: To máte pravdu.
1: Myslím si, že to je i podle té Nobelovy ceny. Takhle.
0: A vy jste vzdělána v oblasti teoretické fyziky nějak výrazněji než zbytek populace?
1: To nevím, já jsem studovala chemii a tam se tohleto docela probírá.
0: Rozumím.
1: Vlastně polovodičů a těchto věcí. Plus taky ta černobílá televize, uvedení bankovky.
0: Ano.
1: Z osobního hlediska se v tom roce narodila moje sestra, která je teda trochu starší než já, ale jo, je to hezký rok.
0: Takže pro vás 1973 a nejede přes to vlak?
1: Asi ne.
0: Dobře, Ivanko, děkuju, že jste se ozvala, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Zajímavé je, že o té Nobelově ceně tady píše také Tom, který je vzdělán v elektrotechnice a tvrdí, že ty tunelové proudy se používají už dávno, že tedy pánové Nobelovku dostali asi o dost později, podle jeho odhadu 1975. Uvidíme, co na to řekne na druhém telefonu snad stále ještě vyčkávající posluchač Petr. Dobrý den, Petře, tady je Honza Kovařík.
2: Zdravím, Honzo z Turnova, tady posluchač Petr a já typu jako moje předchůdkyně rok 1973. Mě bylo v tom roce 9, stal jsem se v tom roce strýčkem.
0: Ano.
2: No a taky se narodil známý diskofil Roman z Turnova v tomto roce. No
0: ale jděte.
2: No,
0: takže tak, dobrý rok.
2: Je to dobrý rok, ale jak jste zmínil tu pochoutku Nugátovou, já jsem zbožňoval taky, protože omylce se nám mohlo jenom zdát a pak občas s podpultem maminka sehnala žvíkačku Donalda, takže...
0: A když už byl Donald, to už bylo něco. Na druhou stranu, Petře, raději neskoumejte složení tehdejší Nugátové pochoutky. Ať se nedozvíte, po čem jsme se mohli utlouct. Děkuju za tip, mějte se hezky a uvidíme ve 12.55, jestli to Ivana a Petr trefili a nebo vystřelili mimo. Mějte se, nashledanou.
2: Naslyšenou.
0: Tak a teď, přátelé, já vím, že to říkám dost často, ale moje asi nejoblíbenější píseň z toho roku.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na Dvojce.
5: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Mapa lásky a Hana Hegerová, kdybyste měli k ruce mapu Plzně z té doby, věděli byste, že na náměstí Míru žádná školka nebyla. Mnozí z vás mi totiž píší, to jste mohl chodit maximálně do školky, Honzo, protože, jak třeba tady píše Jirka, se jedná o rok 73. Někdo jiný, kdo se odvolával na můj školkový věk, zase napsal 1974. No ale byla tam základní škola, jsem říkal, a já mám. Co? Totiž koho? Já mám přece starší sestru. No, a návodnější nápovědu už jsem dát nemohl, tak si pojďme zrekapitulovat v polovině pořadu, co tu padlo. Státní banka Československá uvedla novou 500-korunovou bankovku. V reklamě na čokoládu Milka se poprvé objevila fialová kráva. A už za pár minut, až dozní další dvě hudební nápovědy, vás vezmu na ceremoniál, kde se předávají ceny Grammy, a taky se podíváme na nejvyšší místa tehdejšího hudebního žebříčku. Tak poslouchejte, tipujte, pište.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: 26. září nás čekají počátky.
3: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
4: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
2: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
0: Radioservis představuje
5: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

Doufám, že i váš dům zní alespoň občas smíchem. Netvrdím, že byl jednou jeden rok je pořád k popukání, ale sem tam se tu nějaká veselá historka odehraje. Mnozí vzpomínáte na Nugátovou pochoutku, třeba Hanka za všechny, která píše, byla za 3 koruny, jestli se nepletu, a vinyl

Moc hezké hodnocení, co říkáte. Ty dvě nejslavnější písně jsou The First Time Ever I Saw Your Face, tu budete znát z režijního debutu Clinta Eastwooda Zahrajte mi misty, a potom Killing Me Softly with His Song. Roberta Flack byla první umělkyní, která získala cenu Grammy za nahrávku roku ve dvou po sobě jdoucích letech, a to právě v našem roce a v roce následujícím. A v tomto roce byla píseň Killing Me Softly jedničkou žebříčku v Americe, Austrálii i v Kanadě. Tak si ji prostě musíme zahrát a vy mezi tím zkuste zavolat na 22 155 25 25, ze kterého roku tenhle flák pochází.

0: Dvě Grammy dokonce dostala Roberta Fleck za tuhle písničku, kromě skladby roku i v kategorii nejlepší pop vokální performance, tedy nejlepší pěvecký výkon v oboru pop music. V kterém to bylo roce? Teď se zeptám posluchače Karla, který doufám vyčkal celou tu bezmála pětiminutovou píseň na telefonu. Karle, jste tam?
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, povězte váš tip.
1: Já jsem měl docela takovou, mám úsměvnou příhodu, protože v ten rok jsem nastoupil na střední školu a bydlel jsem na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme tam dělali takový trošku psí kusy, tak kamarád mě převrátil z posteli a zlomili se tam dvě nohy.
0: Jejda.
1: Já jsem to měl podepřený knížkama a přišel vychovatel. Já jsem zapomněl na to, že to má podepřený, a říkal, hoši, mám tady nebo pětistovku. Já jsem skočil a ta postel spadla. A bylo to v roce 73. Bych typl, možná 74, ale dal bych ten rok 73, protože je to vzpomínka, na kterou jsem nezapomněl.
0: Rozumím, rozumím, díky za ní, vzpomínky máme rádi a jste hodný, Karle, že jste zavolal. Píšu si 1973, vám přeju hezké odpoledne, nashledanou. Je tady protityp 1975, Petr loupe vlašáky na zahradě a přemýšlí, že na průmyslovce s klukama si toho Jiřího Schellingera dost často pouštěli. Mimochodem, na nugátovou pochoutku nedám dopustit i přes její složení, když se podíváte na některé současné laskominy, píše Petr, třeba Nutella 60% cukru, tak z toho ta naše pochoutka vychází ještě dobře. Mám tu ještě jednu hudební nápovědu, tentokrát od Marie Rotrové. Přemýšlejte a pište.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Ve 12.51 čas na poslední nápovědu. Rozhlasový ranní tělocvik je známý fenomén, ale možná vás překvapí, že v hledaném roce už třetím rokem vysílala rozcvičku také Československá televize. Je pravda, že slovo rozcvička asi není přesné, relace Buď fit se totiž vysílala večer, ale jistá inspirace rozhlasem a ranním cvičením byla znát už v prvním díle z hledaného roku. Posuďte sami, jak se k rannímu tempu vyjadřuje cvičitelka Draha Horáková.
1: Dobrý večer. Jistě znáte ten pocit. Ráno se probudíte, vstanete a máte stuhlá záda. Zdá se vám, že jste celý polámaní. Ukážeme vám, jak přejít z nočního klidu do ruchu všedního dne bez nervozity a bez spěchu. Ne každý totiž snese hned po ránu rychlé tempo a rázný pohyb. Většina z nás potřebuje trochu se protáhnout, uvolnit. Zkuste to jednou tak, jako to dělám já sama. Podívejte se. V lehu vytáhnu nejdříve jednu paži a povolím. A hezky z ramene, daleko.
0: S kolegyní Dášou Nejedlou, která ranní tělocviky pamatuje stejně dobře jako já, jsme se pobavili při záznamu z televizní rozcvičky z hledaného roku. Na klavír hrál Arnošt Hanuš. Mimochodem, pan klavírista a také někteří hosté tohoto pořadu natočili speciální silvestrovský díl pořadu Buď fit v hledaném roce. Na ten jsem narazil na internetu a zíral jsem, co všechno se tou dobou mohlo vysílat v televizi. Tak tohle už je poslední hudební nápověda, kterou pro vás mám. Jestli jste to nerozdlouskli doteď, máte poslední 3,5 minuty to vymyslet. Napište mi SMS-kou nebo mailem.

Stejně je to zázrak, jak nás hudba dokáže spolehlivě přenášet časem. Ve 12.56 jsme se tímhle slavným instrumentálním kouskem definitivně usadili v roce, který jsme celý den hledali. Jakub psal, že jeho tatínek s Holubým domem vystoupil na okresní soutěži zpěváků, slavně zvítězil, typoval původně 1974, pak se opravil, lichý rok, a navrhuje 1975, že by... Nikoli 1973, pravdu měli ti, kteří vsadili na tento lichý rok. Díky všem za hru, těším se zítra 6 minut po 12. a nabízím zlatou slavici z onoho roku Naďu Urbánkovou. A po ní se na vás těší Iva Bendová.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
1: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
1: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
1: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
1: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
1: Více informací najdete na webu Dvojky.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici. Je to kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Bývalý ředitel České televize Souček neuspěl s žalobou kvůli manažerskému bonusu. A bude slunečno, místy oblačno, na východě ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Slovensko kvůli drahým a pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
4: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
5: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
4: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Bývalý ředitel České televize Jan Souček nedostane od televize další 1 300 000 korun. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Souček chtěl doplatit manažerský bonus za rok 2024. Rada České televize mu tehdy přiznala jen desetinu maximální částky. Souček namítal, že s ním měla výši bonusu podle pracovní smlouvy nejdřív projednat a to rada neudělala. Podle soudu je ale podstatné, že o bonusu rozhodla rada včas. Souček proto na další peníze nárok nemá. Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka, další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se součástkami, které mají v nábojích zažehnout střelný prach, vysvětluje policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
6: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz.
3: Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
7: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
8: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
7: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
8: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, místy oblačno, na východě ojedinělé přehánky, teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě 15, na horách 9, na Šumavě až 12 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona na 10 minut od sjezdu na Vlašim za 49. kilometru. Je to kvůli zúžení za odpočívkou Střechov. Mezi kilometry 52,5 a 53 se jede pouze levým pruhem. V koloně na 51. kilometru se navíc střetla dvě osobní auta. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy před Modřicemi na 3. kilometru odklízejí následky nehody 3 nákladních vozidel. Jede se pouze levým pruhem. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem se zdrží za zdiby. 15 minut pojedete k omezení za Klíčany, nejprve mezi 4. a 5. kilometrem, pak mezi 7. a 8. V obou případech silničáři uzavřeli pravý pruh. Tolik zprávy, teď má slovo Iva Bendová.
9: Ano, dobrý den, je tady středeční odpolední dvojka a s ní 3hodinovka plná muziky, zábavy i možnosti si zasoutěžit. Pravidelní posluchači ví, no a pokud nás dnes náhodou posloucháte poprvé, doufám, že se vám to s námi bude natolik líbit, že se z vás ti pravidelní posluchači také stanou. Na úvod tady máme filmovou píseň Girl, You'll Be a Woman Soon a Overkill, který je neodmyslitelně spjatý s filmem Pulp Fiction, historky z podsvětí. Tak příjemný poslech vám všem.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte středeční odpolední dvojku, ve které také otevřeme téma cen benzínu a nafty. Vláda je totiž od října znovu zastropuje. Řidiči tak budou mít maximální cenu paliv stanovenou každý pracovní den. Změny se dotknou také spotřební daně na naftu a marží obchodníků. Co to znamená pro řidiče, dopravce a samotné rafinérie? A jak plány vlády hodnotí opozice i samotní petroliáři? O tom budeme v odpolední dvojce mluvit po půl druhé s Věrou Fajfrovou.
1: Odpolední dvojka. Dnes s Ivou Bendovou.
2: Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí Ventinol na potíže.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtuť.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Vítám vás u Jeste, ať vám to sluší. Dnes si k našemu povídání o biopotravinách pomyslně vezmeme nákupní košík. A taky peněženku, protože jedna věc je, co bychom si rádi koupili, a druhá, kolik za celý nákup můžeme dát. Zkrátka a dobře, dnes řekneme, jaké potraviny vybírat, aby nám to dávalo smysl i doma u rodinného stolu. Ve studiu je se mnou nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Řekněte nám, u kterých potravin podle vás dává největší smysl připlatit si za biokvalitu?
3: No, neexistuje úplně ověřený seznam potravin podle toho, kde to má největší smysl. Můj názor je takový, že pokud chci koupit něco bio a chci vybrat pouze něco, tak já bych pravděpodobně vybrala maso. Protože maso z ekologického chovu pochází od zvířat, kteří mají často, nebo měli by mít určitě lepší podmínky, například více množství pohybu a možná i lepší stravu. Mm-hmm. A biomaso tedy může být například méně tučné. Takové biokuře může obsahovat nižší množství tuku a může mít vlastně hezčí složení toho tuku.
2: Víc běhalo prostě.
3: Právě díky tomu, že víc běhalo a mělo takový pestřejší jídelníček. Mm-hmm. Takže tam by to za mě smysl mít mohlo.
2: Mm-hmm. A teď taková praktická otázka. Když si přineseme domů bio ovoce a zeleninu, musíme je také důkladně umít?
3: Musíme, samozřejmě. Já vím, že pokud někdo používá třeba citronovou kůru do pečení, tak často raději sáhne po biocitronu. Já také tedy, ale samozřejmě i ten biocitron musíme umýt, protože na něm mohou být různé nečistoty, které mohou pocházet třeba už jenom z nějaké manipulaci při přepravě například.
2: Ano, nebo nějaká myška po něm přeběhla.
3: Taky.
2: Může se stát. Dejme tomu, že vybíráme mezi českou potravinou z běžného zemědělství a biovýrobkem, dovezeným ale přes půl Evropy. Podle čeho se rozhodnout?
3: Rozhodnutí je samozřejmě na každém. Já bych se rozhodla určitě pro tu českou, protože ty nutriční výhody biopotravin jednoduše úplně nejsou. A pokud se zajímáme o ekologické zpracování plodin a ekologickou výrobu, tak tam vlastně ta biopotravina, která k nám putuje z veliké dálky, mi nedává logicky úplně smysl.
2: Mně taky ne teda. A když na bio nemáme rozpočet, má cenu vybrat si alespoň některé potraviny, nebo se tím nemusíme stresovat?
3: Já bych se tím upřímně nestresovala. Opravdu není potřeba jíst bio, abychom jedli zdravě. A je daleko lepší jíst nebio ovoce a zeleninu, než jíst úplně minimálně, protože si bio nemůžeme úplně dovolit.
2: Já moc děkuju za praktické rady a zítra ještě probereme biopotraviny pro děti a těhotné ženy. Poslouchat nás můžete opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Na Petřín se po dvou letech znovu jezdí lanovkou a zdá se, že Praha má rázem novou atrakci. Za celý první den se je svezlo podle odhadů 10 000 lidí a o prodlouženém víkendu se očekává nápor ještě větší. Dopravní podnik proto počítá s tím, že bude soupravy vypravovat i nad rámec jízdního řádu. Jak první den provozu vypadal a co na novou podobu lanovky říkají cestující, tak to tam natáčel reportér Petr Kastner.
1: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
2: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na těch zhruba těch 7.
3: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
3: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší, pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Nahoře na Petříně z kabiny lanovky právě vystoupil pan Lubomír, který jel tou první jízdou. Co jste na to říkal?
5: No, jsem strašně rád, že zase lanovka v provozu, že má Praha zase lanovku.
1: Vy jste čekal ještě před otevřením vstupu dole na Újezdě, tak proč jste se vydal takhle na tu první jízdu?
5: Měl jsem trochu čas ráno, že jo, před prací ještě, takže jsem toho využil a byl jsem tam dřív.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
6: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer a nebo když je hnusný počasí. Takže já říkám, že lanovka je skvělá za hezkýho počasí, i když je ošklivo, i když je tma.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
7: Tím, že ten nebozízek není totiž v polovině cesty, ale až vlastně nad tou výhybnou, tak vždycky ta lanovka musela zastavovat dvakrát. A ono to opravdu jako výrazně urychlí, když se ta jedna zastávka vynechá. To znamená, kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

Jirka Korna, Windsurfing v odpolední dvojce. Skoro nám to nahrává, protože léto skončilo, přichází podzima, s ním pro mnohé také změny nálad, zpomalení, možná, ale také zlenivění. Proč nás s nástupem zkracujících se dnů přepadají chmury a splín? Co si naordinovat pro svou duševní pohodu a jak zahnat negativní myšlenky a pestrobarevný podzim mít i v hlavě? To jsou otázky, které položí Patricie Strouhalová v dnešní kávě o čtvrté. Odpovídat na ně bude psycholog Dalibor Špok. No a jestli máte nějaké dotazy, klidně nám je posílejte už teď na dvojka@rozhlas.cz.

0: Vláda od října znovu začne regulovat ceny benzínu a nafty. Každý pracovní den bude stát určovat cenové stropy pro následující den. Tedy tak, jak to Česko už zažilo letos na jaře a také začátkem léta. Kabinet upraví zdanění nafty a marže obchodníků. Co to pro řidiče, ale i majitele čerpacích stanic znamená? Teď probereme v odpolední dvojce s Věrou Fajfrovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Připomeň, jak vlastně to všechno bude fungovat.
1: No, jak zjistili naši kolegové ze zpravodajství, tak ten mechanismus bude stejný jako při předchozí regulaci. Ministerstvo financí vezme aktuální velkoobchodní cenu a připočítá k ní stanovenou marži. Výsledkem pak bude maximální částka, za kterou budou moci čerpací stanice palivo prodávat. Premiér Andrej Babiš očekává, že to bude znamenat jeho zlevnění.
2: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
1: No, u nafty se navíc podobně jako na jaře sníží spotřební daň.
0: Komu chce vláda těmito opatřeními pomoct?
1: Konkrétně nižší daň na naftu má pomoci hlavně dopravcům, pro které jsou ceny paliva významnou součástí nákladů. Podobná opatření teď přijímají i další evropské země. Právě podle dopravců je důležité, aby Česko nemělo daň stanovenou výš než okolní státy, varuje předtím mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
3: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: No a dodejme, že zdražující se doprava má vliv i na koncové ceny zboží pro spotřebitele.
0: Co na to opozice?
1: ODS podle svého předsedy Martina Kupky vítá opětovné snížení spotřební daně na naftu, vadí ale zásah do trhu tím, že vláda bude ceny znovu stropovat. Podle hnutí STAN přichází pomoc pozdě, říká poslanec Jan Papajanovský.
4: Zase je dle našeho soudu vidět chyba té Babišovy vlády, kdy ona jde cestou jednoduchých plošných řešení, kdy pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
1: Starostové jsou zároveň ale rádi, že se vláda vůbec pro opatření rozhodla.
0: Věrová, může regulace cen způsobit případně nějaký problém?
1: Může, pokud budou pohonné hmoty v Česku výrazně levnější než v okolních zemích, pak by se mohli jezdit tankovat řidiči ze zahraničí, což podle petrolářů se stalo už na jaře. Mluvčí České asociace petrolářského průmyslu a obchodu Václav Loula proto upozorňuje hlavně na možná rizika vládních opatření.
5: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby

0: nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
1: Podobně jezdili před několika lety tankovat Češi do Polska. Vláda zároveň schválila mimořádnou daň pro rafinérie. Jak se dotkne jejich podnikání?
2: Rafinérie budou nejspíš letos a příští rok platit sektorovou daň. Stát chce zdanit polovinu nárůstu jejich hrubé rafinérské marže oproti roku 2025. Kabinet tím reaguje na její současný růst. Opatření se dotkne třeba rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. Její mluvčí Pavel Kajdl ale upozorňuje, že současně vyšší marže je podle něj potřeba vnímat v delším období. V rafinérském průmyslu se totiž podle něj střídají období vyšší a nižší ziskovosti.
3: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinérských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
2: ODS zdanění rafinérií odmítá, starostové to chápou i proto, že podobná opatření zavádějí i v zahraničí.
1: Vláda od října znovu zastropuje ceny benzínu a nafty. Řidiči tak budou mít maximální cenu paliv stanovenou každý pracovní den. Rafinérie budou nejspíš letos a příští rok platit sektorovou daň a nám o tom v odpolední dvojce pověděla Věra Fajfrová. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a teď už Simply Red.
4: Odpolední dvojka.
5: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Je 13.50 a na řadě je koláček štěstí, ve kterém nás Halina Pavlovská opět pozve domů. Tentokrát nám představí domácí mazlíčky.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 23. září 1952 se stalo dnem, kdy americkou politiku zachránil pes. Tehdejší senátor Richard Nixon v televizním projevu obhajoval svou finanční kauzu. Uprostřed výkladu o penězích vytáhl příběh o černobílém kokršpanělovi jménem Checkers, kterého dostala jeho rodina jako dárek. Pes se stal tak známým, že podle něj dostal projev své historické jméno. Naši psi jsou taky neobyčejní. Šedočerná zebrína v momentě, kdy vezmu do ruky konzervu s paštičkou, aniž by mě mohla vidět a slyšet, tak se běhne dvě patra, aby o nic nepřišla. Bílohnědá tortila často pronikne za branku, když k nám jde kurýr nebo návštěva. A pak se sama neohroženě vydá ulicí a dokáže neslyšet, jak na ní řvu, i když mám hlas silný jako siréna. A náš 3-kilový pudlík Vilík za jakékoliv situace využije naší nepozornosti a počůrá každý balík, který k nám přijde, dřív, než ho stihneme rozbalit. No jo, každý si vejská, kdo má pejska.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy nákazu salmonelou. Zažívací problémy má přes 200 dětí. Je slunečno, místy oblačno, na východě ojedinělé přehánky, teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení, a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Nákaza, která se rozšířila u žáků v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze, je podle hygieniků salmonela. Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Odborníci teď budou pátrat po zdroji nákazy, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
2: Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně tento pátek. Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele školy, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel.
0: V lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit 2 nákladní vlaky jedoucí v opačných směrech. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, nikdo se ale nezranil. Mluvčí státního zastupitelství řekl, že úřady čin vyšetřují jako výtržnictví.
3: Incident se stal v obci Jedlanka v lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: V kostele svatého Petra v Lounech město dnes v 5 hodin odpoledne odhalí cyklus obrazů Stvoření světa, který zachycuje biblický příběh stvoření a starozákonní proroky. Jeho autor, lékař Vítězslav Vondra, díla o ploše téměř 50 metrů čtverečních letos daroval městu, říká mluvčí města Pavla Kutlu.
4: Kostel svatého Petra není běžně otevřený pro veřejnost a proto jsme se rozhodli vytvořit vlastně i video, kde budou obrazy pana doktora Vondry představené a budou doplněné nějakým hlasem průvodce.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je polojasno až jasno, místy oblačno, na východě ojedinělé přehánky, teploty mezi 16 a 20 stupni, na severu a severovýchodě kolem 15, na horách 9, na Šumavě až 12 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte kolonu za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 166,5 u 9 křížů je zúžení do jednoho pruhu, zdržíte se 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy brzdí provoz nehoda. Na 3. kilometru se srazily 3 kamiony, jede se pouze jedním pruhem, osobním autem se zdržíte čtvrt hodiny. A silnice 43 ze Svitav do Brna je neprůjezdná mezi Sebranicemi a Černou horou v obou směrech. Za odbočkou na Skalici nad Svitavou se srazilo nákladní auto s osobním. Na místě jsou záchranáři, dopravu odklánějí policisté přes Skalici a Mladkov. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva Bendová.
6: Pokud jste na cestách, tak samozřejmě vám přeji, ať dobře dojedete. No a my pokračujeme. Středeční odpolední dvojka už za chvíli nabídne třeba Tinu Turner anebo kapelu Wet Wet Wet. A já k tomu přidávám přání příjemného odpoledne s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Na jeviště přichází další příběh a s ním i další písničky Hanky Zagorové. Po úspěchu prvního biografu Láska vzniklo pokračování, tentokrát s novými postavami, novými zápletkami a více než 20 dalších známých hitů. Jaké bylo jeho zkoušení, co se dělo před premiérou a jaké byly první reakce publika, tak o tom si v odpolední dvojce budeme po 14:30 povídat s herečkou a zpěvačkou Kateřinou Steinerovou, která v muzikálu hraje Denisu. Meteorologové tvrdí, že nás čeká babí léto, a tak co byste řekli na vycházku do přírody? Jeden zajímavý tip z Litoměřicka pro nás bude mít už za pár minut kolega Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: o Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Je to tak, jak jsem slibovala, už jsme ve spojení s Vaškem. Hezké odpoledne, zdravím tě.
2: Dobré odpoledne, taky vás zdravím.
1: Já už jsem prozradila, že i dnes se vydáme na Litoměřicko. Kam konkrétně nás zavedeš?
2: Bude to tentokrát na levý břeh Labe, na dohled od Litoměřic. Tam se nad Lovosicemi a Polabskou nížinou až do nadmořské výšky 573 metry vypíná vrch Lovoš, respektive hned dva vrcholy toho názvu, Lovoš a Malý Lovoš.
1: Podobně jako máme Velký a Malý Blaník.
2: A bezděs a Malý bezděs, ano. No a tady nad Lovosicemi se tedy tyčí Lovoš a Malý Lovoš, zvaný také Kybička. Je zajímavé, že oba ty vrcholy se od sebe liší geologickým složením. Zatímco Lovoš je tvořen čedičem, tak Malý Lovoš, ten je ze Znělce.
1: A čím je vrch Lovoš zajímavý?
2: Tak je to jedna z nepřehlédnutelných dominant českého středohoří a je tam národní přírodní rezervace, která je dokonce součástí soustavy Natura 2000.
1: No a taky předpokládám, že Lovoš stojí za výlet, když nás tam zveš.
2: Je to tak, výstup na vrchol stojí bez pochyby za námahu. Skoro celý vrch byl vyhlášen totiž tou národní přírodní rezervací s pozoruhodnou vegetací skalních stepí, polostepí a suťového lesa. To může za tu ochranu. Mezi chráněné zástupce květeny patří třeba koniklec luční český, běl zářivka liliovitá, anebo kavil Ivanův. Z keřů se tu hojně vyskytuje ku příkladu dřín obecně. No a východní svah Kybičky, ten zaujme návštěvníky i panenskými kameny, což je název tří znělcových sloupů, trachytových věží, k nimž se váže pověst o skamenělých dívkách, které byly potrestány za zanedbání mše o třech skamenělých dívkách.
1: No zase tedy tři dívky, jako v případě pověsti z Kalvárie na protějším břehu, kterou si nám vyprávěl, pokud si dobře vzpomínám, předevčírem.
2: Ano, ano, je to tak, ale čert ví, jak to tenkrát bylo, že?
1: Ano, pověsti jsou zkrátka často hezké anebo smutné pohádky. Ale jak to je tedy s turismem na Lovoši?
2: No tak takový výrazný a zdaleka viditelný vrchol lákal a láká, pochopitelně. Už v 19. století tam lidé mířili za dalekými výhledy. Zvýšený zájem o Lovoš potom vyústil ve zbudování kamenné rozhledničky a také dřevěné chatky s verandou. Dnes svému účelu slouží pouze ta chata, která ovšem nabízí turistům opravdu nádherné výhledy z vyhlídkové plošiny na střeše.
1: Vašku, a co z Lovoše uvidíme, když na něj vystoupáme?
2: Tak, ku příkladu Milešovku, Kletečnou, Boreč, Košťálov, Hazmburg, Radobíl, Deblík, Plešivec, ale taky památný Říp, potom Polabskou nížinu, Lovosice, pochopitelně Píšťanské jezero s Plachetnicemi a na druhé straně čilý provoz na Teplické dálnici a to všechno doslova jako na dlani.
1: Před námi je prodloužený víkend, navíc meteorologové hlásí krásné počasí, tak určitě jsme leckoho zaujali, takže se ptám, jak náročný je to výstup na Lovoš?
2: Logická otázka, nemusíte se vážení děsit. Cesta je to spíš mírná a nenáročná, pouze místy trochu strmější. Příjemná je cesta z Lovosic po zelené turistické značce v délce asi 3 kilometrů. Cyklisté ale asi tak od půly cesty musí své kolo po kamenité cestě vést. Také se na vrchol ale můžete vydat po delší naučné stezce Lovoš, která vás provede malebným Oparenským údolím směrem proti proudu Milešovského potoka a poté na samotný vrchol Lovoše. Hlavním cílem téhle naučné stezky je seznámit zájemce s pestrostí geologické stavby masívu Lovoše a brány Čech. No a na závěr, Ivo, když dovolíš, jsem si nechal jednu botanickou zajímavost.
1: No určitě dovolím, prozrať, o co se jedná.
2: Od 50. let minulého století pokrývají svah kopce stovky píchavých opuncí. Dostali se tam v rámci amatérského pokusu, který se tentokrát vyvedl. Na svahu hory byly vysazeny tři odrůdy tohoto původně amerického kaktusu. Teplomilným opuncím se na Lovoši zalíbilo a rostliny se zabydlely na jižní části kamenité stráně. Ovšem botanici se z rozrůstání zavlečeného druhu neradují. ubírá totiž místo jiným původním zdejším rostlinám. No a na invazivní opuncie se tak nevztahuje ochrana jako na jiné zdejší rostliny a biotopy. V případě, kdy se opuncie rozrostou až moc, tak odborníci přistupují k jejich likvidaci, protože se ale jedná o zajímavou raritu, tak část porostu na lovoši, co vím, vždycky nechají.
1: No tak přiznám se, na závěr si mě trošku překvapil o tom, že na lovoši je tedy americký kaktus. Asi se tam přece jenom pojedu podívat. No a přidávám ještě otázku na závěr. Kam nás pozveš zítra, Vašku?
2: Tak to bude přímo do Litoměřic, ale taky na jiná místa. Budu totiž putovat se spisovatelem Josefem Pepsonem Snětivým v sobotním Počesku, který spolu s Otomarem Dvořákem napsal druhou knihu o Karlu Hynku Máchovi. Od jehož smrti letos uplyne, pokud správně počítám, 190 let. No a tak se vydáme po jeho stopách.
1: Slibuje Vašek Žmolík. Díky za dnešní putování a zítra naslyšenou na dvojce.
2: Naslyšenou.

0: Je středa a tak pro vás máme další premiérový díl kriminálky. Ten dnešní bude jenom pro silné povahy. Daná a Mirek Vaňurovi ho nazvali tyrani na pervitinu a společně s pardubickými kriminalisty se vracejí k případu brutální vraždy mladého muže. Rodina ho nejprve pohřešovala. Během vyšetřování se ale objevila svědectví, podle kterých mohl být unesen. Důležitou stopu pak přinesl muž z podsvětí, který znal pachatele a sám se bál o život. Jak se nakonec kriminalistům podařilo případ rozkrýt? V naší ukázce vzpomíná šéf pardubické mordparty Milan Šimek na první výslechy podezřelých.
1: Vždycky policie hledá člověka, kdo bude z té dvojice ten slabší článek, takže jsme trošku sázeli na toho Alexandra, protože jsme měli i indicie na to, že i ten Pavel se k tomu Alexandrovi nechoval dobře, taky ho napadal, měl mu dokonce zlomit ruku. Musím říct, že to byla trošku trefa do černého. Takže toho se podařilo zadržet v jedné obci na Jižní Moravě, kdy vlastně zpočátku on samozřejmě se snažil taky zapírat, že absolutně s tím Radimem a jeho zmizením nemá nic společného, ale po předložení nějakých dalších důkazů, tak s náma začal spolupracovat a vlastně díky němu jsme začali rozplítat, co se vlastně v tom domě mělo odehrát.
0: Premiérový díl kriminálky vysíláme na dvojce dnes po 18. hodině. Pak si i tento díl můžete poslechnout na webu dvojky anebo ve své oblíbené podcastové aplikaci, například Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
3: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
4: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
3: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako Četba na pokračování.
5: Každý den po 22. hodině na dvojce.
6: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Dalších 25 písniček Hanky Zagorové. Nový příběh a nové postavy. Takový je muzikál Biograf Láska 2. Nový příběh. Navazuje na úspěch prvního muzikálu, ale divák nemusí jedničku takzvaně znát, aby se v novém příběhu vyznal. Teď už je po premiéře, takže můžeme zjistit, jaké bylo to celé období před ní, jak dopadlo první setkání s publikem. Jednu z hlavních představitelek je herečka, také zpěvačka Kateřina Steinerová, kterou vítám ve studiu dvojky. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Katko, jaké to pro vás bylo, když jste dostala nabídku na účast a na hraní v Biografu Láska 2?
1: Bylo to velké překvapení, protože já jsem v roce 2019 odešla z divadla Kalich a když jsem dostala pozvánku na konkurs, protože všichni jsme prošli konkurzem, ty role se nerozdávaly, tak to bylo velké překvapení. Já jsem byla v kontaktu s Honzou Křížem, s režisérem tohohle představení a tak jsme se dohodli, že to zkusím a já jsem to zkusila, roli jsem dostala a jsem za ní moc ráda. A musím říct, že ty písničky, které moje role Denisy má v tomhle představení, tak jsou opravdu velkým zážitkem pro mě, i muzikantským, i hereckým.
0: Předpokládám, že asi písničky Hanky Zagorové máte ráda. Bez toho, ono by to asi bez toho nešlo zpívat tak jako se srdcem. Ne?
1: Tak oni vzhledem k tomu, že tam jsou různé věkové kategorie v tom představení a hrajou tam i malé děti, malé holky a kluci, tak ty si myslím, že se úplně nesetkávali běžně s písničkama Hanky Zagorové, třeba pokud zrovna je neposlouchali rodiče. Ale já jsem Ostravačka a moji rodiče milovali Hanku Zagorovou a my jsme dvakrát, třikrát do roka byli na koncertech třeba v Havířově nebo v Ostravě.
0: Takže vy jste kovaná Hankou Zagorovou doslova.
1: Já mám spoustu CDček ještě doma Hanky Zagorové a její písničky miluju, takže to je fakt, vlastně to udeřil úplně, jak se to říká?
0: Hřebíček na hlavičku.
1: Přesně tak.
0: Jste mě teďka jako překvapila těmi CDčky, já mám doma taky spoustu CDček a tohle jsem zjistila, že je nemám na čem přehrát.
1: No jasně, že musíte si koupit starý auto, já mám ještě starýho Brouka, takže tam jsou ještě ty CDčka, to je snad jedno z mála aut ještě tady na Vinohradech, které přehraje CDčko.
0: No, pokud máte i vy doma, milí posluchači, CDčka, tak doufám, že neřešíte stejný problém, ale vraťme se tady k muzikálu. Vy jste viděla Biograf Láska, ten první?
1: Ano. Šla jsem se ze studijních důvodů, jsem se šla samozřejmě podívat, jak Honza Kříž vytvořil a jak pracoval s týmem těch herců na té jedničce, takže viděla jsem.
0: Ono to ale přeci musí být jako docela náročné, jako jak tady pro režiséra, tak pro herce. Když navazují na něco, co je úspěšné, tak samozřejmě ono se vždycky říká, že ta dvojka nikdy nemůže být lepší než jednička a je to vlastně velký závazek. Jak jste to vnímali vy jako ansábl při tom zkoušení třeba?
1: No já můžu mluvit jenom sama za sebe, já jsem to vnímala úplně v pohodě, protože v jedničce jsem nehrála, ale cítila jsem samozřejmě i z řad kolegů, že se tak občas o tom baví a povídají si, ale to můžou ohodnotit diváci a zatím ty ohlasy, které já jsem slyšela nebo které se ke mně dostaly, tak jsou velmi pozitivní a spíše potvrzují to, že ta dvojka trumfla. Jedničku, ale to už je na divácích, můžou se přijít kouknout, ten zájem o představení je opravdu veliký a divadlo Kalich, protože byly vyprodané všechny představení do konce roku, tak přidalo v listopadu 2 představení, 9. a 12. takže pro ty posluchače, kteří by chtěli dorazit kouknout a zhodnotit třeba, které představení se jim líbilo víc, a nebo jenom tak se prostě přijít podívat a poslechnout si tyhle písničky od Hanky, tak 9. a 12. listopadu.
0: Tak děkujeme za tuhletu podpultovou informace, protože já jsem měla vlastně ohlasy na tu premiéru z první ruky.

0: 20 let mladšího, tak se probudíme v posteli a já jsem v šoku z toho, že vůbec v té posteli jsme spolu skončili. A je to zajímavé ještě a pikantní v tom, že Filip Antonio mi v představení Osmý světa díl před 11 lety hrál mladšího brášku, tak jsme se po pár letech posunuli a teď mi hraje milence, ale... To se tak občas v životě stane, že prostě i my ženy si najdeme, prostě tak se to stane.
1: A já tomu fandím,
0: ano.
1: Katko.
0: A Billy Joel prostě napsal tuhle píseň, Hanka Zagorová ji úžasně přetextovala, je to píseň původně z roku 1977, She's Always a Woman, a ten český text je fantastický od Hanky Zagorové.
1: Krásně jste to uvedla, až nebudete chtít dělat zpěvačku a herečku, můžete dělat moderátorku. Naším dnešním hostem je Katka Steinerová, kterou aktuálně můžete vidět v muzikálu Biograf Láska 2 Nový příběh, a my si tedy pustíme slibovanou Hanku Zagorovou.

0: Naším dnešním hostem je herečka a zpěvačka Kateřina Steinerová. My jsme slyšeli Hanku Zagorovou a píseň Vím málo.
1: Ano.
0: A jak jsme tady dostali upozornění z režie, tak musíme opravit, že text psal tady Zdeněk Rytíř.
1: Ano, já tak adoruju Hanku Zagorovou, že jsem jí přidělila tento úžasný text.
0: Ale zase, na druhou stranu, já jsem teďka někde a úplně si nespomenu, u jaké písně to bylo, ale zjistila jsem, že zase Hanka Zagorová napsala text písně pro Karla Gotta třeba například. Mm-hmm. Takže zase tak daleko od pravdy jste nebyla. Mm-hmm. Byla to skvělá zpěvačka.
1: Těch hitů jsou stovky. Stovky.
0: Pojďme se ale vrátit na Prkna, tedy muzikálová. Mm-hmm. Už jsme mluvili o biografu Láska 2, nový příběh, který hraje divadlo Kalich. A vy hrajete ještě v divadle Radka Brzobohatého. Mm-hmm. V další kusu, který já jsem o tom vlastně neslyšela. Mě to velmi překvapilo, protože je to parodie.
1: Ano.
0: Prozraďte, o co se jedná.
1: Je to muzikálová parodie, vlastně originálem z Broadwaye, z New Yorku a jmenuje se 50 odstínů, ale

0: musical parody, jo. Mm-hmm. Takže si to dělá legraci, a je to s nadsázkou krásný, opravdu jako svižný humor amerického typu na všechny knížky a filmy 50 odstínů. A dělá si to...
1: A vlastně ano, tam jsou potom ještě další ty přívlastky, že jo?
0: Ano,
1: to se nevybavím.
0: Ano, ano, ano. A vlastně je to i hudební parodie, takže tam třeba zazní témata z muzikálu Bídníci, nebo je tam Phantom opery a tak dál. Takže je to i pro takové muzikálové fanšmekry, kromě těch divadelních vlastně fanoušků nebo lidí, kteří prostě rádi jdou na nějakou srandu do divadla. Tak tohle je úžasný kousek pro zasmání. Je to opravdu velmi svižné, velmi rychlé, velmi oblíbené, spousta písniček, spousta zábavných příběhu ze života, já tam hraju matku, takovou zhrzenou trošku, která si pomáhá vínem a tak různými jinými nápoji, ale vlastně jsme tam tři čtenářky, které čteme tu knihu a vidíme tu situaci, tu Anu a Kristiana, kteří tam prostě procházejí tím příběhem jakoby v té knížce a v těch filmech, ale dějou se tam takové zvláštní prostě, no prostě je to parodie, nebudu vám prozrazovat úplně víc, ale opravdu...
2: A já bych docela chtěla vidět jako, nějaké podrobnosti.
0: Od srdce zasmát, tak je tam třeba vlastně, teď si vzpomínám jenom na scénu třeba, že se ptá ta Anna Kristiana, proč mě nutíte jíst sedmichodové menu 12krát denně, jo? A ona říká, protože prostě miluje, když ty ženy jsou silné a že je potřeba vlastně se jako pořádně najíst a přejídat se a užívat si to jídlo a tak, takže jako je to, je to fakt legrace. Teď, když vám to budu takhle povídat, teď já si představím, že to někdo poslouchá při řízení auta nebo při vaření doma, tak nevím, jestli jsem úplně neodradila ty diváky.
1: Já
0: ale...
1: myslím, že ne. A já se musím zeptat, protože jako 50 odstínů, ať už Šedi nebo ta další pokračování, primárně samozřejmě to oslovilo díky tomu, že to byla jedna z prvních jako peprných vlastně záležitostí, ano, kde byl ten sexuální život dvojice jako popsán velmi explicitně, navíc jako trošku jinak, než jsme třeba do té doby byli úplně zvyklé. I toto tam je?
0: Je to tam ve velké míře.
1: Ve velké míře?
0: Jestli se ptáte, jestli je to vulgární.
1: Ani ano, ne tak vulgární, ale tak různé praktiky, že
0: ano,
1: tam...
0: všechny tam jsou.
1: Všechny?
0: Jsou tam i ty, které jsem vůbec neznala, že vůbec existují, ale, no, počkejte, ale, je to tak jemně. Ano. Opravdu je to fakt zábavnou formou. Není to pro děti, prosím vás. Jo? Nechoďte
1: nám
0: zeptat, s dětmi.
1: Jestli to má nějakou přístupnost tím pádem?
0: Určitě.
1: Od.
0: Ano.
1: Od.
0: Já myslím, že minimálně, že doporučený věk je 13, ale já bych to doporučovala spíš od 15 a stejně o půlce odejdou.
1: Jenom by.
0: Sami dobrovolně.
1: Jenom by
0: jsme se nedivili. Ale ta čeština, tam, my jsme tam naráželi na takový zajímavý fakt, že čeština, vlastně když překládáte všechny sexuální praktiky z angličtiny do češtiny, tak to je zajímavé. Něco vůbec se nedá přeložit.
1: Přemýšlím, a, co máte na mysli třeba.
0: No...
1: A asi to nebudeme říkat, tak necháme to na to představení.
0: Máte nějaký večerní pořad i?
1: Máme, noční mikroforum.
0: Jo, já si myslela, že vy děláte sobotní dopoledne, tam se to taky asi úplně,
1: ano,
0: i když po snídaní možná bychom inspirovali, ale...
1: Ale tak víte co, jestli je někdo tak zvědavý jako já, ať se na to dojde podívat.
0: Přesně, 10.10. hrajeme, tak těšíme se na vás.
1: No a ještě probereme filharmoniště, což je zase jako... úplně z jiného soudku.
0: To je
1: prozraďte,
0: úplně,
1: o co se
0: jiný
1: jedná.
0: Sud úplně.
1: Jiné hřiště.
0: I když souvisí to, protože ta sexualita samozřejmě součástí našich životů, je součástí všech představení, ať chceme nebo ne, a součástí všech našich životů. Ale filharmoniště je za mě velmi unikátní projekt. Jsou to koncerty zaměřené na malé děti, úplně od narození. A vlastně za mě je to úžasný projekt v tom, že propojujeme generace. Takže můžete si vzít na koncert úplně třeba malé miminečko, čerstvě narozené, můžete vzít jeho sourozence, můžete vzít svoje
1: rodiče. A má někdo takovou
0: rodiče.
1: Odvahu, že opravdu tam jde jako s miminkem?
0: Máme plné koncerty.
1: Fakt?
0: Spousty let.
1: Až takhle s malými dětmi?
0: Úplně, s nejmenšími miminky. My pro ně hrajeme s mým kytaristou většinou swing anebo oldies písničky, protože já mám swingovou kapelu svoji. Ale zrovna teď 6. října máme krásný koncert na Novoměstské radnici na Praze 2, kde se těch miminek vejde opravdu hodně, ale vejde se tam i hodně batolat, takže oni tam můžou být kojený, přebalovaný, krmený, vším možný, můžou si tam pobíhat, můžou si tam občas výskat, nikdo je neutěšuje, je to fakt svobodný prostor pro ty miminka nebo pro velmi malé děti i pro jejich doprovody, ať už to jsou tatínci, maminky, hlídací, chůvy, babičky, kdokoliv. A všichni si poslechnou koncert, kdo potřebuje, tak si odpočívá, kdo potřebuje, tak si tam tančí s dětma, pak si zajdou třeba někam dát něco dobrýho, ale tohle je pro mě takový životně důležitý projekt, protože tam se opravdu můžou potkat minimálně 3 generace a to je moc fajn, je to krásný prostor.
1: A navíc pokud má někdo třeba obavy z toho vzít své malé dítě hnedka do divadla, protože přesně by se bál toho, že nebo bála, že tam bude třeba plakat nebo něco, tak tady vlastně to mohou natrénovat.
0: Právě proto vlastně filharmoniště dvě maminky, Helena Bartošová a Vanda Kofroňová, založili před několika lety a oni se specializovali ze začátku na klasickou hudbu a pak přibrali i jiné žánry, jako třeba nás se swingem anebo s oldies písničkama, s vánočníma koledama a tak dál. A dneska už mají flamenko a divadla a harfy a kytary a prostě všechny možné různé žánry.
1: Tak pokud chcete vidět našeho dnešního hosta Kateřinu Steinerovou, tak máte možnost vyrazit na, řekla bych, docela jako velké množství žánrů.
0: Ano.
1: Ať už je to tedy na Biograf Láska 2, na 50 odstínů, anebo na Filharmoniště. Já vám děkuji, že jste si udělala čas, bylo to velmi příjemné. Myslím si, že leckoho jste nalákala, ať už na jedno nebo druhé, a budu se na vás těšit zase někdy na dvojce naslyšenou, na viděnou.
0: Moc díky za pozvání.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Z Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží. Novelu schválila sněmovna. Polský vzdušný prostor narušil vojenský vrtulník z Ruska. A je slunečno, místy oblačno, na východě ojediněle přeháňky. Teploty do 20 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci Hlasy koalice schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě, vysvětluje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
3: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
2: Opozice rušení valorizace známek kritizuje. Jde podle ní o populistický krok. Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení, nejen do půlnoci jako dosud. Novelu teď posoudí Senát. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Rusko se zatím k incidentu nevyjádřilo. Jihomoravské obce v rozvojově znevýhodněných lokalitách dostanou 25 milionů korun. Krajskou dotaci musí využít na podporu bydlení nebo podnikání. Zastupitelstvo částku kvůli velkému zájmu tento týden navýšilo z původních 20 milionů. Konkrétní podpořené investice vyjmenovává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Zastupitelé schválili dotaci ve výši 1,25 milionu korun na projekt obce Čejč, který je zaměřený na objekt kombinující bydlení a podnikání. Peníze poputují například na podporu sociálního bydlení v Lužicích, na místní komunikaci v Tulešicích nebo například na zasíťování území v obci Strachotice.
2: Komentovaná prohlídka nazvaná Historie ukrytá pod dlažbou dnes v 16 hodin a 50 minut provede zájemce historickým centrem Jindřichova Hradce. Výtěžek z akce půjde na podporu organizace Otevřená okna. Příběh města lidem představí archeolog a historik Vladislav Burian.
5: Dojdeme na výhled na Dnežárku, na krásný výhled na hrad a zámek. Pak půjdeme přes čas, kde budeme připomínat i holokaust v Jindřichově Hradci a zhruba po 100 minutách skončíme naši procházku u kostela svatého Jana Křtitele.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je polojasno až jasno, místy oblačno, na východě ojediněle přeháňky, teploty mezi 16 a 20 stupni, na severu a severovýchodě kolem 15, na horách 9 a na Šumavě až 12 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna brzdí provoz nehoda. Na třetím kilometru u sjezdu na Chrlice se srazily tři kamiony. Blokují sjezd z dálnice a pravý pruh. Zdržíte se čtvrt hodiny. Na D2 je nehoda i směrem z Brna do Bratislavy. Na 11. kilometru na konci omezení blokuje jeden pruh. Zdržíte se 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy je fronta u Žebráku. Na 33. kilometru je zúžení. Zdržíte se čtvrt hodiny. A na D8 po pojíždí kolona za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zúžení v pravém pruhu, zdržíte se 25 minut. Tolik zprávy, s vámi je dál Iva Bendová.
7: A také středeční odpolední dvojka a její třetí hodinu odstartuje kapela Divokej byl.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud jste sobotní dopoledne strávili poslechem dvojky, tak teď budete ve výhodě. Ondřej Soukup ve svém pořadu Halo, Soukup Halo, vyprávěl historku, která stála za vznikem písničky Bungalow Bill, kterou napsal John Lennon. Inspirací k ní mu byla poněkud svérázná dvojice Američanů, se kterou se Beatles setkali v indickém ašrámu, do kterého přijeli studovat meditační techniky. Tady je soutěžní ukázka, takže kdo chce soutěžit, měl by poslouchat opravdu pozorně.
2: A v tom táboře pobývala bohatá Američanka Nancy Cook Deherrera a navštívili tam její syn Richard A. Cook III. A ten se během pobytu vydal na lov tygra a jel na ten lov se svou matkou, přesně jak si z toho Lennon potom v písničce utahuje. Lovil ze hřbetu slona a Cook tygra zastřelil. Když se pak vrátili do meditačního centra a vykládali, jak zabili tygra, vznikla taková bizarní situace. Prostě, člověk přijede do Indie hledat duchovní osvícení, odskočí si zastřelit nebohého tygra a potom se vrátí meditovat. A to bylo samozřejmě pro Lennona jako stvořený.
1: Pokud chcete získat dnešní výhru, což je sada výrobku opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogérií Teta, tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, kolikátý v rodu byl lovec tygrů Richard A. Cook. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: No a na řadě je vyhodnocení dnešní soutěže. Otázka zněla, kolikátý v rodu byl lovec tygrů Richard A. Cook.
1: A v tom táboře pobývala bohatá Američanka Nancy Cook de Herrera a navštívili tam její syn Richard A. Cook III.
0: Třetí, takový byl Richard A. Cook. Vy jste odpovídali opravdu velmi rychle, musím říci. A těch odpovědí přišlo hodně, ale my máme takové pravidlo, že vyhrává pátá správná odpověď v pořadí. A tu nám poslala, a tudíž sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogerii Teta získává Urdová Martina. Gratuluji. Hudební pořad dvojky Halo, Soukup Halo, vysíláme v premiéře každou sobotu po 10. hodině dopoledne. Reprízu nabízíme ve čtvrtek po 21. hodině, no a samozřejmě pořad, tak jako všechny ostatní, najdete také na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. Ten díl s historkou o písničce, o které jsme mluvili, už tam na vás čeká.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Pokud ještě nemáte plán na sobotu, můžete vyrazit třeba do Počátek na Vysočině. Čekají tam Václavské slavnosti s tradičním jarmarkem, koncerty, dobrým jídlem, ale třeba i možností vystoupat na Počáteckou věž. A letos u toho bude také Český rozhlas Dvojka. Co všechno sebou se v sobotu v Počátkách chystá, to už nám řekne Jana Holubková z kulturních zařízení města Počátky. Dobré odpoledne, vítám vás.
3: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Dvojka a srdečně vás zdravím z Počátek.
2: Jakou tradici u vás mají Václavské slavnosti a na co se k vám lidé každoročně vracejí?
3: Václavské slavnosti jsou u nás už taková tradiční zakončení léta. Lidi se vracejí hlavně kvůli pohodové atmosféře, setkání s přáteli, hudbě a jarmarku. Je to den, kdy celé náměstí opravdu u nás užije a každý si tam najde něco pro sebe.
2: Na pódiu se během dne vystřídá hned několik kapel, tak na koho se případně můžeme těšit?
3: Hlavně vystoupí Heligonky Aleše Rusňáka, děti z naší Zůž Počátky, kapela Brutální jahoda, kapela Realita a Guns N' Roses Tribute. Teďka maličko se nám změnil program, protože nám onemocněla jedna kapela, tak doufáme, že ještě najdeme nějaký překvapení.
2: Tak držím palce, ať to dopadne. Nicméně slavnosti nejsou jenom o hudbě, tak kam se můžeme v Počátkách podívat a co dalšího během dne zažít?
3: Tak určitě doporučuji projít si ten jarmark. Navštívit muzeum, kouknout na kostel nebo vyhlídku z Počátecký věže. My hlavně děláme i pro děti tady, takže tady bude připravená tvořivá dílnička, malování na obličej, diskotéka. Dokonce jsme připravili i stezku svatého Václava po nově opravených hradbách. Děti si tam vyzvednou kartičku vstupu, projdou si ji a pak dostanou za to malou odměnu.
2: No a ještě připomínám, že součástí letošních Václavských slavností bude také Český rozhlas Dvojka. V sobotu budeme přímo z Počátek o 14 hodin vysílat. Na místě bude ranní tým Dalibor Gondík, Regina Květoňová, také Jakub Kaloč. A pokud tedy budete mít cestu kolem, tak se přijďte za nimi podívat. A nás do Počátek na Vysočině pozvala Jana Holubková z kulturních zařízení města Počátky. Moc děkuji, držím palce, ať to všechno dobře dopadne, ať se to návštěvníkům líbí.
3: Naslyšenou.
0: Pozvěte nás k vám
1: od pondělí do čtvrtka
0: na Dvojce.

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohli byste zahnat toho býka, prosím vás? Jdeš ty kutvo! Mrchle!
2: Žehlil jsi někdy?
3: Nežehlil.
4: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rády a z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
0: Na co nelze zapomenout?
4: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
6: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Když se řekne Holandsko, představíme si asi ve většině větrný mlýn a nejspíš si představíme, že uvnitř se mele mouka. Jenže některé z nejslavnějších nizozemských mlýnů nemleli vůbec nic. Jejich úkolem bylo něco mnohem důležitějšího. Co to už nám prozradí Petr Horký? Hezké odpoledne.
3: Dá se říct, že ty mlýny vyráběly pevninu. A problém Holandska prostě historicky je, že je zavodněné, že většina jeho území je vlastně pod hladinou moře, takže to vždycky byly mokřiny, vždycky to byly rašeliniště a ti lidi řešili, jakým způsobem tam vůbec jako žít. Takže od pozdního středověku začali Nizozemci využívat vítr k čerpání vody. Jasně, že tam vznikly mlýny jako pily, mlýny, které opravdu mleli obilí, ale začalo přibývat obrovské množství těch mlýnů, které fungovaly jako čerpadla. Větrné kolo pohánělo mechanismus a ten dostával vodu z nízko položené krajiny do kanálů, které byly kolem, a případně se to odvádělo dál pryč. A tím bylo možné tu půdu vysušit a udržovat ji suchou. To je důležité. To, že v Holandsku fouká, znamená, že ta půda zůstává suchá. Protože kdyby se nečerpalo, tak se ta půda zpátky zaplaví. A to funguje do dneška takhle.
2: To je ten slavný holandský poldr?
3: Ano, mně to připadá, že pro hromadu Evropanů a Čechů vůbec tahle ta informace o Holandsku je taková jako neznámá, nebo se tím nikdo moc nezabývá, ale všichni známe opačný postup, který mají v Arabských Emirátech, kde poušť zavlažují a tím ji zabydlí. A v Holandsku to mají už fakt od středověku naopak, tím, že odčerpávají vodu, tak jsou schopni to zabydlet. A poldr je území obehnané hrázemi, kde se vodní režim uměle kontroluje. A ten může vzniknout buď vysušením jezera nebo mořského zálivu, ale poldrem může být právě i původně bažinatá krajina, které tam bylo vždycky mraky. A tady je důležitá jedna věc, já vím, že jsem ji už zmínil, ale já ji připomenu, ono to nestačí jednou odčerpat. Ta voda se musí odčerpávat pořád, protože jak ta půda je nízko, tak by se tam ta voda furt stahovala zpátky. Dřív to obstarávaly ty větrné mlýny a dnes to jsou moderní čerpací stanice. Jak se otepluje, jak se mění podnebí, tak Nizozemí má speciální opravdu jako vládní celostátní téma, jak zacházet s čerpadly, jak zacházet s kanály a s těmi různými strouhami, do kterých se prostě odčerpává voda, aby si udrželi svoji zemi suchou i v těch podmínkách, které se pro život poměrně razantním způsobem mění. Vlastně současné suché Holandsko je nepřetržitě fungující dokonalé technické dílo, které nesmí přestat pracovat.
2: Petře, ale tak mě napadá, jak tam vlastně žili lidé předtím, než měli ty hráze, poldry a čerpadla?
3: Výborná otázka. Jasně, lidi neuměli čerpat od začátku. Takže na severu dnešního Nizozemska, hlavně ve Frýsku a v Groningenu, si lidé už několik století před naším letopočtem, jsme fakt jako v dávné minulosti, začali navršovat umělé pahorky z hlíny, drnů a co měli po ruce. Frýsky se jim říkalo terpen. Terpeny, to je slovo, které v holandštině funguje do dneška. A na těch pahorcích postavili postupně co jenom domy, ale třeba i celé vesnice. A když přišel příliv, nebo když přišla povodeň, tak ta voda ten pahorek úplně izolovala. Takže oni z toho měli najednou jako ostrůvek, ale už to měli postavené tak, aby byli na suchu, aby byli v bezpečí. Vznikaly samozřejmě jako po celé generace, vznikaly hrozně dlouho. A až mnohem později lidi začali budovat souvislé hráze a místo tomu, aby utíkali před vodou oni, tak začali tu vodu vytlačovat pryč. Takže dějiny Nizozemska, kdybych to chtěl nějak seřadit, z hlediska práce s vodou a s pevninou, se dají rozdělit na tři kroky. Nejdřív před vodou vylezli na kopec, který si sami udělali, potom tu vodu zavřeli za hráze a nakonec využili vítr, aby tu vodu dokázali odčerpávat. A ten příběh vlastně běží do dneška, akorát, že ne vždy se využívá vítr, ale už i jinak mechanizovaná čerpadla.
2: A víš o tom, že právě teď mluvíš s vnučkou mlynáře?
3: Nevím, tvůj děda byl mlynář?
2: Ano, je to tak.
3: A pamatuješ, zažila?
2: Ne, bohužel ne, už ne. Já když jsem se narodila, tak už nemlynařil.
3: Ale funguje ti ta nostalgie, že když uvidíš mlýn, tak jako zacítíš něco z rodinných kořenů.
2: S oblibou říkám, že jsem princezna Zemlejna.
3: To je krásné. To je krásná nečekaná poenta dnešního setkání, princezna Zemlejna.
2: Tak děkuji za dnešní povídání i návštěvu Nizozemska, možná z pohledu dnešního, kdy jsme bojovali s velmi suchým létem, trošku nevšedního. Budu se těšit zase příště naslyšenou na
3: Dvojce. Já taky. Krásný den.

0: Tak to byl na dvojce, tedy v odpolední dvojce, zpěvák Robbie Williams a právě jeho střídá v éteru meteorolog Filip Smola. Hezké odpoledne, vítám vás.
1: Dobré odpoledne.
0: Povídat si budeme samozřejmě o počasí. Nejprve pojďme se podívat na to, jak aktuálně teď je v Česku.
1: Aktuálně u nás máme v Čechách takovou skoro jasnou nebo polojasnou oblohu. Východní půlka území má oblačnosti trošku víc, tam je oblačno na některých místech nebo až skoro zataženo a zaznamenáváme taky jednu jedinou přehánku, a to na Valašsku, není ale příliš silná a za chvíli opustí naše území. No a teploty se v tuhle chvíli pohybují asi mezi 15 a 19 stupni na severu a severovýchodě území jsou teploty i malinko nižší, nějakých 13-14 stupňů.
0: Co můžeme očekávat večera také v noci na zítra?
1: Během noci počítáme s tím, že bude postupně přibývat oblačnosti. Zpočátku nás čeká ještě polojasná nebo skoro jasná obloha. Postupně ale tedy bude oblačno až zataženo od severozápadu a v severozápadní polovině Čech se místy vyskytnou déšť anebo přehánky. A to právě v souvislosti s okludujícím frontálním systémem, který přes nás bude během zítřka přecházet. Teploty kránu klesnou mezi 9 a 4 stupně, bude foukat slabý proměnlivý vítr, ale postupně místy bude vítr zesilovat na mírný mezi 2 a 5 metry za sekundu a foukat bude ze západu až jeho západu.
0: No a jak bude přes den?
1: Právě kvůli tomu frontálnímu systému bude oblačnosti docela dost. Čekáme oblačnou až zataženou oblohu. Nejprve v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku počítáme s občasným deštěm anebo přehánkami. Zapršet by zítra mělo prakticky na celém našem území. Nejčastěji by to mělo být asi do 6 mm. Během odpoledne a večera ale bude přece jenom ubývat částečně oblačnosti. Bude se častěji objevovat i polojasno a srážek pak už také večer bude méně. Nejvyšší teploty mezi 13 a 17 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 8. Bude to taky zítra trochu foukat. Teploty, vítr mezi 3 a 7 metry za sekundu, jihozápadní až západní a bude se měnit postupně na severozápadní a večer částečně slábnout.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Filip Smola. Tak děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den.

0: že si nesi.
1: Fantastický Richard Miller dozněl právě teď v odpolední dvojce a se mnou už je ve studiu Patricie Strouhalová. Hezké odpoledne.
2: Mám ho ráda, dobrý den.
1: I já. Dnešní káva o čtvrté, jaké bude mít téma?
2: Už je tady zase ten podzim, tak slibují nám meteorologové babí léto, tak možná to bude o něco příjemnější, než co tak jako v hlavách máme, že s podzimem se to láme a nepřichází všechno, co se týče optimistických myšlenek tak často a tak, jak bychom si přáli. No, psycholog Dalibor Špok bude mým hostem za pár minut, tak si budeme bavit i o tom, protože se říká, že rutina drží psychiku nad vodou. Ono to nemusí platit pouze v případě toho, když očekáváme něco takového nepříjemného, co vstoupí do našeho života, a nemusí to být jenom roční období, ale cokoliv jiného. Tak jaké pevné body by třeba opravdu ten náš den nebo týden by měl být a jak to tam přirozeně zabudovat a jestli se těšit na dny, kdy se začne stmívat opravdu dřív.
1: Určitě ano. Pokud máte nějaké pochybnosti, nenechte si ujít dnešní kávu o čtvrté. Já se loučím, zítra vás bude odpolední dvojkou provázet kolega Mirek Vaňura. Mějte se moc hezky a těším se na slyšenou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeju si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
8: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Německé odbory požadují růst mezd v průmyslu. Zaměstnavatelé to odmítají. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přeháňky, teploty do 17 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdříve v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. Mocné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
9: První žena v čele největších odborů v Evropě Christiane Bennerová řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odboru Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají, jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Ode dneška na 2 týdny je na Masarykově náměstí v Ostravě k vidění fotografická výstava o Václavu Havlovi. Jde o součást multižánrového festivalu Havel 90. Do projektu se zapojilo skoro 20 kulturních institucí a škol ve městě. Program postupně nabídne také literární čtení, diskuze nebo koncerty a divadlo. Jak doplňuje koordinátor projektu Jiří Hruška, městem projede i Havlova literární tramvaj a to 1. října.
10: Na tramvajové lince číslo 8 budou jezdit studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida a číst z textu Václava Havla a Pavla Tigrida. A tímhle zvláštním způsobem je mezi běžnými cestujícími popularizovat.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
8: Zítra bude oblačno až zataženo. V Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku čekejte občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek, místy bude i polojasno. Teploty přes den 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8 stupňů.
4: Doprava.
8: Dálnice D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta je zavřená za sjezdem na Davšice. Na kilometru 155 vyprošťují kamion po ranní nehodě. Před omezením je kratší kolona. Na D1 z Brna do Prahy je fronta za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 52. kilometru u Střechova opravují vozovku. Jede se pouze levým pruhem, zdržíte se 20 minut. Na D2 je dlouhá kolona za Brnem směrem do Bratislavy. Na 11.5. kilometru na konci omezení před sjezdem na Blučinu je nehoda. Blokuje pravý pruh, zdržíte se 35 minut. Tolik zprávy. Teď má slovo Patricie Strouhalová.
11: Je to tak, děkuji za něj. Teď 4 minuty po 16. hodině, z kávě o 16. Už mohu přivítat našeho dnešního hosta, kterým je psycholog Dalibor Špok. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Už je tady zase ten podzim, tak o něm si budeme povídat. Přicházejí pro mnohé takové ty chmury, splíny, tak jak si nastavit, řekněme, denní rytmus, jak ho upravit, co si naordinovat pro tu duši pohodu, tak o tom všem si budeme povídat i s vámi, našimi posluchači, tak pokud chcete, už přicházejí na naši adresu dvojka@rozhlas.cz první pozdravy, tak podíváme se na ně za malou chvíli. Ale mě by na ten úvod úplně zajímalo, a myslím si, že i mnohé naše posluchače, pane doktore, co vy, těšíte se na podzim, řešíte vůbec ve svém životě, jaké je zrovna roční období, je to pro vás důležité? Znamená to vždycky v tom životě nějaký jako přelom?
12: Je to pro mě čím dál důležitější, čím jsem starší. Nevím, jak je to možné. Možná si více všímám té přírody, nebo žiju více v souladu s ní. A čím dál raději do ní chodím, čím jste taky více vystavena těm změnám. A já mám rád změny. Já jsem člověk změn, takže já si nejvíce těším spíše na tu změnu, než na to období jako takové, na ten přechod z jednoho do druhého a na ten aspekt toho nového, který třeba s podzimem přijde oproti tomu létu.
11: Tak uvidíme, co nám k tomu napíší naši posluchači. Děkuji za váš čas, který trávíte s kávou o 16. Zdravíme vás, dobrý den.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A mým hostem a také vaším je psycholog Dalibor Špok. Naši posluchači Kávy o čtvrté vás, pane doktore, znají jako toho, kdo často zdůrazňuje, že ta vnitřní změna nastane až tehdy, kdy reálně změníme to svoje chování navenek. Tak jak to aplikovat ve dnech, kdy, řekněme, se sami sobě třeba nelíbíme, jak se chováme, jak pracujeme, jak odpočínáme, kdy se třeba přepínáme, aniž bychom chtěli do takového toho pomalejšího módu. Tak jak to udělat?
3: Zaprvé bych řekl, že je dobré v takových obdobích nehodnotit právě to vnitřní prožívání, jo? Neznámkovat se a být na sebe trošičku laskavější v tomto. To neznamená úplně líný nebo bez požadavků na sebe, ale prostě najít tu správnou míru a spíše se právě soustředit na to vnější. To znamená, na ty, často jsou to nějaké rutiny, chování, zvyky, o kterých víme, třeba z těch předchozích let nebo z předchozích období, kdy jsme byli podobně vysíleni, že nám pomáhali, a více se zaměřit na tyto. Ale neočekávat od nich, že nám třeba hned spraví tu náladu. Ale máme tu zkušenost, že když je budeme aplikovat konzistentně, takže nám pomůžou.
2: A proč třeba s přibývajícím věkem máme i pocit toho, že čas nám utíká rychleji? Že najednou je tady zase ten podzim?
3: No, to je obrovská vědecká otázka, na to je spoustu studií. A je to velice složité, je tam mnoho vrstev, jakoby, jo, které hrajou společně, které to vytvářejí, tento efekt. A jedna vrstva, protože ono je to vysvětlení jsou docela složitá, ale to jedno, které my tady můžeme aplikovat, je, že prostě čím jsme starší, tím my žijeme více v rutinách. A tím více věcí už umíme. A nemusíme tím pádem jako se vyčerpávat na řešení těch každodenních věcí. Pro tříleté dítě je každá věc nová a ono musí vynaložit mnoho úsilí na to, aby i banální věci vyřešilo. My už to v našem životě staršího člověka nemusíme vynakládat, ale mozek měří čas podle toho vynaloženého úsilí. On si řekne třeba 100 vynaložených jednotek úsilí, a v dětství to máme spojené s jedním dnem, že jsme to vynaložili během jednoho dne. Ale ve stáří, protože šetříme a nemusíme, tak to vynaložíme těch 100 jednotek během několika dní nebo celého týdne. Ale jsme naučení z toho dětství, že těch 100 jednotek rovná se jeden den, a najednou si řekneme jeden den, ale ve skutečnosti uplynul týden. Mm-hmm. A tím pádem jako nám ten čas subjektivně utíká mnohem rychleji, protože jsme zvyklí zkrátka ho poměřovat tím způsobem, jak jsme si navykli v dětství opoměřovat na ten náš mentální výkon.
2: No a můžeme to nějak zpomalit?
3: Můžeme to zpomalit právě tím, že nežijeme v rutinách. To znamená, čím máme více život proměnlivý, to je, myslím, i běžná laická zkušenost, že jo? Pokud jdu dělat něco, co mě vyhodí z rutin, musím zařizovat věci, které nejsem zvyklý zařizovat, tak potom, jak ten čas běží pomaleji, je to často prostě, se divím, kolik jsem toho stihnul během toho dne, oproti těm dnům, které prostě dělám naprosto zvykově. Takže dělat věci jinak než rutině, a druhá věc, dělat věci obtížně nebo složitě. Neboli, nikomu neutíká čas rychle u zubaře, že jo? Protože u zubaře je to těžké, u zubaře je to obtížné. Ale to je jediné řešení, jak zpomalit čas. Musíme dělat v životě, samozřejmě nikoli nepříjemné věci, jako u toho zubaře, ale obtížné věci.
2: No ale zase se říká, že rutina právě drží tu psychiku nad vodou. Tak jaké pevné body by i v souvislosti s tím, co jste teď řekl, ten náš den nebo týden měl mít? Nebo co tam zabudovat třeba právě s příchodem těch dnů, kdy je horší počasí, kdy nás přepadne už ráno taková ta neúplně fajn nálada, je brzo tma?
3: Zaprvé se dá určitě vždycky vycházet z vlastní zkušenosti, tím, jak jsme rozdílní, ale jsme dospělí lidé, to znamená, už jsme se setkali ze 30 podzimy nebo ze 40 podzimy, takže bychom měli mít nějakou vzpomínku nebo zkušenost za to, co nám pomáhá. Jo? A toto aplikovat samozřejmě do těch rutin. A za druhé potom ten druhý přístup je, že jsou věci, které působí univerzálně, určitě je to pohyb například, protože to je ten důvod, budeme se o tom asi ještě více bavit, ale že tím, že je více plískanice a více prší a dříve tma, tak se méně hýbeme a méně jsme venku. Takže když přidáme na pohybu, udržíme dostatek sociálního kontaktu a dostatek zase nějaké přiměřeně obtížné práce nebo přiměřeně obtížného úsilí v těch rutinách, tak to je to, co nám pomůže soustředit se spíše na to úsilí a spíše na ty vztahy, než na to, že je špatné počasí třeba.
2: Když jste řekl, mnozí z nás mají za sebou už 30, 40, 50 podzimů, tak ale čím to, že právě to vnímáme většinově, ten příchod podzimu s takovou nevolí?
3: Tam bude asi celá řada zase faktorů. A já bych začal, jeden bude čistě biologický. Když se podíváme na medvědy, tak ty jdou hibernovat. A to určitě taky znamená, že ten jejich mozek není v optimálním stavu. Že jo? To tělo se připravuje na spánek, hromadí zásoby. A já myslím, že to bude u člověka podobné. Že jo? Že na jaře se v nás probouzí ty pudy, množení a sexuální pudy a vše, protože to je to, co ta příroda dělá. A na podzim se připravujeme, možná tělo akumuluje zásoby, ale to znamená, že ta energie se spotřebovává jinde v tom těle, než možná v tom mozku, a tam se spíše šetří. Jo? Takže tak bych si to trošku vysvětlil, ten biologický aspekt, že prostě v zimě ani kulturně nebylo nikdy moc co dělat. Když se podíváme do nějakých etnografických studií, tak lidé seděli doma, maximálně drali peří, byla tma, že jo, světlo umělé bylo hrozně drahé, takže hodně spali. A opravdu vlastně ten mozek zpomaloval i tímto, nebo mu šli naproti vlastně možná v tom zpomalení.
2: Adresa pro vaše otázky, pokud chcete, pište nám na dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si s naším dnešním hostem, kterým je psycholog Dalibor Špok.

0: Díky za to, že nám píšete k tématu Už je tady zase ten podzim. Povídáme si s psychologem Daliborem Špokem a píše nám Josef. Já si myslím, že podzim a jaro jsou ta nejkrásnější období roku. Krásné probouzení se a na druhé straně důstojný a také barevný odchod roku. A v těch pár týdnech v listopadu čerpáme z těch našich krásných zážitků. I takový padající barevný list za deště ze stromu má svoji poezii.
1: To je krásné a já se můžu přidat svoji osobní vzpomínkou. Během covidu jsem byl v Bulharsku v pohoří Pirin, jsem tam trávil pár měsíců a tam byl tak nádherný podzim, protože byl jsem tam v říjnu právě, když padá listí, a tam je hodně těch původních listnatých stromů v těch nižších polohách a to je taková plejada barev, to se ani nedá vylíčit, od žluté, oranžové, skutečně růžové, červené až po takové červenohnědé. A je to asi nejkrásnější možná pocit z přírody, jaký jsem kdy měl v životě, tak když jsem seděl tam na louce a sledoval jsem ty jednotlivé stromy tam.
0: No, přiznám se, že podzim také patří k mým oblíbeným ročním obdobím. A zajímavé je, co napsal Mirek, že se ptá, že u mě je to tak. Podzim a zkracující se den, období dušiček a následně advent snáším dobře. A dokonce se mně taková ta podzimní melancholie líbí. Naopak jarní období, prodlužující se den a zároveň sychravé studené březnové počasí mě na psychiku dobře nedělá. A tak se ptám, jestli je to běžné, a nebo jsem v tomhle výjimka.
1: Já si myslím, že to je běžné. Já to mám úplně stejně a je to asi i zdůvodnitelné právě těmi postupně upadajícími nebo vyčerpanými silami, které skutečně ta zima je zátěž, že jo, tam to všichni cítíme. A na tom podzimu jsme ještě máme načerpáno, máme ty zásoby, tak jako v těch komorách je sklizeno, že jo, v těch sýpkách, tak v nás taky. A opravdu si to užíváme často. Přesně, že třeba to období introspektivní více během těch dušiček vzpomínáme na své blízké, třeba, kteří již tady nejsou. Ale v té zimě ty zásoby opravdu dojdou a pro mě a to brzké jaro je taky pro mě velice těžké. Takže já si myslím, že je to poměrně zkušenost, která bude běžná.
0: No a jak nepodlehnout špatné náladě nebo zhoršující se náladě?
1: Já myslím, že určitě se držet těch rutin, my jsme to nakousli už a ty rutiny, které jsou nejvíce běžné a fungují na většinu z nás, je pohyb, jsou to vztahy, jsou to rutiny různé, o kterých víme, že nás trošku hýčkají a regenerují nás, jo, pro někoho je to, ty, které jdou často přes smysly nebo přes tělo, pro někoho masáž, pro někoho sauna, pro někoho práce třeba na té zahradě nebo nějaké ruční práce. Tak to jsou, musíme si to najít samozřejmě, to, co zrovna sedne nám, ale řekl bych, o ty se hodně opřít.
0: Když jste zmínil to, že jste prožil jeden z nejkrásnějších podzimů v Bulharsku, tak mě napadá v té souvislosti, nakolik podle vás třeba hrají roli i určité kulturní stereotypy?
1: Já myslím velké a myslím si, i ta kultura nám pomáhá, jo? Protože samozřejmě ta kultura je kondenzovaná moudrost generací a to počasí bylo podobné, nebo ty různé roční období. Takže v těch kulturách, které jsou severněji a více se ještě potýkaly se zimou než ta naše, ale i u nás konec konců v těch etnografických studiích, víme, co se v zimě dělalo. Ta velká kultura hygge třeba v Dánsku a ve Skandinávii, která vás opravdu pomáhá tím, že se obklopíte příjemnými materiály a ohněm a svíčkami a zkrátka oni vědí, jak s tou zimou naložit, protože taky ta zima může být fatální, ta skandinávská, že? Opravdu jako člověk může být v depresích, pokud ji nezvládne způsobem tím, který je dobrý. A u nás je to podobně. U nás v těch starších tradicích, když se podíváme, opravdu lidé se setkávali. Dneska, do dneška máme pozůstatek, třeba ta plesová sezóna, to je taky něco, co bývalo na těch vesnicích, nějaké zábavy, lidé více chodili, protože práce bylo méně, takže se více socializovali. A to si myslím, že je strašně dobrý vzkaz, jo, který bychom měli z toho čerpat.
0: Dáša vás zdraví a píše, že děkuje za téma, že to má tak, že v podstatě pořád se divit, dělat věci jinak, vyjít z rutiny. A když to všechno vím a zkusila jsem si, že to funguje, přesto nemůžu vystoupit ze zažitého vzorce. Neustále se vracím k rutině. Už jsem případ na psychiatra nebo si můžu nějak pomoct sama?
1: Tam bychom museli vědět, o co se jedná, protože to není tak, že rutina je jenom dobrá nebo jenom špatná. Jo? Když to přeženu, tak rutina alkoholika je zničující, že se jde každý den opít, ale rutina někoho, kdo každý den cvičí, nějakého příslušníka Sokola nebo podobno, tak ta mu prodlouží život. Takže je potřeba samozřejmě přiměřeně si vybírat z těch rutin, co mi pomáhá a co ne. A pokud ona hovoří o rutině, která jí nepomáhá, pokud jsem to správně pochopil a nedokáže z ní vystoupit, tak je potřeba hledat různé.
0: No, ona vystoupí a zase se do ní vrátí.
1: A nebo se do ní vrátí, tak hledat různé další cesty, jo, jak si poradit zkrátka. Třeba ještě na něco nepřišla.
0: Ten pohyb, který vy tady zmiňujete, a vím o vás, že rád chodíte a pohybu věnujete opravdu hodně, tak v čem nám může pomoct? Protože někdy je to vlastně aktivita, do které se nutíme. Tak má smysl to dělat, i když se nám nechce?
1: Tam bychom měli rozlišovat, jak se cítíme po té aktivitě. Jo, to je nikoli, jestli se nám chce nebo nechce do ní, ale jestli nám pomůže na konci. Protože nejenom u pohybu, ale u mnoha dalších aktivit. Třeba právě setkávání s přáteli, kteří zase nejsou až tak třeba dobří přátelé. Jdu se s nimi, nechce se mi moc, protože vím, že mě to bude stát nějakou energii, ale třeba po těch dvou hodinách se vracím a říkám si, no tak to bylo super, jo, to stalo za to, to bylo dobře, že jsem tam šel. Ale to jsou ty ukazatele, které bychom si měli zapamatovat a podle toho příště volit. To znamená, ne jak se moc se mi chce, ale jak se cítím poté. No. A naopak, když se mi do něčeho hodně chce a pak se cítím špatně, což je klasický příklad alkoholového večírku, kterým také mnohé lidi zahánějí podzimní chmury, tak to je právě ta ukázka toho, co je špatně. Jo? Takže neřídím se podle toho, jak se mi chce, ale po ovoci, že jo? Poznám strom, říkám.
0: Díky za vaše otázky, které přicházejí na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Podíváme se na ně s naším dnešním hostem, psychologem Daliborem Špokem, zase po písničce. Je tady podzim od Anety Langerové.

0: Píše nám posluchačka Karina a už ji poslouchá i náš dnešní host v Kávě o čtvrté, psycholog Dalibor Špok. Během mého pracovního života jsem podzim měla moc nerada. Do práce za tmy, po práci zase tma, před sebou ty dlouhé zimní měsíce. Chtěla jsem hibernovat jako medvěd a probudit se na jaře zeštíhlela a odpočatá. No a po odchodu do penze podzim miluju ty barvy, útulnější domov, delší večery. Přes den využívám každého slunečného okamžiku, vyrážím ven, jak to jenom jde. To člověka opravdu povzbudí a zdvihne mu náladu. Tak přeji krásný podzim všem. Děkujeme moc, paní Karino.
1: To je krásné. Tam samozřejmě záleží, co chápeme jako podzim. To je taky hezký test optimismu nebo pesimismu možná, protože někdo chápe ten podzim jako spíše to babí léto a někdo to chápe potom jako už ty listopadové až prosincové plískanice a pošmourno. Ale já jsem taky mezi těmi, kdo to chápe spíše do toho babího léta.
0: Martina vás zdraví a píše, musím se přiznat, že mě na podzim vždycky chytí strašná nostalgie a čím jsem starší, tím je to horší. Vzpomínám na svoje dětství, rodinu, která tu už není, mívám z toho někdy hodně těžkou depku. Co s tím můžu dělat? Dá se to nějak obrátit, abych to vnímala spíš pozitivně a ne jenom negativně? Je mi teprve 48.
1: Tam je potřeba pečlivě studovat, jo? Protože to nostalgie je nějaký jenom pojem, který proto používáme. Ale zřejmě něco v tom přemýšlení vede k tomu, že jakoby je spíše smutná nebo nevidí nějakou radost. Jo? Ono se dá přemýšlet o svých předcích a lidech, kteří už tady nejsou, s vděčností třeba. Jo? Dá se být vděčný za to, co mi dali, co jsem od nich načerpal a tak dál. Takže je potřeba si myslím všímat, jak vedu to přemýšlení.
0: A co nám právě může dát třeba i smutek nebo ta melancholie, takové to podzimní zpomalení? Jak obecně změnit pohled na tu, řekněme, nepříjemnou situaci, kterou zrovna třeba v tu chvíli nemůžeme změnit?
1: Co nám může dát? Zaprvé nám může rozšířit, a to je vždycky obrovské, obrovsky cenné, rozšířit ten prožitkový nějaký tu množinu prostě toho, co vnímáme jako součást našeho vědomí, našeho života. Jo? Pokud jsme příliš úzcí a máme jenom jednu náladu, i když je třeba pozitivní, to není úplně hluboký život. Když najednou zažijeme, že lze být i smutný, že lze být třeba i nostalgický, nebo že lze být třeba i pesimistický, jo? Prostě zažijeme se jinak než jindy, tak to jednak nás to spokorní, to je důležité si uvědomit, jo? Jednak jsme empatičtější potom s lidmi, kteří třeba v takových náladách jsou častěji, takže to už jsou plody třeba takový, samozřejmě není to o tom se v tom rochnit, nebo ale pokud je neodmítáme a jakoby vezmeme a podíváme se na ně až s nějakým zájmem, jo? Co nám taková nálada může říct třeba o mně, jo? O mé duši, o něčem, co v sobě, v čem nejsem v kontaktu, s čím nejsem v kontaktu tak často. Právě třeba někdo moc nespomíná rád, někdo zase nerad přemýšlí o budoucnosti. Tak možná taková nálada ho právě vyprovokuje k tomu, aby více vzpomínal, nebo aby najednou začal jít přemýšlet do budoucnosti?
0: Proč jsou někdy úplně k ničemu takové ty rady mysli pozitivně?
1: Já myslím, že jsou k ničemu proto...
0: Jako máte to rád?
1: Mně to úplně nevadí, pokud se to vysvětlí. Jo, já myslím, že tam je problém, že se pod tím často chápe velice zúženě, že je to něco, že se mám přepnout do nějaké radosti, do nějaké falešné radosti. Ale myslet pozitivně pro mě třeba znamená hledat naději. Jo? Ale to už se neřekne často v té zkratce myslet pozitivně. Ale když řekneme hledej naději, různými způsoby, jo, podívej se třeba do minulosti, jak už si procházel takovou situací a nakonec dobře dopadla, nebo podívej se do budoucnosti, co můžeš změnit. Prostě hledej zdroje naděje, to už zní jinak. Tak by se mi to líbilo, ale bohužel v té zkratce myslí pozitivně, tak nám to často nezní tímto způsobem.
0: Někde jsem také četla radu, změňte měřítko úspěchu. O co jde?
1: To je důležité celý život, samozřejmě.
0: Jak se to dělá?
1: Kontinuálně měnit. Jeden z mých oblíbených autorů, Stephen Covey, autor knížky To nejdůležitější na první místo, to je jedna z geniálních knih o řízení života, tak on tam říká, není větší tragédie, než šplhat po žebříčku úspěchu životního, abychom nahoře zjistili, že je opřený o nesprávnou zeď. A o to se právě jedná. Jo? To znamená o celoživotní kontinuální prověřování těch zdí, na které lezeme. Neboli, možná psychologičtěji řečeno, zamyslet se nad svými hodnotami. Jo? Co je pro mě důležité? Čemu věnují čas? Ale třeba čemu věnují i ty myšlenky? Nebo příliš nepřemýšlení? Často jsou to banality, ale znamená to, že to je ta moje hodnota, protože v tom já prodlévám. A toto je podle mě strašně důležité, když pokud chceme žít dobrý život a hodnotný život, tak nalézt ty hodnoty, nejenom nalézt jednou, ale neustále se k ním vracet a připomínat si to. A podzim k tomu může být zrovna výborné období, protože máme více času, jsme méně venku třeba, takže upravit si nebo znovu se zamyslet nad tím, co je důležité pro mě v životě, to je výborná příležitost.
0: Píše nám posluchač Pavel, že z pohledu zemědělce k tématu podzim, tak končící hospodářský rok, pole osetá, příroda se ukládá k zimnímu spánku, tím nabírá sílu pro rok následný. Pro hospodáře období trocha odpočinku, přísloví pravilo v létě dělej a v zimě se vzdělej, tak něco pravdy na tom je. Každý to máme trochu jinak, ale žádné chmury, hlavně když slouží zdraví.
1: Je to perfektní podle mě a hodně se dá z toho zemědělského cyklu, kde si musíme uvědomit, jak on je rozmanitý, jak opravdu oni, klasicky u nás teda v tom mírném pásmu, zemědělec je v zápřahu největším v tom pozdním létě třeba, že ona, ale potom v té zimě nemá tolik práce, což znamená, jako, že žije různě, že žije rozmanitě a to si myslím, že je velice prospěšné. To je to, nežít v těch rutinách pořád. A my bychom z toho mohli čerpat, si myslím, i pro ten náš jiný život, protože většina z nás už není zemědělců, ale to znamená uvědomit si, my v té zimě můžeme jako nemusíme žít pořád stejně. Podobně jako nemusíme chtít pořád stejnou zeleninu v tom supermarketu, protože ona pak nebude kvalitní, když nebude ta čerstvá, ale v našem životě možná podobně bychom měli třeba možná zkrátit pracovní den přes tu zimu, nebo když jsme slabší, a prodloužit spánek, nebo se vyzvěnovat těm přátelům v zimě, jo, to si musíme najít.
0: 22 155 25 25, pokud chcete, můžete nám i do Kávy o čtvrté zavolat.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijal pozvání herec Jan Koleník. Proč se po vítězství rozhodl vrátit do taneční soutěže ještě jednou? Kolik z té zkušenosti zužitkoval v novém filmu Tango pro tři? A jak se mu přechází z tanečního parketu do kůže jeho postavy v seriálu Dunaj k vašim službám? I o tom si budu povídat s hercem Jánem Koleníkem a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
5: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
2: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
5: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
2: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: podzimu nám můžete psát a také můžete volat na 22 155 25 25. Povídáme si s psychologem Daliborem Špokem. Když jsme se bavili o tom, že tak trošku jako změnit tu rutinu a něco tam vsunout a přemýšlet o tom, co nám vlastně ta aktivita, do které se nám moc nechce, co nám může dát a hodnotit to potom zpětně daleko lepší tahle ta úvaha. Má tedy smysl plánovat si třeba zábavu a dobrou náladu, vlastně ty emoce, ke kterým chceme utéct za každou cenu?
1: Já bych řekl, asi bych neplánoval dobrou náladu, protože je dobré plánovat věci, nad kterými máme nějakou kontrolu. Nad svojí náladou máme poměrně omezenou kontrolu, ale můžu si plánovat zábavu nebo aktivity, které mě pravděpodobně rozveselí, nebo aktivity, které mi pravděpodobně tu náladu zvednou. A tyhle ty aktivity bych určitě do kalendáře dal, protože co není v kalendáři, to není. Že jo? Zvláště pokud jsme třeba v nějakém oslabení nebo právě v nějaké melancholii a moc se nám nechce a čekáme na to, až se nám začne chtít, tak je určitě nejlepší strategií obsadit si to, dát si to do toho kalendáře a opravdu jít do těch aktivit sociálních nebo sportu nebo koníčku a podívat se po nich, jestli nám tu náladu spravili nebo ne.
0: Mm-hmm. No, kdy nám spraví také jídlo náladu?
1: No, to je zvláště pro Čechy jídlo a pivečko, to je snad hlavní lék na chmury. A určitě s podzimem přichází ten čas. Angličané tomu říkají comfort food, jo? Jídlo, my nevím, jestli proto máme v češtině název, jídlo, které mi jako opravdu, které mi konejší a které mi spravuje náladu. Pro mě to jsou takové polévky, třeba ty husté, vzpomínám si na dýňovou polévku nebo na vývar kuřecí, to, co mi prohřeje, co mi opravdu zlepší náladu, a já myslím, že mnoho z nás má podobné recepty a je super se o to zase opřít a vrátit se k tomu třeba.

0: určitě nějaké závazky, nějaké cíle, nějaké ambice, no to bychom měli mít pořád, ale netrestat se příliš za to, když jim nevyhovíme. Jo? Protože konec konců, když je škaredé počasí venku a my nemáme co na práci a žádné starosti a nemáme do čeho investovat naši mysl, i třeba pokud ta starost je trošku negativní, tak budeme tu mysl investovat do toho, že venku je škaredé počasí, že jo? A budeme mít tu náladu ještě více zkaženou.
1: No a potřebujeme vědomé prožití negativních emocí k tomu svému růstu? Jestli platí takové to, co tě nezabije, to tě posílí.
0: Myslím, že potřebujeme zkušenost s negativními emocemi. Nevím, jak moc jakoby prožití ve smyslu, jakože opravdu musíme v nich zůstávat třeba příliš dlouho. Jo, to asi potřeba není, ale určitě se jim nesmíme vyhýbat. A to, že se setkáme s nějakým typem prožitku, se smutkem, se zármutkem, ale klidně i třeba se závistí nebo s různými takovými stavy duše, které jsou výrazné, tak a zvládneme je, to znamená poradíme si s nimi, pokud mám závist, tak najednou změním ten postoj, nebo jsem na někoho vzteklý, tak odpustím. Jo? Takže zvládnu tady ten stav, tak to mi obrovsky posiluje. To mi vytváří kompetenci, to čemu zase odborně bychom nazvali emoční management, nebo prostě řízení mých emocí, řízení mých prožitků. A pokud je neumím, pokud neumím řídit své prožitky a řídit své emoce, tak pak jsem vlastně otrokem svých emocí, nebo jakýchkoliv emocí, jo, které přijdou.
1: Co vás kdy takhle osobně posílilo?
0: Já jsem na začátku říkal, že jsem člověkem změn, mě změny hodně baví a jsou velkou součástí mého života, i velké změny životní. Takže já třeba teď žiju tak, že žiju na různých místech světa, nemám vlastně domov, nemám jeden byt nebo jeden dům, ale přejíždím mezi různými zeměmi, třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. A to je pro mě obrovská zkušenost, ono to je těžké, je to hodně stresující samozřejmě, ale tím právě, je to jakoby negativní, obtížná zkušenost za obtížnou zkušeností často, kterou ale zase vidím, jak ji nakonec zvládnu, protože jsem i nucen často ji zvládnout, protože není jiná možnost a to mi obrovsky posiluje. I z hlediska sebevědomí, i z hlediska opravdu toho, že si říkám, tak já jsem schopen toto zvládnout a cítím se samozřejmě daleko, daleko lépe, tak například toto.
1: Pokud chcete, pište nám, anebo i volejte 22 155 25 25 2@.

0: Zpráva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: Povídáme si s psychologem Daliborem Špokem na téma Už je tady zase ten podzim, kdy pro mnohé přichází změna nálady, zpomalení, možná i takové trošku to zlenivění. Píšete nám a díky za to na adresu dvojka@rozhlas.cz a můžete i zkusit zavolat se svými postřehy anebo třeba i nějakou otázkou. Když jsme se bavili, pane doktore, o tom, jak se vlastně přenastavit i v rámci těch negativních emocí, přemýšlet o tom, co nás může posunout a jak se můžeme dokázat vlastně podívat sami na sebe trošku jinýma očima. Jak by si člověk měl nastavit svoje krizové minimum? Jaký vlastně model přemýšlení a prožívání nás to naučí potom zabudovat i do našeho běžného života?
3: Já myslím, že je důležité nějaké hlavně mít a znát o sobě, že to znamená neprojít krizí tak, abych po jejím skončení nevěděl, co mi pomohlo. Jo? Alespoň, já vím, že to často nejde během té krize, protože je náročná, ale po ní musím být schopen vyjmenovat kamarádovi, jo? 3, 4, 5 věcí mi fakt jako během toho pomohlo, zapamatovat si to nebo někam zapsat a vytvářet si takovýhle batůžek toho krizového minima, to jste krásně řekla, jo? Pro další krizi nebo pro další oslabení životní. A potom už to jenom vím, že to někde mám napsáno, že si to vytáhnu, že si na to vzpomenu a daleko lépe se mi překonávají. Jo? Co by tam mělo být, to zase samozřejmě záleží na to, jaký jsem, ale určitě tam budou ty věci, které přinášejí komfort, přinášejí regeneraci, které jsou zaměřené na tělo, na nějaký ukonejšení prostě a na smysly, nebo na ten pohyb možná trošičku. A myslím, že je strašně důležité to umět vytáhnout a začít používat, i když se mi nechce, i když jsem smutný, i když jsem v krizi. Že?
2: No a právě je pravda, že osobní růst v náročném období netáhne vůle?
3: Záleží asi, co si po tou vůli myslím představíme. Jo? U někoho ano, kdo má tu vůli hodně silnou, jo? Opravdu je muž sebekontroly nebo žena sebekontroly, tak ten ji má tak silnou, že nezáleží na stavu, ve kterém je. A u někoho, kdo ji nemá tak silnou, tam často ta vůle je zaměňovaná si myslím, že za nějakou motivaci spíše. Jo? Že on to nazývá vůle, ale je to možná jako, že se mi chce do toho, nebo že vlastně vidím tam ten cíl třeba. Ale v momentě, kdy jsem v krizi, nevidím cíl, že no. To nedokážu vidět.
2: A potřebuji
3: nějaký vidět.
2: Tahouna.
3: A tam si myslím, že ten tahoun je naděje. Jo? To je takový pojem, který dneska moc nepoužíváme v psychologii, ale naděje jednak jako zapamatovaná zkušenost, že už jsem v podobné situaci byl a dokázal jsem si poradit. Jo? A my děláme workshop, jeden psychologický, který se zabývá právě nějakou nejistotou a tam si právě říkáme, že je obrovská zkušenost udělat tu zkušenost tím, že já nevím, jak si poradím a nemusím vědět, jak si poradím, ale mít tu zkušenost, že jsem si vždycky v životě nějak poradil. A to je vlastně naděje. Jo? To nemusí být plán, že přesně vím, co budu dělat a jak tu situaci vyřeším. Ale to, že vím, že jsem si poradil, tak najednou mi udělá lépe. Jakoby, jo?
2: No a jakou denní dobu vy třeba cítíte největší propad sil? Jak to řešíte?
3: U mě to bylo hodně v závislosti na tom, jak stávám, opravdu na rytmu dne. A já jsem takový experimentátor životní, takže já jsem si vyzkoušel všechno. A jednu dobu jsem třeba stával hodně brzy, nějak jsem se přesvědčil, že jsem raný typ a stával jsem třeba před 5 hodinou a držel jsem to asi půl roku, možná rok. A tam jsem měl obrovské propady třeba odpoledne, jo? Že to dopoledne bylo produktivní, ale potom kolem 2., 3., 4. hodiny jsem měl obrovský propad nálady, ale i síly. Opravdu musel jsem třeba jít spát nebo zdřímnout si. Ale v momentě, kdy jsem si upravil ten režim, opravdu jsem našel a nelhal jsem si a našel jsem ten bod dobrého vstávání pro mě, což je o 7:30, trošku později, než jsem si myslel. A dělám to tak konzistentně, tak ten propad nemám. Tak opravdu musím říct, že já opravdu jsem unaven až třeba v těch 10 hodin večer.
2: Dáša vás zdraví a ptá se, souhlasím s tím, co zaznělo v kávě o 4., ale pokud teda znám sama sebe, ale pořád to nerespektuji, to je nízké sebevědomí. Já už se znám, jen se nedokážu respektovat. Prožívám všechno mé i ostatních emoce. Vím přesně, co cítím, co je špatný, co je dobrý.
3: To bychom museli vědět, co ona přesně myslí tím respektují se nebo nerespektují. Jo? Co to znamená? Znamená to, že ona má nějakou znalost, ale nedokáže ji převést do nějakých aktivit, do nějakých opatření. To bychom potřebovali přesně vědět, co ona tím myslí.
2: Tak děkuju i za tuhle odpověď pro Dášu. V každém případě, když se rozloučíme, tak na závěr, jak vlastně poznat, že jsem dobře nastaven na čas, který přichází.
3: Zase bych vycházel z toho, že jsme dospělí lidé a máme už tu životní zkušenost. Jo? Takže můžu srovnávat s tím, že někdy se mi dařilo lépe, někdy se, myslím v tom podzimním čase, někdy jsem to zvládnul lépe, někdy jsem byl lépe připraven, někdy ne. A o to, co se opřít, a myslím si, že potom to poznáme zkrátka. Jo? Nedá se to říct jednoduše, nedá se to říct s nějakými dvěmi, třemi body, ale opřít se o tu svoji životní zkušenost a počítat s ní a vytěžit ji. Jo?
2: Tak děkuji moc. Naším hostem dnešní Kávy o čtvrté byl psycholog Dalibor Špok. Děkuji za všechny otázky, které jste nám posílali na adresu dvojka@rozhlas.cz. Pane, které mějte se moc hezky.
3: Já děkuji za pozvání a mějte se hezky.
2: Krásný podzim.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Kriminálka na Dvojce.
2: Zločin, který připomínal brutální vraždy 90. let. Došlo dokonce i na vaření v sudu. Nelítostné vrahy odhalila pardubická mordparta. Kriminálka. Tyrani na pervitinu.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
1: Na Dvojce.
3: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Prezident Pavel zdůraznil, že jde o reciproční opatření. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Zítra bude oblačno a že zataženo, postupně občasný déšť nebo přeháňky a teploty do 17 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
5: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
4: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Třeba podle Michala Kučery z TOP 09 se kvůli tomu taxislužby výrazně zdraží. Novelu teď posoudí Senát. Místní akční skupina Kraj živých vod pomáhá na Toužimsku a Tepelsku nízkopříjmovým domácnostem snížit účty za energie. Jedná se o pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí. Obyvatele navštěvují terénní pracovníci a řeší s nimi jednak faktury za energie a taky uzavřené smlouvy. Pokračuje koordinátorka projektu Jiřina Vladařová.
6: Ta práce je dlouhodobá, není to jenom o jedné návštěvě, že musí tu domácnost navštívit několikrát a vlastně dává jim nějaký úkoly o tom, aby si nejdřív zmapovali, jaký mají spotřebiče. Pak se hledají ty řešení, aby se to odstranilo, aby to bylo ku prospěchu.
4: Část výlovů na Vysočině bude letos později než obvykle. Rybářství je posouvají kvůli suchu. Neobávají se přitom pouze nedostatku vody v rybnících, ale i na sádkách. Kvůli letošním vedrům zaznamenala řada spolků vyšší úhyny ryb a také zhoršenou kvalitu vody.
7: S výlovy obvykle touto dobou začínal například rybářství Vysočiny v Chotěboři. Na sádkách v Havlíčkově Brodě má ale málo vody a proto je odkládá. Tam, kde plochy vylovit musí, budou rybáři ryby dávat do komorových rybníků. Rybářské středisko v Náměšti nad Oslavou u některých výlovů dokonce zvažuje přesun až na příští rok. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo v Čechách. Postupně i na Moravě a ve Slezsku čekejte občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek, místy na polojasno. Teploty mezi 13 a 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 v Brně jsou kolony směrem do Ostravy. Na začátku omezení na kilometru 195 narazilo osobní auto zezadu do karavanu. Na místě je policie. Kamiony brzdí na kilometru 176, osobní auta na 190 a zdrží se půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy je fronta před benzínkou Střechov. Na 52. kilometru se jede pouze levým pruhem, zdržíte se 20 minut. A dálnice D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta je neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155,5 vyprošťují kamion. Sjíždějte na Hulice na kilometru 144. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
8: 23. zářijové odpoledne teď v programu Dvojky nabízí příběhy z kalendáře. U mikrofonu zmíněné stanice jsou připraveni Jan Kovařík
9: a Tereza Stýblová. Dobrý den. A muž, o kterém si v dnešních příbězích z kalendáře budeme povídat, mluvil sám o sobě jako o starém pekelníkovi. A jeho život se peklu, přiznejme si to, občas taky podobal.
8: No nedivte se, vídal a slýchal přízraky. Často ho ovládala úzkost a strach. A současně v sobě živil vzdor vůči světu a vždycky šel vlastní cestou.
9: Co by umělec byl dokonalý solitér a jako většina velkých tvůrců došel plného uznání až po smrti.
8: K jeho jménu nás tak jako vždycky v tomto pořadu přivedou tři indicie. Tady jsou mysteriózní dřevority, krvavý román a možná překvapivě STS Studeňany.
9: No. Tak hádejte, máte na to jednu písničku, pak přijde jako vždycky odhalení.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Minimálně ti z vás, kteří se zajímají o výtvarné umění 20. století, měli šanci poznat, že hrdinou dnešních příběhů z kalendáře bude dřevorytec, malíř, grafik, knihař, ale také spisovatel a mystik Josef Váchal.
1: A taky hoch narozený 23. září 1884 z nemanželského lože, dodejme. Tahle okolnost totiž ovlivnila celý jeho další život.
0: Ano, zkusíme vám to nějak srozumitelně vysvětlit. Váchalova maminka Anna měla v Milavčích na Domažlicku 5letou vážnou známost s místním podučitelem. Když otěhotněla, o svatbě nikdo nepochyboval.
1: Jenomže to by si nesměla za partnera vybrat, řekněme, mentálně nedospělého, ustrašeného a taky sobeckého Josefa Alše. Ten rychle zvážil perspektivu nuzování na beznadějně bankrotujícím statku a kvapně odjel do Prahy.
0: Anna tedy zůstala v Milavčích s malým Josefem, hromadou dluhů a křehkou nadějí, že si ji snad ten její podučitýlek nakonec přece jen vezme, což se mimochodem nikdy nestalo.
1: Po 2 letech se dokonce přestěhovala do Prahy k bratru Jakubovi, který tam po bankrotu statku následoval skoro švagra Josefa Alše. Dokonce sdíleli společný podnájem.
0: Také nad tím kroutíte hlavou, nejste sami. Soužití 3 dospělých a malého Josefka bylo nejen emočně komplikované. Jakub se proto brzy odstěhoval do Velvar, vzal k sobě i svou matku, tedy Josefkovu babičku, a Anna k ním synka, našeho dnešního hrdinu, pragmaticky odložila.
1: 2letý Váchal tu vydržela další 2 roky. Pak rodiče Josefa Alše konečně pochopili, že jejich syn si matku svého dítěte nikdy nevezme, a vnuka si odvezli do Písku. Tam Váchal konečně našel trvalejší domov.
0: Babička a děda Alšovi ho vychovali v přísnosti, ale také v lásce. Váchal je v pozdějších dopisech oslovuje drazí rodiče, a dědeček mu na vojnu píše milý synu.
1: Přesto mu otec a matka zoufale chyběli, celý život bolestně toužil po jejich blízkosti a lásce. Neurolog František Koukolík by ho patrně označil za učebnicového deprivanta. Na Váchalovi trvalé psychické potíže tu bylo totiž bezpečně zaděláno.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na 2.

0: Odmítaný a ve dvou letech matkou opuštěný Josef Váchal, náš dnešní hrdina, pochopitelně trpěl úzkostmi, které přerostly v neurózu. Později měl sluchové i zrakové halucinace.
1: Jeho imaginární přítel, pan Relek, byl ještě poměrně neškodný. Ruku na srdce, kdo z nás neměl v dětství nějakého imaginárního kamaráda, že? Malý Josef si tak měl aspoň s kým vyprávět.
0: Horší bylo, že dětská obrazotvornost přerostla ve Váchalově zraněné mysli všechny hranice. Malý Josef začal vídat a slýchat příšery, duchy a strašidla.
1: K nejsilnějším z těchto zážitků patří snový přízrak stařeny, sklánějící se nad jeho lůžkem. V dospělosti se ji sám pro sebe pokusil alespoň zpětně přeznačit v jakousi prabábu Váchalova rodu, která nad ním bděla, když už ho matka opustila.
0: Později už jako knihařský učeň viděl a slyšel duchy i ve zcela bdělém stavu. Utíkal před nimi a žil s pocitem trvalé hrůzy z čehosi neznámého. Jistý klid mu paradoxně přinesl až okultismus a teosofie, k níž ho přivedl otec.
1: Otec se, pravda, o svého syna nijak zvlášť nestaral, jednou za několik let se ale v jeho životě přece jen zjevil, aby sehrál ochotnickou etidu Moudrý otec formuje svého syna. V případě zmíněné teosofie se mu to, přiznejme, docela podařilo.
0: Sám nadšený teosof seznámil s tímto učením a s lidmi, kteří mu holdovali, syna v roce 1902, když mu bylo 18 let. Senzitivní mladík se pro podivnou směsici okultismu, panteismu, buddhismu a křesťanství rychle nadchl.
1: Mimo jiné také proto, že mu pomohla zpracovávat halucinace a děsivé vize. Přestával se jich bát, neboť v teosofickém kontextu byl astrální svět zcela skutečný a potkávat jeho obyvatele byla ta nejpřirozenější věc na světě.
0: Zvláštní zájem mezi nimi projevoval o satana, což mu brzy vyneslo pověst satanisty. Šlo ovšem o vulgární zjednodušení a Josef Váchal se tuhle nálepku pokoušel aspoň zmírňovat sebeoznačením starý pekelník.
1: Všechny tyhle přízraky postupně přivedl také do svých kreseb, obrazů a dřevorytů. Víc si o nich povíme zase za chvilku.

0: Ať byl Josef Váchal, o němž vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře čímkoli, byl především originálním výtvarníkem. V různých etapách života se věnoval kresbě, malbě i některým dalším technikám. Přesto jeho doménou zůstal dřevoryt.
1: Kromě čistě estetické preference na něm Váchala přitahovala řemeslná stránka. To, že se se štočkem tvrdého dřeva pere, že z něj výsledný tvar dobývá doslova v potu tváře.
0: Námětově zhusta těžil ze svých vizí, o kterých jsme už dnes mluvili. Jeho obrazy a grafiky jsou proto plné duchů, přízraků a démonů. Pokud zobrazují lidi, jsou často v nepřirozených pozicích či barvách a s příšernými grimasami.
1: Motivy a názvy obrazů a grafik jsou pak náležitě provokativní. Černá mše, vzývači ďábla a podobně. Především jsou ale silně zneklidňující. Váchal se jimi snaží vyjádřit zejména duševní stav. Tomu podřizuje formu i techniku.
0: V kontextu výtvarných směrů první poloviny 20. století je Váchal naprosto nezařaditelný. Jeho mysteriózní scény nejsou secesní ani kubistické. Mají něco ze symbolismu i z expresionismu, jsou moderní, ale ozývá se v nich středověk.
1: Možná nejzajímavější je, že čistě volné grafice se Váchal s krátkou výjimkou ve 30. letech věnoval jen na začátku a na konci uměleckého života. Jinak je celé jeho dílo bytostně spjato s knihou.
0: Je to docela logické. Po neúspěšném studiu na píseckém gymnáziu se totiž vyučil knihařem. Kniha, co by artefakt, ho navždycky uhranula a stala se hlavní formou jeho uměleckého sebevyjádření.
1: Text buď rovnou řezal do dřeva, nebo si odlil vlastní písmo, pro každou knihu nové. Knihu pak většinou bez rukopisu vysázel, opatřil dřevoryty, vytiskl nejčastěji v počtu 7 až 25 výtisků a svázal. Kolik knih celkem vytvořil, dnes už nelze zjistit.
0: Jejich skutečnou hodnotu česká kultura, tak trochu tradičně, rozpoznala až po Váchalově smrti. Jeho nejslavnější kniha dřevorytů, Šumava umírající a romantická, se v roce 2008 vydražila za 3 miliony 100 tisíc korun a stala se tak vůbec nejdražší prodanou českou knihou.

0: Hrdinou 23. zářijových příběhů z kalendáře je dřevorytec, malíř, grafik, knihař, spisovatel i mystik Josef Váchal. Sám o sobě s nadsázkou říkával, že byl starým pekelníkem. Fakt, že ho od dětství pronásledovali vidiny a přízraky, jsme prozatím přičetli jeho neutěšenému dětství a také jsme museli konstatovat, že všechny tyhle vidiny, s kterými se jako mladý muž musel potýkat, se zásadním způsobem propsaly do jeho díla. Zmínili jsme dřevoryt jako klíčovou uměleckou disciplínu, kterou se Váchal zabýval, a také jsme naznačili, že nejuhranutější byl artefaktem knihy.
1: Josefa Váchala si dnes ještě pokusíme popsat jako spisovatele, i když to bude velice složité. Také se dotkneme jeho soukromého života, tak jak byl poznamenán partnerským životem svých rodičů, tak bohužel poznamenal i svůj osobní život. No a zmíníme i jeho občanské a politické postoje.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
0: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
3: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
0: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako Četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na dvojce.
4: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
0: Každý den po 17. hodině
1: na dvojce.

0: Josefa Váchala, hrdinu dnešních příběhů z kalendáře, jsme označili za tvůrce autorské knihy. Je tedy na místě představit si jej také jako spisovatele, což je ale mnohem těžší úkol, než se na první dobrou zdá.
1: Popsat, o čem Váchalovi knihy pojednávají, je totiž skoro nemožné. Lidé, kteří si na slavném dřevorytci udělali doktorát, se sice tváří, že to vědí, ale řadoví čtenáři jim to jistě právem nevěří.
0: V literárně vědných příručkách se můžete dočíst, že Váchalovy texty jsou prorocké, vizionářské anebo meditativní. Ti nejupřímnější alespoň napíší, že Váchal vytvořil nezařaditelný slovesný útvar, v němž se divoce mísí druhy, styly i žánry.
1: My, kteří na titul z literární vědy neaspirujeme, si ale mezi sebou můžeme říct, že Váchalova slovesná tvorba je víceméně nesrozumitelná. A že je to schválně.
0: Pro Váchala je totiž text především grafickým prvkem. Jde o jeho výtvarnou podobu, proto pro každou knihu řeže či odlévá nové písmo. Jen pro Šumavu umírající odlil z 200 kg směsi cínu, olova a antimonu 8014 liter.
1: Pro knihu nazvanou Z rituálů toleckých heretiků listy některé o příchodu páně jednající zase Váchal vyřezal písmo tak dekorativní a velké, že na stránku se vejde nejvýš 4 až 5 slov.
0: Zase se to rychle čte. No, mimo to Váchal čitelnost písma často záměrně stěžuje, aby si text pořád uchovával tajemství. Písmo tak paradoxně chrání obsah před tím, aby se ho čtenář zmocnil a připravil ho o jeho magický smysl.
1: Mazané, řekl bych. Poslední autorovou pojistkou proti pochopení myšlenky jsou časté archaizmy, krkolomný slovosled a souvětí rozkošatělá k dokonalé nepřehlednosti.
0: Není tedy divu, že nejslavnější, protože nejsrozumitelnější Váchalovou knihou je Krvavý román. Ten začíná literárně vědnou studií, která žánr vášnivě obhajuje a pokračuje textem, který krváky paroduje.
1: V románu se vyskytuje také nakladatel Paseka, jehož můžeme pokládat za Váchalovo alter ego. A právě jeho jméno přijalo nakladatelství pečující dnes o Váchalův odkaz.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Protagonista dnešních příběhů z kalendáře Josef Váchal byl složitý muž a proto taky složitě miloval. S výbavou citových zranění dítěte opuštěného oběma rodiči tomu těžko mohlo být jinak.
1: Matku Váchalovi, jak víme, nahradila babička, již si zamiloval. Při vánoční návštěvě Písku roku 1902 se s ní ale pohádal a bez rozloučení odjel do Prahy. Když krátce na to zemřela, Váchala výčitky bezmála zničily.
0: Stejně tak miloval svou lehce bezcitnou matku, která ho nadále zapírala a kterou musel před novým manželem dokonce oslovovat teto. Když ji roku 1939 usmrtil nákladák, týral se Váchal myšlenkou, že to byl trest za jeho spisek proti automobilismu.
1: Za partnerky si pak často vybíral, řekněme, ženy s handicapem. Jeho první lásky Eliška a Marina měly hrb, další dívka šilhala. Jakoby doufal, že právě ony ho neopustí, buď z vděčnosti nebo z nedostatku jiných příležitostí.
0: Váchalovou osudovou ženou se ale stala až Marie Pešulová, řečená Máša, která byla rovněž křehkého zdraví. Tak křehkého, že mu 9 let po

0: Jí zbývalo 10 měsíců. Když zemřela, Váchal s Mackovou klečeli u její postele a prosili za odpuštění.
1: Josef pak vytvořil fascinující grafickou sérii barevných dřevorytů In Memoriam Marie Váchalové. Je to mimořádná práce, jež dalece předbíhá svou dobu a patří k vrcholům jeho díla.
0: Do konce života už s Annou Mackovou zůstal, nikdy se však nevzali. Roku 1939 se natrvalo odstěhovali do Studeňan na Jičínsku, kde měla rodina Mackových statek.

0: Hrdinu dnešních příběhů z kalendáře Josefa Váchala jsme opustili ve Studeňanech u Jičína, kam se v 55 letech odstěhoval se svou partnerkou Annou Mackovou.
1: V částečně dobrovolné izolaci tu s pocitem zneuznání prožil 30 let. Každá z oněch tří dekád přitom měla jinou náladu a jinou dynamiku.
0: 40. léta byla ve znamení nacistické okupace. Váchal, hluboce zklamaný první republikou, nebyl k Hitlerovi právě kritický, spíš naopak.
1: Takže když se za humny objevila Rudá armáda, trochu se o sebe obával. Do deníku si 20. dubna 1945 zapsal: Macková radí, abych se ze vsi uklidil, že až to s Němci praskne, že mě tady oběsejí.
0: Žádný lynč se ale nakonec nekonal. Váchal vedl pro německé a občas taky protižidovské řeči, ale právě jenom řeči. Nikdy

0: kdy nekolaboroval.
1: Horší byla léta 50. Komunisté ve znárodněném statku zřídili strojní a traktorovou stanici a penzistům vykázali 3 vlhké místnosti. Macková trávila většinu času u přítelkyně v Brně. Váchal, ale neměl kam jít.
0: Zděšeně tak sledoval, jak družstevníci kácí 200 let staré stromy, dvůr mění ve stoku plnou bahna a všechno ničí. Žil ze 120 korun důchodu a neměl čím topit. Často hladověl.
1: Změnu přinesla až léta 60. Společenské uvolňování probudilo taky novou vlnu zájmu o dílo přehlíženého dřevorytce Váchala.
0: Jenže Josef Váchal už o nic nestál. Doktorka Mrázková z Galerie hlavního města Prahy ho k výstavě přemlouvala celý rok. Její přípravy se ale neúčastnil a na vernisáž nepřijel.
1: Další výstava se uskutečnila v Hluboké nad Vltavou a prodala se tu řada prací. Váchalova finanční situace se citelně zlepšila, jenže co s tím v 80 letech? Koupil si dřevo na otop, teplejší kabát a o něco víc konzerv. Uznání už zkrátka přišlo příliš pozdě.
0: Váchalův konec měl pak nádech absurdity. 5. května 1969 dorazila do STS Studeňany delegace Ministerstva kultury, aby umírajícímu starci, který právě pochoval družku Anu, předala titul zasloužilého umělce. Žil s ním přesně 5 dní.

0: Dnešní příběhy z kalendáře jsme věnovali dřevorytci, malíři, spisovateli a mystikovi Josefu Váchalovi.
1: Člověku, který od dětství trpěl úzkostmi a neurózami, vídal duchy a věřil v astrální světy. A celý tenhle mysteriózní kolotoč přenášel do svých obrazů.
0: Jako výtvarník byl zcela nezařaditelný. Jeho mistrovskou technikou byl dřevoryt, erbovní formou autorská kniha, pro niž si sám vyřezával a odléval písma.
1: Zneuznaný se stával čím dál zahořklejším. Ke stáří se stranil lidí, o pozdní úspěch už vlastně nestál.
0: Zemřel v 85 letech ve vlhké barabizně ve Studeňanech. Na hřbitově v Radimi má prostý dřevěný kříž s vypáleným podpisem Váchal. Téměř celý hrob je ale skrytý pod obrovským šípkovým keřem vyrůstajícím z jeho středu.
1: K Váchalovi se tak dostane jen ten, kdo se prodere nepoddajnými pruty a nechá se do krve podrásat ostrými trny. A to je ta největší metafora života a díla velkého mystika a dřevorytce.
0: Těmito slovy uzavírá scénář dnešních příběhů z kalendáře jeho autor Petr Kukal. Jak tak s Terezou známe jeho pracovní metodu, věříme, že on se do Radimi vypravil a šípkovým keřem se k Váchalovi zkusil prodrat. Děkujeme mu za krev, kterou přitom i ve vašem zájmu prolil.
1: A vám děkujeme za pozornost našeho dnešního vyprávění a těšíme se zase příště.
0: Naschledanou, přátelé.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
1: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
1: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
1: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy, profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
1: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
1: Více informací najdete na webu Dvojky.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN, vyzval Rusko a Čínu k větší odpovědnosti za mír. Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo 6 lidí. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky. Teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
4: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
5: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
4: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
6: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
4: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky má být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let. Netopíři vznikli před 65 miliony lety v Evropě. Složitou evoluční historii těchto jediných létajících savců pomohla rozplést rozsáhlá mezinárodní genetická a paleontologická studie. Ta se snaží vysvětlit také jejich dlouhověkost a výjimečnou odolnost vůči infekcím. Na výzkumu se podíleli i čeští vědci. Dnes ho publikoval časopis Nature.
7: Už první společný předek všech netopírů byl schopen letu a echolokace. Vědci analyzovali 103 genomů a porovnali je s více než 40 fosilními nálezy. Nově vytvořená genetická mapa může pomoci objasnit, proč jsou netopíři mimořádně odolní vůči infekcím a proč se navzdory malé hmotnosti dožívají vysokého věku, říká jeden z autorů, zoolog Marek Uvizl z Univerzity Karlovy.
8: Se dá zjišťovat vlastně všechny markery, které u některých druhů pomáhají, aby ty netopíři zůstali zdraví při tom stárnutí, což je to nejdůležitější.
7: Výsledky by v budoucnu mohly přispět také k výzkumu lidského stárnutí. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, postupně čekejte občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek, místy i na polojasno. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou kolony před omezením na kilometru 196. Osobní auta brzdí na STM 83. Zdrží se 25 minut. V Praze je ucpaný výjezd na Brno na D1. U Chodova na druhém kilometru odtahují auta po nehodě v levém pruhu. Kolona je z jižní spojky na víc než 20 minut. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Přišel na policii nahlásit vraždu. Jeho dva známí prý mladého muže ještě předtím unesli, věznili, byli, mučili a týrali. Těla se potom zbavili hrůzným způsobem. Ale byla to vůbec pravda? Proč by někdo udával své kumpány a co všechno musela zjistit pardubická mordparta, než soud vynesl rozsudek? O tom vypráví další část cyklu s podtitulem Tyrani na pervitinu.
10: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Bylo léto, prázdniny roku 2022 a rodina 28letého Radima se ho už týdny marně snažila kontaktovat. Jeho telefon byl nedostupný, nepřidával žádné fotky ani informace na své sociální sítě a nic o něm nevěděli ani jeho známí. Od mládí měl dobrodružnou povahu, rád pracoval u koní a pohyboval se po celé republice, na Slovensku i v Rakousku. Zpočátku si jeho blízcí říkali, že se brzy sám určitě ozve. Koncem srpna ale ztratili trpělivost a přišli na policii.
1: Případ, o kterém se budeme bavit, tak skutečně to je jeden z nejzávažnějších, který jsme v rámci Pardubického kraje řešili a z mýho pohledu, tý mý praxe, co mám za sebou, tak i jeden asi nejohavnějších případů.
0: Šéf pardubické mordparty, vyšetřovatel Milan Šimek, se k případu, který začal jako mnoho dalších nenápadným zmizením mladého muže, dostal až o rok později. Základní informace ale získal od břeclavských kolegů, kteří už na pohřešování pracovali.
1: On pocházel z Moravy, z jedné takové menší vesnice a že vždycky o sobě dával vědět, ale prostě delší dobu se neozval. Od té doby vlastně byl na kriminální službě v Břeclavi veden pátrací svazek. On to nebyl úplně svatý člověk, měl za sebou nějaký drobnější krádeže, nějaký přestupky. Byl zajímavý i jeho facebookový profil, kde vlastně měl přezdívku Otak. Samozřejmě směřovalo to k užívání marihuany a on skutečně byl častým uživatelem návykových látek.
0: Poslední záznamy, které v souvislosti s mladým mužem břeclavská policie zjistila z evidence, byly o drobných krádežích jídla v supermarketu, drogové delikty, ale i odcizení 30 tisíc korun v zábavním parku. Podle kriminalisty Františka Vychytila se logicky předpokládalo, že nejspíš i proto se někam uklidil a nedává o sobě vědět.
2: Prostě se pohyboval sám, měl záliby v koních, to asi naplňovalo v tom životě a právě tím, že už odmala trošku asi směřoval k nějaké drobné majetkové trestné činnosti, tak se pohyboval různě. Nenasvědčovalo nic tomu, že za jeho zmizením by mohl stát nějaká osoba.
0: O 4 měsíce později ale vyšetřování nabralo rychlý spád. V lednu 2023 se rodina mladíka na policii objevila s novou informací. Od lidí ze sousedství se totiž dozvěděli, že Radima v létě, kdy zmizel, zahlédli při nějaké strkanici kolem auta se dvěma dalšími muži.
1: Byl někde násilně mačkán doslova prostě do vozidla a z toho místa bydliště odvezen na neznámý místo. Uváděli nějaký osoby, které to snad měli vidět. Samozřejmě tato informace trošku posunula to jejich pátrání po té osobě a začali spolupracovat s kriminalisty krajské kriminálky z Jihomoravského kraje, kteří se vlastně do toho zapojili. Ve věci už zahájili úkony trestního řízení ve věci zbavení osobní svobody. Samozřejmě nevědělo se, kde ten Radim skončil.
0: Pátrání se zintenzivnilo a 10. února roku 2023 se všechno mělo změnit. Bylo odpoledne a Milan Šimek už v myšlenkách uzavíral uplynulý klidný týden pardubické krajské kriminálky.
1: Pamatuju si to přesně, byl to pátek, kdy vlastně v rámci objasňování nějaký jiný trestní činnosti jeden šikovný detektiv ve Svitavách zjistil poznatek, že v jednom domě mělo dojít k držení násilnému jednoho muže, nějakého Radima, a následně on tam měl i zemřít.
2: Tato informace se dostala k operativcovi z kriminální policie na Svitavách. Tu dobu jsme ještě nevěděli, jestli se zakládá na pravdě. Nicméně po prvotním prověření téhle informace a v souvislosti i s pohřešováním obdobné osoby na tom Břeclavsku jsme došli k závěru, že právě by se mohlo jednat o tohle muže.
0: Když se pardubická kriminálka propojila s Jihomoravskou, ukázalo se, že pátrají stejným směrem. Bylo ale potřeba nenápadně zjistit, jestli všechny okolnosti ze svědectví jistého Martina skutečně sedí. Uvedl totiž hodně podrobností, včetně jmen, ale sám nebyl žádné neviňátko.
2: Byla to osoba, která měla spojitost jak s drogovou, tak i trestnou činností a bylo potřeba to ověřit.
1: Uvedl i konkrétní jména osob vlastně, který se na tom únosu a následním smrti toho Radima měli podílet. Byl to nějaký Alexandr a Pavel. Spíš známější kriminalistům ze světa byla osoba toho Pavla. To byl takový násilnický typ, který tam měl problémy i s těma lidma v okolí.
0: Důvod, proč se Martin rozhodl prozradit, co se o kumpánech dozvěděl, byl jednoduchý. Měl strach.
2: Ta osoba, co nám oznámila tyhle informace, měla s tím dotyčným, co zatím měl stát, své nějaké nevyřízené účty. A protože měl taky obavu o svůj život, tak přišel tadyhle ty informace oznámit.
1: Narychlo jsme prověřili ty okolnosti u těch svědků, kteří měli být přítomni toho násilného natlačení toho Radima do toho vozidla v té obci. A i s ohledem na toho Pavla, na toho násilnického agresivního člověka, tak jsme zahájili úkony ve věci zbavení osobní svobody s následkem smrti, že opravdu byl důvodný předpoklad, že bohužel ten Radim už nežije.
0: Hned 10. února se pardubická krajská kriminálka začala zabývat i doslova hororovými podrobnostmi z Martinova svědectví.
1: Uved, že se mu měl svěřit jeho známý právě ten Pavel, že tam drželi ve sklepě nějakýho Radima, který tam následně zemřel a jeho těla se měli zbavit uvařením v nějakým velkým hrnci. Ten Pavel se dokonce tomu člověku měl svěřit i v tom, že si chtěl vyzkoušet, jaký to vlastně je zabít člověka. Osoba toho Pavla fakt byla kriminalistům známá, problémový, násilnický typ. V tom domě byly často pořádány nějaké seance, kde se zúčastňovali jak muži i ženy, kde tam došlo vlastně k napadání těch mužů i těch žen. Těch žen občas i s nějakým sexuálním podtextem.
2: Popsal de facto způsob, z jakých okolností byl ten pohřešovaný vězněn a i způsob, že vlastně bude dost složité najít to tělo, neboť ten způsob toho zbavení se těla měl být proveden tak, aby co nejvíc to stížilo práci policie.
0: Svědek Martin kriminalistům vysvětlil i to, za jaké situace se k tolika důvěrným a usvědčujícím informacím dostal.
2: Byl zřejmě moment, kdy i pachatel takhle závažného zločinu sám potřeboval asi se svěřit někomu blízkému a v tu chvíli, po několika měsících, to byl právě tenhle člověk, který policii přinesl ty informace.
0: A bleskově se kriminálce podařilo ověřit i tvrzení, podle kterého měli Pavel a Alexandr odvést Radima v kufru auta až na Svitavsko.
2: De facto se podařilo i zmonitorovat nějakým způsobem pohyb tohoto vozidla a ty informace nám seděly a byly ve spojitosti právě s touhle lokalitou na Svitavsku, kde mělo dojít k tomu nedobrovolnému držení této osoby, de facto věznění.
0: Do 24 hodin dal státní zástupce souhlas se zadržením Pavla i Alexandra pro podezření ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody s následkem smrti. Zátah na Pavla J. se chystal na Svitavsku a na Jižní Moravě si kriminálka došla pro Alexandra G.
1: Vždycky policie hledá člověka, kdo bude z té dvojice ten slabší článek, takže jsme trošku sázeli na toho Alexandra, protože jsme měli i indicie na to, že i ten Pavel se k tomu Alexandrovi nechoval dobře, taky ho napadal, měl mu dokonce zlomit ruku. Musím říct, že to byla trošku trefa do černého. Takže toho se podařilo zadržet v jedné obci na Jižní Moravě, kdy vlastně zpočátku on samozřejmě se snažil taky zapírat, že absolutně s tím Radimem a jeho zmizením nemá nic společného, ale po předložení nějakých dalších důkazů, tak s náma začal spolupracovat a vlastně díky němu jsme začali rozplítat, co se vlastně v tom domě mělo odehrát. S tím Pavlem to bylo samozřejmě trošku problematičtější, protože to byl ten násilnický typ.
0: Recidivista Pavel J. byl proslulý svou agresivitou a v minulosti ji nikdy neváhal ventilovat vůči policii, úřadům nebo svému okolí. A pardubická mordparta povolala k jeho zadržení profesionály.
3: Ano. Co se stalo?
4: Koukám do kufru.
1: Bejvalej prej bojovník MMA aktuálně byl vyšetřovaný pro nějaké napadení muže v Litomyšli. Určitě jsme z toho měli pocit hned od začátku, že to byl ten vůči typ v té dvojici. K jeho zadržení došlo před jedním obchodním domem ve Svitavách za pomocí kolegů z pořádkové jednotky, protože jsme měli samozřejmě i důvodnou obavu, jestli u sebe nemá nějakou zbraň. To zadržení se povedlo, musím říct. On byl zpočátku i po tom zadržení docela krotkej, ale následně postupem času začal být arrogantní, odmítal cokoliv podepsat, veškerou vinu prostě odmítal.
2: Tam byly použity různé denucovací prostředky. Asi každého běžného člověka by to trošku nějakým způsobem nastavilo nějaké případné možné spolupráci, ale tady u tohohle pachatele bylo zřejmé, že si z toho vůbec nic nedělal. Bylo vidět, jak dává najevo vlastně takové opovržení vůči policii.
1: Na ty naše dotazy k tomu Radimovi uváděl, že jméno toho člověka mu vůbec nic neříká, že si na něj, na takového člověka nevzpomíná. Uváděl, že sám několik lidí z toho svého domu vyhodil z nějakých důvodů, ale že si nevybavuje, že on by byl prostě mezi něma. Prostě absolutní negace všeho.
0: Tým Milana Šimka už ale pracoval na několika liniích a rozjížděly se domovní prohlídky na více místech. Nemovitosti, ve kterých se pátralo po usvědčujících důkazech, měly vazby na všechny podezřelé. A Pavel J. měl být u toho. Spolupráce s ním ale byla téměř nemožná.
4: Budete se chtít poradit s obhájcem ještě?
5: Na slovičku, na něm nemůžu.
4: Budete se chtít poradit,
1: jo? Tak on přijde za vámi.
4: Já vám teď jenom předám tenhle ten příkaz.
3: Mama, vždyť jenom žád nikdo nevypovídá!
4: Vy se uklidníte. Ještě jednou tohle to předvedete. Tak jdete s kurtou zpátky.
5: Tak to můžu.
4: Co?
5: To můžu.
4: Takže se uklidněte.
3: Mamo, vidět jenom čát, nikdo nevypovídá.
5: Ticho!
4: Ještě jednou. A použijou se denuncovací prostředky.
0: V duchu arogance a provokace se nesly i další výslechy nebo prohlídky míst, kde měl Pavel J. Radima týrat kvůli údajně nevyřízeným účtům. Strach, který se snažil vyvolat ve svých kumpánech, se nakonec obrátil proti němu.
2: Tím, že vypovídal ten druhý spolupachatel, tak se podařilo de facto rozluštit i ten způsob, jakým to bylo provedený, což bylo de facto zarážející i pro otrlé kriminalisty. I asi důvod, proč on vypovídal, mohlo být to, že na tom způsobu toho provedení on nebyl úplně ten hlavní, de facto bych to nazval, že napomáhal vlastně tomu hlavnímu pachateli celý to jednání provést.
0: Příběh s tragickým vyústěním se začal odehrávat v létě roku 2022, kdy se prý Radim Alexandrovi ozval po několika letech.
1: Nám vlastně uvedl, že Radima znal asi 10 let zpátky. Hovořil o něm jako o nějakém bezdomovci, byť on to byl člověk mladšího věku a bydlel někde na té Moravě, což jsme měli potvrzený. Oproti tomu s tím Pavlem se znal asi jeden rok. U něj v obci přebýval delší dobu, kdy mu tam pomáhal s přestavbou toho domu. A vzpomněl si, že někdy začátkem léta toho roku 22 se mu ten Radim ozval, jestli by za nima nemohl přijet, že by jim na tom domě nějakým způsobem pomáhal.
0: Alexandr prý Radimovi vyjednal, že bude pomáhat na opravách Pavlova domu. Ale Radim svou povahu nezapřel a po čase z domu začal krást peníze a marihuanu. Alexandr na to přišel a z domu ho vyhodil.
1: Radim, byť byl vyhozen z toho domu, tak se tam vrátil. V době, kdy tam vlastně spal jenom ten Alexandr a začal tam prostě zase prohledávat ten dům. Ten Alexandr to zjistil, zavolal to Pavlovi, ten zjistil, že se tam u něj Radim nějakým způsobem prostě v tom domě přehrabuje a chce tam zase o něco ukrást, tak samozřejmě se rozuřil. Říkal tomu Alexandrovi, ať ho tam zadrží, ale ten byl takový typ, že si na toho Radima netroufal. Takže Radim z toho domu nakonec utek. Když se Pavel vrátil, tak zjistili zase nějaký odcizení nějakých drobnějších věcí a věděli, že ten Radim asi zřejmě se před nima schoval někde na tu Moravu, odkud pocházel.
2: Prostě ten hlavní pachatel si to nenechal líbit a potřeboval si to s ním vyřídit.
1: Zajímavá byla ještě informace o toho Alexandra v tom, že vlastně když se tam ten Radim zpočátku nastěhoval, tak on měl nějaký svůj vlastní účet na telefonu, ten mu právě poskytl ten Alexandr, pak se z něj neodhlásil, takže vlastně měl k dispozici data toho Radima a věděl o tom jeho pohybu, takže si vlastně potvrdil, že utek na tu Moravu.
2: Tam se jim ho podařilo druhý den na jednom místě nalézt a násilně odtáhnout do vozidla a pak s ním teda odjeli sem na Svitavsko. Kdy ještě předtím, než dojeli do toho svého místa bydliště, tak se zastavili u svých dalších známých, kde využili právě sklepní prostory toho známého a tam z počátku toho násilného držení docházelo k nějakému působení násilí.
1: Pavel ho vlastně už celou cestu mlátil prostě surově a ten Radim samozřejmě viděl, že je zle. Prosil je, ať ho pustí, že jim to všechno vrátí, ale už samozřejmě tušil, že to nebude mít dobrý průběh a ani asi konec.
0: Alexandr na policii vypovídal otevřeně a detailně popsal, jak si na Radima na Moravě počkali a jak ho po návratu na Svitavsko Pavel začal doslova mučit.
2: Popsal, jakým způsobem docházelo k tomu mučení a týrání. Nejen to fyzické působení, ale jak jsem již zmiňoval, působením těch předmětů, ať už to byl křovinořec, elektrický vyžínač, působením té struny na tělo toho poškozeného, násilně držení a pak svázání i do kozelce. To tam trvalo několik hodin, pak teda zřejmě z nějakého tlaku toho majitele, toho objektu, se tihle dva pachatelé rozhodli za nějaké součinnosti tady toho majitele, toho objektu, že ho naloží do vozidla a převezou ho následně k sobě do té nemovitosti, kde ho následně teda umístili do sklepních prostor a za pomocí pout ho násilně drželi v těch sklepních prostorech.
1: Měl ruce svázaný za zády a ke kotníkům na nohou. Krajně nepříznivá poloha i pro možnost dýchání a vůbec pohybu. Radima odnesli do takového úplně nejspodnějšího sklepa toho domu, kde nebylo vůbec žádné osvětlení, samozřejmě byl tam velký chlad. Máme za to, že tam asi ten Radim strávil celkem asi skoro 5 dnů. Tak s přibývajícím časem samozřejmě ty úvazy, které měl na té ruce, tak ho samozřejmě trápily.
0: Dvojice trýznitelů držela vyčerpaného mladíka v chladném sklepě Pavlova domu. A aby jejich vězeň utrpení snášel bez křiku a problémů, udržovali ho pod vlivem drog.
2: Měli podávat návykové látky v podobě pervitinu, mělo tam docházet i k použití násilí v podobě nějakých úderů rukou. A de facto tím, že tam byly dost tristní podmínky v těch sklepních prostorách, kdy následně se nám podařilo zdokumentovat, že tam je konstantní teplota okolo 7 stupňů.
0: Alexandr průběh věznění popsal během policejní rekonstrukce a ukázal, jak na základě Pavlových pokynů nakládali s mladíkem jako s otrokem, kterého je potřeba potrestat.
6: Dával jsem kouřit perník.
7: Kouřil perník?
6: Jo.
4: To ještě v této poloze, když byl.
6: Jo.
4: Jakým způsobem nebo čím jste to kouřili?
6: Z žárovky.
4: Tak my tady máme, nemáme teda žárovku, ale máme tady, víte, co to je?
6: Jo, vím.
4: Tak co to je?
6: To je bongo.
4: Bongo na trávu, říkáte. Mm. A můžeme to na tom předvíst, tak jste to tady kouřili.
6: Ne, ale...
4: Tak jenom předvejte, jak jste teda kouřili.
6: Takhle to kouřili.
1: Ten pátý den, vlastně ten Pavel s tím Alexandrem šli toho Radima do toho sklepa zase zkontrolovat, rozsvítili tam a viděli, že je ve strašně špatným stavu a prakticky během pár sekund před nima skolaboval. Alexandr říkal, že úplně se vypnul. Zřejmě dostali strach, jak je ten jeho stav vážný, tak ho přenesli už nesvázanýho do horní části domu, kde ho tam položili na postel.
0: Ještě předtím se ho prý snažili resuscitovat, protože se jim zdálo, že je mrtvý.
4: Dělal co?
6: Prostě hájil masáž srdce, no.
4: Mhm. Prostě dělal co?
6: Já říkám, rychle nahodil, já jsem mu to rozvázal a já jsem člověk ani nezachraňoval, já s tím nemám žádný zkušenosti. On udělal masáž srdce asi 2x, 3x, on otevřel hned oči.
4: Mhm. Dvakrát, oči. 3x mu teda stiskl v hrudní.
6: A on otevřel oči.
4: Otevřel oči. Co, jaká byla další jeho reakce?
6: Říkám, koho, jako jeho?
4: No, poškozenýho.
6: Nic, prostě koukal, otevřel oči, koukal. Říkám, Pavle, bereme ho nahoru. Řekl, že už má dost prostě, že už to je konec, že už, jo, že už to má za sebou, jakoby ten trest, tak bereme ho nahoru. Tak jsme vzali nahoru, vykoupal jsem ho, umyl jsem ho, oblík jsem ho.
1: Ten Alexandr mu dokonce dal nějaký prášek, aby ho uklidnil, samozřejmě bez jakýhokoliv předpisu a znalosti, jestli takový prášek vůbec do něj může dát. A ten Radim tam usnul, oni dva šli také, ten Alexandr s Pavlem spát každý do jiného pokoje, ale ráno prostě zjistili, že ten Radim už nežije. Toho se samozřejmě lekli, záchrannou službu volat nemohli, protože na jeho těle byly samozřejmě stopy potom mučení, týrání, bití od té strunové sekačky a vlastně od toho, jak ho ten Pavel takovou dobu nějakým způsobem napadal. Takže přemýšleli, jak se toho těla zbavit. Ten Alexandr navrhoval, že by bylo nejlepší ho někde zakopat. S tím ale nesouhlasil ten Pavel, bál se, že ho najdou zvířata. Takže vymyslel, uvaříme ho v brutaru.
0: Pavel Alexandra nejdřív zaúkoloval, aby zjistil, jak dlouho se vaří lidské tělo. A použili k tomu část chodidla, které mu odřízli.
1: My jsme v té části domu, to byla taková spodní koupelna, potom následně našli stopy DNA z těla toho Radima, což byl pro nás jeden ze stěžejních důkazů. Alexandr tvrdil, že to bylo samozřejmě pro něj strašný, ale prostě na poput a na pokyn toho Pavla, který ho poslouchal na slovo, prostě to udělal.
6: My jsme ho dávali i s tím, jakoby... No, pojď, ber to. Takhle. A hlavou dolů. Možná tam jsou nějaké věci. Jo? Hlavou dolů. A? Zatlačí trochu. Trochu zatlačí na nohy. On se tam vešel, no. Už jdu povolený. Zatlačili na nohy. Zalili jsme to vodou, dali jsme tam 2 kila soli asi a přikryli víkem.
0: Vše se odehrávalo na dvoře domu, který byl na odlehlém místě a nikdo z okolí o tom neměl tušení.
2: Mám za to, že ho vařili do následujícího dne, až vlastně ta tkáň, ty svaly se uvolnily od kostí a hlavní pachatel odděloval tyto části měkkých tkání od těch kostí, dával je do belíku, kterých se následně zbavili tím, že vyváželi různě na pole. Samotné ty kosti měly údajně následně spálit, rozdrtit a následně i se stavební sutí z domu se to měly zbavit na lesní cestě v nedalekém přilehlém lese.
1: My jsme se samozřejmě snažili, už jsme věděli, o kterou cestu se jedná, jestli jsme tam nějaké stopy vlastně ještě nezjistili a taky jsme věděli, že ten Radim měl mít v hlavě jakousi titanovou destičku, což by samozřejmě pro nás byl krásný důkaz. Bohužel, přestože jsme tam byli s kolegy z kriminalistického ústavu, podělalo se na tom desítky policistů, tak jsme tu destičku nenašli, ale bohužel jsme nenašli ani nějakou hmatatelnou stopu v podobě kosti z těla toho Radima. Udělali maximum pro to, aby se na ně policie nedostala, takže začali uklízet v tom domě, kdy vlastně to tam celé vycídili savem, vybílili ten sklep, ve kterým vlastně se ten Radim celou dobu měl nacházet. Odvezli dokonce i nějaký nábytek, na kterém leželo to tělo toho Radima v tom domě, těsně předtím, než vlastně zemřel. Tohle všechno se nám nějakým způsobem podařilo zdokumentovat, zejména odvoz toho nábytku.
0: Pardubické mordpartě se ale podařilo vypátrat dům, ve kterém dvojice Radima začala mučit hned po únosu. Dům i sklepení se nedávno rekonstruovali a jeho majitelé se na mučení nepodíleli. Potvrdili ale, že hlavní pachatel byl opravdu Pavel.
1: Ten Pavel, ten prakticky stále si trval na tom, že s věcí nemá nic společného a prakticky u něj k posunu v tom, že začal vypovídat za přítomnosti obhájce, došlo až, když došlo ke změně právní kvalifikace z toho zbavení osobní svobody na zvlášť závažný zločin vraždy. Ten Alexandr s námi spolupracoval, podstoupil dokonce prověrku výpovědi na místě, přímo v tom sklepě, kde toho Radima drželi. Byl jsem tam osobně přítomný i dozorová státní zástupkyně a musím říct, že to tam opravdu na člověka působilo strašně, tam by člověk nechtěl být ani půl hodiny. Tam chlad, tma, já jsem tam viděl pavouky bílé barvy, což jsem do té doby vůbec nevěděl, že existuje. Prostě strašně nehostinný prostředí, kterým se ten radním samozřejmě musel cítit úplně strašně.
0: Příčetnost a násilnické sklony Pavla J. potvrdil i znalecký posudek Jana Laška z Hradce Králové. Vraždu spáchal zvlášť surovým a trýznivým způsobem.
2: Začal zpochybňovat svědecké výpovědi a de facto popíral svou účast na té trestné činnosti. K závěru to vedlo tak, že on uvedl, že když došlo k té smrti toho uneseného muže, tak de facto on v té nemovitosti už nebyl.
0: Počátkem roku 2024 bylo vyšetřování u konce. Podařilo se nalézt několik svědků, kteří ze sklepa Pavla J. zaslechli křik a volání o pomoc. Identifikoval se i křovinořez použitý při mučení. V koupelně, kde odřízli své oběti chodidlo, pomohl policii důkaz v podobě genetické stopy.
2: Byly to prostory koupelny a na vaně byla zajištěná krev toho zemřelého.
0: Pavel J. předstoupil před soud jako chladnokrevný vrah. A František Vychytil i šéf pardubické mordparty Milan Šimek očekávali, že verdikt soudce přinese satisfakci zdrceným pozůstalým a padnou spravedlivé tresty.
1: Byť bych si u toho Pavla představoval trest ještě přísnější osobně, ale nakonec teda Pavel byl odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši 26 let. A ten Alexandr 18 let.
0: O výši trestu pro Pavla J. rozhodlo nejen jeho chování v průběhu vyšetřování, ale i množství informací o jeho násilnických sklonech. Mnoho obětí se stále bálo promluvit. Muži, které zavíral do zvířecích kotců a mučil je, ale i ženy, které byly oběťmi jeho sexuálního násilí.
1: Je takový hrozný scény, který tam na té jeho zahradě u toho domu probíhaly, že tam Beranovi uříz hlavu a dal si sám na svoji vlastní hlavu ten Pavel. Zvrácený věci tam prostě seděly. Vlastně ta jeho porucha osobnosti byla podle znalců už dál neovlivnitelná, tedy vlastně trvalýho rázu. Takže to je člověk, který bude problémový už prakticky do konce života.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl kriminálky s podtitulem Tyrani na pervitinu. Autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, i tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Naše sesterská stanice Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
3: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
3: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
3: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
0: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
5: Zavůní oceánu.
4: Jaký je první úkol?
5: Místními chutěmi.
6: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
5: Historií.
4: Tady se narodilo Portugalsko.
5: I nečekanými zážitky.
6: Počkej.
5: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
7: Takhle nějak vypadá ideál.
5: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
0: Radioservis představuje
8: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Srdcovky od Dvojky.
9: Je středa 23. září, digitální časomíra právě ukazuje 18 hodin 36 minut 28 vteřin a svátek slaví dnes dívky a ženy s křestním jménem Berta, který žije podle posledních zveřejněných údajů u nás 7555. V občanském kalendáři se dnes vyskytuje jednak Berta, ale také Bertina, zatímco staročeskou podobu tohoto jména je Perchta. Jde o jméno německého původu a má základ ve staroněmeckém slově berát, což znamená zářící nebo skvělá. Bertu neznám ani jednu, nicméně ke všem nositelkám tohoto jména teď letí éterem sváteční blahopřání. No a znělka ta současně prozrazuje, že začíná naše třetí hudební setkání v tomto týdnu, kdy pro vás ověřené a časem prověřené nahrávky tento týden vybírá a ze studia Dvojky v Praze na Královských Vinohradech dobrý zvuk přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu,

Dnešní setkání s písničkami od srdce, pro srdce, pro duše a pro uši právě teď otevřela vzpomínka na Pavla Bobka, který nám připomenul jednu z mnoha svých skvělých nahrávek, a sice písničku, kterou si našel v autorském zpěvníku amerického zpívajícího autora Lou Reeda, spoluzakladatele a zpěváka dnes kultovní newyorské skupiny Velvet Underground, který byl považován za kmotra punk rocku. Lou Reed odešel na druhou stranu řeky života na konci října roku 2013 ve věku 71 let, kdy se jeho organismus nevyrovnal s jarní transplantací jater. Lou Reed měl doma ve Spojených státech jeden jediný singlový hit, a sice v roce 73 písničku o chůzi na té divoké straně života Walk on the Wild Side. O produkci nahrávky se tehdy postarali David Bowie s Mickem Ronsonem a Pavel Bobek českou verzi pořídil ve studiu Břevnov na konci roku 1979, kdy se o hudební doprovod postarala skupina Grosch, vedená saxofonistou Mílou Růžkem, a doprovodnými vokály přispěly Bezinky. Autor českého textu Michal Žantovský píseň nazval Zkus se životu dál smát. Ale to už míříme do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska. Annie Lennox tvořila polovinu britského hudebního tandemu Eurythmics, který tahle rodačka ze skotského Aberdeenu, ročník 1952, dala dohromady s o dva roky mladším rodákem z Londýna, Davem A. Stewartem. Oba působili v letech 77 až 80 ve skupině The Tourists a v prosinci roku 80 se rozhodli, že to zkusí na vlastní pěst a ve dvojici. No a tenhle tah jim vyšel na celé čáře, protože uspěli na obou stranách Atlantiku. A i když se dvojice v roce 1990 rozpadla, překvapivě se potom nakrátko vrátila na scénu po 9leté absenci s albem Peace, tedy Mír. V létě roku 85 byli Eurythmics na prvním místě britské singlové dvacítky s nahrávkou skladby There Must Be An Angel, Playing With My Heart. S mým srdcem si určitě hraje anděl.

Vzpomínka na velký singlový hit britské dvojice Eurythmics z léta roku 1985 There Must Be An Angel Playing With My Heart. Na domácí hudební scénu se vrátíme s pomocí Jany Robové a Jiřího Helekala. Kytarista, perkusionista, skladatel, textař a celoživotně nedoceněný zpěvák Karel Forner dostával výrazněji jako zpívající autor příležitost po boku Karla Zicha v programu jeho skupiny Flop, ve které od roku 76 působil. Životní pouť Karla Fornera je sevřená mezi letopočty 1949 až 2012. A jako autor se Karel Forner prosadil už mnohem dřív, než se stal členem skupiny Flop. Třeba pro Janu Robovou a Jiřího Helekala, o kterých jsem se zmínil, napsal v roce 1973 hudbu i text písničky Je krásné pro lásku žít, kterou oba interpreti naspívali v poslední únorový den roku 1973 ve studiu Břevnov za doprovodu skupiny Proměny a s vokálním přispěním sboru Lubomíra Pánka.

0: Je krásné pro lásku žít a to je svatá pravda. Jana Robová a Jiří Helekal v nahrávce z konce února roku 1973. Čeká nás hudební výlet do Francie. Písničku francouzského zpívajícího autora a instrumentalisty Francise Cabrela u nás proslavila jako svůj vůbec první velký hit Lenka Filipová, a to pod názvem Zamilovaná, který dal písně autor textu Zdeněk Rytíř. Francis Christian Carl Cabrel, který Lence tuhle píseň během jejího studijního pobytu ve Francii poskytl, se narodil v listopadu roku 1953 a jak sám říká, k rozhodnutí vydat se na hudební dráhu ho popostrčili písničky, které už jako malý kluk poslouchal z rádia. No a ku podivu nešlo o francouzské interprety, ale o zpívající autory ze zámoří. Američana Boba Dylana, Kanaďana Neila Younga, skotského písničkáře Donovena nebo dalšího Kanaďana Leonarda Cohena. Debutové album vydal Francis Cabrel ve 24 letech, což bylo v roce 1977 a dnes čítá jeho diskografie nějakých 15 řadových studiových alb, 5 alb se záznamy z koncertních vystoupení a k tomu 2 reprezentativní kompilace jeho nejúspěšnějších nahrávek. No a my si poslechneme Francise Cabrela v jeho autorské verzi skladby, která u nás domácněla v podání Lenky jako Zamilovaná. Žile mourir, k smrti jí miluju. Francis Cabrel v nahrávce z roku 1979.
1: Srdcovky od dvojky.

Francis Cabrel a jeho autorská nahrávka písně Je l'aime à mourir, kterou u nás doma známe pod názvem Zamilovaná. Byl rok 1979. Francis Cabrel vydal svou autorskou verzi a single tehdy obsadil první příčku francouzského žebříčku 20 nejprodávanějších a současně za svou nahrávku převzal zlatou desku. Hana Ulrichová je neodmyslitelně spjatá s Brnem, s tandemem se svým bratrem Petrem a skupinou Javory. Narodila se sice v Liberci a nedávno, 31. března letos na jaře, oslavila 77. narozeniny. V roce 1963 působila po boku svého bratra Petra v brněnském studentském divadle Bez tradic, tedy v souboru zvaném Dibetra, odkud v roce 64 oba sourozenci přešli do rockové skupiny Vulkán a v té době Hana Ulrichová také pořídila své první rozhlasové nahrávky. V roce 1967 se stala zpěvačkou skupiny Atlantis a ve druhé polovině 60. let natočili sourozenci Ulrichovi také své první duety. Melodie Petra Ulricha, kterou autor textu Vladimír Poštulka nazval Nechoď do kláštera, vyhrála svého času rozhlasovou houpačku a stala se velkým hitem. Od roku 1970 pak spolupracovala Hana Ulrichová s rozhlasovým orchestrem. V jazzově orientovaném repertoáru ji doprovázel orchestr Gustava Broma. No a v současné době vystupuje po boku svého bratra se skupinou Javory. Píseň Spoutej mě, a už jsem to tady zřejmě říkal, napsali skladatel Bohuslav Ondráček, textař Zdeněk Borovec, původně pro Martu Kubišovou, ale tu v té době postihl zákaz veškeré činnosti. Tvůrci proto požádali Hanu Ulrichovou, aby jejich skladbu v soutěži Bratislavské liry 1971 zaspívala právě ona, s čímž Marta Kubišová souhlasila. Pro píseň nakonec Hana Ulrichová vyspívala zlatou bratislavskou liru.

Spoutej mou dlaň a já tě spoutám. To byla skladba, pro kterou Hana Ulrichová vyspívala v autorské soutěži v roce 1971 zlatou bratislavskou liru. Poslouchali jsme nahrávku z poloviny dubna roku 1971 ze studia Davice, kde se o hudební doprovod Hany Ulrichové postaral orchestr Karla Vlacha. Britský zpěvák Engelbert Humperdinck se narodil v anglické rodině v indické Madrasu, a to na začátku května roku 1936. První gramofonové nahrávky pořídil v roce 1958, ale jeho kariéra nabrala velké obrátky až poté, co se v polovině 60. let seznámil s manažerem Toma Jonese, ostříleným Gordonem Millsem. Do té doby se zpěvák jmenoval tak, jak se narodil, a sice Arnold Dorsey, ale Gordon Mills ho obdařil uměleckým jménem Engelbert Humperdinck. A když se potom potomci slavného německého operního skladatele domohli soudního rozhodnutí, aby nemohl jméno jejich předka používat, byl už tak slavný, že mohl začít nahrávat a vystupovat pouze jako Engelbert. Engelbert Humperdinck byl na začátku roku 1968 na třetím místě dvacítky nejprodávanějších singlů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s hořko smutnou milostnou baladou Am I That Easy to Forget? To je tak snadné na mě zapomenout.

To je tak snadné na mě zapomenout. Am I that easy to forget? Ptal se na jaře roku 1968 Engelbert Humperdinck, a to v jednom ze svých velkých singlových hitů. Michal Penk, který se narodil v Praze v roce 1968 a 19. dubna oslavil 58. narozeniny, byl v dětství úspěšný klavírista a v nejrůznějších soutěžích získával skvělá umístění. Nicméně jeho život se začal ubírat jinými cestami. Na podzim roku 1985 spoluzakládal společně s Robertem Kodymem a PBH skupinu Lucie, hrál také s kapelou Bossanova, ale v roce 1986 ze skupiny Lucie odešel a vydal se do hájemství romantického popu. Pro svou někdejší přítelkyni Ivetu Bartošovou složil písně jako Útoč láskou, Závod s mládím nebo baladu Tichá píseň, kterou posléze naspíval i ve své vlastní autorské verzi se stejným textem Eduarda Bergnera. Krátce spolupracoval s Michalem Horáčkem, po revoluci si založil hardrockovou skupinu Sing Sing a v roce 1992 se opět objevil na hudební výsluní s nápaditou baladou O bláznech. Složil také hudbu k filmu Kanárská spojka, ale pak si na nějaký čas dal od muziky pauzu, propadl drogové závislosti. Tady je autorská verze Tiché písně Michala Penka v nahrávce ze studia Largo z podzimu roku 1999.

0: Tichá píseň v podání autora hudby Michala Penka v nahrávce z října roku 1999. Aktuální čas máme 19 hodin 14 minut 21 vteřinu, dvojka vysílá živě. Skupina The Mamas and the Papas, to je jedna ze zásadních hudebních položek zámořské hudební scény vzedmuté pop-folkové vlny a hnutí květinových dětí, tedy hippies druhé poloviny 60. let minulého století. Soubor vznikl na západním pobřeží Spojených států, v Kalifornii, konkrétně v Los Angeles, a v jeho sestavě působili John Phillips, Michelle Phillips, Danny Doherty a Cass Elliot, zvaná Mama Cass. Skupina se rozpadla v roce 1968, aby se potom dala znovu nakrátko dohromady začátkem další dekády. The Mamas and the Papas, tedy mámy a tátové, byli v roce 1998 uvedeni do rock'n'rollové síně slávy. A byl u toho ještě John Phillips, který odešel z tohoto světa na jaře roku 2001, kdy mu bylo 65 let. Ale slavnostního ceremoniálu se nedožila už Mama Cass, která zemřela na srdeční selhání v létě roku 1974 ve věku pouhých 32 let. Prvním singlovým hitem kvarteta The Mamas and the Papas a jeho hitparádovým debutem se stala na začátku roku 1966 nahrávka zasněné skladby Johna a Michelle Phillipsových s okouzlujícími vícehlasy. V žebříčku amerického týdeníku Record World to bylo druhé místo, v Billboardu a v Cashboxu místo čtvrté. Kalifornské snění California Dreamin'.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

California Dreamin' a skupina The Mamas and the Papas. To byl návrat do jara roku 1966. Další minuty dnešního setkání s písničkami od srdce pro srdce, pro duši a pro uši budou patřit vzpomínce na skladatele, zpěváka a výtečného kytaristu Karla Zicha, který získal svého času doktorát filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde studoval sociologii a estetiku, později se zaměřením na estetiku hudební. Během studií až do roku 1973, kdy se vydal na velice úspěšnou sólovou dráhu, byl Karel Zich členem spirituál kvintetu Jiřího Tichoty, tedy formace, do které se v posledních letech svého života jako vítaný host opět vrátil, aniž by zanedbával svou dráhu sólovou, na které působil se vlastní skupinou Flop. Karel Zich odešel náhle z tohoto světa v polovině července roku 2004, kdy se mu stalo osudným potápění na Korzice. Bylo mu 55 let. My si dnes na Karla Zicha vzpomeneme duetem, který naspíval s Lenkou Filipovou. Písnička Lost in Love, ztracený v lásce, pochází z autorského zpěvníku australsko-anglické dvojice Air Supply, která s ní sklízela úspěchy v roce 1980. Autor českého textu Michal Bukovič písničku nazval Mosty a Karel Zich s Lenkou Filipovou ji naspívali za doprovodu skupiny Flop ještě na začátku září téhož roku.

Karel Zich a Lenka Filipová, skupina Flop a Mosty. Nahrávka vznikla na začátku září roku 1980 ve studiu Mozarteum. Americká zpěvačka s laserovým hlasem Mariah Carey se narodila na Long Islandu ve státě New York na sklonku března roku 1970 a letos na jaře tedy oslavila 56. narozeniny. Jedna z historicky vůbec nejúspěšnějších amerických a současně světových zpěvaček dosáhla za svých hitparádových zápisů do amerických singlových žebříčků nejprodávanějších singlů bezmála 25krát na místo nejvyšší. Vůbec poprvé se jí to povedlo s nahrávkou z roku 1989, která se do světových žebříčků zapsala v roce následujícím. Šlo o skladbu, jejíž melodii si složila zpěvačka sama a autor textu Ben Margulies ji nazval Vision of Love, představa lásky. A Mariah Carey s tímhle singlem na hudební scéně debutovala a v amerických singlových žebříčcích hudebních týdeníků Billboard, Radio and Records a Cashbox obsadila první místo, zatímco ve Spojeném království, Velké Británie a Severní Irska bodovala v tamní singlové dvacítce na místě devátém.

Mariah Carey a její představa lásky Vision of Love, americký jedničkový hitparádový debut ze začátku léta roku 1990. Na domácí hudební scénu nás vrátí vzpomínka na Věru Špinarovou, pro kterou budou také platit léta 90. V srpnu a září roku 1996 vznikaly v ostravském studiu skupiny Citron nahrávky chystaného alba Věry Špinarové, které vyšlo ještě v témže roce pod názvem Když se láskám stýská. Tehdy šlo současně o autorskou vizitku autorské dvojice, skladatele a hráče na klávesové nástroje Leška Vronky, jehož 10 melodií texty opatřil Petr Šiška. Věru Špinarovou tehdy doprovodila studiová skupina pod vedením autora hudby Leška Vronky, ve které se objevili ostřílení hráči, mimo jiné saxofonista Ruda Březina, kytaristé Petr Vitásek a Zbyněk Literák nebo basový kytarista Daniel Plinta. Věra Špinarová a skladba, která celé album otevírá, jmenuje se Důvěrná.

Vzpomínka na Věru Špinarovou. Nahrávka písně Důvěrná vznikla na konci léta roku 1996. Anglická skupina Deep Purple je neoddiskutovatelná hardrocková legenda. Kapela vznikla v Londýně, často měnila obsazení a k zásadním jménům interpretů, kteří prošli její sestavou, patří kytarista Richie Blackmore, klávesista John Lord, který v polovině léta roku 2012 ve věku 71 let zemřel, basista Roger Glover nebo zpěváci Rod Evans, Ian Gillan nebo David Coverdale. V roce 1976 se skupina rozpadla, aby se v roce 84 dala znovu dohromady. Richie Blackmore si v polovině 70. let postavil nejprve skupinu Rainbow a dnes působí se svou partnerkou, americkou zpěvačkou Candice Night ve formaci Blackmore's Night a vokalista David Coverdale si pro změnu postavil skupinu Whitesnake. Letos v létě 12. srpna se stalo to, na co fanoušci skupiny Deep Purple čekali více než 3 desetiletí. Richie Blackmore se totiž objevil na pódiu se svou bývalou kapelou a společně zahráli Smoke on the Water. 81letý kytarista se k Deep Purple připojil během koncertu ve Vantahu ve státě New York a s kapelou vystoupil poprvé od svého odchodu v roce 1993. Baladu z repertoáru skupiny Deep Purple a zpěla autorské dvojice Richie Blackmore a David Coverdale, nazvanou Soldier of Fortune, voják štěstěny, si svého času oblíbil Jiří Schellinger. Naspívali na desky s textem Zdeňka Svěráka a pod názvem Šípková růženka a za doprovodu skupiny Františka Ringo Čecha. Ale tohle je originál skupiny Deep Purple z roku 1974.

0: Rok 1974, voják Štěstěny, Soldier of Fortune a ostrovní skupina Deep Purple v nahrávce ze svého alba Stormbringer, ten, který přináší bouři. Zpívající autor a kytarista Petr Nať se narodil 9. dubna v Prešově a před pár dny oslavil 64. narozeniny. V roce 1982 promoval po studiích na Prešovské filozofické fakultě P.J. Šafaříka. No a poté, co absolvoval roční vojenskou službu, se vydal na nejistou dráhu hudebníka na volné noze. Tahle sázka na nejistotu mu ale dokonale vyšla a Petr Nať se zařadil mezi nejúspěšnější zpívající autory druhdy československé a dnes slovenské hudební scény. Jako teprve druhý slovenský interpret v historii získal po Mekim Žbírkovi v roce 1985 v anketě popularity titul Zlatý slavík. Na 5. ročníku udílení výročních hudebních cen legenda nočního proudu převzal na podzim roku 2012 v paláci Joffín a v přímém přenosu dvojky tuhle trofej v kategorii zpěvák. A v jeho případě šlo o trofej pro zpívajícího autora. V roce 1991 vznikla v bratislavském studiu hudebního vydavatelství Opus autorská nahrávka skladby Petra Nadě S nohami na stole.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Len s nohami na stole, Peter Nagy se skupinou Indigo v autorské nahrávce z roku 1991. Dnešní setkání s písničkami Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši zvolna končí, ale dvojka ta samozřejmě vysílá non-stop. A jen co dozní závěrečná nahrávka, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se až dosud představili Pavel Bobek, britská dvojice Eurythmics,

Kim Wilde, který z kraje roku 1981 obsadil druhé místo britské singlové dvacítky, také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a ať se vám vydaří dnešní večer. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání na stejné stanici a ve stejný čas s přáním hlavně zdraví a ať vás život baví, loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajej, seriál Pohádky z letní zahrádky. No a ve 20 hodin Toulky českou minulostí. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Zvu vás na další pohádkovou procházku po letní zahrádce. Tentokrát si poslechneme o slunečnicích, které vypadají pyšně a přitom o sobě moc pochybují. Nejsou moc dlouhé, moc hubené. Proč nejsou radši malé jako fialky a barevné jako růže nebo poměnky? Jeden by neřekl, co všechno se honí hlavou květinám. Dnešní pohádka na dobrou noc se

0: večer, děti. Zas končí jeden letní den. Vyjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Na konci jedné zahrady lemovala plot řádka slunečnic. Jak rostly, měly o sobě spoustu pochybností. Připadaly si moc dlouhé, moc hubené, zdálo se jim, že mají příliš velký květ, který se navíc podobá slunci, a to je přece zbytečně okázalé. Všechny slunečnice se upřímně trápily. Cítili se pořád nejistější a nešťastnější. Proto se stále dívali vzhůru k nebi na slunce a vyčítavě se ptali, proč to tak musí být. Ale jak tam stály vzpřímené, vysoké, nikdo by do nich neřekl, že se trápí. Naopak, ostatní květiny si o nich šeptali. Mají nos nahoru, pořád si něco špitají se sluncem, točí se jenom za ním a jsou tak pyšné, že na nás ostatní se ani nekouknou. Slunečnice se přitom na ostatní květiny dívaly dost často, ovšem jen tajně a po očku. Pak zas rychle obrátili hlavy ke slunci a vyčítali mu. Proč nejsme malé jako fialky? A proč si nám dalo zlatou barvu? Přáli bychom si nějakou něžnější, třeba bledounce růžovou, jako má růže, anebo poměnkovou. Ach, slunce, modrá barva se nám zdá nejkrásnější. Nemohli bychom být blankitně modré? Vždyť té barvy na nebi máš dost a dost. Ale slunce jim neodpovídalo. Jednou, když už bylo slunečnicím zvlášť smutno, dostala ta nejvyšší z nich nápad, který se jí zdál přímo báječný. Honem oslovila slunéčko sedmitečné, které se zrovna usadilo dole v trávě na modrém kvítku rozrazilu. Slunéčko, Beruško, Pinkalinko, jsme podle jména trochu příbuzné. Mohla bys pro nás něco udělat? Ale s radostí, zasmálo se slunéčko sedmitečné. Co to má být? Slunečnice zaváhala. Nejdřív mi pověz, kam teď poletíš, do nebíčka nebo do peklíčka? Do nebíčka, usmála se Beruška. Tak, když už tam máš cestu, vyhrkla slunečnice, mohla bys nám prosím přinést modré z nebe? Proč ne, usmála se Beruška, to je maličkost. Byla už taková. Často dávala ukvapené sliby, jen aby někomu udělala radost. Ale o tom žádná ze slunečnic neměla ani tušení. A tak se všechny celé šťastné dívaly, jak Pinkalinka letí k nebi. Jenomže utekl celý den, pak i druhý, a Beruška se pořád nevracela. Slunečnice přesto dál vzhlížely k nebi a šeptali si, však ona přiletí a přinese modré z nebe, slíbila nám to. Zatím slunéčko sedmitečné sedělo na trnce, kde mělo svůj domeček, a plakalo. První den tichonce, druhý den už tak usedavě, že trnka začala vyzvídat. Co pak je? Proč pláčeš? Protože ráda dělám druhým radost, vzlikala Beruška, a trnka se podivila. Ale to přece není důvod k pláči. Ale je, popotahovala Beruška. Já totiž, když chci udělat radost, tak něco bez rozmyslu slíbím. A když si to pak rozmyslím, najednou vidím, že to nejde. Tak třeba včera jsem slíbila slunečnicím, že jim přinesu modré z nebe, že je to maličkost. Jenomže tak to není. Jak bych já nešťastná unesla tolik modrého z nebe pro tolik velkých slunečnic? Ty malá hloupá Beruško, ty z tomu dala, zabroukala trnka. Jenomže já tě nemůžu nechat plakat. Víš co? Tady vedle mě roste kytka pětiprstka. A tak, když se nikdo nedívá, sebere ledacos. Myslím, že si troufne i na modré z nebe. Ani nápad, ozvala se pětiprstka a ušklíbla se na trnku. Kolikrát si mi vyčítala, že nenechám nic na pokoji a teď mě najednou chceš navádět, abych kradla modré z nebe. Však ty to uděláš, řekla Trnka výhružně. Mám trny a slibuju, že jestli se nenatáhneš pro modré z nebe, budeš mít v každém z pěti prstů aspoň 5 trnů. A znáš mě, já své sliby plním. Pětiprstka tedy natáhla svých 5 šikovných prstů k nebi. Kus ho vzala a jako závoj to modré z nebe přehodila přes tváře smutných slunečnic. Ale ouvej, jen někdy zkuste smíchat žlutou barvu s modrou. Vyjde vám zelená. Slunečnice tam dole u plotu stály docela zmatené, zděšeně koukali jedna druhé do tváře a potom naříkali. Teď je nám ještě hůř, jak jsme vytáhlé a celé zelené, vypadáme jako stromy. V tom se ozvalo slunce. Když jsem tenkrát rozdávalo barvy, sáhlo jsem nejdřív do vlastní kapsičky pro žlutou a všechny své nejmilejší květiny jsem pozlatilo. Proč pak vám moje barva nebyla dost dobrá? Slunce, sluníčko, prosíme, odpusť nám, zanaříkali slunečnice. Odpusť a vezmi si zpátky modré z nebe. Slunce se pousmálo a vzdychlo. Ach, vy tam na zemi, vy jste pěkná cháska. Jedním paprskem kleplo přes prsty pětiprstku, druhým píchlo Trnku, třetím vysušilo Berušce poslední slzičku. A čtvrtý paprsek slétl jako zlatý šíp dolů ke slunečnicím a nabodl na svůj hrot modré z nebe. Slunečnice si odechly. Všechno zas bylo jako dřív. Zvedli hlavy k nebi a zašeptali. Děkujeme ti, děkujeme. A od té doby to říkají stále. Ovšem, ostatní květiny, které neznají jejich příběh, si o nich špitají. Jak jsou pyšné. Pořád mají nos nahoru. Točí se jenom za sluncem, na nás se ani nekouknou. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. 1812, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí, Stříbrný vítr a v něm Iveta Toušlová v 21 hodin. Četba na pokračování Čas voz ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Jsme tu opět všichni v plném počtu. Doufám, že vy též, abychom společně putovali českou historií. Tato 710. schůzka se opět zatoulá notný kus za hranice země, jejímž dějinám se věnujeme. Nečiníme tak proto, že bychom doma nenacházeli dostatek materiálu pro naše schůzky, ale protože dění kolem nás, ba i daleko od nás, se životně dotýkalo i našich osudů. Což plně platí i v dnešním případě, jejž předznamenává letopočet 1812. Mohli jsme použít i jiného titulku, méně strohého, ale zdá se nám, že letopočet docela stačí. Ostatně ani slavný ruský skladatel Piotr Čajkovský, když psal svoji proslulou předehru 1812, nebyl jiného názoru. Zprávu o tomto zlomovém roce vám přinášejí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Naše kroky ovlivňuje nadálku nepřítomný spisovatel Petr Hora Hořejš, jakož i blízce přítomný režisér Jaromír Ostrý.
4: A 40letý pán Evropy tuhle válku už nepotřeboval. Vpád do Ruska to byl Napoleonův osudný omyl. Všechno, od mdlého zdůvodnění útoku přes rozpačité vedení operace až po její katastrofální výsledek, jakoby svědčilo o tom, že géniův mozek se ocitl na scestí. Zaslepila Bonapartův duševní zrak přílišná moc? Spichl tolik? Byl kalkul od samého počátku chybný, zaviněn únavou a přepracovaností, či snad dokonce ohlašující se nemocí? Existují na to různé názory. Jeden motiv je však spojuje. Vojevůdce Napoleonova formátu mohl průběh války předvídat. Leč tentokrát jednal Napoleon jaksi ochable, bez jasného plánu. A v domnění, že i nadále skvěle improvizuje, si nechal vnutit strategii protivníka.
0: Den před vpádem se Napoleon ukázal celé své armádě.
3: Jel na Bělouši, občas z něj seskočil a chodil pěšky.
0: Oblékl si cizí uniformu, aby nepoutal pozornost.
3: Díval se na přicházející vojska, sledoval stavbu mostů, přípravu vpádu.
0: Pak se však stalo něco, co by samo o sobě bylo bezvýznamné.
3: Když objížděl na koni pobřežní pásmo a pozorně sledoval řeku, protilehlý břeh, jako by odhadoval šířku Němenu, uviděla jeho svita, která jela v úctivé vzdálenosti za ním, že císař, který, jak se zdálo, seděl pevně v sedle, spadl z koně.
0: Všichni se k němu vrhli. Napoleon ležel na trávě.
3: Pod nohy koně vběhl zajíc, kůň se lekl, vzepjal se a jezdec vyletěl ze sedla.
0: Napoleon nebyl raněn ani pohmožděn, ale on i jeho nejvyšší velitelé to považovali za špatné znamení.
3: Pověrčivý Korzičan měl špatnou náladu. Následující hodiny nemluvil, byl zamračený, na otázky neodpovídal.
1: Jakou záminku vlastně uvedl Napoleon pro svou invazi do Ruska? Bylo zdůvodnění útoku v skutku mdlé, jak naznačuje úvod?
3: Bylo. Podle císaře Rusko trvale nerespektovalo podmínky kontinentální blokády a dodávalo Británii ve velkém obilí.
1: A dodávalo?
3: Car Alexandr sice s těžkým srdcem na blokádu kývl, ale ve skutečnosti ji porušoval.
0: Ostatně Rusko nebylo samo. S Británií obchodovali Spojené státy americké.
3: A sám Napoleon často dával pokyny k porušení blokády.
0: Například, když se jednalo o dovoz anglické kávy a cukru na Korziku.
1: Abychom se ještě jednou vrátili k začátku, pozbyl snad Napoleon svůj pronikavý úsudek, zaslepila ho moc, přemohla ho pýcha, trpěl únavou či snad nemocí.
0: Ti nejbližší na něm pozorovali, že je stále zasmušilejší.
1: Ale Narodil se mu přece syn, následník trůnu.
0: To ano, jenže už na něm nebyla vidět životní síla, která tak přitahovala lidi ještě před 10, 5 lety.
3: Šeptalo se, že špatně spí. On, který si byl schopen lehnout za hřmotu děl na kožešinu přímo na zem, aby si zdřímil na 10 minut, načež se za 10 minut probudil a pokračoval ve velení.
1: Co mu bylo? Co s ním bylo?
4: Co si s ním nebylo v pořádku? Jednou na recepci v Tuileriích přišel ke svým hostům, podíval se na všechny nepřítomným pohledem, zůstal stát uprostřed sálu a po několik minut se sesklopenou hlavou díval upřeně na jedno místo na parketách. Trvalo to tak dlouho, že to vzbudilo mezi hosty rozpaky. Když mu chtěl kdosi pomoci, přistoupil k němu a na co si se ho zeptal, Napoleon něco nespokojeně zamumlal a odešel ze sálu.
0: Ruské tažení zahájil Napoleon se zpožděním.
3: Bylo měsíční, neli 6týdenní.
0: Což byla vážná, možná osudová chyba.
1: A příčina?
0: Příčin, proč Napoleon nepřekročil řeku Němen na jaře, ale teprve začátkem léta, bylo několik.
3: Ta první tkvěla v neúrodě předchozího roku. Na konci zimy a na jaře 1812 vypukl v řadě francouzských krajů hlad.
4: Bylo mnoho ubožáků, kteří nepřežili tuto strašnou dobu, kdy museli krást dobytku pomije.
3: Spížování armády bylo tudíž komplikované a opozdilo se.
0: Potíže měl i císař s verbováním nováčků.
1: Nějak se do služby nehrnuli?
0: Tušili, kam budou posláni, a tak v houfech prchali do lesů. Zvláštní létací oddíly je pak museli pochytávat.
1: Termín létací oddíly nemá nic společného s letectvím. Byly to stíhací jednotky.
3: Dalších asi 15 dnů promeškal Napoleon v Drážďanech, kde se ke slavnostnímu holdu a rozloučení shromáždili panovníci mnoha vazalských států, včetně Františka I. a pruského krále Fridricha Viléma III.
0: Napoleon si od nich nechal
3: poněkud narcisticky
0: líbit nejponíženější pochlebování.
3: Dokonce prý vladaře tahal bodře za ouška.
1: No, muselo to vypadat, jako by už předem oslavoval vítězství.
3: K něčemu takovému by se dřív nesnížil.
4: Svého času, a nebylo to tak dávno, vstupoval Napoleon do hlavních měst Evropy jako osvoboditel, který láme feudální pouta utlačených národů. Prostí lidé ho nejenom vítali, oni ho dokonce podporovali. Ale v Rusku už nedokázal pozvednout proti carské moci ani mužiky, ani neruské obyvatelstvo. Přicházel jako monarcha a dobyvatel. Tak byl také vnímán. Proto ho vítalo ticho a plameny. Rolníci před ním zapalovali své skromné chalupy a mizeli v lesích jako duchové.
3: Napoleonova armáda pochodovala pustinou a nikdo se jí nestavil na odpor.
4: Ustoupím až na Kamčatku,
1: měl prohlásit ruský car Alexandr.
4: Ale nepodám se.
0: Zlopověstnost podivného způsobu ruského boje pochopil francouzský císař až pozdě.
1: On byl vlastně zvyklý udeřit a zničit, že?
3: Ano, taktiku bleskové války ovládal dokonale.
0: Jenže postup ruských vojsk ho vyvedl z konceptu.
1: To už jim velel Kutuzov?
3: Ne. Ruskou armádu až do bitvy u Borodina řídil Němec s anglicko-francouzským jménem a skotského původu, narozený ovšem v Litvě. Barclay

0: Za 3 dny
1: po takřka vycházkovém přechodu přes Němen
0: stanula francouzská velká armáda ve Vilniusu.
2: Což je dnes hlavní město Litevské republiky, tehdy však a později ještě jednou bylo okupováno Rusy.
0: Vypadalo to na triumfální začátek.
2: Taky bych řekl.
0: S jediným kazem.
2: Jakým?
0: Očekávaná generální bitva se nekonala. Chyběl sok.
1: Napoleon se cítil zaskočen.
2: Nedivím se mu. Přece měl právo na svého nepřítele.
1: Poprvé se zastavil, a to hned na 18 dnů.
0: Tím ovšem promeškal výhodu plynoucí z momentu překvapení a z počáteční drtivé převahy.
1: Hned ve vstupní fázi si nechal vnutit zatím bezděčně záměry nepřítele.
0: Náhle váhal, kterým směrem se vlastně vydat.
1: Nevěděl ani, kam až je třeba dojít.
0: Původně počítal s tím, že Smolensk, ležící na půli cesty k Moskvě, bude tou nejzazší mezí. Do té doby Rusy vyřídí.
2: Ale co teď najednou?
0: No co? Znejistěl.
2: Což se mu moc nestávalo.
0: To se mu snad nestalo zatím ani jednou.
2: Nezačal si on říkat, jak dlouho může tahle ta válka trvat?
0: Napoleon předpokládal, že nejvýš, a když tak nejhůř, několik týdnů. Jenom co donutí protivníka ke změření sil.
2: To by ovšem znamenalo vydat se za ním.
0: Pár dnů po vstupu na ruskou půdu,
2: přesněji na litevskou a později běloruskou,
0: se chybující Napoleon řídil už nikoli svou, ale ruskou iniciativou.
2: A to není vůbec dobré, když jeden dělá proti své vůli to, co si ten druhý přeje, aniž si to ještě ke všemu sám uvědomuje. A nemusí být ale vůbec vojevůdcem, či dokonce císařem.
3: Ve snaze dosáhnout co nejdříve kontaktu s nepřítelem zamířil Napoleon znovu na východ. Zastavil se až po dalších 400 kilometrech ve Vitebsku. Tady opět nehnutě trčel 14 dní, stravován přitom pochybnostmi, co teď a kudy kam. S podobnou situací se doposud nesetkal. Pokud kdy nepřítel ustupoval, dával tím najevo strach. Měli ale Rusové strach? To by už jednali o míru. Jenomže žádné kapituleční nabídky nepřicházely.
0: Uvažoval, jak tuto zapeklitou situaci vyřešit.
1: Jednu chvíli pomýšlel, že rozpoutá rolnické povstání.
0: Proti carovi, pochopitelně.
3: Dejte mi vědět,
2: psal svému maršálovi Jeanu de Beauharnais,
3: jaké dekrety a provolání jsou potřebné k rozpoutání vzpoury rolníků.
0: Později se už k této myšlence nevracel.
2: Bodejť, rolníci jsou přece jenom divní spojenci pro císaře.
1: Grand armée.
2: Ještě pořád to byla velká armáda.
1: Připomínala nůž, zaříznutý hluboko do těla cizí země.
0: Tím ale přitom sama slábla.
1: Cestou do Vitebska se stenčila nejméně o třetinu. Vrchní velitel musel všude za sebou nechávat jednotky, zajišťující týl, zásobování a bezpečnost přísunových komunikací.
3: Ve snaze konečně skřížit zbraně, dokud je čas, se Napoleon posunul ještě dál na východ. U Smolenska se Rusové střetu opět vyhnuli. Došlo pouze ke krátké bitce, ve které ruské sbory odrážely francouzský nápor a kryly ústup hlavních sil dále na východ. Poté dospěl Francouz bez většího odporu až na pár desítek kilometrů před Moskvu. A tam, na řece Koloči, se konečně dočkal. 7. září 1812. roku se Francouzi s Rusy utkali v bitvě u Borodina.
0: Krátce předtím byl z funkce velitele ruských vojsk odvolán polní maršál Barclay de Tolly.
1: U carského dvora jeho záměrný ústup vyvolával nejprve údiv, pak paniku a nakonec zlobu. Později dokonce i domněnky, že jako cizinec zradil a slouží francouzským zájmům.
2: To známe. Cizinec není našinec.
1: A tak byl Barclay nahrazen Kutuzovem. I když ruský car Alexandr tohoto maršála osobně nesnášel.
0: Ovšem ani Kutuzov si nepřál změřit s Francouzi síly v generální bitvě. Souhlasil s Barclayem v tom, že Napoleona zničí rostoucí vzdálenost od základny, nedostatek potravin a nezvyklé podnebí.
2: Ve všem měl nakonec pravdu.
0: U Borodina?
2: Dnes patří Borodino do Velké Moskvy.
0: Tak tedy u Borodina se Kutuzov Napoleonovi a Čnerad postavil, protože politicky to už bylo nevyhnutelné.
2: Pořád jenom couvat prostě nešlo.
0: Kdyby byl vydal Moskvu bez boje, degradovali by ho.
2: A nebo nejspíš zastřelili.
0: Nejspíš.
3: Aby ruská vojska získala potřebný čas k vybudování mohutných polních opevnění, uchýlil se Kutuzov 5. září k taktice zdržovacích bojů o redutu u Ševardina. To donutilo Francouze k předčasnému rozvinutí svých sil. Kutuzov tímto tahem získal přehled o uspořádání i kvalitě nepřítele a posílil své levé křídlo. Předehra skončila 7. září nad ránem. V 17:30 je veden francouzský útok na levé křídlo ruského postavení. V 6 hodin přecházejí hlavní síly Napoleona do pozice 2. armády Rusů pod velením knížete Bagrationa. Říkalo se jí Bagrationovi vali. V tomto okamžiku čelí Rusové ohromnému tlaku francouzského sboru, který je podporován jezdeckými zálohami. V poledních hodinách ruská strana náporu podléhá a je donucena ustoupit do Týlového postavení. Kníže Bagration je při této operaci smrtelně zraněn. Ruské dělostřelecké baterie odráží 2 francouzské útoky. Pak se Kutuzov rozhodne poslat k dělostřelcům své jezdecké jednotky a kozácké sbory, aby zasadili tvrdý úder do boku a týlu napoleonské armády. To spozdí hlavní útok Napoleona o 2 hodiny. Ten začíná ve 2 hodiny odpolední a po dalších 2 hodinách jsou ruští obránci opevnění nuceni vyklidit své pozice. Francouzům zbývá v záloze jenom garda, a tak se v podvečer omezí jenom na dělostřelecké ostřelování ruských pozic a dokonce sami vyklízí dobitou ruskou baterii z obavy protivníkova protiútoku. Pro masivní ztráty na Kutuzovově straně není jeho armáda schopná pokračovat v boji a maršál vydává rozkaz k dalšímu ústupu. Nejprve do Možajska a potom až za Moskvu. Tím byla bitva ukončena.
2: Bitva u Borodina. Francouzi ji ovšem říkají Bataille de Moscou, bitva u Moskvy.
0: Byla považována za nejstrašnější v dějinách.
1: Během jediného dne padlo na relativně malém prostoru 57 tisíc Napoleonových mužů. Zabito nebo raněno bylo 47 jeho generálů.
2: A ruské ztráty?
0: Byly o něco nižší, ale stejně podle údajů v literatuře ovšem dost rozdílných, zahynulo u Borodina na 100 tisíc vojáků.
1: Na konci toho krutého boje nebyli žádní zajatci.
0: Protože se znovu a znovu na bodák bojovalo o ty též kóty či zákopy, mrtvoly se prý doslova kupily ve vrstvách na sobě.
1: Těla padlých pak po měsíce nikdo neodklidil.
0: Obě strany se domnívaly, že zvítězily.
2: To se stává někdy bojevůdcům, ba i politikům, i v moderní době.
0: Spory o výsledku bitvy se vedou dodnes.
1: Někdy bývá srovnávána s bitvou u Jílového v Prusku.
2: Ano, tam taky tvrdila každá strana, že vítězem je ona.
1: Jenomže bitva u Jílového byla pouhou epizodickou, i když velkou bitvou, která nepřinesla Napoleonovi vítězství a nijak neovlivnila jeho další tažení.
0: Zatímco Borodino znamenalo zvrat.
3: Napoleon zakoušel těžký pocit člověka,
2: napsal Lev Tolstoj ve své epopeji Vojna a mír,
3: který maje štěstí ve hře, střeštěně rozhazuje peníze a vždycky vyhrává, až najednou, právě ve chvíli, kdy si vypočítal všechny eventuality, které se mohou ve hře vyskytnout, pozná, že čím chytřeji vynese, tím určitěji prohraje.
2: Možná tohoto poznání Napoleon skutečně došel.
3: Mravní síla francouzské útočící armády byla vyčerpána. Rusové nedobyli u Borodina toho vítězství, jež se počítá podle ukořistěných kousků látky na tyčkách, kterým se říká prapory, a podle prostoru, na němž stála a stojí vojska. Ale dosáhli vítězství mravního, jež přesvědčuje nepřítele o mravní převaze jeho soupeře a o vlastní nemohoucnosti.

0: Je ale pravda, že Kutuzov couvl až do Moskvy a pak ještě kus za ní.
1: Ano, za týden po bitvě si to Napoleon se svou unavenou armádou namířil do jejich bran.
2: Ubytoval se na Dorogomilovském předměstí a ráno vjel do Moskvy.
1: Nalezl vylidněné město, bylo jako bez života. Nikdo nespěchal vítězi přinést klíče od poražené ruské metropole.
2: Marně Napoleon čekal na bojary, nikdo nešel.
1: Prázdné ulice, zející díry rozbitých oken v domech, kde nikdo nebyl. Psi, kteří hledali své pány, bílé klávesnice, klavičembala v dokořán otevřeném prázdném domě.
2: Večer vypukly požáry.
1: Šířili se celou noc a zachvacovali nové a nové čtvrti.
2: Byly neuhasitelné. Moskva byla ze dřeva.
1: Po týdnu musel Napoleon z Kremlu ohroženého ohněm přesídlit do Petrovského paláce.
3: Krásné, velkolepé město Moskva už neexistuje.
0: Napsal následující týden Napoleon v dopise caru Alexandrovi.
3: Spálil je Roztopčin.
0: Kníže Fjodor Roztopčin je velice kontroverzní postava. Někdejší ministr zahraničí byl jako gubernátor pověřen, aby hájil Moskvu.
3: 400 žhářů byly přistiženy na místě činu. Všichni prohlásili, že podpalovali domy na rozkaz gubernátora a náčelníka policie.
2: Pocit triumfu náhle vymizel.
1: Z původní armády zbývala třetina.
2: Vojáci neměli co jíst.
1: Spížovací oddíly nebyly 100 zajistit potraviny, a to ani násilím.
2: Rolníci široko daleko kolem Moskvy se chopili zbraní.
1: Nejdřív se zvedli ti ze Zvenigorodského újezdu. Jejich vůdcem se stal rolník Pavel Ivanov.
2: Partizánské oddíly začaly působit nepříteli značné ztráty.
0: Podle svědectví francouzského důstojníka Fizenaka útočili oddíly partizánů každý den stále energičtěji.
2: Pokus francouzského velení rozšířit okupační pásmo kolem Moskvy utrpěl nezdar.
1: Město Vereja, které obsadili francouzské a vestfálské oddíly, bylo ve spojené operaci pravidelného vojska a partizánského rolnického oddílu vedeného knězem Skabejevem osvobozeno.
2: Nepřátelská posádka byla z části pobyta, z části zajata.
1: 34 dny Napoleon čekal v Moskvě páchnoucí spáleništěm.
2: Co dál? Má táhnout dál na Sibiř?
1: 18. října se odhodlal v zoufalství vyklidit město.
2: O tehdejším duševním stavu Napoleona hodně vypovídá skutečnost, že tento nepochybně kultivovaný člověk pomstychtivě nařídil vyhodit Kreml do povětří.
1: Nesmyslný akt vandalství však už jeho vojáci nestačili vykonat.
3: Francouze v Rusku prý porazil generál Zima. To tvrzení dlouho šířil sám Napoleon. Lhal si do kapsy. Pravdu sám sobě přiznal až na svaté Heleně. Když 18. října 1812 opouštěla jeho armáda Moskvu, byly pouhé 3 stupně pod nulou a slunečno. A ještě nejméně 3 týdny pak trvalo hezké počasí. Francouze rozdrtil sám Napoleon. Kutuzov mu k tomu dopomohl. Tažení bylo od samého začátku šílenstvím megalomana.
0: A tak pochodujeme s Francouzi nazpátek, na západ.
2: Nešli sami. Kutuzov převzal iniciativu a u Malojaroslavce, jeho východně pod Moskvou, přehradil Bonapartovi cestu.
1: Pokusil se vnutit generální bitvu jeho veliké armádě.
2: Teď už spíš malé armádě.
1: Ještě před pár měsíci, ba týdny, o ní Napoleon velice usiloval.
2: Teď se řeži vyhnul jenom za cenu vážných ztrát.
0: A začala kalvárie.
1: Jinak se to nazvat nedá. Zezadu na ustupující armádu věčně dotírali jednotky Kutuzovovy armády. Z ostatních stran partyzáni.
2: Spořádaný pochod se proměnil v úprk.
1: Italové, Bavoři, Němci, Francouzi.
2: Neboť ti všichni byli v Napoleonově vojsku?
1: Nechávali na cestě výstroj, pak děla a nakonec raněné.
2: Ve Smolensku se chtěl Bonaparte zachytit. V teple, pohodlí, úplných skladů, které tu před časem vybudoval. Chtěl tady s armádou přezimovat.
1: I vojáky ta vidina motivovala.
2: Jenomže smolenské spižírny zely prázdnotou.
0: To muselo být kruté zjištění.
2: Bylo. Od Smolenska na západ už prchaly jenom tlupy desperátů.
1: A když se k ruské taktice spálené země přidali mrazy a chumelenice, byl konec.
2: Ten konec vzal na sebe konkrétní podobu katastrof u Krásného a hlavně na řece Berezině. Její přechod koncem listopadu 1812 stál tisíce životů.
1: U Bereziny spálil Bonaparte zbytky trénu, aby měl koně pro poslední děla.
2: Kutuzov ho tady zamýšlel obklíčit a zajmout.
1: Napoleon se dostal opravdu do obklíčení. Během bitvy se ale za vysokých ztrát probil.
2: Zatímco posledních 40 tisíc omrzlých ubožáků v dešti kulí stavělo most, jejich velitel je už odepsal.
1: Francouzi prchali jako smyslu zbavení. Napoleon ještě rychleji.
2: 5. prosince armádu opustil, aby se pod inkognitem jako hrabě Kolenkůr během 13 dnů dostal přes Polsko, Prusko a Sasko přes celou Evropu do Paříže.
0: Do Ruska se Napoleon vydal s takřka 500 000 armádou. Domů se Francouzů vrátilo sotva 30

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 710. schůzka s Toulkami českou minulostí. 711. s podtitulem Nepřítel lidstva vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na Dvojce.
1: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
5: Mě to dosvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
2: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
6: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
1: Byl jednou jeden rok.
2: S Jitkou Asterovou.
7: Teda vy jste pěkný filuta.
1: Nebo Honzou Kovaříkem.
8: A teď se to možná úplně vyjasní.
2: Každý všední den po 12. hodině na Dvojce. Četba na pokračování na Dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
9: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
2: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
10: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
2: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na Dvojce.
11: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
12: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
12: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata. Pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy. Buďte vítán.
13: Dobrý den.
12: Sladili jsme se. S pedagogem katedry ruských a východoevropských studií se budeme věnovat zejména výsledkům voleb do ruské státní dumy. Co se po nich v Rusku změní, zda a v čem ovlivní ruskou agresi na Ukrajině a jak by měla Evropa reagovat na zesilující hybridní útoky Moskvy. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
12: Jednotné Rusko, které je úzce spjaté s Vladimírem Putinem, prezidentem Ruské federace, podle očekávání ovládlo volby do státní dumy, získalo 58%. Je to, pane Svobodo, výsledek, který si Kreml přál?
13: Tak je to výsledek, který si Kreml přál, protože kdyby si ho nepřál, tak to tak nedopadne. Ty výsledky jsou zpochybňované, už nyní máme. Ono je tam poměrně jednoduše vidět, že čím víc roste účast, tím víc roste i výsledek pro jednotné Rusko, což prakticky možné není. Jsou velká podezření na to hraničící s jistotou, že ty výsledky jsou výrazně nafukované, ale pokud už je budu takhle brát Kreml, pro Kreml je to vlastně velmi dobrý výsledek, protože oni říkají, že vlastně je to výsledek, který je výrazně lepší, než byl v těch mírových dobách, že je i vyšší účast. Oni tvrdí, že je to tím, že vlastně ty ukrajinské útoky podnítily to vlastenectví Rusů a ti šli odevzdat hlasy jednotnému Rusku. Tady samozřejmě můžeme o tom dosti pochybovat. Já bych jenom uvedl ten výsledek z Čečenska, kde Ramzan Kadyrov získal 99,85% hlasů, což ať si každý udělá obrázek, jestli je nebo není možné.
12: Šlo, jak už jste naznačil, pane Svobodo, o první volby do dolní komory parlamentu od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. O těch volbách, těch aktuálních, se psalo také jako jistém referendu Vladimíra Putina. Přinesli vůbec teda nějaké překvapení?
13: Tak překvapení, ono zajímavé bylo třeba to, že vlastně ta strana Spravedlivé Rusko, to je taková obskurní stranička, která se čím dál více profiluje jako hodně proválečná. Ona vlastně z těch všech stran vystupovala jako nejvíc proválečná, tak získala 5,1% hlasů údajně tedy. A ještě dlouhou dobu, nebo těsně před koncem, vlastně měli těsně pod těch 5%, čili byla tendence vlastně tuhletu stranu jakoby do té státní dumy dostat i prostřednictvím té percentuální části, protože polovina se volí poměrně, druhá polovina většinově. Překvapením asi ani nebylo to, že jednotné Rusko získalo 209 většinových mandátů z 225. V těch zbylých okrscích, co vím, tak většinou to bylo tak, že ono ani nekandidovalo, přepustilo ta místa vlastně někomu jinému, čili ona řekněme, ty výsledky nejsou až zas tak překvapivé, možná se čekalo o něco méně, jako že bude přisouzeno jednotnému Rusku. Co se týče komunistů, tam je ten výsledek asi očekávatelný.
12: To je druhé místo.
13: Jasně, oni sice vystoupili předevčírem, tuším, že nebo včera s tím, že výsledky jsou sfalšované a že se musí ukončit válka, ale tím to taky skončí. Gennadij Zjuganov takhle mluvil, jejich předseda, ale upřímně tím to také skončí. Oni jsou taková jako plyšová opozice v tomhletom směru, že vlastně vždycky jako řeknou, tohle je špatně, ale vlastně neudělají nic jiného. Jinak další ty strany, ti pseudoliberálové, Noví lidé, to je taková lehce jako protestní strana po té, co bylo vyřazeno Jabloko, ale zase velká část lidí vlastně říká, proč máme volit nějakou, nebo proč máme jakoby dávat hlas nějaké pseudoliberální straně, když stejně ty hlasy si zmanipulují, jak chtějí, takže velká část těch protestů se odehrála i tak, že lidi nešli volit.
12: Když jste se zmínil nyní o Nových lidech, která o té, řekněme, středopravé straně, ta získala bezmála 8%, jenom připomenu, že to konečné výsledky hlasování se dozvíme pozítří, 25. září. U té strany Noví lidé, která se umístila na čtvrtém místě, tak se profiluje jako modernější, liberálnější alternativa. Co lze čekat od strany na místě třetím, nacionalistická, liberálně demokratická strana Ruska, necelých 9% podle dosavadních údajů?
13: Tak ona, ta strana, je taková hodně zmatená po té, co vlastně zemřel jejich dlouholetý vůdce Vladimír Žirinovský. To byla, jako můžeme si o něm myslet, co chceme, ale charismatická postava. On těmi skandály na sebe strhával pozornost, vykřikoval ta hesla typu těším se, až si ruský voják omije holinky v Indickém oceánu a podobné věci, ale byl vždycky jako loajální, ale co bylo důležité, on prostě dokázal přitahovat část obyvatelstva, která měla sklon, řekněme, k těm extrémním proudům. Jo, to byla i jeho role vlastně, aby ti extremisté nezískávali to svoje vyjádření někde prostě na ulici, někde, kde si to Kreml až tak příliš nepřeje. A poté, co on zemřel, tak vlastně ztratila tohoto charismatického vůdce. Leonid Slutsky je všechno jenom ne charismatický. On se sice pokouší o skandály, ale je to takové prostě rozpačité. Ta strana je, řekněme, lehce protestní stranou, zvláště v těch regionech dálně východních, tam získávají o něco více. My ještě uvidíme jakoby ty přesnější výsledky podle toho, co se vyhlásí 25. ale LDPR získává jako v těchto regionech, Chabarovském kraji a v podobných oblastech jako určitá forma protestů taky. A ono je výrazné i to, že tam mají třeba zajímavější osobnosti, ale ta strana je prakticky bez toho vůdce něčím.
12: Jak mimochodem hlasovala Moskva?
13: To se přiznám, že jsem ještě úplně do detailů nestudoval. Vím, že třeba zajímavé výsledky byly v okrsku, kde je takzvaná Moscow City. To jsou takové ty moderní mrakodrapy, kde ti noví lidé získali výrazně více a vyhráli dokonce jednotné Rusko. Tam bylo poraženo teď poslední zprávy, já jsem ještě projížděl Telegram, tak jsem koukal, že vlastně ty výsledky nakonec byly nějakým způsobem přepsané, ale to bych musel úplně jít do detailů a ty detaily uvidíme opravdu toho 25.
12: Přesně tak. Už tady zaznělo opoziční strana Jabloko, ta byla z toho volebního klání už před ním vyřazena, nicméně uspěla v novgorodské oblasti. Tak proč směl kandidovat právě tam?
13: Tak pravděpodobně proto, aby se vytvořilo zdání, že existuje jakási demokracie, že Jabloku přeci nikdo nebránil, kdyby neporušovali zákon, tak mohli kandidovat. Oni vystupovali s takovým s mírovým programem, je třeba ukončit válku a takhle, ale zase v mezích toho zákona, v mezích toho ruského koloritu, čili oni v tomhletom byli nebezpeční na té celostátní úrovni a ne snad proto, že by hrozilo, že Jabloko vlastně získá nějak supermoc hlasů. To se dalo ošetřit a ošetřilo by se to pravděpodobně, ale to, že by vůbec tato otázka vešla jakoby do toho obecného povědomí, že by najednou lidé jako si říkali a oni si říkají, ale že by někdo zvedl ty hlasy a vlastně najednou by lidi vystupovali ve prospěch Jabloka, tohle bylo nebezpečné, kdežto v nějaké novgorodské oblasti, jedna oblast, OK, řekne se, tam žijou liberálové, takže jako není problém, ale nehrozilo to na té centrální úrovni.
12: Jak volby probíhaly na okupovaných územích Ukrajiny, pane Svobodo?
13: Báječně, přijde k vám ozbrojenec se samopalem a řekne hlasujte a hlasujte svobodně. Jo, tak jako to není těžké uhodnout. Kreml tam samozřejmě potřeboval zaznamenat vysokou volební účast. Jo, protože oni sami vědí, že vlastně ta referenda nebo pseudoreferenda, která uspořádali na podzim 22, takže příliš velkou důvěru nevzbudila. To nevzbudilo důvěru opravdu ani v Rusku, jako i tam to berou s rezervou. Sergej Lavrov sice čas od času říká, jaké to bylo jako vyjádření vůle těch Ukrajinců nebo těch lidí, kteří tam žijí, patřit k Rusku, ale nemyslím si, nebo on tomu určitě nevěří, on je na to příliš inteligentní a nemyslím si, že tomu věří vůbec někdo. Jo, čili pro Kreml je to důležité z toho důvodu, aby oni vlastně dokazovali, že ti lidé už se cítí Rusy, že vlastně ta území patří Rusku, že vlastně to bylo vyjádření téhle vůle a ty volby, jestli chceme tomu takhle říkat, tak podle toho dopadly. Nezapomínejme, že tam volili taky vojáci, kteří tam jsou.
12: Udrží si tedy Kreml nadále pevnou pozici?
13: Kreml by si udržel pevnou pozici, ať by vyhrál, kdo by vyhrál. Samozřejmě tady jste neměli příliš volbu. On, Vladimir Putin, už ta předvolební kampaň, když si to odtočíme jakoby zpátky, tak ta předvolební kampaň Vladimir Putin říkal, je to, jak už jste zmiňovala, referendum o té speciální vojenské operaci, hlasujte pro jednotné Rusko, tím vyjádříte podporu vlastně tomu, co dělají, vyjádříte podporu těm našim hrdinům speciální vojenské operace. Mimochodem těch oni říkají, že dostali do státní dumy 86, pak to redukovali na nějaký 49, tuším, že on ten důvod byl, že ti zbylí, prostě to byli reální politici, kteří prostě oznámili, že jdou do té speciální vojenské operace nebo válce proti Ukrajině a vlastně seděli někde, nechci říct asi úplně v bezpečí, ale řekněme, nešli rozhodně do těch útoků, čili Kreml by si udržel pozici tak jako tak, ale tím, že vlastně jednotné Rusko bude mít tu ústavní většinu, mluví se o 355 mandátech ze 450, tak vlastně nebude muset vůbec nic řešit a bude argumentovat, my máme tu podporu, my máme tu celonárodní podporu a cokoliv se bude dít, tak vlastně oni budou říkat, vy, když protestujete proti tomuhle, jste proti národu.
12: Karel Svoboda, rusista, komentuje volby do státní dumy.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
12: Jak, pane Svobodo, ruské volby ovlivní agresi proti Ukrajině? Už několik měsíců se spekuluje například o vyhlášení dalšího kola mobilizace.
13: Já samozřejmě nemůžu vylučovat to, že vyhlásí mobilizaci, že ji vyhlásí opravdu natvrdo, ale já osobně můj tip byl a v tom nějak i pokračuju, že ona ta mobilizace bude taková skrytá. Ono v Rusku mobilizovat je docela jednoduché, protože vy prostě zmáčknete tlačítko a těm lidem se rozešlou SMSky, nastupte toho tolikátého a tolikátého na svůj vojenský útvar a oni s tím nic nenadělají.
12: A nastoupí?
13: Musíte, protože pokud nenastoupíte, tak vás odříznou od všech služeb, od všeho. Vy vlastně v Rusko, zní to paradoxně prostě pro lidi, kteří mají představu, že Rusko jsou zemlianky a opelci, ale Rusko je v tomhletom směru extrémně digitalizované. No jasně, Moskva je jedna věc, ale celkově Rusko je opravdu velmi digitalizované. Vy přes ten ruský portál, přes ten oficiální portál můžete a dokonce musíte vlastně vyřizovat téměř všechno, čili nedostanete, pokud nenastoupíte, nedostanete se k doktorovi, máte problémy s pojištěním, s výplatami čehokoliv, nemůžete si nic zařídit prakticky, takže můžete odejít do lesů a tam někde lovit medvědy nebo být loven medvědy, ale to je asi tak to jediné, co můžete dělat, pokud nenastoupíte.
12: Pociťují běžní občané Ruska čím dál víc náklady agrese Moskvy vůči Ukrajině?
13: Samozřejmě, to je jeden z důvodů, proč ty výsledky těch voleb opět, pokud chceme mluvit o volbách, zbuzují velké pochyby, protože se sešlo hned několik faktorů, které vlastně zbuzují nevoli a tu nevoli my vidíme i na číslech, oficiálně daných číslech od VCIOMu, což je jedna ze sociologických společností, hodně jako provládní levada centra a těch, že vlastně je znatelný pokles podpory Vladimira Putina, podpory vlastně i takových těch věcí typu všechno jde správným směrem, Rusové to pociťují. Jo? Zase to není tak, že by všichni nenáviděli Vladimira Putina, aspoň ne podle těch čísel, to si nemalujme. Ale vidíme tam určitou nespokojenost s rostoucími cenami, zvláště i s tím, že ceny vám rostou a vlastně Rostat vám říká, všechno je v pořádku, všechno je v klidu, vlastně inflace je minimální, ale vy to vidíte v obchodech, jo. Ono, ekonomové proto mají vysvětlení, ale tady je to znatelné, prostě útoky dronů, které vlastně Rusové vidí a ten stát

0: Ve volbách?
1: Ne, ve volbách.
0: Nebo jak jinak?
1: Ve volbách rozhodně ne. Ty volby nejsou nastavené na to, abyste si zvolila, koho jste chtěla. Tam jako...
0: Jaké mají možnosti? Jiné možnosti?
1: Prakticky žádné, protože vy, když vylezete teď zrovna včera, nebo dneska ráno, teď nevím, vyšel ten případ Čecha, který byl, který dostal pokutu za to, že uspořádal veřejnou akci poblíž Kremlu, kdy prostě vzal jenom kus papíru, tam nevím, co přesně bylo napsané, ale schytal diskreditaci armády, pořádání veřejných akcí na zakázaném místě. A to podotýkám, že byl jeden člověk, který otevřel list papíru. Jo, a Rusko, jak je digitalizované, tak samozřejmě jsou instalované i systémy rozpoznávání obličejů. Vás třeba nezbalí okamžitě za účast na nějaké demonstraci, ale přijdou si pro vás později, to jsme viděli už dříve, čili ty možnosti jsou velmi, velmi omezené tím, jak postoupila vlastně ta technika sledování lidí. A reálně Rusové s tím mají problémy a jedna věc je, kterou vám jsou schopni říct, nebo dneska už bohužel ty moje kontakty jako nemohou moc jako mluvit, protože prostě i ty fígle typu napíšu, smažu, aby nebylo jako nic dohledatelnou, tak ani to už nefunguje. Čili oni vám vlastně jako na jednu stranu řeknou, jsme unavení z Vladimira Putina, možná kdyby přišel někdo jiný, tak se ty věci pohnou vlastně lepším směrem a kdyby přišel někdo jiný, tak možná řekne, OK, ukončíme tu válku tam, kde jsme a už nebudeme pokračovat a vlastně zruší se sankce a všechno bude v pohodě. Tak tenhle ten názor, já aspoň co jsem zaznamenával, prostě tak je poměrně častý, ale nechtějí to Rusové říkat úplně nahlas a je to spíše takové hodně zaobalené.
0: Vysvětluje Karel Svoboda, pedagog katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy.
2: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Americký prezident Donald Trump včera na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku prohlásil, že Spojené státy ruskou válku na Ukrajině ukončí a to dříve, než mnozí očekávají. Tak co si o tom myslíte, pane Svobodo?
1: Samozřejmě s postupem času jsem se naučil brát Donalda Trumpa ještě méně vážně, nebo s větší rezervou, ne méně vážně, s větší rezervou, než jsem ho bral předtím. Donald Trump si libuje v těch velko... vyjádřeních, za ten výraz, že vlastně všechno zvládne, všechno ukončí jedním telefonátem a já nevím čím vším. Výsledkem samozřejmě není to ukončení, ten mír, ale on potřebuje nějaký výsledek, nějaký úspěch a zatím ta jeho vláda není příliš úspěšná. Naráží tohle všechno samozřejmě na to, že Rusové mu řeknou, my to chceme ukončit, a pak dodají to ale a tam ten seznam podmínek a to jsou podmínky, znovu opakuji, typu denacifikace a podobné, které prakticky nějak neovlivníte.
0: Faktem ale je, že Donald Trump v pátek podepsal rozsáhlé sankce vůči Rusku, umožňují uvalit až 100% cla na odběratele ruské ropy. Ten nový americký sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Tak vidíte tady třeba nějaký nástroj, zda by mohly tyto nové americké sankce dostat režim v Rusku pod větší tlak?
1: Nástroj samozřejmě to je, akorát je otázka, jestli bude použit. Jo. To je vždycky ta základní věc a jak bude použit. Prostě sekera sama o sobě vám nic nezmůže. Když je v rukou nešiky, tak spíš hrozí zranění a teprve člověk, který s ní umí pracovat, tak s ní dokáže neskutečné věci. Takže záleží na tom, jak je to ten nástroj vždycky použit. A tady mám obavy, že vzhledem k tomu, že Donald Trump zároveň s těmi svými úsporami, chceme-li to opět takhle nazývat, tak vykuchal vlastně ty americké státní orgány, které dohlížely na dodržování sankcí, tak se vlastně jako jeden nástroj si vyrobil, aby se té ruky, která vlastně ten nástroj, tu sekiru držela, tak aby se jí zbavil. Čili ono je to takové dvojsečné.
0: Ano. To se povedlo. Jinak dnes se v New Yorku sejdou ministři zahraničí Ruska a Spojených států Sergej Lavrov a

0: Marco Rubio. Možná je zajímavé, že i ve stejný den, tedy dnes, promluví před Valným shromážděním ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Tak je to další, řekněme, budeme-li optimisté, pane Svobodo, kamínek vlastně v těch jednáních, která jednoho dne ukončí tu válku?
1: Samozřejmě, jednoho dne ta válka skončí. Jo. To je prostě objektivní fakt. Stoletá válka jednoho dne skončila. Ale to byl ošklivý vtip, uznávám. Ale Marco Rubio v tomhletom směru je vlastně z té americké administrativy, z toho, co vidíme, řekl bych nejrealističtější, protože ta jednání, která vedla Steve Witkoff a Jared Kushner, tak to byla spíše taková americká ostuda. Marco Rubio, je na něm vidět ta politická praxe a on má poměrně jasný názor na to, kdo za tu válku může. Na druhou stranu Sergej Lavrov, to je prostě extrémně zkušený mistr Něd a ten jako nenechá žádný prostor Rubiovi, čili já si o toho zas tak moc neslibuju, ale nějaký posun to asi je.
0: Co si myslíte o tom, že nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší přiznal, že jeho opulentní několikadenní svatební oslavy, část z nich zaplatil ruský oligarcha spjatý s Kremlem, prezident Trump, otec novomanžela, podle agentury Reuters prohlásil, že Umara Kremleva neznal a že tyto kontroverze nejsou nic velkého. Trump junior měl tu částku poslat zpět.
1: Tak mně to přijde hodně velké, jestliže prostě vám nějaký chlápek, o kterém vy neznáte, utvrdíte, že nic nevíte, zaplatí část svatby, tak to asi problém je a málo kdo platí $100,000, aniž by za to něco chtěl. Já jenom tady je otázka, proč to má vlastně Donald Trump a jeho syn zapotřebí, protože oni tak chudí nejsou, aby si tohle nemohli dovolit. Čili je to celé takové obskurní, ale docela mi to sedí k Donaldu Trumpovi a jeho rodině.
0: Už jen velice krátce poprosím, pane Svobodo, jak by podle vás měla Evropa odpovědět Rusku na jeho hybridní útoky? Předsedkyně Evropské komise von der Leyen volá po společném evropském postupu.
1: To zní strašně krásně, ale já mám obavy, že se spíše rozpadá ta jednota, když vidím slovenskou pozici. Čili ano, ta jednotná evropská pozice by byla ideální, ale reálně prostě si nejsem jistý, že to takhle dopadne.
0: To si myslí Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji vám za váš čas vysvětlení a přeji vše dobré.
1: Děkuji také, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. 26. září nás čekají počátky.
2: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
3: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
1: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Jitka Novotná si k mikrofonu pozvala moderátorku a dramaturgyni Ivetu Toušlovou.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
0: Se zajímavými ženami

0: Silné příběhy, co léčí, tulácká touha, zvídavost, gejzír nápadů a nezměrná energie. To všechno se potkává v drobné ženě, kterou charakterizuje také rozzářený pohled, celkově krásná vizáž a záliba ve vysokých podpatcích. Ona dáma působí optimisticky a řekla bych, že i šťastně. Někdy trošku jako vichr nebo vichřice, možná proto, že se narodila za silné bouřky a jak říká její maminka, asi tančí v rytmu oné bouřky. Každopádně za ní zůstává obrovský kus práce, kterou na sebe dobrovolně vrší ve jménu diváckých zážitků, poznání, poučení a také nejspíš vlastní spokojenosti. Paní Iveta Toušlová, vítám tě, hezký den.
1: Ahoj, hezký den.
0: Ivetko, co bylo první velké toulání nebo možná i zatoulání té malé holky z Vimperka? Kdy se v tobě objevily ty tulácké sklony?
1: Je, tak to budu muset se tedy vrátit hodně hluboko do minulosti. Ono to bylo možná způsobeno tím, že já jako malá holčička jsem měla velmi často záněty pro dušek. Já jsem byla takovéto bronchitidické dítě. A mamince tehdy lékaři řekli, že pokud se chci uzdravit, tak buď mě bude muset dát do lázní, anebo se mnou budou muset jezdit každý rok k moři. Takže maminka, která na mě hodně visela a byla jsem dlouho její jediné dítě, tak řekla, v žádném případě lázně nebudou. Takže skutečně každý rok jsme naložili to naše MBčko a vyrazili jsme na 2 až někdy na 3 týdny k moři, aby Ivetka tam dýchala ten zdravý vzduch. A mě to strašně bavilo. Já jsem to měla hrozně ráda, já jsem se na tyhle ty chvíle neuvěřitelně těšila, že člověk vybředne z té každodennosti, že vybředne z těch stereotypů a vlastně vydá se někam, kde nikdy nebyl, bude poznávat nové končiny. Tam se to všechno zrodilo. No.
0: To jsi mi teď připomněla odkaz na tvého dědečka, který prý jezdil s cirkusem. Je to pravda?
1: Ano, jezdil.
0: A měla jsi příležitost s ním o těch zážitcích dostatečně hovořit?
1: Ne, já jsem svého dědečka nikdy nepoznala, protože mého dědečka zabil blesk, když mamince byly 3 roky. Takže já to mám jenom jako takovou historku. Ani maminka to od něj z toho vyprávění nezná. Jenom z babičina vyprávění, že to byl světák a že uměl několik jazyků a že to byl nesmírně zajímavý člověk.
0: A ta babička cukrářka, to byla jeho žena?
1: Ne, babička cukrářka, to byla zase maminka mého tatínka. Ona nebyla cukrářka, ale ona vedla cukrárnu.
0: A chodila jsi tam za ní spíš mlsat, anebo třeba i pomáhat při výrobě nějakých úžasných laskominek?
1: K tomu mě babička nepustila, spíš jsem mlsala. Ale když už jsem pomáhala, tak u ní doma. To babička skutečně vařila, smažila, pekla, to všechno uměla, byla neuvěřitelná.
0: Co z toho je ti vlastní dnes?
1: Moc ráda nepeču, to ne, ale já ráda vařím, ale nemám na to zase až tak moc času, takže když už se do té kuchyně dostanu, tak si to neuvěřitelně užívám.
0: A z manuálních prací, takových těch ženských, co vyhledáváš?
1: Jejda, teď si mě jetuško zaskočila. Já na to taky nemám moc času, abych ti řekla pravdu, takže třeba trošičku zahradničím, ale jenom na své terase. Tak mě to hrozně baví, že jsem si tam vysázela spoustu kytek a každé ráno je chodím otrhávat a povídám si s nimi a jsem ráda, že se jim daří, takže tam mám nádherné vějířovky, které tam mám skoro každý rok, ale po každé se mi do nich dal špůcek, který se jmenuje zavrtalka, nikdy jsem to neslyšela a vytváří takové podivné chodbičky na listech, tak letos si říkám, co jsem udělala jinak, že tam ta zavrtalka není.
0: Já se na ty rád se ptám, protože maminka ti údajně říkala, uč se, Ivetko, rukama se neuživíš. To by mě zajímalo, proč, jestli ti chyběla zručnost, anebo spíš ochota věnovat se tomuto typu práce, protože se cítila lépe v těch intelektuálních vodách.
1: No, možná B je správně, protože já jsem byla takový malý knihomol. Já jsem hrozně ráda četla, pořád jsem chodila do knihovny, půjčovala jsem si stohy knížek, takže když po mně rodiče něco chtěli, abych jako jim pomohla, tak jsem vždycky se tvářila, že neslyším a nebo jsem se někde schovala a tak. Ale popravdě řečeno, jako myslím si, že na mě trošičku uplivly jedovatou slinku, protože když jsme potom s Pepou Maršálem natáčeli speciály toulavky a vlastně jsme jezdili za různými řemeslníky a výrobci a podobně a já jsem si vyzkoušela kde co, včetně toho, že jsem pletla košíky z orobince a tkala jsem koberce, foukala jsem sklo a malovala jsem ozdoby, vytvářela jsem vitráže, tak mě to neuvěřitelně šlo. Ona to neříkala maminka, on to říkal tatínek. Takže já, když jsem to potom tátovi pouštěla, říkám, vidíš, tati, tak ty si celý život mě cejchoval tím, jak jsem strašně nešikovná. možná si mě i od toho odrazoval a mě to vlastně strašně baví. A musím říct, že v rámci toho speciálu mě některé ty činnosti i neuvěřitelně uklidňovaly. Že dokonce, když jsme vytvářeli vitráže, tak moje kolegyně a kamarádka Alenka Millerová v té době si zaplatila kurz vitráží, začala ty vitráže vyrábět a já jsem dokonce chtěla se na ten kurz přihlásit taky, protože to je nádherná práce a strašně mě bavila.
0: Ale tak daří se ti i v tom intelektuálním oboru. Co to bylo za knížky, které tě v dětství lákaly? Já tuším, že bys tady mohla vyjmenovat celou řadu titulů, ale takové nejvýraznější.
1: Tak já jsem byla hodně pohádková a pak teda knížku, kterou jsem milovala, tak to byly Mikulášovy patálie. A já jsem tu knížku neměla, měl jí můj spolužák Ivo Machač, on mi ji půjčil a pak vycházela na pokračování v Ohníčku. A protože to byl rozebraný titul, který nikde nebyl, tak já jsem si ty kapitoly jednotlivé z toho Ohníčku vystřihávala a můj tatínek mi to potom svázal. A protože můj tatínek hrozně krásně kreslí, on uměl překreslit obrázky, takže to kreslíře Sempého byl schopen neuvěřitelně napodobit, tak on mi udělali takový přebal té knížky. Takže Mikulášovy patálie ty uměl vedle dětství.
0: Co dalšího uměl tatínek víc než dobře a co si po něm třeba zdědila?
1: Můj tatínek na rozdíl ode mě byl řemeslně nesmírně zdatný, protože skoro sám upravil celou chalupu. Byl tam schopen postavit pec, krb, uměl vyrobit i krbové nářadí, ze dřeva dělal nádherné věci.
0: Takže mimochodem, kdy jsi tohle docenila?
1: Já jsem tohle cenila od začátku, aha, už jako dítě. Třeba když uměl kreslit a chtěla jsem nějaký obrázek, tak tatínek, na co jsem si ukázala, tak to mi uměla kreslit do památníku kamarádkám nebo i mě. Takže taťka byl nesmírně šikovný a paradoxně, protože uměl opravdu všechno, co se doma rozbilo, tak táta uměl spravit. Tak já jsem to pak vyžadovala od svých partnerů a nedokázala jsem pochopit, že někteří muži jsou strašná motovidla, protože táta skutečně na co sáhl, to bylo fajn. A jednu takovou historku se svým někdejším partnerem tady do placu přidám. K nábytku, který jsem měla a chtěla jsem skříň ve stejné barvě, v podobném stylu, tak tatínek byl schopen mi tu skříň vyrobit. A tomu mému tehdejšímu partnerovi dal jenom jeden jediný úkol, aby tam přivrtal takový ten držák na pásky a na kravaty a na šátky. A on vzal šroub a začal vrtat a najednou slyším obrovský řev. Přiběh tatínek, protože on vzal mnohem větší šroub a vlastně tu desku provrtal skrz. Takže taťka potom vymýšlel, jak to zaretušovat, aby tam ta džuzna nebyla vidět.
0: Čím ti imponovala maminka? Co se ti líbilo z jejich aktivit a z jejich zálib a lásek?
1: Tak maminka byla taky nesmírně manuálně zručná. Maminka zase byla schopná ušít kdeco a uplést kdeco. Takže já jsem byla dítě, které chodilo vždycky hrozně hezky oblečené, protože maminka mě byla schopná našít oblečení od hlavy až k patě, jak se říká. A dokonce i šila nádherný masky, když jsme chodili na maškarní plesy. Tak já jsem byla princezna a víla. Všechny tyhle ty nádherný kostýmy maminka dokázala ušít. Ale co jsem na mamince měla hrozně ráda a co mě asi hodně inspirovalo, bylo to, že maminka byla neuvěřitelná vypravěčka. Mé maminka si dokázala vymýšlet neskutečné příběhy a v době, kdy jsem byla hodně malinká a naši ještě neměli auto, protože si ho koupili, až když mi bylo 7 let, tak my jsme k mojí babičce na Solnou Lhotu chodili pěšky, což je z Vimperka, odkud pocházím, nějakých 5-6 kilometrů. A já, abych nekverulovala, tak maminka mi každou tu cestu vyprávěla nějaký příběh. A skutečně ale krásný. Ona je uměla nádherně vypointovat. Takže maminčiny příběhy a maminčiny pohádky, ty jsem měla strašně ráda a myslím si, že v té mojí cestě novinářské mě maminka v tomto směru nesmírně inspirovala.
0: To vypravečské umění se dnes docela vytrácí, viď?
1: Úplně.
0: To je škoda. Ty jsi měla nakročeno na dráhu herečky, tak nějak jsi to představovala. To bylo také po mamince, tohle ano, směřování?
1: Ano, to bylo po mamince, bylo to i potom dědovi Světákovi, který taky hrál divadlo, a zároveň po mém dědovi z tatínkovy strany, ten taky hrál divadlo. A já už odmala, co jsem nastoupila do první třídy, tak jsem řekla, že chci na dramaťáka, tak to bylo, no. A začínala jsem jako 7. trpaslík od Sněhurky. A
0: Iveto, a jak ti u toho bylo, když ses ocitla na jevišti?
1: Krásně, mě to bavilo. Mě bavilo být někým jiným. Mě bavila ta hra.
0: Vystupovala bys tam třeba i nějaké prvky zdravého exhibicionismu?
1: Možná jo, ale já o sobě říkám, že jsem extrovertně se projevující introvert, což má spousta lidí, kteří veřejně vystupují. Já jsem si docela dost vystačila. Já jsem právě byla to dítě, které si kreslilo a vystřihovalo si ty loutky. Já jsem si i doma sama hrála divadla a psala jsem už odmala i divadelní hry. Takže jo, mě to bavilo, ale mě hlavně bavilo vcítit se do té postavy, tu postavu nějak prožít a vynést. A pak mě samozřejmě bavily ty reakce diváků. Hmm. Ale jakože bych byla vyloženě exhibicionista v tom pravém slova smyslu, že kamkoliv přijdu nebo jsem přišla, tak jsem chtěla být královnou večírku nebo něco, to ne, to se takhle úplně nemám.
0: A co ve škole? Byla jsi středobodem nějaké dívčí party?
1: Asi ano, protože já jsem vymýšlela spoustu věcí. Já jsem byla takový neposeda, který vždycky vymyslel něco a ty ostatní jsem k sobě tak nějak jako intuitivně přitahovala. Ale zase já ráda jsem si doma zalezla a vytvářela to svoje. Takže pak to bylo docela komický, protože spolužáci zvonili na dveře a půjde Iveta s náma ven. A Iveta zrovna byla ponořená do nějakého svého fantazijního světa a vůbec se jí nechtělo. Jo. Takže spíš skrze ty svoje aktivity jsem ty lidi k sobě přitahovala, to určitě. No.
0: Když sleduješ dnešní školství, ty taková vlastně vzdělávatelka skrz obrazovku, také zasloužilá teta, která určitě o tom vzdělávacím systému hodně přemýšlí. Co tam postrádáš?
1: Já tam právě postrádám ten kontakt, protože ty děti utíkají do toho virtuálního světa. A myslím si, že to je špatně, protože úplně jim to zakazovat taky není dobře, protože technologie se vyvíjí, stejně jako nám zakazovali televizi a bylo to huby platný, protože stejně jsme všichni k té televizi utíkali a myslím si, že nás ta televize nijak jako nepochroumala, nepokřivila, tak stejně tak asi je zapotřebí, aby ty děti držely krok s dobou. Ale v rovnováze s tím by teda měly pořád chodit s těmi kamarády ven, vyvíjet nějaké jiné aktivity a to si myslím, že je na úbytě. No. Já jsem teď teda strašně ráda, protože naše děti taky dlouho tam měli to, že byli fascinováni tou krabičkou. Dokonce synovec ještě pořádně ani neuměl mluvit, ale koukal mi na telefon a říkal hutut, hutut. A hutut byl YouTube, jo. Takže hutut, hutut. Takže tak. No a teď teda naštěstí se to nějak překlopilo. Jemu bude skoro 14, neteří 11. A už jako běhají ven za těma dětma a už jako třeba s těma klukama se domluví a jde hrát fotbal a holky si tam pinkají s míčem. Takže já jsem za tohle strašně šťastná, protože si myslím, že by to bylo blbě, kdyby se ty děti izolovaly a kdyby mezi sebou nevytvářely ty vztahy, protože tam se vlastně učí ten sociální kontakt a do toho budoucího života je to nesmírně důležitý.
0: A kdybychom tuhle kapitolu s Ivetina dětství měli uzavřít nějakou pěknou českou písničkou, jaká by ti naskočila?
1: Možná Bláznova ukolébavka, Petr Novák, protože já v té době jsem se sama učila hrát na kytaru. Uh-huh. A tohle byla jedna z prvních písniček, kterou jsem uměla vybrnkávat.
0: Tak jdeme na ni.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Teď bych s Ivetou Toušlovou ráda hovořila o jejím dospívání a mládí, o letech, která prožila na gymnáziu, dále poté, co ji nepřijali na DAMU, byť udělala skvělý dojem a umístila se hned pod čaru jako 16. ze 300 uchazečů, tak poté zakotvila na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích na oboru čeština a historie a u toho všeho čelila nepředstavitelně složitým a řekla bych, že asi i bolestným událostem v rodině. Iveto, od kdy víš, že sdílení problémů, určitá míra otevřenosti je důležitá?
3: No, na to jsem přišla bohužel až později. Až možná někdy kolem té třicítky, kdy se rozjela 13. komnata. Protože v té době, kdy jsem skutečně tím problematickým obdobím procházela, tak jsem si to v sobě uzamkla a skoro nikomu jsem to neříkala. Taky to bylo náročnější, protože vlastně v té době jsem odešla na vysokou školu, nikoho jsem tam neznala a nechtěla jsem ta svá trápení ventilovat.
2: Trápení souvisela s maminkou, ano, abychom uvedli posluchače do obrazu, která čelila psychické nemoci.
3: Ano, tak. U maminky se rozvinuly deprese po té, co se narodila moje sestra. Byl to komplikovaný porod, Andrejka se narodila přidušená, mohla zemřít a u maminky vlastně to vyvolalo deprese, které si myslím, že ale kořeny mají i v tom dětství, jak jsme se bavili o tatínkovi, který zemřel, když jí byly 3 roky, ještě zemřel takhle tragicky, že ho zabil blesk a maminka ho shodou okolností našla. Takže vlastně viděla svého mrtvého otce takhle maličká. Takže si myslím, že se to u ní spojilo a skutečně to nabralo takové grády, že maminka tady nechtěla být. Maminka vlastně chtěla z tohoto světa odejít. No a mně bylo 18, Andrejce bylo necelých 4 roky, my jsme skoro o 14 let, takže 3,5 roku. Takže strašně dlouho jsem se z toho vzpamatovávala a skutečně neměla jsem nikoho, s kým bych to řešila. No.
2: Ty se s tou dobou tak trochu proměnila v Ruselku, co takřka o něm měla, protože nechtěla hovořit. A odborníci na psychosomatiku by nám nejspíš vysvětlili, proč tvůj hlas takhle utrpěl, že si ho na 2 roky téměř ztratila.
3: Já jsem ho úplně nestratila, já jsem vlastně jenom mluvila přiškrceně. To bylo takový, jako by se mi to tady všechno stáhlo a najednou ten znělý hlas ztratil tu svoji znělost a byl takový utlumený, přiškrcený, až šeptavý.
2: A co tě z toho vysvobodilo?
3: Já jsem se z toho vysvobodila sama postupem času, že jsem začala hledat pomoc v literatuře. Já jsem dokonce i pomoc vyhledala. Byla jsem u foniatričky a ta mi řekla, že zapomenu na uměleckou dráhu, protože tam na těch hlasivkách mám nevratné defekty, což nebyla pravda. Takže pak jsem jednou navštívila i psycholožku a to taky k tomu nebylo. Takže po těchto pokusech a omylech se mi do ruky dostala knížka Vladimíra Levyho Umění sebevlády a umění jednat s lidmi, což byl ruský autor a vlastně neuvěřitelně vtipnou formou učí lidi, jak pracovat s různými traumaty, jak pracovat se svými strachy, s emocemi, jak je nemáme potlačovat, jak naopak je máme pochopit, jak je máme jít naproti, jak je máme zpracovat. Bylo to i o takovém hledání vlastního já. Já jsem měla pocit, že jsem ztratila své vlastní já a on to vlastní já nádherně relativizoval, protože říkal, co to je to vlastní já. Jeden člověk má v sobě 1000 já, jiné já si teď tady povídá s tebou. Jiné já si povídá se synovcem a neteří. Jiné já komunikuje s přáteli. Jiné já je Iveta z televize. Takže jeden člověk se skládá z 1000 já. A mě to vlastně neuvěřitelně pomohlo. A dokonce on tam tehdy radil, že když člověk zrovna se v tom svém momentálním jednom já necítí, ať si vytvoří jiné. Ať si vytvoří takového svého avatara, bychom dneska řekli. Tak já jsem si pomalinku začala tvořit nějakého svého avatara, do kterého jsem přelezla a to bolavé já jsem skrze vaně jenom tak pozorovala a říkala jsem, jo, ty jsi tady taky, ale teď jsem v tom avatarovi a je mi v něm dobře. A to mi neskutečně pomohlo.
2: Ale bolestí muselo být i to, když odejdu, odstoupím od těchto rodinných záležitostí, že tě tedy nepřijali na vytouženou školu a že jsi skončila naopak na jiné, o kterou si vůbec nestála, což mimochodem nechápu s tím dočasně poškozeným hlasem, jak jsi vůbec mohla jít na pedagogickou, přece kantor také potřebuje hlas. Jak ti tam bylo?
3: Tak oni to nevěděli, že mám tyhle ty problémy, protože tak jsem se tvářila, že mám chřipku. A jim jsem to neprozradila. A jak mi tam bylo, no, já jsem byla rozbitá, já jsem skutečně byla v takové diverzi sama proti sobě, proti světu. Cítila jsem to jako křivdu, hlavně jsem vůbec nevěděla, co dělat dál, kudy ta moje profesní dráha nebo ten můj život se bude ubírat, protože od malinka jsem tady k tomu směřovala a vlastně i lidé kolem mě říkali, že jsem talentovaná a že bych tu práci dělat měla. Nakonec jsem se tam upla na to, co mě bavilo. A musím říct, že my jsme na tom pedáku měli neuvěřitelně fajn kantory. A mě, kromě toho teda, že mě bavilo to divadlo, tak mě od malinka bavila historie. Dokonce se mi uvažovala, že bych šla studovat archeologii a bavila mě i ta literatura. Takže my jsme tam psali, my jsme vytvářeli různé literární žánry. Nebylo to jenom pasivní, ale i aktivně jsme s tím jazykem pracovali. Takže vlastně mě ta škola nakonec ve finále začala bavit, začali mě bavit i ti lidé. Založili jsme tam na koleji takový kolejní rozhlas, pak jsem začala spolupracovat s Československým rozhlasem, později s Českým rozhlasem. Hrála jsem tam taky divadlo. No a pomalinku ty hlasivky se jakoby rovnaly a pak to jednoho krásného dne úplně odeznělo a ten šepot byl pryč a já už jsem zase mluvila normálně.
2: A krásně vykrystalizovala i ta profesní cesta, tedy přes dvouletou zastávku v Bavorsku, kde jsi vyzkoušela práci po hostinství a naučila se dokonale německy, si vlastně zamířila do médií, tam už si byla přesvědčená, že to je ta parketa?
3: Jo, já jsem zase, když jsem odjela do toho Německa, tak opět jsem hledala, co dál a to bylo až jako mystický, tajemný, protože já jsem tam jednou seděla na střeše toho našeho hotelu a pozorovala jsem tam ten bavorský les nádherný a možná něco skrze tu přírodu ve mně promluvilo, protože já jsem tam vyřkla větu až jakoby kacířskou, že jsem té mojí kamarádce, kterou jsem tam přivedla, řekla, Radko, já vím, co jednou budu dělat. Až se vrátíme do Čech, tak si uděláme státnice z němčiny. A já nastoupím do novin. No a jednou budu moderovat hlavní zpravodajskou relaci v televizi. To jsem fakt řekla. Radka se smála, nalili jsme si skleničku šampusu a tím to bylo vyřízený. No, ale pravda byla taková, že jsem přijela do Budějovic po té dlouhé době a první, koho jsem potkala na lanovce, byli moji spolužáci z vejšky, kteří pracovali v denících Bohemia a v té době Česká republika, respektive její města, vstupovali na seznam UNESCO a kluci se rozhodli, že si udělají takovou novinářskou spanilou dobrodružnou jízdu po zemích UNESCO v západní Evropě a Africe. A tehdejší šéfredaktor jim řekl klidně, ale najděte za sebe náhradu. Mm-hmm. Takže já jsem se jim neuvěřitelně hodila, protože věděli, že jsem psala, že jsem tyhle věci uměla. Takže když mě potkali na té lanovce, tak je, co tu děláš? A říkám, no já jsem se vrátila a nechceš jít do novin? Tak jsem nevěřícně na ně koukala, říkám, kluci, já jsem tady kvůli tomu. Takže skutečně se to takhle jako podařilo. Takže jsem šla do těch novin, tam jsem se etablovala zvláštním seriálem Deník Gastarbeitera, to znamená, že jsem popisovala všechny ty zážitky, které jsem v tom Německu zažila a ty příběhy lidí, které jsem potkala. No a pak si mě přetáhl Láďa Faktor do rádia a záhy na to jsem udělala konkurs do televize a bylo.
2: To byla velmi zásadní kapitola. V roce 94 tě přijímal Ota Černý. Jak na něj vzpomínáš?
3: Ota byl těžký svéráz. Všechny holky nazýval maškary, ale byl neuvěřitelně fajn a byl to strašně prýma, férový člověk a měla jsem ho ráda a velký profi.
2: Stál se z tebe krajánek. Ano. Několikrát si říkala, že je zatím spousta stěží představitelné práce, ale jistě se tam člověk hodně naučí. Stalo se ti někdy, že ses do objektu své reportáže nebo člověka, kterého si zpovídala, a to se snad už dnes může říct, je to promlčeno a je to mládí, zamilovala?
3: Ne, to ne. Ale že mě ti lidé inspirovali, to určitě. Jako do dneška si vzpomínám na příběh jedné ženy. To jsme točili jenom jako HLPčka, hluboce lidský příběh do večerníku. Ale byla to paní, která asi ve svých 69 letech ovdověla. A konečně si začala realizovat své sny. Ona se přihlásila na lekce kytary k panu Petrkovi. To nejenom, že by tak něco vybrnkávala, ona skutečně chtěla tu klasickou kytaru a udělala si řidičák. Takže tahle ta paní, jako v tom věku, jsem si říkala, nikdy není pozdě, ono to jde.
2: To jsou krásné podněty, když se tak ohlédneš za tou svojí opravdu dlouhou televizní kapitolou, za která setkání nepřestaneš být nikdy vděčná, ta, která ti právě televize zprostředkovala. Zkus vypíchnout 2-3. Těžké, já vím.
3: Já jsem hrozně ráda za to, že jsem se spřátelila s Olgou Sommerovou. My jsme dokonce narozené ve stejný den a měsíc. A bylo to tak, že Olga mi napsala sama od sebe, protože zjistila, že jsme obě 2. srpna obě Lvice. Takže tohle setkání pro mě bylo nesmírně inspirativní. A vlastně Olga de facto může i za 13. komnatu. Byť v té době jsme se ještě neznali, protože ona natočila jeden díl z cyklu Diagnóza, což byl cyklus České televize o různých nemocech, a byl to díl na téma deprese. A hlavním aktérem byl Marek Vašut. A maminka ten díl viděla a říkala, to je strašně zajímavé. Tohle, kdyby v té době, kdy jsem onemocněla, bylo, tak by to se mnou takhle zle nedopadlo, protože bych věděla, jak na to. A co udělat nějaký takový pořad, kde byste se nevěnovali jenom nemocem, ale jsou přece i různá jiná trápení lidí. A já jsem se nad tím zamyslela a takhle vlastně vznikla 13. komnata. Takže de facto Olga nevědomky může za to, že ta 13. komnata spatřila světlo světa. Ale těch lidí byla spousta.
2: Pojďme ještě do těch začátků. Krásně jsi to predikovala, že se staneš moderátorkou Událostí. Podařilo se ti to po pouhých 5 letech od nástupu do televize. Kdo z toho měl tehdy největší radost? Byla jsi to ty sama nebo někdo z tvého okolí?
3: Tak já myslím, že z toho měli obrovskou radost rodiče. Já jsem z toho zas takovou radost neměla, protože já jsem velký perfekcionista. A já jsem na to nebyla absolutně připravená, protože v té době já jsem jenom asi rok moderovala Studio 6 a tehdy jsme vůbec nepoužívali čtecí zařízení. To byl pořad, který byl víceméně improvizovaný, spontánní, takže já jsem se čtecím zařízením jako s takovým neměla absolutně žádné zkušenosti. A říkala jsem si, to je brnkačka. Ne, to je úplně jiná forma projevu. A jak se soustředíš na to čtení, tak tě to svazuje a ty ztrácíš tu spontaneitu, protože vlastně se soustředíš na to, aby si to přečetla správně a neudělala chybu. Takže já jsem se v tom vůbec necítila dobře. A měla jsem mi pocit, že to všem strašně dlouho kazím.
2: No a pak je tady ta otázka vizáže, což je pro nás ženy docela stresující. Jak moc ji řešíš?
3: Tak jako všechny ženy, ale hlavně ta moje vizáž počáteční se vůbec nepovedla, protože já, jak jsem přišla do té Prahy s tím, že mám kolem sebe spoustu profíků a budu jim věřit, tak na mě všichni naběhli a najednou mě začali přetvářet k obrazu jejich a udělali ze mě někoho úplně jiného. Já jsem si připadala jak Pygmalion, jak Marfair Lady. A najednou tady byla vizážistka, která řekla, tak ty vlasy jsou takové neposedné, tak je ustříháme a nabarvíme. A já, protože jsem jim důvěřovala, říkala jsem si, oni vědí, co dělají, jsou to přece profesionálové, tak jsem se do té jejich péče naivně svěřila. No, ale nedopadlo to dobře. Takže nejenom, že jsem vlastně s tím čtecím zařízením nebyla vůbec zžitá, ale ještě já jsem se necítila jako právě tou vizáží, protože jsem byla někdo úplně jiný. A trvalo mi to asi tak půl roku, než jsem praštila do stolu a řekla jsem, a dost, vy jste si mě vybrali z nějakého důvodu, takže prosím, nechte mě na pokoji a já budu taková, jaká jsem. A nebo jestli mě tady nechcete, tak já půjdu zpátky do Českých Budějovic. No takže si mě tam nechali a od té doby už to bylo všechno v pohodě.
2: Já bych řekla, že půl roku je obdivuhodně krátká doba se takhle osobitě a osobně vyjádřit, to obdivuju. Dokázala bys říct, co jsi se sebou ze Šumavy přinesla, a teď asi nemyslím úplně fakticky, ale spíš v přeneseném slova smyslu, na co ta rodačka z Vimperka v Praze nikdy nezapomněla a zapomenout nechtěla?
3: Rodačce ze Šumavy v Praze chyběla příroda. Takže rodačka ze Šumavy, seč to jde, tak utíká někam, kde jsou stromy, květiny. A je hrozně fajn, že třeba za Kavčími horami máme takový parčík, na který měli léta spadeno nejrůznější developeři, ale komunita místních lidí ho ubránila. A to je moc hezký místo, když už jako toho mám nad hlavu a připadám si, že jsem vyčerpaná, tak já do toho parku uteču a je tam nádherný výhled na Pražský hrad, na Vltavu, na Vyšehrad a dělám si legraci, že se tam venčí psi a já.
2: Tak až budete chtít potkat Ivetu Toušlovou, tak v parku za Kavčími horami.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je novinářka, moderátorka, dramaturgyně, producentka Iveta Toušlová. Co se stane s kreativní duší, kterou okolnosti přivedou na vedoucí pozici do čela tří týmů, které vyrábějí tři týdeníky a ty týmy jsou dosti početné? Co to dělá s křídly Ivety Toušlové?
1: No, tak teda ty mi dáváš. Popravdě řečeno, já jsem si dlouho myslela, že to mám v rovnováze, že vlastně mohu se kreativně rozvíjet, mohu se i spirituálně nebo duchovně rozvíjet a zároveň dělat tadyhle to všechno, co jsi vyjmenovala. Ale poslední dobou mám nějak pocit, že ta kreativní část mé osobnosti i ta spirituální pláče, že je trošku na úbytě, takže jako sama na sobě cítím, že by bylo zapotřebí, abych malinko ubrala tadyhle z té racionálnější a manažerské činnosti a věnovala se taky těm krásnějším a hlubším věcem.
0: Co by to mělo být?
1: Já ještě popravdě řečeno nevím, přemýšlím o tom, mám takové období, kdy jsem hrozně ráda sama se sebou, hrozně ráda si sama se sebou povídám, ptám se toho mého vnitřního já, co mu chybí a co by potřebovalo, takže teď jsem v takové fázi hledání, ale uvědomuji si to čím dál tím intenzivněji, že možná tady v té oblasti jsem ten nápřah trošku přetáhla a že je zapotřebí zase se dostat do té rovnováhy. Takže prozatím je to tak, že hodně ráda třeba sama vyrážím právě na ty procházky do lesa, jezdím na cesty třeba úplně s jinými lidmi, než jsou lidé z televize a vracím se i k lidem, které jsem znala z dětství, třeba jsem se vrátila ke své kamarádce a spolužačce a s nimi hodně cestuju a je nám na těch cestách strašně dobře a tam moje duše zase nabírá na síle a má prostor k tomu objevovat nové věci a žasnout a nebo se jenom tak dívat a nebo jen tak být a pozorovat a to je strašně krásný.
0: Tu krásnou duši, intuici, tu si zdědila ve velké míře asi po mamince, která lecos dokázala odtušit a dohlédnout a třeba vás i varovat před neblahými záležitostmi. Ty jsi také vůči těmto jevům otevřená, dokonce si v České televizi svého času rozjela projekt Za zrcadlem, který se věnoval alternativnímu přístupu k životu. Co z těch záležitostí mezi nebem a zemí u tebe nachází odezvu a důvěru?
1: Já si myslím, že to je alfa omega našeho bytí, že vlastně je důležité, abychom pochopili, proč jsme tady a možná ještě i kdo jsme. Když se ohledneš zpátky, třeba i na naše dětství a školský systém, tak jsme se naučili spoustu letopočtů, vzorečků a pravopis a jazyky a tak, ale vlastně skoro nikdo nás nenaučil, jak zacházet sami se sebou, jak pracovat s emocemi, jak rozvíjet sám sebe, jak rozvíjet svoji duši. Vlastně my žijeme pořád v té horizontále, ale ona je tady i ta vertikála, že jo, která nás propojuje s něčím, co je nad námi a zároveň nás vrací ke kořenům, k našim předkům. A to si myslím, že je to stěžejní. Hledat ten pravý smysl bytí a možná i sám sebe.
0: Můžu se tě zeptat, jestli provozuješ něco jako večerní bilanci nebo třeba modlitbu?
1: Já si pouštím takové různé meditativní hudby a mám takovou svoji mantru, ano, dělám si to. Poslední dobou čím dál tím intenzivněji vlastně se duchovně, spirituálně čistím a mám i takové odpouštěcí mantry, protože v té interakci s lidmi, kterou každodenně navazujeme, tak i my někdy nechtěně třeba ublížíme jazykem, nebo nám někdo ublíží, nebo se stanou věci, které nám nejsou úplně příjemné, ale třeba zase my můžeme nějakou nepříjemnost způsobit těm ostatním, tak já si dělám i takové jako čistící, odpouštěcí mantry a meditace a hrozně mi to pomáhá.
0: A když tady nadhodím v tomto tématu motiv zázraky mého života, co tě napadne?
1: Zázrakem mého života třeba bylo už jenom to, jak jsem se zmínila, že jsem si v tom Bavorsku vyčarovala tu svoji profesní cestu a vlastně ono se to stalo. A těch zázraků bylo i víc, byla to i různá varování, že někam nemám chodit nebo že se třeba stanou některé věci a já jsem se snažila různými metodami tlumit jejich drtivý dopad, řekněme. Myslím si, že těch zázraků bylo hodně, i mnohokrát ti andělé strážní nade mnou těmi křídly kmitali, myslím si, že velmi rychle a zachraňovali nás, byly to i různé nehody, kterými jsem prošla. A děkuji za to, takže jako ano, já myslím, že svět je plný zázraků a že je jenom na nás, abychom se na ně uměli správně dívat, abychom je hledali a abychom je byli taky schopni zachytit, protože někdy nám ty zázraky utíkají i mezi prsty.
0: Vyhlížíš nějaký zázrak?
1: Já si myslím, že zázrakem je samo naše bytí.

křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré zna.

0: zmatek, ale protože jak si nechci způsobit zmatek, chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: S Ivetou Toušlovou jsme před chvilkou záměrně z dálky obešli téma televize, protože jsme se více nořili do nitra, do duše, do prožívání, do snů a zázraků života. Ale teď se zase k televizi vrátím a zeptám se tě, v čem vidíš hlavní kvality tohoto média?
3: Že nikomu nepatří, že je skutečně nezávislé, protože co si budeme povídat, když je nějaké soukromé médium, tak existuje na to takové hezké české rčení. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Takže nikdy soukromá média nemohou být úplně nezávislá, protože je nad nimi nějaký vlastník, který sleduje své zájmy. Takže to je ta naše nejcennější deviza.
2: A pak když se zeptám na tu audiovizi, na ten fenomén, na to, že vyprávíš nejenom zvukem, ale i obrazem, co tě na tom baví? Protože z mého pohledu rozhlasačky je to zároveň nesmírně náročné přidávat ke zvuku ještě obraz.
3: Tak je to komplexnější, věm, samozřejmě, protože najednou tam máš ten obraz, který vypráví sám o sobě.
2: Není polopatický?
3: Nemůže být polopatický. Já třeba říkám těm svým lidem, těm svým kolegům, že by si na to měli dávat pozor, že vlastně je to součást té jedné, řekněme, stopy. To znamená, že něco řekne obraz, něco řekne slovo a něco řekne hudba. A měly by se doplňovat, ale neměly by se dublovat. Takže když to třeba jenom lapidárně přenesu na toulovou kameru, tak když tam vidíme nádhernou šumavskou přírodu, tak my nemusíme popisovat, že tam je krásný potůček, který zurčí a je plný kamenů, protože to ten divák vidí. Ale my můžeme třeba říct, kde ten potůček pramení, do čeho se vlévá, co je kolem něj, kam odtud dojdete a tak.
2: Čím tě tvoji spolupracovníci dokážou odzbrojit v dobrém slova smyslu?
3: Já mám ráda lidi, kteří jsou svébytní, jsou nápadití, ale jsou taky týmovými hráči a jsou pokorní a loajální. A to si myslím, že v současné době není zase až tak častý mix.
2: Je složité s tebou diskutovat? Skoro mám pocit, že musíš být náročný protihráč.
3: Já myslím, že ne, že se mnou není složité diskutovat. Samozřejmě mám svoji představu o věci, ale zase, když někdo má pádné argumenty a ten svůj postoj si dokáže obhájit, tak jako nejsem ten typ člověka, který se sveřepě drží své pozice jenom proto, že to řekl. Ve finále sleduji ten finální produkt, to znamená, aby to dílo bylo dobré, aby bylo kvalitní, aby bylo pravdivé. Ale když do toho někdo vtahuje jenom to svoje ego, tvrdošíně si stojí za svým jenom proto, že to chce takhle, bez ohledu na to, jaká je realita, jaké jsou možnosti, tak mi to přijde asi zbytečné a pak samozřejmě jako si stojím za tím svým názorem a vlastně řeknu, přesto nejede vlak a bude to takhle.
2: A co v soukromém životě dokážeš dopřát některým ze svých blízkých, aby za tebe do určité míry třeba rozhodovali, nebo to nemáš v nátuře?
3: Když někdo ty otěže za mě převezme, tak jsem velmi ráda.
2: Opravdu?
3: Opravdu. Takže třeba, jak jsem vyprávěla o těch svých kamarádech, se kterými teď jezdím na cesty, tak oni jsou neuvěřitelně zcestovalí, tak já to nechám úplně na nich. Byli jsme v Toskánsku a oni vymysleli tak nádherný program a já jsem jim do toho absolutně nemluvila a byla jsem nesmírně spokojená. Oni se jenom zeptali, co by si chtěla vidět a my to ještě něčím doplníme a necháš to teda na nás, jo? A bylo to strašně fajn.
2: Jakou jsi to přála nejdelší dovolenou ve svém životě?
3: Jenom 2 týdny. Jenom 2 týdny jsem kdysi odjela do Andaluzie a ještě jsem se tak jako těšila, že první ten týden pojedeme k oceánu, do městečka Rota a budeme tak jenom se tam tak jako povalovat a dívat se do toho oceánu a koupat se v něm. A ono bylo hrozně ošklivo v té době, takže jsme vlastně najezdili každý den asi 300 kilometrů, protože jsme putovali a objevovali jsme jiná místa. No a pak jsme vlastně popojeli dál a měli jsme to spíš takové poznávací, takže to byla moje nejdelší dovolená 2 týdny v kuse. Jinak teda je to vždycky tak týden maximálně, no.
2: A máš nějakou vytouženou cestu, která by rozhodně ty 2 týdny časově přesáhla?
3: Jo, tak to jsou všechny ty exotické končiny, kam jsem se ještě nikdy nevydala. Třeba zrovna ti moji kamarádi, o kterých tady tak často mluvím, tak byli nedávno v Bhutánu, byli v Kambodži, Indie, byli v Peru. To jsou nádherné destinace, které mě lákají už jenom tou svojí spiritualitou, tou kulturou. Ale to není dovolená na týden, to než se tam jenom dokodrcáš, kdy si utečou 4 dny.
2: Kdy si to dovolíš?
3: Nevím, no čas letí, že jo? Kdy jindy než teď? No. Budu se snažit.
2: Tak si říkáme, jestli to s tou Ivetou občas nemáš složité, to soužití. Kdy je ti s Ivetou dobře a kdy ti leze na nervy?
3: No, s Ivetou je mi dobře, možná když je v dobré společnosti, tak je taková přirozená, spokojená, když je ve společnosti, kdy si nemusí na nic hrát, kdy nemusí právě být ani tou šéfovou, kdy je prostě jenom tou Ivetou.
2: Mimochodem, dokázala bys opustit všechny ty své těžce vydobité posty a pozice ve jménu nějaké lehkosti bytí?
3: Nevím. To mi zase přijde trošičku nezodpovědný, protože ty moje projekty nejsou jenom o mě. Já jsem si k ním navázala spoustu lidí, takže to je jak z toho Exupéry. Navždy se stáváš zodpovědným za toho, koho k sobě připoutáš. A byly doby, kdy třeba byly problémy i s financemi těch projektů, já jsem byla schopna i sponzorskými penězi je dál ufinancovat a ti lidé mi za to byli hrozně vděční, protože vlastně by byli najednou bez práce. No. Takže je tam i ta obrovská dávka zodpovědnosti za ten celý tým. Ale snažím se delegovat. Potřebovala bych nějakého svého avatara nebo klona. Komu bych to předala takhle trošku? Já bych to jenom z povzdálí pozorovala a mohla bych si třeba odletět do Peru.

0: ruce. To, když se mi povede, tak je to fajn. Takže teď se snažím s ním soužít. Říkat si, a zase se ozýváš, seš tady, dobře, vím o tobě, ale víš co, já si teď pustím radši nějakou pěknou hudbu, jo?
1: Ano, to jsi mě navedla na otázku, u čeho si pěkně zarelaxuješ.
0: Já jsem se teď naučila chodit na akvaerobik a je to neuvěřitelný. Máme výborné dvě lektorky, pouští nám tam krásnou muziku 80. 90. léta, takže si všechny připadáme jako mladice. Navíc jsou obě neuvěřitelně energické, sympatické, optimistické, takže vlastně je to kombinace ideál. Voda z nás všechno spláchne a ty holky nás nabijou energii.
1: Což mi připomínáš jeden z mých četných snů, že jsem si říkala, že by možná nebylo špatné v té profesi změnit natolik obor, že bych úplně vypustila hlavu a stala se třeba jenom tou cvičitelkou, byť samozřejmě nepodceňuji jejich mentální aktivitu, ale že ta dominantně fyzická by nebyla marná. Nenapadlo tě to někdy, že něco úplně kontrastního by v tvém životě taky mohlo mít hezké místo?
0: Když sestře se narodili děti, tak já jsem se stala tetičkou na plný úvazek a hrozně mě bavilo a baví blbnout s těma dětma. Teď už teda přicházejí do věku, kdy už ta puberta s nimi trošičku mlátí, ale když byli malí, tak mě to neuvěřitelně bavilo. Narozeniny nebo Vánoce, to nebylo jen tak, že jo, tetička schovávala dárky, ještě na to vymýšlela hádanky a kvízy a vždycky to bylo tematicky zaměřené podle toho, co měli rádi. Takže když měli rádi Harryho Pottera, tak jim psal dopisy Harry Potter, schovávali jim dárky Harry Potter, hádanky byly na téma Harry Potter. Když milovali Disney princezny, zase neteř, tak to bylo v tomhletom ranku, že? Teď frčela Wednesday, takže byly narozeniny, ale Wednesday.
1: Ty bys mohla organizovat tematické dětské tábory.
0: Jo, to mi říkají kamarádi, oni už si to ode mě berou. Takže vždycky kamarádi po mně chtějí, hele, co jste měli, teď nechceš nám poslat ty hádanky?
1: Takže jsi přemýšlela o tomhle, že bys mohla dělat něco s dětmi.
0: Tak nevím, jestli s cizími dětmi, ale ty aha, naše děti, jako dokud byly ještě malí a mohla aha, jsem s nima takhle blbnout, tak mě to neuvěřitelně bavilo.
1: Pojďme od toho malého dítěte na druhý konec života. Přemýšlela jsi někdy o tom, jaké by v tvém pojetí bylo ideální stáří?
0: Já mám skvělou tetičku a skvělého strýce. Oni žijí neuvěřitelně aktivně. Část roku tráví ve Vyškově, kde strýc pracoval, a část roku se přesouvají do Slavonic, kde strýc má domek po rodičích. A oni jezdí na výlety, oni chodí do divadla, oni jsou neuvěřitelně aktivní, hlavně strejda, on jezdí na kole a přitom mu letos bylo 80. Hmm. Takže jako žije naplno a nezastaví se. Baví ho lidi, baví ho setkání s lidmi, baví ho nečekaná setkání, takže on je neuvěřitelně kontaktní, takže kamkoliv přijdeme, tak strejda si tam najde spoustu kamarádů. A nedávno jsem se ho ptala, co děláte? My nemáme čas, my pořád něco děláme. Takže vlastně takto intenzivně si to dovedu představit. Ale zároveň já bych ještě chtěla mít čas na ten svůj vnitřní dialog.
1: Ivetko, v závěru bych ti ráda připomněla něco, co si možná nepamatuješ. Před lety jsem tě do Stříbrného větru zvala a ty si tehdy nechtěla nebo nemohla. Možná jsi byla velmi vytížená, možná se ti nechtělo otevírat některá témata. Dnes tady jsi, já jsem za to velmi ráda. Co jako zkušená dramaturgyně, autorka vnímáš v životním příběhu Ivety Toušlové jako ty opravdu inspirativní momenty?
0: Vždycky to asi bylo setkání s nějakými lidmi, kteří v danou chvíli mi třeba předali nějakou nosnou myšlenku nebo zkušenost. Možná, že mi ji nepředali náhodně, nahodile, třeba to tak zařídil vesmír, že mi je do toho života poslal, aby mi něco sdělili. A to něco v tu chvíli bylo, jako když kladivem uhodíte na ten hřebíček, jak se říká. Protože v tu chvíli to zarezonovalo. A to považuji za důležité. Jsou to ti pozemští andělé, kteří vlastně přicházejí v tu pravou chvíli, aby třeba nám otevřeli oči a nebo nás posunuli někam dál.
1: Ty jsi taky takový pozemský anděl a já ti řeknu, že ve mně a věřím, že i v posluchačích si tímto vyprávěním zase o kousek posunula a posílila tu touhu dívat se kolem sebe s nadšením, zvídavostí, zvědavostí, žít naplno a dělat si ty dny pěkné. Děkuji za to.
0: A já děkuji za pozvání a za krásné povídání.
1: Naším hostem byla Iveta Toušlová. Naschledanou.

0: Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla moderátorka a dramaturgyně Iveta Toušlová. Na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. No a já připomínám, že ve 22 hodin vám na téhle stanici, tedy na Dvojce, nabídneme další pokračování premiérové četby Čas voz.
1: Když

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohli byste zahnat toho býka, prosím vás? Jdeš ty kukvu! Mrcholí!
2: Žehlil jsi někdy?
3: Nežehlil.
4: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo.
0: Na co nelze zapomenout.
4: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce. Blízká setkání Terezy Kostkové.
6: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijal pozvání herec Jan Koleník. Proč se po vítězství rozhodl vrátit do taneční soutěže ještě jednou? Kolik z té zkušenosti zužitkoval v novém filmu Tango pro tři? A jak se mu přichází z tanečního parketu do kůže jeho postavy v seriálu Dunaj k vašim službám? I o tom si budu povídat s hercem Janem Koleníkem a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
4: Blízká setkání Terezy Kostkové.
0: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Rodina se dvěma malými dětmi byla domem a obzvlášť zahradou nadšená, ale pak uviděli ptáčníka a skoupě se šlo. Postarší manželé měli velký zájem, ale trvali na samostatných měřidlech za plyn a elektřinu. Jenomže potom už se neozvali. A když jim Pavel zavolal, položili mu několik dotazů na ptáčníku v zdravotní stav. Vyslovili pochyby o jeho schopnosti žít sám a starostlivě navrhli několik míst, kde by ptáčníkovi bylo mnohem lépe. Pavel jim zdvořile poděkoval za laskavou péči, položil telefon a utrousil několik nehezkých slov nejen na adresu koupěchtivých zájemců, ale i svého bratra. Ptáčník se do snahy o prodej domu nijak nezapojoval. Neměl totiž čas. Květen je měsíc, kdy mladí ptáci vylétávají z hnízda. Včera jsem natočil pár krátkých videí, vykládal nadšeně svému bratrovi. Chceš se podívat? Viděl jsem to už loni a předloni a pochybuju, že to letos vypadá jinak, odsekl Pavel. A viděl jsi to i ty, tak bys tentokrát mohl zůstat doma a pro změnu provést další zájemce o dům. Ty jsi mnohem výřečnější, já to s lidmi moc neumím. Ale mohl by ses víc snažit. Tož nemohl být na ty mladé trochu vlídnější? Proč jsi jim vykládal, že nesmí to křoví u plotu vykácet? Hnízdí tam střízlíci. Laskavě si zapamatuj, že ať ten barák koupí kdokoliv, ta zahrada bude jeho. Takže si s ním může dělat, co bude chtít. Stejně jsem rád, že si to rozmysleli. Ty jejich děcka strašně ječely, plašily by ptáky. Zajímá tě něco jiného než ti tvoji ptáci? Ptáčník se na bratra podíval. Mám rád svůj klid. Už si ho snad zasloužím, ne? Byla v tom skrytá výčitka a Pavel to poznal. O rodičích, hlavně o tátovi, spolu nikdy nemluvili. Pavel zvedl ze stolu mobil a strčil ho do kapsy. Už musím jet. Ale ty by ses mohl postarat aspoň o tu trávu na zahradě. Ať to tady trochu vypadá, až přivedu další zájemce. Dám ti vědět, tak buď napříjmu. Bylo by fajn, kdybys tady byl. Zastavil se mezi dveřmi. Pořád je lepší poslouchat cizí děcka na vedlejší zahradě, než pod okny na sídlišti. Dohodli jsme se, že tady budu moct zůstat. Slíbil jsi mi to. A ty jsi mi slíbil, že nebudeš dělat problémy. Pavel se odmlčel a dodal. Vůbec nechápu, že tady potom všem chceš zůstat. Prudce se otočil a práskl za sebou dveřmi. Ptáčník neměl rád, když se lidé rozčilovali. Nesnášel výbuchy vzteku a scény jakéhokoliv druhu. Taky proto byl raději sám, i když ho samota někdy bolela. Sám byl celý život. Osaměle se cítil i mezi lidmi. Byl sám i v době, kdy ještě žili jeho rodiče. Sdílel s nimi dům, dýchal stejný vzduch, jedl stejné jídlo, ale to bylo všechno. Ani otce, ani matku ptáčníkovi myšlenky nebo pocity nezajímaly. Ptáčník si bez děky přejel rukou po boku. Určitě to nebyly hezké vzpomínky, co ho k domu vázalo. V tom měl Pavel pravdu. Potom všem... Jestli ptáčník doposud pochyboval, že bratr věděl, co se v domě odehrávalo, teď už si byl téměř jistý. Tu bolest v boku si vybavoval i po letech. Zlomená žebra bolí při každém nádechu i výdechu. Byla to připomínka okamžiku, kdy si otec byl nucen uvědomit, že má syna. Připomněl mu to zvonek a neznámý muž u dveří, který mu rozhořčeným hlasem oznámil, co jeho syn provedl a dožadoval se nikoli ptáčníkova potrestání, což pro otce nebyl žádný problém, ale finanční náhrady za škodu, kterou mu způsobil. Tehdy se ptáčník necítil nějak zvlášť provinile. Podle svých vlastních měřítek udělal správnou věc, když v brzkých ranních hodinách přelezl plot a otevřel dvířka klecí a voliér, v nichž Jiří pospíchal, choval drobné ptactvo.
Ptáci přece patří do volné přírody. Prudkost otcova útoku chlapce překvapila. Mnohokrát byl svědkem toho, jak se rodiče hádali. Viděl, jak se otcův vztek stupňoval a pak došlo i na rvačku, ve které otec pokaždé zvítězil a mámu zbil. Jenomže tentokrát mluvil s příchozím klidně. Zdvořile se mu za chlapce omluvil, k tomu samému přiměl i syna, slíbil, že škodu uhradí a s Jiřím Pospíchalem se rozloučil nezvykle přátelsky. Potichu zavřel dveře, udělal pár kroků k Mirkovi, prudce rozmáchl a vrazil mu facku. Ty hajzle! Chlapec ucouvl, ale v tu chvíli mu otec podrazil nohy. Srazil ho k zemi a vší silou ho nakopl. Jednou, po druhé, po třetí. Tak ty mi budeš dělat ostudu? Nekřičel. Plival slova a v rytmu slabik kopal syna do schoulených zad. Pak kopání ustalo. A přiletělo první švihnutí, potom další a další. Chlapec si přikryl obličej dlaněmi a obklopila ho osvobozující tma. Na pohotovosti matka tvrdila, že si zlomená žebra přivodil pádem z kola. Ptáčník mlčel. Jednak mu každý nádech dělal potíže a mluvení ho bolelo. A taky mu máma řekla, že si výprask zasloužil. A když bude na otce žalovat, otec ho zbije znovu a zmlátí i ji, protože porušila jeho zákaz a vzala syna k doktorovi. Když se vrátili z pohotovosti, otec seděl ve svém křesle a četl noviny. Dnes nebudeme večeřet, nebo co? Štěkl na manželku. Neodpověděla, odvedla Mirka do jeho pokoje a uložila ho do postele. Za tohle si můžeš sám, řekla a zavřela za sebou dveře. Byl otupělý léky proti bolesti a víc než tělo, ho bolela duše. Snad ještě nikdy se necítil na světě tak sám. Když na víkend přijel Pavel, otec staršího syna obdařil pár štiplavými poznámkami, ale navíc si netroufl, protože Pavel už byl tou dobou o hlavu větší než on. Pavel přijal maminčinu verzi, že brácha spadl z kola a na nic se neptal. Ptáčník by se mu rád svěřil s tím, co se odehrálo. Potřeboval si s někým promluvit. Jenomže promluvit si s Pavlem bylo skoro nemožné. Buď na něj neměl čas, a když si čas udělal a ptáčník začal o své nehodě, která nehodou tak docela nebyla, okamžitě stočil hovor na jiné téma. A najednou byla neděle odpoledne a Pavel byl zase pryč. Když mu máma vtiskla do ruky obálku, snažil se na zahradě rozeznat hlasy ptáků, které k němu zaznívaly z korun stromů. Na obálce nebylo žádné jméno ani známka. Co s tím mám dělat? Zeptal se. To je pro toho Pospíchala, co jsi mu vypustil ptáky, řekla máma. Dones mu to a ještě jednou se omluv. Nechci, aby se o nás v ulici říkalo, že někomu něco dlužíme. Všichni tady mají oči jako ostříži, obzvlášť ta Dohnalová Klepna jedna. A nepočítej s tím, že letos něco najdeš pod stromečkem. Tímhle jsi svůj dárek už vybral. A dost nešetrně ho postrčila k brance. Pardon, zapomněla jsem, řekla, když syn sykl bolestí. Ale můžeš si za to sám. Jo. To už jsem slyšel, pomyslel si ptáčník a pomalu zamířil do ulice. Pozdravil sousedku Dohnalovou, která se ve své zahradě skláněla nad záhony. Napadlo ho, že máma má pravdu. Ta Dohnalová je věčně venku, aby viděla, co se kolem šustne. Ale na druhou stranu, proč by to mělo mámě vadit, když se u nich neděje nic špatného? Nebo snad děje? Zabočil za roh a došel až k plotu, za nímž stály klece a voliéry. Dlaněmi se opřel o pletivo a zaposlouchal se do hlasů ptáků.
Snažil se rozpoznat, jestli znějí jinak než hlasy volně poletujících opeřenců, ale žádný rozdíl neslyšel. Nemusíš lézt přes plot. Máme branku. Ptáčník polekaně odskočil od plotu. Prudký pohyb mu připomněl zlomené žebro a chlapci vyhrkli do očí slzy a zalapal po dechu. Co je ti? No snad jsem tě nevyděsil. Muž došel k brance a otevřel ji. Ptáčník nedokázal odhadnout, kolik může mít roku, ale připadalo mu, že je ve věku jeho rodičů. Sáhl do kapsy a podal Jiřímu Pospíchalovi obálku. To je za ty ptáky. A ještě jednou se omlouvám. Měl by ses omluvit spíš jim, řekl muž. To ptáčníka překvapilo. Já jsem jim ale nechtěl ublížit, jen jim dopřát svobodu. Žít v kleci se jim přece nemůže líbit. To by se nelíbilo nikomu. Pojď se na ně podívat. Vyzval ho Jiří Pospíchal a zavřel za Mirkem branku. Tihle ptáci nikdy ve volné přírodě nežili. Narodili se ve voliéře a nic jiného neznají. Když se dostanou ven, nebudou si vědět rady. Nedokážou si najít potravu a zahynou. Jestli je ovšem dřív něco neuloví. Vidíš, jak jsou zbarvení? Ti se před dravcem neschovají. Chlapec cítil, jak rudne. Uvědomil si, že udělal něco, co už nejde vzít zpátky. Kolik jich uletělo? 9. Pár se mi jich podařilo nalákat zpátky do klece, ale těch 9 prostě uletělo. Mrzí mě to, zašeptal ptáčník. Mě taky, ale co už. Mávl rukou Pospíchal, vyndal z klece pítko a doplnil do něj vodu. Ptáčník se díval na různě barevné ptáky. Místo okouzlení a úžasu, které zažíval při pohledu na ty volně žijící, pociťoval jen zvědavost. Proč je chováte? Dělá mi radost se o ně starat a pozorovat je. Já chodím pozorovat ptáky do lesa, řekl ptáčník. Mám svůj les. Zajímá mě, jak ptáci žijou. A čtu si o tom v knížkách. O všech ptákách, které vidím, si vedu záznamy do sešitu. Kdy jsem je viděl, kde si staví hnízda a tak. Chodíš do lesa často? Skoro každý den. Ale teď jsem tam dlouho nebyl. Zaváhal. Spadl jsem z kola. Jiří Pospíchal, pokýval hlavou. Musel to být nepříjemný pád. To byl. Mirek nevěděl, co má říct. Lhát nechtěl, ale pravdu říct nemohl. Tak já už musím jít. Jiří Pospíchal k němu natáhl ruku s neotevřenou obálkou. Ty peníze nechci, vem si je zpátky. Ne, to nemůžu, máma by se zlobila. Otočil se k odchodu. Počkej. Mám tu něco, co by se ti mohlo hodit. Zašel do domu, ale hned se vrátil a podal mu chlebník z modré, nepromokavé látky. Je lehký a pevný. Na těch pár věcí, které sebou nosíš do lesa, je jako stvořený. Pověsil mu ho přes rameno. A až v lese objevíš něco zajímavého, zastav se. Rád si to poslechnu. Po letech ptáčníka napadlo, že je hodně pravdy na tom, že i z těch nejhorších věcí může vzejít něco dobrého. Protože toho dne nezískal jen nový chlebník, který mu věrně sloužil několik desetiletí, ale našel i přítele. Takového přítele, jakého chtěl kdysi mít ve svém bratrovi.

0: Nakláním se nad záhonem čerstvě vysázených letniček a počítám škody. Mravenci a slimáci měli hody. Snažím se zachránit, co se dá, a obsypávám okousané zbytky rostlin granulemi, jak mi to poradila mladá sousedka od naproti. Už vím, že se jmenuje Táňa a má dvě děti. Sazenice, které mi dala, jsou obsypané květy a zdobí sloupky branky. Sousední zahrady rozkvétají a září barvami, jen ta moje zatím připomíná pustinu. Táňa se při mých stížnostech směje a utěšuje mě, že její zahrada vypadala první rok stejně. Když se dívám na rozkvétající čechravy, třapatky a růžové pivoňky za jejím plotem, je těžké tomu uvěřit. Táňa je moc milá a přestože je o dost mladší než já, chtěla by se mnou přátelit. Není divu, je doma s dětmi a potřebuje si promluvit s někým, kdo mluví srozumitelnou dospěláckou řečí a ne jen dětskou hatmatilkou. Povídá hlavně ona. Nejvíc o zahradě a květinách. Asi se snaží mluvit o tom, co by mě mohlo zajímat, a tuší, že když žiju sama, děti a rodinné starosti to nebudou. Měla bych za ní být vděčná. A asi i jsem. Už dlouho jsem žádnou blízkou přítelkyni neměla. Vlastně jen kdysi dávno Olu. V době dětství a dospívání pro mě byla důležitá. Trávila jsem s ní čas raději než s rodiči. Říkali jsme si úplně všechno. Tedy aspoň já jsem jí říkala všechno. Sdílela jsem s ní své plány a sny. Předpokládala jsem, možná mylně, že stejně jako ona je důležitá pro mě, jsem i já důležitá pro ní. Při pohledu zpátky si uvědomuju, že ráda a hodně povídala o svých plánech do budoucna. Skoro nikdy nemluvila o své rodině, ale nebylo to proto, že by mě tím nechtěla unavovat, prostě o ní mluvila nerada. Vím jen, že její táta byl inženýr, špička ve svém oboru, hodně cestoval a měl menší firmu. A matka byla podle Olíných slov prostě dokonalá. Ola byla skvělá klavíristka. Překvapilo mě, že se nepřihlásila na konzervatoř, ale na gymnázium. Říkala, že přijímací zkoušky na konzervatoř bude dělat až po prváku, že chce ještě rok cvičit a zdokonalovat se. Byla jsem ráda. Kdyby studovala hudbu, musela by odjet do většího města a od pondělka do pátku bydlet na internátu. Každý den bychom se rozhodně nevídali. V prváku jí učení moc nešlo. Říkala, že nemá čas koukat do učebnic, protože hodně cvičí na klavír, protože chce po prvním ročníku odejít a studovat hudbu. Podle mě byla ke hře na klavír stvořená. Byla drobná a útlá a měla dlouhé štíhlé prsty. V době dospívání přirozeně předpokládáte, že se vaše sny a plány vyplní. Teprve časem zjistíte, že čas plyne rychleji a rychleji a že příležitosti, které jste nevyužili, jsou nenávratně pryč. Život vás posune jiným směrem, než jste si představovali, a vy si s tím buď poradíte a řeknete si, že takový je přirozený běh věcí, nebo budete brečet do polštáře. I mě život postrčil jinam, než jsem chtěla, ale u Oly tak nějak předpokládám, že do svého cíle došla. Věřím, že její touha hrát na velkých koncertních pódiích byla tak silná, že se jí splnila. Pokaždé, když na plakátě na internetu nebo v novinách čtu o koncertě nebo klavírním recitálu, hledám její jméno, ale prozatím jsem ho nikdy nenašla. Příjmení se mohlo změnit, tak jako to moje, ale křestní jméno Ola není příliš časté, to bych nepřehlédla. Nemusí to nic znamenat, možná Ola žije v cizině. Možná je členkou velkého orchestru a jezdí po celém světě, jak si to kdysi vysnila. Nebo vede jiný život. A snad je spokojená. Moc bych jí to přála a v každém případě bych se o ní ráda něco dozvěděla. Modré granule, kterými obsypávám zubožené stonky rostlin, jsou prý jedovaté i pro domácí zvířata. Psa ani kočku nemám, přesto mám pocit, jako bych prováděla něco nepatřičného. Myslím na dědovu rozkvetlou zahradu a snažím se rozpomenout, co používal proti škůdcům on. Asi nic. V té době nejspíš žádní škůdci nebyli. Vzpomínky provádějí neuvěřitelné věci. Je možné, že dědova zahrada nebyla tak barevná a rozkvetlá, jak si ji pamatuju? Je možné, že v domě nevládl takový soulad a klidné ovzduší, jak jsem ho vnímala? Byla maminka opravdu tak laskavá? Tatínek milující a láska mezi mými rodiči pevná a skutečná? Nebo byl jejich vztah časem zetlelý a prožraný škůdci? Toho dne zasypal ulice v Opavě těžký sníh. Autobusy nabírali zpoždění a trolejbusy nejezdily vůbec. Půlka města byla bez proudu a střední školy zrušily odpolední vyučování. Od té doby mě mockrát napadlo, jak jiný by byl můj život, kdyby tehdy nesněžilo. Protože ty 3 hodiny, o které jsem přišla domů dřív, znamenaly rozdíl mezi životem a smrtí. Mezi bytím a nebytím. Mezi svobodným životem a povinností. Schody před vchodem do domu zatím nikdo neodmetl. Ležela na nich neporušená vrstva napadaného sněhu. Šlápla jsem na první schod, pak na druhý a noha mi podjela. Na poslední chvíli se mi podařilo zachytit se zábradlí. Kloužou mrchy, co? Zvedla jsem oči od zrádných schodů k podestě před vchodovými dveřmi, kde stála žena s koštětem v ruce. Měla na sobě vínově červenou prošívanou bundu a pletenou čepici. Z klouzavějšího materiálu už ty schody fakt udělat nemohly. Každou zimu tady sebou někdo praští. Drž se zábradlí, holčičko, ať si něco nezlomíš. Já jim na to družstvo zase napíšu. Ale dokud se na nich někdo nepřizabije, nic s tím neudělají. S vervou se pustila do odmetání sněhu. Bydlím tady v přízemí. Jmenuju se Málková, Svatava Málková. A ty jsi určitě od těch sodomů, co se přistěhovali do 3. patra, že jo? To víš, my v přízemí máme přehled. A ty se jmenuješ jak?
1: Bára, ale jsme Sodomkovi, ne Sodomovi.
0: No jo, já si to pletu s tím zpěvákem, ale toho ty neznáš, na to jsi moc mladá.
1: Rozmáchla se a odmetla sníh z 1. schodu. Naschledanou, paní Málková. Rozloučila jsem se a na rohožce jsem si očistila boty. Vchodové dveře podepřené hrablem jsem nechala otevřené a výtahem jsem vyjela do 3. patra. Stiskla jsem kliku, ale bylo zamčeno. Pokoušela jsem se odemknout, jenomže klíč nešel zasunout do zámku. Bylo jasné, že někdo, tedy určitě maminka, zamkl a nechal zevnitř klíč v zámku. Zazvonila jsem. Nic se nedělo. V bytě bylo úplné ticho. Zkusila jsem zazvonit po druhé, po třetí. Dlouze jsem tiskla zvonek, klepala jsem a bušila do dveří pěstí, ale na druhé straně, kde docela určitě byla moje máma, bylo naprosté ticho. Ze zdola se ozval hlas.
0: Děje se něco? Nemůžu se dostat domů. Máma neotvírá, možná se jí něco stalo.
1: V tom se mi ta představa zhmotnila před očima. Prudce jsem zabušila do dveří.
0: Mami, otevři, mami!
1: Výtah sjel dolů a během chvilky se vrátil. Vystoupila z něj paní Málková.
0: Určitě je doma?
1: Přikývla jsem. Už jsem brečela. Sousedka dlouze zazvonila na zvonek. Asi se chtěla přesvědčit, že jsem se dost snažila. Volej 158, honem. Vytáhla jsem telefon, zírala jsem na displej a rozechvělou rukou kroužila nad tlačítky. Najednou jsem se nemohla rozhodnout, jestli mám číslo vyťukat nebo ne. Jako kdyby se v okamžiku, kdy to udělám, moje obavy mohly stát skutečností. Sousedka viděla mé zaváhání, vytrhla mi mobil z ruky a rozhodně vyťukala číslo. Policie?
0: Nemůžeme se dostat do zamčeného bytu, klíče jsou zevnitř a nikdo neotvírá.
1: Operátorce jsem nerozuměla. Paní Málková se na mě podívala, o krok poodstoupila a stišila hlas. Ano, ano. Pak nadiktovala adresu a své jméno, zavěsila a vrátila mi telefon. Mlčky jsme se na sebe dívali. Vrhla jsem se ke dveřím a dlouze jsem zoufale tiskla zvonek. Pak mi sousedka položila ruku na rameno. Třeba někam odešla a nějak se zasekl zámek. V tu chvíli jsem věděla jistě, že se stalo něco špatného. Věděla jsem to dřív, než hasiči otevřeli dveře, protože maminka nikdy nikam nechodila. Najednou bylo všude plno lidí. Dveře povolili. Chtěla jsem vběhnout dovnitř, ale policista mi zastoupil cestu a zavrtěl hlavou. Paní Málková mě chytila za paži. Všichni se nahrnuli do našeho bytu. Hasiči, policisté, záchranáři.
0: Paní Sodomková, slyšíte mě?
1: Vytrhla jsem se sousedce a vběhla dovnitř, ale policista mi zatarasil výhled do ložnice a odvedl mě do kuchyně.
0: Teď se jim tam nemotejte, odvezou ji do nemocnice.
2: Ale já chci za maminkou. Chci ji vidět, co se jí stalo. Bude v pořádku?
1: Policista neodpověděl.
0: Je vám už 18?
1: Zavrtěla jsem hlavou.
0: Potřebuju kontakt na plnoletého příbuzného. Dáte mi číslo na otce?
1: Zmateně jsem se snažila najít v mobilu kontakt na tátu. Paní Málková mi zase vzala telefon z rozklepaných rukou, našla číslo a nadiktovala ho policistovi.
0: Vezmu Báru k sobě, než se její otec vrátí, ať nemusí čekat tady,
1: řekla a když konečně všichni odešli a my zůstali v kuchyni sami, odvedla mě do svého dvoupokojového bytu v přízemí.
0: Uvaříme si meduňkový čaj s medem, řekla paní Málková.
2: Ty schody zametu pak. Vsadím se, že to nikdo jiný neudělá. Snad se na nich do té doby nikdo nepřerazí.

0: Alena Mornsteinová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
2: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
1: Proto se vydává do světa.
3: To je dobře, že jdeš do Indie. Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
1: Ale najde nakonec to, co hledá?
4: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
3: Já...
1: Láska je dobrý matroš.
2: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
1: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
5: Já jsem 3 měsíce žil jenom kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
1: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Ranní Dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. 26. září nás čekají počátky.
6: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
7: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
1: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání Dvojky od 14.00. Protože Ranní Dvojka nikdy nespí.
2: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
7: Regina,
6: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je tady Český rozhlas Dvojka a podle znělky už jste určitě poznali, že je tu noční mikroforum této stanice. A z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví, živě tedy z tohoto studia vás zdraví Ondřej Kepka. Dobrý večer. No a protože je to noční mikroforum, tak samozřejmě tady nebudu sám říkat nějaké své úvahy nebo výzvy nebo glosy, ale mám zde, doufám, velmi zajímavého hosta, hostku, jak by se mělo správně dneska říkat, paní Martinu Helešicovou, ředitelku školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze. Tedy zrakově postižené nemusí být jenom z Prahy, ale ta škola je v Praze, takhle. Aby to, ta čeština, to je někdy taková říčka krásná, která vzniká. Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer, moc děkuji za pozvání.
0: Já vás moc zdravím a my si o vás a o té škole samozřejmě řekneme podrobně mnohé, i o osobě Jaroslava Ježka. Mimochodem, tam je nějaké, se blíží nám nějaké výročí, že jo?
1: Jestli si ano, dobře. Ano, je to pravda. V pátek 25. září by Jaroslav Ježek oslavil 120. narozeniny.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Významný svátek.
0: Výborně, takže to máme krásně propojeno. No a já bych možná začal tím, že bych se vás zeptal, jak vy jste se vlastně, protože ten pořad není o jednom tématu, je také o vás, myslím dnešní pořad, jak jste se vlastně dostala k tomu, že jste se stala pedagogem, předpokládám, a následně teda ředitelkou školy a ještě tedy takové speciální, by se dalo říct.
1: Tak, já nepocházím z Prahy, já pocházím ze západních Čech, z takového menšího města, asi 20 kilometrů od Plzně, směrem na Domažlice. A můj tatínek byl učitel na druhém stupni základní školy, když jsem byla dítě. A po roce 1968 v období normalizace musel vlastně ze školy odejít, protože vlastně nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy a tak. A hledal práci a v tom městě byl i ústav sociální péče, se tomu tehdy tak říkalo, vlastně zařízení pro dospělé mentálně postižené chlapce nebo od 15 let. A to bylo zařízení, které jako nebylo bráno jako pedagogické, spíše zdravotnického charakteru a asi tedy se to bralo tak, že tam nemá komu škodit svými názory.
0: Ano. Můj dědeček zase neškodil, když místo francouzštiny učil pozemky.
1: Tak,
0: jo, no. Podobně.
1: Takže on tam nastoupil dělat vychovatele. No a teď ale záhy zjistil, že samozřejmě někteří ti chovanci přece jenom trošku umí číst, absolvovali někde třeba pár tříd zvláštní školy, nebo takhle, no tak ten učitel se v něm asi probudil a tak se jako do toho ponořil a rozhodl se, že si dostuduje ten obor speciální pedagogika. Takže někdy v 70. letech začal jezdit do Prahy studovat speciální pedagogiku. A v té době na té pedagogické fakultě u toho oboru byli ještě jako nestoři toho oboru, to byl pan profesor Sovák, jako zakladatel logopedie takové pedagogické a psycholog Zdeněk Matějček a různý takovýhle jako osobnosti a ten táto toho byl tak jako plný, on byl vždycky jako do všeho se pustil tak jako s vervou. No a já jsem poměrně ráda, jako tedy to dítě 13, 14 letý, 12, s ním do toho ústavu chodila, když se tam děly různé akce, vlastně jsem to tam měla docela ráda a tam asi někde byl zárodek. Pak samozřejmě v průběhu gymnázia já jsem docela ráda měla matematiku a měla jsem v úmyslu, že bych šla studovat ekonomii, ale pak se to prostě tak vyvrbilo, že jsem šla studovat speciální pedagogiku. A z té potom už zase ten výběr byl, že jsem byla na praxi ve škole pro nevidomé tady v té, kde celý život pracuji. Tehdy to byla mateřská a základní škola pro nevidomé. A paní ředitelka mi tam tehdy říkala, kde budu, jestli už mám práci, kde potom budu dělat. No a takhle to vzniklo a jsem tam celý život.
0: Já myslím, že jsme nemohli lépe otevřít dnešní vysílání nočního mikrofora Českého rozhlasu Dvojky. Mým milým hostem je ředitelka školy Jaroslava Ježka Martina Helešicová.

0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Povídáme si s ředitelkou školy Jaroslava Ješka, tedy školy pro zrakově postižené, s paní Martinou Helešicovou, která nám tak v krátkosti řekla vlastně ten svůj takový základní život a běh. A teď se pojďme tedy posunout k tomu okamžiku, kdy se tedy dostáváte do té zmíněné školy. Já tu mám poznámku, že snad to bylo už v roce 1986, jste ředitelkou teda už té doby.
1: No, je to opravdu, v té škole pracuju od roku 1986, samozřejmě jsem nějaké roky učila, dělala jsem zástupkyni ředitele,
0: jo, takhle, takže ne
1: byla
0: od té
1: jsem
0: doby.
1: Na mateřské jo, dovolené, jo, jo, zase jo, jsem jo, učila
0: jo, jo,
1: a ředitelku školy dělám od roku 2018,
0: takhle,
1: takže
0: takhle,
1: 8 let.
0: Takhle, no a teď pojďme tedy pro neznalé samozřejmě trošku představit vaši školu a tady pojďme se hned vymezit a vůči jednomu pojmu, který se občas plete, protože existuje konzervatoř Jaroslava Ješka. Mající tedy jméno tohoto slavného českého muzikanta. Takže to je konzervatoř, která se věnuje střední tedy umělecká škola, která se věnuje hlavně, si vím, tak jako muzikálové práci. Mnoho neslavných muzikálových pěvců je jejím absolventem, ale s vámi nemá nic společného než ten název, který, jo, čili to jenom oddělme, ono se to někdy plete. Takže dobře, to jsme si vysvětli a teď pojďme tedy k té vaší, mohu říct, vaší škole, tedy nějaký, jaký představíme?
1: No, ten Jaroslav Ježek v názvu je asi od roku 1993, kdy vlastně tehdejší ředitel požádal o umožnění toho čestného názvu. A ten důvod je jasný, Jaroslav Ježek byl žákem naší školy, on se tedy narodil v roce 1906, říkali jsme, že mu bude, nebo by mu bylo 120 let a do té školy nastoupil jako osmiletý, tedy v roce 1914 a strávil tam 7 let až do roku 1921. On vlastně se narodil s vrozeným šedým zákalem, po operaci, která se úplně nepodařila, samozřejmě byla doba úplně jiná. Dnes je šedý zákal taková běžná operace, ale tehdy to bylo všechno jinak, takže on na jedno oko oslepl a na to druhé hodně špatně viděl. Takže vlastně na tom Žižkově, kde bydlel, ta škola vlastně nebyla možná a přestoupil sem. Tehdy vlastně to zařízení se jmenovalo Hradčanský slepecký ústav. A byly tam řádové sestry, boromejky. A vlastně bylo to docela náročné, protože ač byl pražské dítě, tak jako z návštěvy tam byly jednou za měsíc přišla maminka se sestřičkou.
0: Takže tam se bydlelo.
1: Ano, ano.
0: Internát.
1: V podstatě chodili na Vánoce domů, na letní prázdniny, jo, opravdu tam byly ústav, jo, víceméně celoročně. A tatínek, myslím, že narukoval do první světové války, takže byly doma maminka, sestra a opravdu jednou za měsíc mu přinesli buchty a něco a byl tam. No a tam on nebyl asi úplně šťastný, protože poměrně záhy tíhnul k té hudbě jiné než k té úplně klasické. Když mu maminka přinesli něco na přilepšenou, tak se jako vlastně v těch knihách o něm nebo o historii vždycky píše, že to vyměňoval za noty. A hlavně ty řádové sestry, on se učil to Brailovo písmo pro nevidomé a oni nechtěli, aby moc četl očima, protože vlastně viděli jenom tím jedním okem, ještě málo, měl nos na papíře, takže...
0: Ale on mohl jako i normálně číst.
1: Ano,
0: jako.
1: Ano. A oni se báli, že vlastně si zkazí i ten zbytek toho zraku. Takže samozřejmě ho odháněli od toho, aby louskal ten notopis.
0: Ten klasický.
1: Ten běžný černotiskový.
0: Ano, ano.
1: A ten brailský, ten samozřejmě nebyl k dispozici takhle v té době, že
0: ještě
1: byste
0: nebyl.
1: Si jen tak mohli vzít.
0: A jinak to brailovo písmo, takzvané, to už...
1: Ono mělo 200. výročí...
0: Takže to
1: před rokem.
0: To je už dlouho, jako
1: známe.
0: Jako
1: ale samozřejmě to neznamená, že 200 let byly k dispozici knihy tady u nás. Jo? Sem se taky dostali až takhle průběhu roku nějakého 1910, 15 a to byla vzácnost jo? V té škole. Jako ta Brailleova, ta kniha v tom Brailleovo písmu, to si jako půjčovali a zase je museli vrátit. Jo? To bylo něco výjimečného.
0: To je ryze hmatové písmo, že jo?
1: Ano, ono prostě se používalo, říkala se tomu Kleinovo písmo, což bylo normálně naše písmo v reliefu vystouplé. Aha. Takže písmenko A bylo písmenko A.
0: Ale 3D ale takové, jakoby...
1: Jako kdybyste z jehliček malých jo, udělal o...
0: To bylo kolečko. Jako, to, jak jste to říkala, Kleinovo?
1: Kleinovo. Ono byl Kleinův stroj.
0: A to bylo jako, to bylo konkurenční, teda by se dalo říct, jo? Tomu...
1: To, ne, to bylo to původní, které ano. Postupně to Brailleovo písmo prostě nahradilo. To bylo geniální, jo? Když si
0: to
1: vezmete,
0: Brailleovo.
1: No, tak když si vezmete, že ten Braille
0: to
1: vymyslel
0: to ohmatá,
1: a 200
0: to
1: let nikdo nevymyslel nic lepšího. Prostě jo, je to úžasný, no.
0: A ono to Kleinovo, teda jsem absolutní like v tom, zřejmě to bylo asi delší na to než se to ohmatalo to písmo.
1: Právě.
0: Že? Zřejmě,
1: vy jste
0: to
1: musel jenom... vlastně do nějaké šablonky poskládat, chtěl jste napsat Martina, tak jste musel vzít tu kostičku, na které bylo to M a dát jí pak A, pak R, pak T, to slovo, který jste chtěl napsat a pokud byste ho chtěl napsat někomu dál, tak jste na to musel pak vlastně přitlačit takový papír, kam se vám ty jehličky otiskly a mohl jste to dát číst třeba někomu dalšímu. Takže strašně jako pomalý proti tomu
0: proces.
1: To Brailleovo písmo se dá číst, slušný čtenář vlastně čte pomaleji, než čtete běžně, ale jako čte krásně souvislé. Takže...
0: Aha. No. Čili ten systém, to jsou tečky takové, že jo?
1: Ano,
0: jako
1: ono je to vlastně 6 bodů, které jsou ve dvou sloupečcích po 3 a 3 a čtou se tedy první, pod ním druhý, třetí a ten druhý sloupeček 4., 5., 6. A z nich může vzniknout vlastně 64 kombinací. A ty kombinace stačí pro všechna běžná písmena abecedy, pro nějakou interpunkci a potom se používají nějaké předznaky. Takže vy napíšete nějaký znak a ten nevědomý ví, že to, co je po něm, je třeba číslo a to už se zase píše jednička jako A, dvojka jako B, trojka jako C, ale díky tomu předznaku vy víte, tohle ale není A, to je jednička. Tohle není B, to je dvojka. No a když se objevily počítače, tak samozřejmě najednou těch znaků bylo potřeba víc, jo. Potřebujete nějaký hashtag a zavináč a zpětný lomítko a tak prostě pro tu jako výpočetní techniku potom existuje 8 bod. Přidali se vlastně ještě další 2 body dolů, takže jsou 4 v prvním, 4 v druhém, ale to už jako není běžná znalost, že by každý nevědomý jako uměl s tím 8 bodem, nebo znal ty znaky v tom 6 bodu, ale jako kdo používá, nebo by třeba programuje, nebo takhle.
0: Tak se to naučí
1: tak je
0: jako
1: to
0: takovou
1: i ten
0: vyšší...
1: 8 bod, protože by těch 64 znaků
0: nestačilo,
1: bylo málo.
0: Nestačilo by, jasně. A potom samozřejmě asi

0: rámce, všechno možné, co tam je, jedno přes druhý, prostě to by byla změť řeči,
1: ano.
0: A vy nevíte, takže ten nevidomý se samozřejmě musí naučit pracovat s tím, aby mu to četlo to, co chce, aby se uměl pohybovat po řádcích, po slovech, po odstavcích, vrátit se, takže není to úplně tak, aha, já nevidím, já si sednu k počítači a on mi bude všechno říkat. No, bude, pokud mi někdo zapne čtení, tak to bude od zhora dolů, co je na monitoru, tak to bude číst.
1: Ano.
0: No, ale ne tak, jak bych asi úplně potřeboval. No.
1: Rozumím.
0: Ale na druhou stranu ještě bych si dovolila říct, že z čeho my jsme zase trochu smutný, že jasně, že tohle je obrovská pomůcka dneska, ale znamená určitý odliv od toho čtení Brailova písma a my samozřejmě jako ti, co s nevidomými pracujeme a musím říct, že i sami nevidomí vyššího věku, kteří čtou dobře, tak říkáme, že je to škoda, protože je to prostě úplně jiná kvalita. Je to stejný, jako když se budeme bavit,
1: takže
0: jestli má cenu,
1: úplně...
0: aby se někdo učil psát, když to může psát na klávesnici.
1: Jsme u stejného problému jako u standardních tedy žáků, kteří teda uchylují
0: a pokud
1: k tomu, že
0: celý
1: se nečte,
0: den třeba, pokud je to nevidomý, který celý den jako něco poslouchá, třeba i v práci, jede celý den, abych tak řekla, přes uši, no tak říkají, to je krása, že já si jako pak vezmu tu knížku nebo a vlastně čtu a je to úplně jiný zážitek a jiný způsob jako přijímání těch informací.
1: Posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky.

0: Noční mikrofórum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A s mým hostem, s paní Martinou Helešicovou, ředitelkou školy Jaroslava Ježka, si povídáme o Jaroslavu Ježkovi především. Já bych možná uzavřel to povídání takovým dotazem, jestli škola má nějakou konkrétní vzpomínku na Jaroslava Ježka nebo nějakou věc, kterou tam třeba zanechal, zapomenutý penál nebo něco takového.
3: Zapomenutý penál ne, protože samozřejmě už je to tolik let, že asi různá stěhování a to, co v té škole proběhlo, nějaká rekonstrukce a tak ne. Ale samozřejmě máme dokumentaci, máme třídní výkazy, jak Jaroslav Ježek prospíval, tak to máme ve škole pořád.
2: Tak
3: máme i
2: pořád
3: nějakou fotodokumentaci,
2: takovéhle
3: věci.
2: Už
3: jo.
2: Ona snímky.
3: Totiž jeho manželka Frances Ježková, která zemřela v roce 1986, ta se dožila 86 let, ona byla o 6 let starší. A ona vlastně, když přišli Voskovec, Verik, Ježek do Ameriky, tak ona byla z Moravy a ona tam odešla jako 16-letá, prostě se nalodila a odplula do Ameriky. Tam vlastně, když se naučila dobře anglicky, tak začala pracovat a ona byla asi taková akční činorodá, měla hudbu ráda, zpívala v nějakém souboru a takhle se vlastně seznámili. No a ona byla taková asi její dobrá můza. Vím, že i Verich jako v nějakých hovorech prostě vždycky říkal, že vždycky, když byl ouvej, tak ona uměla z něčeho uvařit, něco sehnat, něco zajistit. No a pro toho Ježka, který teda špatně viděl, stejskalo se mu samozřejmě, bylo to pro něj zase ještě náročnější díky tomu handicapu. On i špatně slyšel, byl nedoslýchavý, měl prostě nemocný ty ledviny, že jo? Takže prostě těch starostí zdravotních měl víc. No a ona byla jako komu velikou oporou. No a vzali se vlastně prosinci 41, on v lednu pak zemřel. A ona po válce sem vlastně přijela, přivezla sem jako urnu, uložila ho do toho hrobu na Olšanech, kde tedy dnes je pohřben, a pak sem jednou za čas jezdila tu naši školu, tehdy se jmenovala mateřská a základní škola pro nevědomé, taky navštěvovala, jakoby je tam zase v zápisech, nebo jsou ještě i pamětníci, že ona přivezla třeba 20 kilo čokolády z té Ameriky a to tam vlastně dovezla, takže měla jako v té škole hezký vztah a ona se po roce 68, myslím, vrátila natrvalo. Ale ten konec života nebyl úplně pěkný, neměla úplně jako hmotně asi na tom nebyla dobře a tak vlastně to není ten její konec života úplně veselý. A u ní je ještě zajímavé to, že ona potom po smrti Jaroslava Ježka se seznámila v New Yorku s Bohuslavem Martinů a jakoby, nevím, jestli přímo říct, že spolu prožili vztah, ale asi ano, protože vím, že v poličce v muzeu je prostě několik desítek dopisů jeho, které jí adresoval a tak, takže ona byla určitě jako moc jako zajímavá osobnost. A potom v roce 68 vím, že tady chodila teda k Verichům, stýkali se a tak. No a naše škola té potom odkázala vlastně po Ježkovi vlastně tantiemy, autorská práva k jeho dílu, takže já musím říct, že vlastně těch posledních, já nevím, rychle, abych napočítala 50 let nebo jak dlouho, vlastně i škola měla příjem z toho,
2: takže to je
3: který jako spravovalo dříve SRPŠ, dneska jako spolek rodičů, takže ti žáci školy jako i po téhle stránce vlastně z Ježkova díla mají do dneška benefit.
2: Tak to je vlastně krásný příběh, který jsem upřímně neznal tedy. Tak, ale abych se vrátil k tomu, když Jaroslav Ježek přichází k vám na školu, tak škola už existuje jako ten slepecký ústav.
3: Ano.
2: To znamená, ona má dlouhou nějakou historii.
3: 1807.
2: 1807.
3: Příští rok 220 let.
2: No tak to je teda na neuvěřitelné číslo, takže vlastně už od té doby se myslelo na od začátku 19. století na slabozraké.
3: No to je taky
2: nevědomé.
3: Takový příběh. On se měl stavět další most přes Vltavu. A jak bylo po napoleonských válkách, nebo prostě
2: se vracíme,
3: nějak to souvislo.
2: Se vracíme za chvilku, budeme u Karla IV. se těším. Ano.
3: moc jako hrály tam nějakou roli ty napoleonské války, najednou vlastně se usoudilo, že se ten most stavět nebude, no a tady se objevovali takový osvícenci, kteří začínali jako mluvit o tom, že by se tedy neměli nechávat ty slepci v té chudobě, ale že by měli taky nějak se vzdělávat a tak, no a ti požádali tedy, zda by ty peníze nashromážděné se nemohly využít pro založení takového ústavu. Takže ještě od nás...
2: Místo toho mostu teda.
3: Ano. Mm-hmm. No a my sídlíme v Loretánské ulici, opravdu kousek od hradu naproti ministerstvu zahraničních věcí a oni začínali ještě o pár domů blíže tomu hradu, pak už se tam nevešli 1837, tak koupili ten Vrbnovský palác, kde jsme, a 1887 přikoupili ještě sousední dům u kanónu, no a od té doby tam jsme.
2: No to je úžasná, tak to je, já se radši možná vrátím do té současnosti tedy a víte co, zahrajeme si, a protože to bude teď na díl, to vyprávění o té současnosti té školy, a potom budeme pokračovat.
0: Dobrý večer.

0: Mějte krásný večer, Lucerno.
1: Noční mikrofórum.
2: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
3: Ano, posloucháte Noční mikrofórum a mým hostem je Martina Helešicová, ředitelka školy Jaroslava Ježka, kterému jsme věnovali vlastně polovinu našeho vyprávění. A teď už tedy pojďme opravdu k tomu, jak v současné době vaše škola funguje. Jdu tak. Do první třídy? Ne! Do mateřské
4: ještě
3: dokonce.
4: Dříve, ano. V současné době je součástí školy, ona bývala dříve opravdu pro nevidomé, ale dnes je ten způsob jako rozlišení těch škol opravdu jenom podle toho typu toho handicapu, takže tam jsou i děti, které pracují zrakem, vidí špatně, mají třeba zvětšený černotisk, ale pracují zrakem. A součástí školy tedy je mateřská škola, jedno oddělení, základní škola, jsou tam dvě třídy pro děti s kombinovaným postižením, pak máme takový jako nejnižší stupeň středního vzdělání, je to dvouletá praktická škola, základní umělecká škola a speciálně pedagogické centrum.
3: Mm-hmm. To všechno má své třídy?
4: Ano, ono to zní takhle ve velkém, ale v reálu to znamená, že je to kolem 80 dětí.
3: Dohromady. Jako
4: dohromady, protože ta třída, ve třídě bývá 6 žáků většinou, výjimečně i 5, také 7, ale těch 6 je nejčastější počet, protože samozřejmě někdo pracuje v tom brojlovo-bodovém písmu, jak je nevidomý, někdo v tom zvětšeném černotisku a ty třídy jsou takhle malé. Takže on, když potom to napočítáte 6x10, třeba máte 60, takže to
3: rozumím.
4: Snadno takhle naběhne. A to speciálně pedagogické centrum se stará o dalších 200 až 300 dětí, které chodí do mateřské školy v místě bydliště nebo do základní školy nebo tak, protože součástí školy je i internát, takže zhruba třetina žáků bydlí na internátě, většinou těch spíš starších, samozřejmě nebydlí tam někdo z dětí z mateřské školy nebo úplně malinkých. A dvě třetiny dětí denně do školy vlastně přichází a odchází domů. To znamená, že jsou z Prahy nebo z nejbližšího okolí.
3: A na to právě, pardon, protože nás teď poslouchají v celé republice, se chci zeptat, jak to vypadá. Nebudu raději jmenovat v kterém kraji, ale máte nějaké podobné školy třeba někde
4: Jiných krajích? No, vlastně jako nejpodobnější byla v Brně. Tam byly jsme dvě školy pro nevidomé v České republice, v Praze a v Brně. A pak byla jedna jediná škola pro žáky se zbytky zraku. Ta sídlila blízko nás v Praze na Jánském vršku. Ta už neexistuje, ta se v roce 99, tuším, s námi spojila. A pak bylo několik škol pro slabozraké po republice a i ty školy dneska vlastně existují, ale některé z nich se třeba už nezaměřují pouze na děti, které mají jako zrakové postižení, ale prostě mají nějaké jiné speciální vzdělávací potřeby, třeba pro které je důvod, aby byly ve speciální škole. Ale my tedy zůstáváme tou školou pro děti zrakově postižené a jsme strašně rádi, když každý, kdo má dítě se zrakovým postižením, se do té školy přijde aspoň podívat, ať už na den otevřených dveří, nebo se domluví individuálně, vždycky to jde. A jsme rádi, když ví, jak to v té škole vypadá, než se rozhodne, jak se jeho dítě bude vzdělávat. A jsou dneska děti, které samozřejmě k nám přestupují až do vyšších ročníků. Zrovna u těch internátních dětí je jasný, že jinak se rodič dívá na to, že by dítě od pondělí do pátku bylo na internátě, když je mu 7 a jinak, když je mu třeba 11.
3: Takže vlastně lidé ze vzdálenějších lokalit často musí volit tu internátní metodu.
4: Pokud by chtěli chodit k nám, tak je jasný a budu z Mostu, tak je jasný, že musím být na internátě. Jsou taky děti, které tu vzdálenost prostě mají takovou, že třeba na tom internátě spí 2-3 noci v týdnu a nějaký den v týdnu ještě jedou jako domů.
3: Že to kombinují.
4: Že třeba nemají odpolední vyučování, rozumím. Tak ten určitý den jedou domů a
3: teď teda pokud jsem dobře se díval, tak vy máte trochu delší, není to 8 let ta základní škola, že?
4: My máme, povinná školní docházka je 9letá, běžné základní školy trvají 9 let. První stupeň 5 let a druhý stupeň 4 roky.
3: Teď je zase 9, já měl 8, tak proto
4: A my máme ten první stupeň rozložený do 6 let, o jeden rok déle. A je to proto, že naučit se číst tím Brailleovo-bodovým písmem je samozřejmě trošku náročnější, je to pomalejší to čtení, různé jiné další dovednosti, kdybych řekla nějakou prvouku, vlastivětu. Samozřejmě mnohem rychleji si něco prohlédnete zrakem, než když si to máte ohmatat a tak. Takže vlastně proto je ta výuka rozložena. A ten druhý stupeň už trvá stejné 4
3: Takže
4: roky.
3: Takže 6 a 4, čili 10.
4: Ještě tam bývá jeden důvod, že jsou děti, které se učí obě techniky. Oni mají třeba zbytky zraku, které stojí za to, abych se naučil samozřejmě běžným způsobem číst a psát, ale zároveň třeba musím to písmo natolik zvětšovat, že už víte, že až by to dítě mělo číst text, který je na stránku dvě a vy ho nazvětšujete, že on potom vyjde na 10 stran nebo že na monitoru nějaké lupy vidíte 5 písmenek a máte takhle číst souvislý text, tak tam už potom jako se to Brailleovo písmo stává efektnější. Budete číst pravděpodobně rychleji. Taky někdo má zrakovou vadu progresivní, takže jako jsou tam důvodné obavy, že výhledově třeba vidět nebude. No tak zase, pokud se děti učí dokonce obě techniky, tak je jasný, že jim to trvá prostě déle.
3: No a co potom?
4: Co potom?
3: No. Kam s ním?
4: Tak... Opět lze se ucházet o přijetí na běžnou střední školu, pokud ty nároky, které ta škola klade, zvládám. Jsem-li jako studijně zaměřen, daří se mi ve škole, tak je jasný, že ty možnosti jsou o něco vyšší. Pokud budu brát až ty nejvyšší, že tedy po absolvování střední školy jako mířím na vysokou školu, tak jsou tam takové obory, které jsou jako vhodnější.
3: A to nebo... jsou praktické příklady z
4: ano,
3: našich žáků.
4: Práva.
3: Jo?
4: Ano, znám mezi našimi bývalými žáky právníky, tlumočníky, novináře. Samozřejmě, že jsou to víc humanitní obory. Ne velkou výjimkou je, také jsou, ale jasně, že prostě studovat technický obor není jednoduché. Ale teď mě napadá třeba zrovna bývalá žákyně, která maturovala před rokem a je na přírodovědecké fakultě. Milovala to, jako měla tomu velký vztah, dělala gymnázium přírodovědně zaměřené, tady jedno pražské, takže je to, ale to je velká výjimka. Těch právníků nebo těch znám víc. No.
3: Co ty učební obory právě, to jsem se chtěl.
4: Učební obory.
3: Bože mesla, jak to tam vypadá. Tam to bude horší asi, že jo?
4: Dokonce bych řekla, že je to věc, kde v minulosti to bylo lepší. Právě proto, jak samozřejmě mnohem více toho dělalo ručně. Takže čalouník byl tradiční obor nevidomých, stále existuje, stále se dá studovat na středním odborném učilišti v Krči, ale jasně, že to uplatnění je menší, mnohem méně si dneska někdo bude něco přečalouňovat, automobilovým průmyslu se čalounilo, dneska se to takhle neděje, knihař, také dobrý učební obor. Výborný je masér. Ten lze studovat jako ve verzi maturitní i nematuritní a myslím, že maséři mají jako výborný uplatnění.
3: A mají velmi dobrý zvuk mezi lidmi.
4: Určitě. Dokonce si myslím, že jsou lidi, pro které je to určitým způsobem i příjemné, že třeba ten masér je nevidomý. Může i to tam jako pro někoho třeba být dokonce benefit. Ale takže to je tenhle obor. A pak je jakoby celá skupina lidí, která tíhne taky dneska třeba trochu k tomu IT a stávají se z nich potom pracovníci ve firmách nebo v organizacích, které sami pracují dál pro ty nevidomé. Mm-hmm. To znamená, zaškolují je v té práci s tím počítačem nebo učí je pracovat, já nevím, s různými pomůckami, ovládat ozvučený telefon.
3: Ten slabozraký, toho slabozrakého, nebo nevidomého,
4: přesně tak. Plno toho softwaru je potřeba vlastně nějak ověřit, jestli je také pro nevidomý vhodný, jestli je blind friendly a tak dále, takže jsou firmy, které dodávají pomůcky pro zrakově postižené nevidomé a část z těch samotných teda zrakově postižených se uplatní právě v těchto firmách. No, takže ještě bych zmínila vymřelý učební obor, který byl ale skvělý, byl telefonista. Jo, studium telefonistů bývalo spoustu. Každý podnik, každá firma měla ústřednu a to bylo výborné zaměstnání, které už ale dneska není, protože jsou automatické ústředny a samozřejmě hudba. Pokud jsou hudební předpoklady, proto máme základní uměleckou školu, moc se snažíme, pokud dítě má hudební předpoklady, by hrálo na nástroj a někteří z nich tedy potom mohou studovat učební obor ladič nebo střední ladičskou školu a nebo dokonce konzervatoř. Mm-hmm. No. Také máme žáky bývalé, kteří jako jsou úspěšnými absolventy.
3: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky.

0: A máme tady už poslední vstup našeho dnešního nočního mikrofora Českého rozhlasu Dvojky, takže vlastně naposledy se vám tady živě z rozhlasového studia hlásí Ondřej Kepka a především můj milý host, ředitelka školy Jaroslava Ješka, paní Martina Helešicová, školy, která se tedy věnuje zrakově postiženým a sídlí v Praze. My jsme chtěli pozdravit posluchače z řad vašich současných a hlavně bývalých tedy žáků a studentů, protože asi rozhlas je pro ně nesmírně vnímané a oblíbené médium, předpokládám.
1: Ano, já musím říct, že zrakově postižení a zejména nevidomí opravdu mají Český rozhlas moc rádi a jakoby takový důkaz toho bych doložila, že já samozřejmě jsem nechodila, neprezentovala nikde, že dnes půjdu do rozhlasu k vám jako host. A přesto se mi od včerejška ozvalo několik bývalých žáků, ještě dneska mi chodili maily. Já jsem slyšel, že dneska budete a my jsme na chatu si psali. Takže moji milí bývalí žáci, všichni, kteří posloucháte, tak vás moc zdravím a za ty zprávy děkuji. Stejně jako zdravím všechny, koho znám a kdo znají mě a kdo taky ten pořad jakoby poslouchají, kolegy.
0: A když
1: kolegy
0: už takhle
1: tak
0: zdravíme, tak já bych chtěl pozdravit Evu Miláčkovou, ano, úžasnou herečku, interpretku poezie a milovnici poezie také a kamarádku, tedy, která nás vlastně seznámila, tedy, a, ale to není jenom tak, jako, že bychom z toho tady dělali linku pozdravu, ale protože ona vlastně u vás dělá takové krásné odpoledne, nebo jak to říct, taková setkání, že jo?
1: Ano.
0: A to je jedna z věcí, kterou vy třeba pro své žáky a studenty děláte, takové besedy.
1: Paní Miláčková je fenomén, je to můza našeho kulturního života, protože k nám do školy vlastně chodí téměř 40 let a přivádí k nám zhruba jednou za jeden až dva měsíce osobnosti kulturního života. Takže opravdu, vlastně kdybychom to napočítali, tak to bude několik set herců, zpěváků, režisérů,
0: hudebních skladatelů.
1: Ano. Sléty přibrala i přírodovědce, popularizátory, kteří jako přijdou těm nevidomým dětem přiblížit svět pavouků a něčeho jiného. Mm-hmm. Ale samozřejmě primárně jsou ti herci a tak. Strašně osobností. Já snad ani nechci začít jmenovat, protože bych samozřejmě jich řekla několik a bylo by mi líto, že jsem nevyjmenovali osobně. Nechtěli. Ale jsou to opravdu jako výrazné osobnosti oboru od herců kdysi Národního divadla, třeba dnes již nežijící, přes současné, takže je to vlastně moc fajn. Dál Evička Miláčková u nás připravuje vynikající besedy pro žáky druhého stupně jako pro český jazyk o významných osobnostech vlastně naší literatury, takže o Erbenovi, o Boženě Němcové, o Hrubínovi, krásné komponované pořady, doplněné ještě třeba někým ze studentů herecké školy, kteří, jo, takže je to vlastně moc, moc pěkné pořady a je to prostě...
0: Takže jej moc zdravíme a takových
1: moc
0: to
1: fajn a jsem
0: lidí,
1: strašně
0: a
1: ráda a vděčná za všechno, co teda pro nás jakoby vlastně udělala. No.
0: A samozřejmě my musíme na to navázat, že to je taková ta krásná velká třešeň, nechci říct třešnička, třešeň na tom úžasném dortu vaší školy. Ale jak vypadá ten běžný den vlastně?
1: No,
0: vypadá jako v každé jiné škole. A kdo vlastně učí také na té škole? To by mě
1: vlastně
0: zajímalo.
1: Vlastně ano, protože Jsou to většinou absolventi pedagogické fakulty oboru speciální pedagogika, ale samozřejmě jsou i učitelé, kteří vystudovali učitelský obor jakoby jiný, třeba i aprobaci pro nějaké předměty a nějak je ten život zavál k nám do školy a oni tam zůstali a třeba tu speciální pedagogiku si doplnili.
0: To jde, teda takhle se k tomu také.
1: Jde, také to takhle jde. Takže jsou to prostě učitelé běžní, někteří z nich i učili v běžných školách, to je samozřejmě ideální, asi když člověk jako poznal i to běžné školství, i to speciální, ač já sama toho nejsem příkladem, celý život jsem tady v tom speciálním školství, ale vnímám to, že to určitě má benefit, když jste prostě stál 5 let před běžnou třídou a teď máte třeba tu třídu s dětmi s nějakým handicapem. Takže to jsou moji kolegové a ty třídy jsou tedy menší
0: to
1: u nás.
0: To jsme si řekli, bavili. Ano. A no, předměty ale, jsou obdobné.
1: Ano, předměty jsou úplně stejné. Vlastně to školství, základní školství vychází z nějakého rámcového vzdělávacího programu.
0: Ano, to je
1: a každá
0: teď oblíbené slovo.
1: Podle něj zpracuje svůj školní vzdělávací program. A ten rámcový vzdělávací program je závazný. A ten je závazný i pro nás. Takže vy můžete ovlivnit, že ve výtvarné výchově nebudete mít malbu a kresbu s nevědomím, že to nahradíte nějakými jinými technikami, jinou tou, ale samozřejmě nic nezměníte na tom, že máte český jazyk, matematiku, angličtinu, vlastivědu, přírodovědu, později zeměpis, dějepis, přírodopis, fyziku, chemii. Jenom jsou jiné ty metody práce,
0: pomůcky.
1: Ano. A tak, ale jakoby ty předměty jsou stejné, protože ten vzdělávací systém je průchodný. Takže samozřejmě, pokud by to dítě odešlo od nás ze školy, nastoupilo do školy místě bydliště nebo odejde na střední školu, musí fungovat i v té škole. Když je dneska jednotná přijímací zkouška na střední školu, no tak ji konají ty naši žáci z českého jazyka a z matematiky úplně stejně.
0: Jo, takže jenom akorát mají k tomu teda
1: jenom
0: nějakou...
1: prostě se třeba rozhodnou, jestli chtějí mít to zadání v počítači a by si ho mohli jakoby ten text pouštět a psát odpovědi tam. Musí tam mít nějakého zapisovatele, který do toho archu vlastně zapisuje ty jejich odpovědi nebo výsledky příkladů nebo tak. Nebo jim připraví ten Cermat, vlastně musí pro ně připravit ten přepis toho zadání v Brailovo písmu a oni ho můžou dostat Brailovo písmo a zpracovávat to. Mají navýšený čas, jo, jak dlouho můžou ty, jako ty zkoušky dělat třeba o 100% víc času, než jako dítě zdravé, ale jakoby nikdo je neosvobodí od toho, že by nemuseli vypočítat objem krychle nebo kvádru stejně jako
0: jejich kolegové, takzvaně z běžných tříd.
1: Mají tělocvik, mají hudební výchovu, výtvarnou výchovu, zase u toho tělocviku jsou určité sporty přímo pro nevidomé. Golbal, showdown, to jsou takové sporty, kterých potom vlastně soutěží i družstva, i mezinárodní soutěže jsou, ale v té škole zase ten tělocvik je vlastně běžný, rozcvička.
0: No, mrzí mě, je to taková sice fráze, ale povídal bych dál, klidně přes půlnoc, další ještě hodinku, určitě bychom toho probrali a možná se vrátili ještě k Jaroslavu Ješkovi, který je mi nesmírně blízký. Já vám každopádně děkuju, že jste přišla.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: V tuhle pokročilou dobu k nám do studia Českého rozhlasu Dvojky. Ať vám vydrží ta energie, takové nadšení, tedy touto specifickou
1: prací. Někdy slábne, ale zase znovu se naštěstí objeví.
0: Ano, a přeju vám, ať máte hodně úspěšných studentů, jak jste popisovala i z řad tedy vysokoškoláků. To byla Martina Helešicová, ředitelka školy Jaroslava Ješka pro zrakově postižené. A já už teďka předávám slovo dalšímu pořadu Českého rozhlasu Dvojky, kterým je známý Noční proud. Takže všechno dobré a mějte se krásně.
1: Naschledanou i Českému rozhlasu.
0: Naschledanou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.
4: Paranoid.

23 hodiny 30 minut 39 vteřin. Na dvojce pokračuje program této inzerované stanice. Právě skončilo noční mikroforum, ve kterém byla hostem Ondřeje Kepky, ředitelka školy Jaroslava Ježka Martina Helešicová. No a v tomto okamžiku znělka prozrazuje, že jako každou noc startuje na dvojce nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a tou je Noční proud. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou zářijovou noc Miloš Skalka.

Dnešní hudební setkání s nadšením proudem otevřela Sabrina Carpenter, a to proto, že 23. září roku 2024, tedy před dvěma lety, obsadila první příčku amerického albového žebříčku Billboardu se svým v pořadí šestým studiovým albem Short and Sweet, a z tohoto alba pochází písnička Espresso, kterou jsme poslouchali a za kterou Sabrina Carpenter převzala cenu Grammy v kategorii nejlepší popový sólový vokální výkon.

Mirej Navrátil, skupina Mirej a Malinovej sirup. Taková vzpomínka na skončené léto. Dnes jsme vstoupili do podzimu. A propo, 23. září roku 2013 uzavřeli z obou stran Hollywood Boulevard v Hollywoodu, a to proto, že Paul McCartney tam na střeše divadla El Capitán uspořádal koncert 15 písní a dav lidí, který byl odhadem nějakých 10 tisíc návštěvníků, diváků a posluchačů, tak poslouchal koncert Paula McCartneyho ze střechy divadla El Capitán. No a pozvali je tam, protože show, televizní show, v den předtím v televizním programu Jimmyho Kimmela Paul McCartney oznámil, že bude na střeše divadla El Capitán vystupovat. Paul McCartney, a pojďme tančit. Dance. Dance tonight.

23. září roku 2013 vystoupil Paul McCartney na střeše divadla El Capitan v Hollywoodu a kvůli tomu byla uzavřená celá ta slavná cesta Hollywood Boulevard.

úřadující česká slavice Eva Farná. Neříkej, co má se stát. Aktuální čas 23 hodiny 4 a 40 minut 43 vteřiny. Dvojka vysílá noční prout a 23. září roku 2001 Kylie Minogue odstartovala svůj 5-týdenní pobyt na prvním místě britského singlového žebříčku se svou tehdejší novinkou, kterou pro ní napsali Kathy Dennis a někdejší kytarista skupiny Mud Rob Davis. Ta písnička se jmenuje Nemůžu tě dostat z hlavy, Can't get you out of my head. Shodou okolností byla na prvním místě také v dalších 40 zemích světa. Kylie.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

Marek Ztracený a Obuj si mý boty 23. září roku 1995 obsadil jamajský zpívající autor, který se říkal Shaggy, první příčku britského singlového žebříčku se svým tehdejším hitem Boombastic.

Shaggy a jeho Bombastic, bylo to opravdu bombastické. Před námi poslední písnička této vysílací půlhodinky, potom česká státní hymna Časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, sdílená zpravodajská relace Českého rozhlasu, abychom věděli, co se kde šustne, a potom vás opět zvu do vln nočního proudu a strávíme, budete-li mít chuť, čas a zájem, čas až do druhé hodiny raní.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Už jenom chvilku bude středa 23. září a za chvilku vstoupíme do nového dne.
1: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
2: Prezident Petr Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Vláda ve sněmovně prosadila zmrazení cen dálničních známek. Zraněného fotbalistu Matěje Rineše nahradil v nominaci na Ligu národů Ondřej Zmrzlý. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů. Začínají hlavní zprávy s datem 24. září. Příjemný poslech vám přeje Marek Sedláček.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
4: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 kilometrů od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
5: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
2: Lavrov po setkání s Rubiem podle agentury Reuters řekl, že je potřeba s USA co nejdřív obnovit bilaterální vztahy a že se ruská delegace s americkou dohodla na dalších jednáních. Tématem schůzky podle něj byla nejen Ukrajina, ale i situace na Blízkém východě. Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
6: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 miliardy korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
7: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
6: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
8: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
6: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
9: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
10: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
9: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: První podzimní den na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Středa tak byla spolu se 27. červencem v dopravě nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
11: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
12: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
11: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
13: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
11: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Obecní úřady dnes začnou vydávat voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti, na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu, tedy na území, kde jsou stejní kandidáti jako v místě jejich trvalého bydliště. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
14: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné zažádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad Volit, ale musí přijet do Česka. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. 80. narozeniny dnes oslaví písničkář Jan Nedvěd. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
15: Tulácký ráno, nekem se snáší.
16: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
15: Na dlaní jednu stvířas, do tmy se kouká.
16: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
15: Skleniček pár a pár dalů strávy.
16: František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Nový kouč české fotbalové reprezentance Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabrze. Češi vstoupí do Ligy národů v sobotu zápasem s Chorvatskem. V elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Podle stopera Štěpána Chaloupka je nový zahraniční kouč Denia pro české fotbalisty výzvou.
17: Před trošku v jiném světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
2: České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové v pátek v čínském Shenzhenu utkají se Španělkami. Rozhodla o tom jejich výhra nad reprezentací Kazachstánu, kterou porazili 2-1 na zápasy. A Karel Sedláček vyhrál jako historicky první český šipkař hodnocený turnaj profesionální organizace PDC. Ve finále 30. podniku Players Championship porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda v Praze a změna na silnici 50 na Vyškovsku. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jedou 2 nadměrné náklady. Před chvílí u Chlumce nad Cidlinou v uzavírce mezi kilometry 63 až 53 zpomalili provoz. Další omezení je pak u Poděbrad. Mezi kilometry 35 až 25 se jede zúženými pruhy. Konvoj projede přes Prahu, míří do Plzně. V Praze stále pozorně ve Strahovském tunelu směr Troja. Je tam hlášená nehoda osobního auta, blokuje pravý pruh. A silnice 50 50 z Brna do Uherského Hradiště, už průjezdná uzavírka po včerejší nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi před půlnocí skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na zbytku území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
3: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
20: You know, paranoid.

Tak už se nám narodil nový den. Máme čtvrtek 24. září 2026. Aktuální čas. Po půlnoci máme v tomto okamžiku přesně 11 minut a 2 vteřiny. A na dvojce logicky pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. Z studiového domu v Praze na Královských Vinohradech a potažmo ze studia nočního proudu přeje klidnou, příjemnou a pohodovou noc Miloš Skalka.

David Bowie a písnička o tom, že my všichni můžeme být hrdinové, we could be heroes, a ta písnička zazněla proto, že 23. září roku 1977 vyšla písnička Heroes na singlu. To je skladba, kterou napsal David Bowie ve spolupráci s věhlasným Brianem Eanem, a není bez zajímavosti, že na té nahrávce hraje kytarista Robert Fripp ze skupiny King Crimson.

0: Vytáčím tě dokola.
1: Vytáčím tě dokola.
0: Tomáš Klusa, jedna z jeho autorských, příjemných autorských nahrávek. 23. září roku 1989 obsadila, v té době ještě bylo všechno zalité sluncem, dvojice Milli Vanilli na 2 týdny první příčku amerických singlových žebříčků se svým tehdy aktuálním singlem Holka, budeš mi chybět, Girl, I'm gonna miss you. To bylo dávno předtím, než se zjistilo, že celé je to podvod a že Milli Vanilli vlastně nastrčili pro tyhle písničky pouze své líbezné tváře, zatímco tu hudbu a zpěv obstaral někdo jiný. Milli Vanilli, Girls, I'm gonna miss you.

countryový hit Angel of the Morning, ranní anděl nebo anděl rána, a v české verzi Věry Martinové jako Dál jen vejdi. 23. září roku 1957 obsadila americká skupina The Crickets v čele nebo u solového mikrofonu s legendárním Buddym Hollym první příčku amerických singlových žebříčků s jedním ze svých velkých hitů s písničkou To bude ten den, That'll be the day. Buddy Holly.

Tragicky zesnulý Buddy Holly, jeho skupina The Crickets, a to bude ten den, that'll be the day. Aktuální čas 29 minut po půlnoci, k tomu 58 vteřin, je čtvrtek 24. září 2026 a podle meteorologů, jak by měl dnes vypadat počasí typicky podzimní, oblačno, zataženo, občas nějaký ten déšť, teploty 13 až 17 stupňů.

Olga Lounová, Vojtáno a Tleskám. 23. Ještě nejsme ve 24. 23. září roku 1949 se narodil americký zpívající autor a kytarista, jedna z nejvýraznějších osobností světové hudební scény, Bruce Springsteen, přezdívaný The Boss, tedy šéf. To je člověk, který má prodáno nějakých 71 milionů alb jenom ve Spojených státech, dalších 140 milionů ve zbytku světa, a muž, který má doma 20 hudebních cen Grammy a v roce 1994 získal Oscara za svou píseň k filmu Philadelphia, The Streets of Philadelphia, a Bruce Springsteen.

Tolik Bruce Springsteen, který se narodil 23. září roku 1949, což znamená, že včera oslavil významné 77. narozeniny. A poslouchali jsme Oscarem oceněnou skladbu Streets of Philadelphia.

Tolik laureáti ceny Legenda nočního proudu, skupina Opět a Radeček a Padám. 23. září roku 1943 se narodil a v tom případě 83. narozeniny oslavil španělský zpěvák a zpívající autor Julio Iglesias, který je považován za komerčně nejúspěšnějšího španělsky zpívaného interpreta světové populární hudby. Prodal nějakých 300 milionů desek a zpívá ve 14 jazycích. A Guinnessova kniha rekordů uvádí, že absolvoval nějakých 5 000 koncertů. Julio Iglesias a Mami Blue.

oslavenec Julio Iglesias, který 23. září roku 1943 oslavil 83. narozeniny a Oh Mammy Blue.

posedět v pražském hotelu Intercontinental a poříct s ním pro mé týdeník Květy rozhovor. Ray Charles, který se narodil 23. září roku 1930, zemřel 10. června roku 2004 na selhání ledvin ve věku 73 let.

Petr Kolář, Petr Janda, skupina Olympika, co je vůbec v nás? Poslední informace ze světové hudební scény, která se váže ke včerejšímu dni, je ze 23. září roku 1926. V té době se narodil americký jazzový saxofonista, kapelník, skladatel John Coltrane, jedna z nejvýraznějších osobností historie světového jazzu a obecně hudby 20. století. John Coltrane se nacházel se svou hudbou v úplně jiných duševních dimenzích, než bylo do té doby známo, a John Coltrane odešel ve výrazně mladém věku, ve 40 letech z tohoto světa v létě roku 1967 na rakovinu jater. Toto je John Coltrane a jeho podzimní serenáda Autumn Serenade.

Tolik podzimní serenáda, to byla nahrávka Johna Coltrane, jehož nedožité sté narozeniny jsme si včera připomenuli, a byla to spolupráce s Johnem Hartmanem, který zpíval, a John Coltrane, jak všichni znalci jazzové hudební scény vědí, jednu z nejvýraznějších osobností světové jazzové scény všech dob. Mažu stopy.

Kateřina Marie Tichá a Byt 66. My jsme už vstoupili do další hodiny čtvrtečního rána. Teď máme jednu hodinu, k tomu 5 minut 58 vteřin. Dvojka vysílá noční prout a kalendářově už jsem se ohledně těch zahraničních informací ze světové hudební scény srovnal s datem v kalendáři. 24. září roku 2025 byla dáma jménem Lisa Jenny Finley z amerického státu Missouri odsouzená k čtyřem letům žaláře za to, že založila falešnou firmu, která nabízela k prodeji panství Elvise Presleyho ten slavný Graceland a dokonce dokázala i falšovat podpis jeho dcery Lizy Marie Presley, že s tím prodejem souhlasí. Všechno to samozřejmě byl fake a dáma šla 4 roky sedět.

To byla vzpomínka na Elvise, jeho podezřívavé myšlenky Suspicious Minds. Ještě jednou drobné připomenutí toho, jak by dnes mělo vypadat počasí. V podstatě počasí jasně podzimní, oblačno, zataženo, občasný déšť, teploty 13 až 17 stupňů.

aspoň kousek písničky Údolí včel, to byla samozřejmě Anna K. 24. září roku 2016, tedy před 10 lety, byla v městě Winslow v Arizoně v tamním Cone Parku slavnostně odhalena životní socha Glenna Freye, člena skupiny Eagles, a to proto, že napsal písničku Take It Easy v klidu, nebo Ber to s nadhledem, a byl to vůbec první single, úspěšný single skupiny Eagles z roku 1972, a ta životní, nebo socha v životní velikosti stále stojí v nárohu onoho parku v městečku Winslow, a také proto, že je to vzpomínka na Glenna Freye, který zemřel v lednu roku 2016 ve věku 68 let.

0: Take It Easy v klidu, nebo Ber to s nadhledem, prostě slavná americká skupina Eagles.
1: Napsal jsem ti báseň,

je prostě vtipný. Pokáč a jeho Ignor. 24. září roku 2006 obsadila newyorská skupina Sisters první příčku britského albového žebříčku a aby toho nebylo málo, tak současně první místo tamní singlové dvacítky. Co se alba týče, to bylo album nazvané, bylo to druhé album skupiny Sisters, Tádam. A co se toho singlu týče, tak ten se jmenuje Necítím se, že by se mi chtělo tančit, I don't feel like dancing. A ten single byl 3 týdny první v britské singlové dvacítce Sisters.

Lucie Vondráčková, úplně down v nočním proudu. 1:27, k tomu 23 vteřiny, je čtvrtek 24. září 2026 a 24. září ale roku 2003 odehrála americká skupina Dave Matthews Band v New Yorkském centrálním parku koncert, který navštívil neuvěřitelných 100 tisíc diváků. No a ten koncert posléze, ten záznam z tohoto koncertu posléze vyšel také jako album Dave Matthews Band a Satellite.

americká skupina Dave Matthews Band a její satelit, tedy Satellite. Máme 1 hodinu 32 minuty, k tomu 50 vteřin. Nejvyšší čas říci, na mě nečekej, já přijdu až ráno.

Verona a na mě nečekej, já přijdu až ráno. Mimochodem, to je často i můj problém s tím ranním příchodem. 24. září roku 2000 obsadila Madonna na 2 týdny první příčku britského albového žebříčku se svým tédy novinkovým albem Music. Bylo to po 7., co byla Madonna první, a tohle je titulní písnička alba Music.

Chybíš mi čím dál tím víc, miluju tě a laureáti ceny legenda nočního proudu Jindra Polák a skupina Jelen. Máme 1:44 a 2 vteřinky v tomto okamžiku. Dvojka vysílá noční proud a máme v kalendáři 24. září a 24. září roku 1991, tedy před 25 lety, vydala skupina Nirvana s Kurtem Cobainem své album Nevermind. Vyšlo ve Spojených státech a startovalo svůj pobyt v americkém albovém žebříčku na pozici 144. místě v tom prvním týdnu po vydání, ale jen se rozkřiklo o tom, jaké to album je, tak hned v lednu následujícího roku, tedy v lednu roku 1992, bylo tohle album na prvním místě amerického albového žebříčku hudebního týdeníku Billboard a celosvětově se tohoto alba prodalo 30 milionů kopií. No ale tohle je pilotní single z tohoto alba Smells Like Teen Spirit. Voní to po mladém duchu Nirvana.

Marek Ztracený, který stále věří. 24. září roku 1988 obsadila anglická skupina Hollies první místo britského singlového žebříčku s baladou He Ain't Heavy, He's My Brother.

He Ain't Heavy, He's My Brother, anglická skupina Hollies. No a budeme končit, nedá se nic dělat. 24. září roku 1988 odstartoval Bobby McFerrin svůj pobyt na prvním místě amerických singlových žebříčků, tak tedy žádné strachy a buďte šťastní. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu České